Když je kolem hodně tmy, potřebuješ světlo. Vyzkoušej Rádio 7.

Ve čtení na pokračování otevíráme knihu Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. Hlavními hrdiny povídek jsou obyčejní chlapi, kteří v turbulencích velkých dějin žijí své životy a občas musí vykročit mimo širokou cestu. Čte Vladimír

0: Prosinec 1917. Vojín Masaryk několik dlouhých vteřin nevěřícně civěl na svobodníka Pažouta.
1: Děláš si srandu o touši? Omrzel tě život? No řekněte, není blbej?
0: Otočil se ke dvěma kamarádům, kteří měli ve tváři podobný výraz jako on.
1: Jen vystrčí tu svoji bláznivou makovici, tak je po něm. K čertu nečumte, jako když neumíte do pěti počítat. Řekněte mu taky něco.
0: Vojín Pomezný neochotně přitakal.
2: Márech to touší, tohle není dobrý nápad. Chválihodnej je, ne že ne, ale taky je nebetyčně blbej.
1: Jo, ustřeli ti hlavu dřív, než stačíš říct veselý Vánoce,
0: přidal se vojín Šulc. Otakar Pažout pokrčil rameny. To je sice možný, kluci, ale já jdu. Myslím na to od včerejška, co se přestalo střílet, a už jsem se rozhodl. Někdo to udělat musí, no ne?
1: Ne, nemusí, oponoval Masaryk. A tím míň ty, který z těchhle podělaných zákopech přežil 3 roky. Chcípneš a my, teda jestli někdo z nás zůstane naživu, to budeme muset jít vysvětlit tvojí vdově a sirotkovi.
0: Na to se fakt těšíme, že jo? Pohlédl na Šulce a Pomezného. Ti mlčeli. Bylo zbytečné cokoliv dodávat.
2: Co se to tady děje?
0: Zajímal se šikovatel Červený, který právě přišel s dobrou zprávou.
2: Nechte řeči, chlapi, a mazejte radši ke kuchaři. Dneska se rozdává extra příděl rumu, vánoční, tak ať to neprošvihnete.
1: Na rum teď kašlu, pane šikovateli, odpověděl Masaryk. Zakažte mu to.
2: Co jako? A Masaryk, žádnej pan šikovatel. Herr Feldwebel, ať zas nemáš průser. Kolikrát ti to mám opakovat?
1: Jo, Herr Feldwebel, ale tohle je důležitější než rumajzl. Tady Freiter Pažout si to nenechá vymluvit. Musíte mu to zakázat, vás poslechne.
0: Šikovatel Červený tiše vzdychl.
2: Aha, tohle.
0: Vím, on o tom se mnou mluvil.
2: Je to kravina, ale možná... Prostě jsem mu to povolil, když jsou ty Vánoce. Nejspíš to nedopadne dobře, jenže tady je všechno špatně. A tohle je nakonec jediná věc v celý téhle blbý válce, která dává trochu smysl.
0: Pažout se usmál. Děkuju, pane šikovateli. Šibalsky mrkl na Červeného. V téhle situaci si nepředpisové oslovení mohl dovolit, vždyť jestli mu nepřítel makovici opravdu ustřelí, tak ho za to nikdo popotahovat nebude.
2: Tak mazej, Pažout. A hodně štěstí. Na projistotu s Bohem.
0: Červený podal Pažoutovi ruku a totéž udělali ostatní vojáci.
2: Masaryk ho objal.
1: Vole,
0: zašeptal mu do ucha. Pažout nechal pušku opřenou o stěnu zákopu a na záda si nahodil batoh. Do ruky vzal oholenou březovou větev, na jejím konci měl přivázaný bílý kapesník a vyškrábal se ven. V zemi nikoho se krátce pomodlil, zhluboka se nadechl a postavil se. Klacek s kapesníkem držel vysoko nad sebou, aby byl v měsíčním svitu dobře vidět i ze 100 metrů vzdálených ruských zákopů. Děj se vůle boží. Masaryk se opřel o předprseň a přes hledí Mannlicherovky pozoroval hranu nepřátelského zákopu. Pomezný se postavil ke kulometu a Šulc vzal do dlaní nábojový pás. Červený sledoval Pažouta, jak se krok co krok blíží k Rusům, a v duchu zapřísahal anděla strážného, ať pro boha tentokrát výjimečně nechrní. Z druhé strany bylo slyšet vánoční melodii, kterou všichni znali, ale slovům rozumět nebylo. Srpen 1920.
1: Maminko, maminko už je tady, to je určitě on, můžu otevřít?
0: Zavolal z chodby Jenda, když se ozvalo bouchání na dveře. Anna Pažoutová ztratila klid už předevčírem, kdy jí pošťák mezi dveřmi předal dopis. Jestli tedy mohu, přijel bych 26. srpna dopoledne v úctě Jaroslav Havrda. Bude to první návštěva po... Ani si nepamatovala po jak dlouhé době, ale od 15. roku určitě jediná, která přijde na oběd. Tenkrát před 5 lety ale nešlo o návštěvu, byl to otík, manžel, kterého na pár dní pustili z fronty domů. Teď, když Jeník zavolal, se Aně rozklepaly ruce a najednou jakoby jí zeslábly nohy. Už dlouho nevařila pro nikoho jiného než pro Jeníka, aspoň že jí paní domácí půjčila kousek bůčku, spíš věnovala, moc dobře věděla, že ho Anna nemůže vrátit. Snad se nepředvede jako mizerná kuchařka. Na mínění téhle návštěvy jí moc záleželo. Jendo, počkej, zavolala Anna z kuchyně. Otevřu sama, hned jsem tam. Pro jistotu podebrala zelí ode dna kastrolu, aby se nepřipálilo, odložila vařečku a strhla ze sebe zástěru. Pod ní měla svoje nejlepší šaty. Letmý pohled do zrcadla a spěchala ke dveřím.
1: Strejdo, rozářil se Jeník. Vidíš, mami, věděl jsem to, je to strejda Slávek.
0: Anna měla za to, že víc nervózní už být nemůže, ale při pohledu na Havrdu poznala, že existuje stav, kdy povely mozku neposlouchá ani jazyk.
1: To je... Dobře, že jste tady, povedlo se jí po dlouhých vteřinách. Pojďte dál.
0: Na nic originálnějšího se prozatím nezmohla. Jeníkovi to naopak myslelo i mluvilo rychleji, než by si Anna přála.
1: Máš vláček? Přinesl jsi mi ho?
0: Aně bylo trapně. Vždyť se Jenda chová jako malý kluk. Neuvědomila si, že strejda je první návštěvou, která kdy Jendovi něco přinesla. A navíc Jenda konec konců je malý kluk.
1: No tak, Jendo... To je neslušný, ptát se takhle hned.
0: Počkejte, ano, přerušil ji Slávek. To je v pořádku. Vždyť jsem to Jeníkovi slíbil. Že jo, pane Maschinenführer? Jeník, aby se maminka nezlobila, raději neodpověděl, jen přikývl. Oči mu ale zářily tak, jak to u něj Anna ještě nikdy neviděla. Byl šťastný hned na dvakrát. Strejda Slávek opravdu přijel a opravdu přivezl vláček. Ten bude určitě krásný a budou si spolu hrát. Nejdřív s vláčkem a potom třeba i na vojáky.

0: Prosinec 1917. Čtvrtý štědrý den velké války. Od předešlého poledne panovalo na tomto úseku ruské fronty příměří, na kterém se podle pokynů svých velitelů dohodli vyjednávači vyslaní do 100 metrů široké země nikoho. Seržant Popov a poručík Tvrdý, který díky svému otci v Novorosijsku vybudoval pivovar, uměl obstojně rusky, přinesli ke svým jednotkám dobrou zprávu. Od 23. prosince do 6. ledna, kdy se slaví pravoslavné Vánoce, se nebojuje. Tedy pokud se o příměří nedozví nějaký bojechtivý generál, který jim to zatrhne. A že se někdo takový najde, bylo na bíle dni, takže příměří určitě tak dlouho trvat nebude. Prozatím byl ale klid. Bylo to poprvé od začátku války, kdy na východní frontě o Vánocích utichly zbraně. A kde kdo říkal, že tohle příměří bude i poslední, dalšího nebude potřeba. Bolševici, kteří na Rusy minulý měsíc převzali moc, totiž nemají moc chuti válčit. Potřebují stabilizovat situaci doma. Proslýchalo se, že jejich vůdce, jakéhosi Lenina, co se nejmenuje Lenin, ale Ulyanov, nebo tak nějak, poslali do Ruska Němci. Vybavili ho prý tučnou zásobou peněz za slib, že až to tam vezme do ruky, válku rychle ukončí, aby Němci mohli všechny síly přesunout na západ a Rakušani zase do Itálie a na Balkán. Otakar Pažout se s vysoko zdviženým bílým kapesníkem vytrvale přibližoval k nepřátelskému zákopu. Bylo pod nulou, dobře tak minus 10, a slabá vrstva sněhu, která pokrývala zmrzlou zem, mu hlasitě chroupala pod nohama. V tom tichu, zpěv koledy utichl, jakmile si podivného příchozího nepřítel všiml, byly jeho kroky jediným zvukem, který byl slyšet jak v rakouských, tak v ruských zákopech. Těsně potom, co nepřítel přestal zpívat, Pažout zaslechl ještě jeden zvuk. Dobře ho znal. Několikeré kovové klapnutí závěrů pušek kdesi před sebou. Výstřely, které každým okamžikem očekával, se ale neozvaly. Pažout pomalu a odhodlaně postupoval. V jednu chvíli si uvědomil, že zatímco by měl mít ruce zmrzlé na kost, klacek s kapesníkem mu v nich klouže, tak je má spocené. Jen co dorazil k zákopu a stoupil na předprseň, několik párů rukou ho uchopilo za nohy a stáhlo ho dolů. Když se vzpamatoval, spatřil nad sebou udivené tváře vojáků v ruských uniformách. Was machst du hier? Zajímal se jeden z nich. Neznělo to nepřátelsky, spíš překvapeně. Pažout měl připravenou jedinou ruskou větu, kterou se stihl od poručíka Tvrdého naučit, ale v tom úžasu, že na něj promluvili německy, ji z paměti nevylovil. Jdu vám popřát veselý Vánoce, vypadlo z něj česky. No tak to seš tady správně, potvrdil mu voják, který se jako první vzpamatoval z údivu, že slyší češtinu a široce se na Pažouta usmál. Já jsem nějaký Hládek z Úštěka, Franta. Pažout, poté co ho zvedli ze země, nafasoval do jedné ruky ešus s horkým čajem a do druhé čutoru vodky. Tak teda veselý Vánoce, ty bejku, pronesl Hládek a zvedl k přípitku svoji čutoru. Že je plná vodky, o tom Pažout nepochyboval. Postupně si připil i s ostatními. Na zdraví, Tonda Majer ze Sedlčan.
1: Na zdraví a nakonec týto zatracený vojny. Já jsem Jarek Bartoníček od Hustopečí, znáš to tam? Kurděv se to jmenuje.
0: A tak dál. Než se pozdravil se všemi, měl Pažout pěkně na váto a bylo mu dobře. Veškerá nervozita byla ta tam.
1: Kluci, já jsem vám přines takovou jako vánoční vejslušku, ať si taky užijete. A ať víte, že my,
0: hodil rukou směrem ke svému zákopu. Jsme obyčejní chlapi, co je ta vojna taky pěkně štve. Kdyby jsme mohli, tak jdem domů a tam bychom spolu zašli na pivo, třeba k Šukům nebo kamkoliv jinam. A jak to, že tě k nám pustili, zajímal se Majer. Teď za tohle se střílí, bez výstrahy. Pažout vysvětlil, že to má domluvené s velitelem a že když jinak nedá, jako pažout, takže si má tu svoji bláznivou kebuli nechat ustřelit a že jestli mu ji opravdu ustřelí, takže se nemá vracet. Ne, tak se nevracej, navrhl Hládek. To ne, vrátím se. Mám tam kamarády, to za prvý, a za druhý jsem rakousko-uherský voják. Jak bych to pak vysvětloval císař pánovi?
2: No, jestli jde o tohle, ozval se Gruber, Josef z Dobřan, jak nezapomněl dodat, tak my mu nic vysvětlovat nebudeme. Prděl na nás předchozí císař pán, ani se nenechal korunovat za našeho krále, páprda jeden, a stejný to je i s Karlem. Tak my zas na oplátku z vysoka na něj. Nic mu nedlužíme.
0: Pažout vybalil pravé maďarské klobásy, dvě lahve tokajského a fůru makových buchet, co mu poslala žena. A kyselé okurky.
1: To je žrádlo,
0: zhodnotil Majer s pusou tak plnou, že mu stěží bylo rozumět a ostatní k tomu neměli co dodat. Dovedli Pažouta o kus dál, kde se nad ohněm opékali dva zajíci. Dobře propečená liška už byla z ohně pryč.
1: A tohle je mež... žena, Andulka, nechal Pažout kolovat fotografii a dával pozor, aby mu ji někdo neumastil. Mám ještě kluka, Jeníka, jenže toho jsem ještě neviděl. Narodil se teprve kdy? Loni.
2: Šťabaj zná jen, co je pravda,
0: zhodnotil Gruber Andulku.
1: Ale ta moje je ještě hezčí, koukni.
0: A ukázal mu svoji fotku.
1: Kde pak? Andulka je největší, nejpěknější holka, co jsem kdy viděl. Nic proti tvojí. Jakže se jmenuje?
2: Kačenka. A nejhezčí je kdo? Kačenka,
0: vysvětlil Gruber.

Srpen 1920. Vláček byl nádherný. Ne, byl nejlepší na světě. Aby taky ne, když na něm Slávek usilovně pracoval dobře měsíc a některé součástky si musel nechat vyrobit od souseda Janoucha, který má v dílně soustruh. A jak o něm Strejda uměl vyprávět? Pojmenoval všechny jeho části, kotel, komín, píšťala, ojnice, písty, válec, ventily. A taky vyprávěl, jak topič lopatou hází uhlí z tendru do kotle a strojvůdce, jak na budících kontroluje tlak a teplotu a všelijakými pákami a kohouty mašinu řídí. To nejlepší měl ale Slávek schované nakonec. A když budeš štít, Jendo, tak já znám jednoho topiče, co jezdí z Nymburka do Ostroměře a zas zpátky na té nejnovější mašině, co má po každý straně 4 velký kola. On poprosí mašinfíru, aby tě vzal do kabiny. To budeš koukat. Jeníkovi div nevypadly oči. Přitulil se ke Slávkovi a pevně ho stiskl. Strejda určitě nemluví jen tak do větru. Slíbil, že udělá vláček? Slíbil. A udělal ho? Udělal. Tak to se určitě pojede i na mašině. Že Slávek opravdu přišel a přinesl Jeníkovi vláček, udělalo dojem i na Anu. Je to chlap, co plní sliby. Kdepak? Otík si uměl vybrat. Nejdřív ji, jak ji o tom taky nespočetněkrát ujistil, a potom i Slávka. Škoda, že tu nemůže být s nimi. Ano, potěšilo, že Slávkovi oběd chutnal. Nejen, že jí ho několikrát pochválil, ale bylo to na něm i vidět. Ana ho celou dobu pozorovala, ale jen tak, aby si toho nevšiml. Což se jí nepovedlo. Slávkovi to celou dobu bylo jasné. Bůček od paní domácí byl skvěle propečený a zelí bylo zadělané jen s nezbytnou špetkou mouky, za to ale vylepšené troškou špeku a okořeněné kmínem. Brambory, no dobře, všechno nemůže být dokonalé. Je duben a to jsou loňské brambory jen tak a nové budou sklizené až za pár týdnů a nebudou k sehnání. Anna ale byla spokojená. S tím, co měla, vykouzlila maximum a zrovna tak to viděl i Slávek. Za to Jenda snad ani nevěděl, co jí. Oběd byl pro něj utrpením. Stejně jako žádné dítě neocení štědrovečerního kapra a těší se, až se sklidí ze stolu a konečně se půjde ke stromečku. Ta chvíle, které se Jenda nemohl dočkat, ale nakonec přišla. Teď už si se Strejdou půjdou hrát. Počkej, Jeníku, nemůžeš bejt na Strejdu hr? Takhle hned po obědě. Snažila se ho máma uklidnit. Strejda je určitě po cestě unavený a potřebuje oběd v klidu strávit. Jeník posmutněl. Popravdě vůbec nechápal, jak by někdo po obědě mohl chtít jen tak sedět, když je tu nový vláček, s kterým je potřeba si hrát. Ano, vzal jí Slávek letmo za ruku a hned ji zase pustil. Jestli vám to nevadí, tak my se s Jendou půjdeme podívat na ten vláček. Aspoň na chvíli, ano? My kluci totiž dobře víme, zaškalibil se na Jendu, že tak dobrý oběd se nejlíp tráví, když si člověk hraje s vláčkem. Je to tak, Jendo? Anna by si raději se Slávkem povídala, ale souhlasila. Povídání počká. Tohle pro ní bylo dalším potvrzením, že si Otík vybral správného kamaráda.

0: Prosinec 1917. Otakar Pažout cítil, že svůj úkol beze zbytku splnil a jestli se chce dostat zpátky ke svým, tak musí vyrazit. Hládek mu zrovna podal čutoru. No dobře, jeden lok na rozloučenou, jen symbolický, snad ještě zvládne, ale víc už ne. Jarku, otočil se Tonda Majer na Bartončíka, mazej za Číškem, ať vydá rozkaz, že se nesmí střílet. Pro jistotu, tady Ota jde domů, teda ke svým, tak ať někoho nenapadne nějaká blbost. Poručík Čížek poslal dva vojáky, každého na jednu stranu zákopu, aby rozkaz vyřídili. Každý sice ví, že se o letošních Vánocích nestřílí, ale jistota je jistota. Pažout vzal batoh, do kterého mu na oplátku noví kamarádi nabalili, co sehnali, a vyrazil. Na předprseň zákopu ho Gruber s Bartoníčkem vysadili, dál už ale musel sám. V žaludku a ve všech končetinách ho hřála vodka, a že jí nebylo málo, a u srdce dobrý pocit, že v téhle nemožné době udělal to, co bylo třeba. Gesto lidskosti. A pěkné. Klacek s kapesníkem se mu kýval ze strany na stranu, ne že by s ním Pažout mával, ale protože ho stěží dokázal udržet. Byl zřízený, jak zákon káže. Dopadlo to dobře, pomyslel si s uspokojením. Těm naproti ukázal, že my, co bojujeme za Rakousko, jsme taky lidi. A navíc mu nikdo Makovici neustřelil. To ovšem znamená, že Červeného bude muset zase oslovovat Herr Feldwebel. Nahlas se tomu zasmál. Až tohle bude vyprávět Andulce a Jeníkovi. Otakar Pažout byl po dlouhé době šťastný. Ve vzdálenější baště ruského zákopu seděli na zabahněných dřevěných lavicích tři vojáci. Bláto bylo už několik dní stvrdlé na kámen od té doby, co před dvěma týdny přišel mráz, který nepovolí ani popoledni. Svobodník Havrda, vojín Šefelín a vojín Kočí slavili své soukromé Vánoce. Okusovali stehýnka pečených veverek, které přes den ulovili v zázemí, a z čutor ucucávali vodku.
1: Půjdem spolu do Betléma, zkusil vojín Šefelín, ale už mu to moc nešlo.
0: Slova chytil správně, za to melodie pokulhávala.
1: Dudlaj, dudlajda.
2: Nech to na příští Vánoce a do té doby to trochu vypiluj, jo? Doporučil mu svobodník Havrda.
1: Když myslíš, nebo to zkus ty, když seš tak chytrej.
0: Havrda si odkašlal a nasadil tón. Víc nestihl.
3: Koukejte, tamhle,
0: zašeptal vojín Kočí tak hlasitě, že to musel slyšet i nepřítel. Havrda pohlédl směrem, kterým Kočí ukazoval. Postava, co odchází směrem k Rakušanům. Měsíc se právě schoval za mrak, bílý kapesník na klacku není vidět. Dezertér, napadlo všechny tři najednou. Rozkaz, který nikdo nemusí vydávat, protože platí pořád, zněl jasně. Dezertér rovná se střílet. Je sice příměří, ale tohle je něco jiného. Čerstvý rozkaz poručíka Číška v žádném případě nestřílet se k trojici vojáků nedostal. Měsíc na několik vteřin osvětlil postavu, která už byla v půli cesty k rakouskému zákopu. V tom okamžiku se dá zamířit, než bys řekl švec, a vystřelit. Než bys řekl švec, třeskl jediný výstřel a dezertér se skácel k zemi. Rozhostilo se ticho. Minutu, možná dvě na to, přiběhl poručík Čížek tam, odkud zaslechl ránu. Nebýt tmy, vojáci by viděli, že je Rudý vstekem. Ani tak ale nebylo o jeho náladě pochyb.
4: Kdo to ksakru byl? Kdo vystřelil? Zařval.
0: Kočí se na Čížka podíval tak nějak divně, nechápavě. Čížek, ve kterém se všechno vařilo, si to ale vyložil po svém.
1: Byl jsi to ty, parchante?
0: Kočí ze sebe takhle narychlo nedokázal vypravit ani slovo a ostatní na tom byli podobně. Čížek si to později vyčítal, velitel nesmí jednat ve vzteku, ale vrátit to už nešlo. Vytáhl bajonet a zarazil ho kočímu do prsou.
1: Vždyť to byl jeden z našich, Vánoce, nestřílet, padalo z něj nesouvisle.
0: Havrda s Šefelínem zůstali stát jako opaření. Chvíli jim trvalo, než pochopili, co se vlastně stalo. Bylo to ukrutně rychlé. A nechápal ani kočí, kterému z úst vytékal pramínek krve a na prsou mu mokvala temná skvrna.
2: Ukliďte ho, rozkázal vyčerpaným hlasem Čížek. Zatracený Vánoce, dodal. A jak odcházel, podvou si bručel něco o bezbožnících, co jim nejsou svaté ani Vánoce.

Tohle byla píseň o naději a ta další bude o Božím obraze. Jsme vytvořeni k jeho obrazu, vidíme jeho úžasné odstíny lásky. Všichni potřebujeme stejný lék, druhou šanci. U Božího trůnu neexistuje něco jako první linie. Všichni jsme stvořeni k jeho obrazu.

0: Jsme s vámi dnem i nocí.
1: Rádio 7.
2: Se Znělkou jsme vstoupili do další hodiny, a to do třetí. Je čtvrtek 28. května 2026 a posloucháte Rádio 7 s Anetou Lofítkovou za mikrofonem. Dlouhé pátrání stálo za sepsaným příběhem Petra Figula Jablonského v knize Komenský mu říkal synu, za kterou stojí autorka Hana Hlouchová. Nenápadný život velkého přítele a pobočníka Jana Ámose Komenského načetli Kateřina Hodecová, Michal Bumbálek a Jiří Daniel. Technicky spolupracoval Michal Crhák.
3: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih.
4: Komenský mu říkal synu. Hana Hlouchová. Kapitola 4. Živou knihou. Jednou z největších výsad člověka je, že má oproti ostatním tvorům velice rozvinutou schopnost učit se. Vzdělávání by mu však nemělo sloužit k mechanickému hromadění vědomostí, ale k tomu, aby vyšel vstříc jedné z hlavních výzev lidského pokolení – stávat se skutečným člověkem. Jan Ámos Komenský přirovnával vzdělané lidi k živým knihám či pojízdním knihovnám. Bez pochyby k nim patřil i Petr Figulus Jablonský. Budoucí charakter i základní znalosti Petrovi vštípili jeho rodiče a v Lešně je dále rozvíjel Jan Ámos Komenský. Petr Figulus se od něj mohl učit nejen doma, ale také na místním bratrském gymnáziu, které v té době zažívalo svůj největší rozkvět a stalo se jednou z nejlepších škol v celém Polsku. Komenský zde působil nejprve jako pedagog a posléze i jako rektor. Vyučoval astronomii, geografii, geometrii, filozofii a historii. Petr Figulus Jablonský měl již odmala jazykové nadání. Ve 13 letech údajně ovládal kromě češtiny také latinu, francouzštinu, angličtinu, polštinu a němčinu. Později se naučil také švédsky a holandsky. Jan Ámos Komenský ho v roce 1661 charakterizoval jako pohotového stylistu i v několika rozličných jazycích. Když bylo potřeba, pomáhal mu Petr Figulus s tím, že tlumočil jeho myšlenky do francouzštiny a angličtiny. O případném dalším studiu budoucích kněží rozhodovalo vedení církve. Cituji. A kteříž tak doma počátků umění literního nabudou, potom do větších škol i akademií buď na svůj vlastní neb starších náklad vysílání bývají podle uznání potřeby a možnosti. Finanční situace jednoty bratrské v exilu však byla složitá. Petr Figulus by proto mohl pokračovat ve studiu jen díky stipendiu, souběžně vykonávanému zaměstnání nebo štědrému mecenáši. I tentokrát držel Jan Ámos Komenský nad Petrem ochranou ruku. Od roku 1632 byl totiž pověřen péčí o vzdělávání mládeže v jednotě bratrské. Počátek univerzitních studií Petra Figula zřejmě spadá do let 1634 až 35, kdy obdržel finanční příspěvek jako student Cambridge. O rok později mu Komenský zajistil pracovní místo u svého přítele, kněze a diplomata Johna Daryho. Následující období muselo být pro Petra Figula hektickou životní etapou. Snažil se studovat, plnit své pracovní povinnosti a zároveň se s Johnem Darym často stěhovali. Působili ve Švédsku, Německu, Nizozemí i v Anglii. Jediné klidnější období, kdy se mohl soustředit na učení, bylo pravděpodobně v letech 1640 a 41, kdy setrvávali v Nizozemí. V roce 1642 mu John Dary opatřil stipendium na akademii v Leidenu. Ačkoliv se Petrovi naskytla tato skvělá příležitost, své započaté studium přerušil. Místo toho se rozhodl pomoci Komenskému a odjel s ním na jednání do Švédska. V letech 1643 až 1645 Petr Figulus odcestoval do Nizozemí a Francie, aby zde dokončil vzdělání v oblasti teologie a klasických jazyků. Svůj druhý studijní pobyt strávil zejména na univerzitách v Leidenu, Groningenu, Saumuru a v Paříži. Tentokrát si už přivydělávat nemusel, protože mu studium zafinancoval bohatý podnikatel Ludvík de Cher. Poté, co se Petr Figulus vrátil jako absolvent zpět do Polska, napsal svému mecenáši. Pozdravil jsem pány seniory, tedy biskupy, naší církve a podal jsem jim zprávu o svém konání, putování a studiích. Jaké uspokojení měli z mé přítomnosti, nemohu vylíčit. Skutečná skromnost raději skrývá, za co je chválena před Bohem, než aby sama na sebe pěla chválu před lidmi. Odvolávám se na dopis, který vám k této záležitosti zaslali. Dne 25. ledna 1646 adresovalo vedení jednoty bratrské Ludvíkovi de Cher poděkování za štědrou podporu Petra Figula na studiích. Vzpomínku na jeho laskavou pomoc uchovával v paměti i Komenský. V roce 1653 pronesl smuteční řeč, kterou se chtěl s tímto svým zesnulým přítelem rozloučit. Nezapomněl v ní zmínit, že mimo jiné pomohl i bratrským studentům Figulovi, Olyriovi a Cassiovi. Vzdělaného člověka neutvářejí jen knihy, které pročetl, ale zejména lidé, se kterými se setkal. Dvojnásob to platí u Petra Figula Jablonského, který vyrůstal pod vlivem Komenského a díky Johnu Darrymu se zdokonalil v jazycích i diplomacii. Jak naznačují záznamy v jeho památníku, setkal se během studijních let i s mnohými vzdělanci tehdejší Evropy.

0: Dopis Jana Amose Komenského adresovaný Ludvíkovi de Cher v Gdaňsku 28. června 1643.
1: Veliký mecenáši, ctěný pane a ochránče. Petra Figula jsem k vám poslal kvůli sobě i kvůli němu. Kvůli němu, aby se osobně plněji vepsal v tvou přízeň. Kvůli sobě, abych se mohl v listu jenom zkráceně vyjádřiti, chci-li vám podati zprávu o stavu svých pochybností, v němž prosím o vaši radu. Přál bych si sice pozdravit vás sám, ale není to bezpečné. Také posud nemám hotovo, co bych mohl nabídnout. Bude tedy plodnější, zůstanu-li a budu-li horlivě pracovati. Petr Jsa pln důvěry ve slíbenou přízeň, touží vstoupiti na univerzitu a dokončiti studium teologické. Mohl bych sice i nyní užít jeho pomoci, ale poněvadž by tu práci mohl zastat jiný a poněvadž se zdá, že se blíží čas, kdy žeň bude mnohá, ale dělníků málo, nechci zdržovat jeho dobrý úmysl a prospěch církve, které odtud, jak spoléhám, vyplyne, i přimlouvám se u tebe, nejštědřejší ochránce, kterýž osvědčuješ jiným věrným Kristovým hrdinskou lásku.

nýbrž vysílám jej jako syna. Jinak jej poroučím tvé obětavosti. Jan Amos Komenský.

0: Paříži 12. dubna 1645.
1: Na nejvýš učenému a přátelskému mladíkovi Petru Figulovi z Čech, který odešel z vlasti a kvůli neobyčejnému nadání se vzdal své velké touhy. V nadšení z upřímného pouta P. Gassendi.

Kapitola 5. Spolupracovníkem Jana Amose Komenského. Historie může působit nespravedlivě, protože mnohdy zjednodušujeme dějinou realitu jen na přínos výjimečných osobností. Velikost člověka však často nemusí být na první pohled patrná. Vyznačuje se mimo jiné životním postojem orientovaným na druhé. Není náhodou, že historicky uznávané osobnosti měly ve své blízkosti lidi neméně vynikající, životní partnery, přátele a spolupracovníky. Petr Figulus Jablonský byl jedním z těch, kteří Komenskému pomohli být tím, kým se skutečně stal. Nedlouho poté, co se Petr Figulus vrátil ze studií, si uvědomil, že je tolik třeba nějaký čas pomáhat panu Komenskému. Jan Amos Komenský se mezitím přestěhoval z Lešna do pruského města Elbingu. Petr Figulus se zde připojil k již existující skupině svých kolegů. Janu Amosi Komenskému vypomáhal i dříve, ale teprve nyní měl dokončenou odbornou kvalifikaci, takže mohla začít etapa jejich intenzivní spolupráce. V osvědčeném pracovním vztahu pak pokračovali i později, dokud jim to životní okolnosti umožňovaly. Janu Amosi Komenskému byla přislíbena finanční podpora ze Švédska, která byla vázaná na vypracování učebnic pro reformu jejich škol. Ludvík de Cher mu dokonce nabídl, že je ochoten vydržovat svými příspěvky učené muže, které by si Jan Amos Komenský vybral. Počáteční slibné vyhlídky na poklidnou vědeckou činnost v ústraní se však v průběhu prací změnily. Z různých důvodů se učebnice nedařilo realizovat tak rychle, jak si sponzoři představovali. V roce 1647, když byl Jan Amos Komenský na pokraji sil, napsal na účet svých kolegů: mnoho spolupracovníků zkazilo viničku mou, nebo aspoň způsobilo zdržení díla. Napsal jsem kdysi a opakuji, a to vážně, kdybych byl býval zůstaven sám, dávno bych byl dokončil, co jsem si předsevzal na začátku s pomocí boží. Tato kritika zřejmě nezahrnuje Petra Figula, který se k realizačnímu týmu připojil až později, bránil Komenského a pomáhal mu, kde se dalo. Na základě dochovaných zpráv se dá říci, že Petr Figulus dokázal obsáhnout poměrně pestrou škálu úkolů. Podílel se na vytváření učebnic, vydávání dalších publikací i na encyklopedické snaze Jana Amose Komenského obsáhnout celé lidské vědění. Pomáhal mu systematicky třídit shromážděné materiály, sbírat úsloví nebo vybírat další termíny ze slovníků a členit je podle jejich významu. Úspěšně také navázal na praxi tajemníka ve službách Johna Daryho. Opisoval texty a vedl korespondenci. Zprostředkovával komunikaci s mnohdy rozladěnými mecenáši a státníky. Informoval je a prosil o trpělivost.

post při prodlení. Ujišťoval, že Komenský neúnavně pracuje. Omlouval ho, když měl nemocnou ženu a byl zavalen starostmi. Sám se za něj zaručoval a sliboval svou pomoc. I to, že investované peníze přinesou v pravý čas svůj užitek. Byl člověkem, který pomáhal urovnávat pokřivené mezilidské vztahy. Na jeho radu Jan Amos Komenský dokonce zaslal v roce 1649 smířlivý dopis švédskému kancléři Oxenstiernovi. Cituji. Dvojím žalem mne naplnil ten, který se od vás nedávno vrátil, mezi tím již zeď můj, a zvěstoval, že si se ty, nejjasnější pane, octl ve smutném stavu vdovském a že jsme my u vás vzbudili rozmrzelost. Petr Figulus pomáhal Komenskému i svými kontakty ze studijních let, na které nyní mohl navázat. Někdy s ním odcestoval jako doprovod, jindy ho Jan Amos Komenský posílal na místo sebe. V jednom z dopisů učence Samuela Hartlíba se nám dochovalo autentické mínění, které o schopnostech Petra Figula mělo jeho okolí. Vnímalo ho jako pokračovatele díla Jana Amose Komenského. Cituji. Musím vám diskrétně sdělit, pokud to sám Komenský nezmínil, že de Heer povolal také Figula s rodinou a bude ho zaopatřovat jen, aby pomáhal tchánovi a aby věděl vše, co se týká pan Sofie. Mohl by ji tak dokončit, pokud by byl Komenský unesen nebo by zemřel. Stanovit, kdy Jan Amos Komenský jednal zprostředkovaně skrze Petra Figula a kdy si Petr v souladu s jeho vůlí počínal samostatně, je v podstatě nemožné. Jen lidé, kteří jsou si velice blízcí a vzácně se shodnou na životních hodnotách, dokáží navázat takto úzkou spolupráci.

0: Dopis Petra Figula adresovaný Ludvíkovi de Cher v Gdaňsku 5. ledna 1646.
1: Nanejvýš dobrotivý a velectěný pane a ochránče. Po příjezdu do této země pobýval jsem podle nařízení pana Hotna a vašeho pana syna až dosud u pana Komenského. Tam jsem se zabýval s velkou pečlivostí všemi jeho spisy, prozkoumal je a zhodnotil. Za poslední 2 roky dovedl k dokonalosti svou práci na pan Sofii, dílu, jemuž podobné svět nikdy nepoznal. V skutku se už nedivím, proč jsme se od něho ničeho jiného nedočkali. Pokud jde o mě, dopřál bych mu s velkou radostí dalších 15 let, neboť právě před touto dobou začal zapisovat tyto krásné myšlenky, pokud ho dobrotivý Bůh uchová při životě, aby mohl dovést všechny své plány k žádoucí dokonalosti, aniž by byl nucen v této době uveřejnit něco jiného. Měli bychom pak knihu knih. Bez ohledu na únavu pracuje ve dne v noci, aby dokončil na přání přátel část svého díla, ale věčná harmonie všehomíra ve všech svých součástech a nejmenších částečkách je tak nedotknutelná a přísná, že by člověk nedokázal náležitě postihnout a patřičně vyložit jednotlivost bez ohledu na celek a na míru a velikost všeho a v důsledku toho bez možnosti pracovat na všem, co k tomu zároveň patří. Ale krátce řečeno, on je toho mínění, že připraví tak dokonale, jak je mu možné, obraz celku k uspokojení vás a pana velkého kancléře Švédska a podnikne cestu do Stockholmu a podrobí všechna svá díla posouzení učenců a hlavně řečeného pana kancléře. K tomuto účelu má k dispozici i doktora medicíny, muže velmi učeného a pilného, aby pomohl při studiích scholastických, aby Komenský sám pracoval hlavně na pan Sofii. Slíbil jsem mu také svou účast, neboť ji považuje za prospěšnou, abych mu pomáhal podle svých možností až do doby, dokud budu mít vaše svolení, které budu čekat v dalším dopise, a souhlas pánů seniorů, kteří neudělají nic, co by nebylo shodné s vaší vůlí. Tak vám, pane, brzy ukážeme s pomocí boží vše, co má u sebe pan Komenský, a zajisté to budou věci obdivuhodné. Kéž nám Bůh pomůže a dopřeje mu milost a zdraví, aby ho mohl oslavit tímto způsobem. Zbývá jen poprosit pána všehomíra, aby ve své svrchované dobrotě šířil nadále paprsky svého jasu, moc svého ducha a bezpečí svého ušlechtilého díla na všechno a ve všem, co jste a co konáte, aby čím více ho oslavujete na tomto světě, tím více jste jím byl oslaven na nebesích. Svěřuji se i se svými blízkými vaší nepřestálé dobrotě více než otcovské. Nikdy nebudu mít větší snahu a přání, než vždy a všude dosvědčovat, jak jsem vám zavázán na život a na smrt. Váš nejponíženější a nejoddanější služebník Petr Figulus.

0: Dopis Jana Amose Komenského, adresovaný Ludvíkovi de Cher v Lešně 29. května 1649.
1: Urozený pane, vážený příteli a příznivče, kdyby tvůj dopis z 11. března mne byl dostihl rychlý, snad byste místo tohoto listu měli u sebe mne samého, když jste si přáli, abych se hned rozběhl a byl s vámi. Ale dopis se zatoulal, anebo kdesi uvízl déle než 2 měsíce. Přece však je dobře, že konečně přišel, abych poznal, jaké máte se mnou záměry. Kéž by mi bylo dopřáno plně jich dosáhnouti. Kéž i hned splniti. Ale poněvadž nic takového jsem nemohl předem tušiti a protože jsem se usadil, abych v tomto místě již klidně prožil dny stáří, kolik mi jich snad přidá Bůh, dále sazeči v tiskárně nyní mají plné ruce práce a v letních měsících začnou s dalším dílem. A poněvadž konečně váš lakonicky stručný dopis nevyložil vaši vůli dosti jasně, nevyrozumívám z něho totiž, zda si přejete, abych přišel sám či se svými, zda toliko k rozmluvě či k trvalému pobytu. Nemohl jsem nezbytně jednati jinak, nežli cestu odložiti, dokud bych podrobněji nepoznal, co se mnou chcete. Místo sebe zatím posílám svého Petra, aby vám ústně vyložil, v jakém stavu jsou věci u nás a jak daleko pokročily práce, a aby vyslechna, jaký s námi máte záměr, vrátil se rychle zpět. A potom již nestrpím, aby u mne vznikl průtah, nýbrž zamířím k vám i sám. Jsem totiž stále připraven následovati prozřetelnost Boží, ba i umříti přitom, čím by se mohlo nějak posloužiti slávě Boží. Zachovej, Bože, tuto mysl služebníku svému. Poruč, co chceš, a dej mi splniti, co poroučíš. Zvláštního již nic nepřipojuji. Máte před sebou mého adoptivního syna. Toho se vyptávejte, jak chcete podrobně. Tomu uložte vyříditi všechny své vzkazy. Skrze něho budete moci poznat i mé smýšlení. Skrze něho já, zase vaše. Nechť pak způsobí Bůh, aby se žádný náš úmysl v ničem neuchýlil od úmyslu úradku Božího. Tak se budu v těchto dnech bez přestání modliti. Tak se modlete i vy. A tehdy budeme s důvěrou očekávat i skrze Krista Pána našeho, co od nás chce On, kterýž rozhoduje o nás, o všech. Jemu s Otcem i s Duchem Svatým budiš sláva a požehnání na věky věkův. Amen. Psáno právě ve svátek zasvěcení cti svaté Trojice roku 1649. Tvé urozenosti láskou i náklonnostmi nejoddanější Jan Amos Komenský.

0: Na Rádiu 7 posloucháte Večer pod lampou, poslech čtení dobrých knih.
1: Kapitola 6. Diplomatem. My, kteří sedíme u kormidla dějů, zakoušíme každodenně, jak snadno a z jak nepatrných příčin vznikají spory, ale jak nesnadno se dají urovnat, vzniknou-li jednou. Axel Oxenstierna. Jan Amos Komenský a Petr Figulus Jablonský udržovali dlouhodobé vztahy s anglickými, nizozemskými a švédskými politiky. Věřili, že od nich mohou očekávat pomoc, protože jejich státy patřily mezi nepřátele habsburské monarchie. Pokud by se protestantské státy zhodly na společném postupu, byla naděje na zvrácení pobělohorského vývoje událostí ve vlasti. S mezinárodním diplomatickým prostředím se Petr Figulus Jablonský seznámil ještě dříve, než mu bylo 20. Zkušenosti, které získal jako pobočník Johna Daryho, byly v budoucnu nejen jemu velice užitečné. Zejména ve 40. letech, ale i později, byl v kontaktu s vlivnými osobnostmi tehdejší politické scény a procestoval velkou část Evropy. Pobýval například v Londýně, Hágu, Amsterdamu, Hamburku, Berlíně, Stockholmu nebo v Sárospataku. Diplomatická jednání Petra Figula byla motivována z velké části snahou získat politickou podporu pro český exil. Naděje vyhnanců se upínaly zejména ke švédskému království. Kancléř, státní rada i královna exulanty opakovaně ujišťovali, že budou zastávat zájmy českých zemí. Petr Figulus měl svým krajanům oznámit, že jejich stavu litují a postarají se, aby všechny svobody země byly zachovány a království české, aby se jim těšilo jako přední království a kurfiřství v říši. A kdyby snad jejich straně nebylo popřáno vítězství, že se postarají, aby aspoň vyhnanci uvedeni byli v ten stav, jaký byl před válkou. Navzdory prosbám českých exulantů, aby nebyli vyloučeni ze svobody svědomí a optimistickým politickým slibům, však nastal zřejmý opak. V Minstru a Osnabriku probíhala mírová jednání, která směřovala k zakončení 30leté války. Spojenci původně požadovali restituci evropských poměrů k roku 1618, tedy před vypuknutím stavovského povstání. Postupně ale od české otázky upouštěli a časová hranice se posunula do roku 1624. Toto rozhodnutí znamenalo, že, cituji, jsme byli ponecháni v dědictví domu rakouskému a tím i papeži. Komenský k tomu dodává, ti nám nikdy nepovolí svobodu svědomí. V roce 1648 byla podepsána mírová smlouva, která vstoupila do historie pod označením Vestfálský mír. Protestantská Evropa tím mimo jiné dala oficiální souhlas k habsburské nadvládě v českých zemích. Exulanská diplomacie ztroskotala. Čeští vojáci, kteří sloužili pod švédským praporem, krváceli na bojištích zbytečně. Zaručené sliby se ukázaly jako plané a šance na návrat do vlasti se rozplynula. Jan Amos Komenský napsal následně švédskému kancléři roztrpčený dopis, vyvěrající z přemíry bolesti. Píše, bolest má, kterou jsem tehdy spěchal vyjádřit, nebyla a dosud není jenom osobní, nýbrž obecná. Ne, že jsem opuštěn sám nebo nějaká část našich. Stoupenci naší církve, nýbrž, že opuštěn je celý národ. Ačkoliv se mu s výsledkem mírových jednání podařilo vyrovnat, zpočátku byl otřesen natolik, že onemocněl a mezi přáteli se dokonce roznesla zpráva, že zemřel. Petr Figulus Jablonský v této situaci projevil smysl pro reálnou politiku. Zřejmě u něj převážila racionální rozvaha, motivovaná zoufalými poměry v Polsku i postojem Jana Amose Komenského, kterého setkání se zrádci příliš nelákalo. Petr Figulus proto v roce 1649 znovu odcestoval do Švédska. Podařilo se mu stabilizovat vztahy se spojenci a během audience mu kancléř i královna přislíbili, že se pokusí zmírnit bídu exulantů alespoň individuální podporou. Petr Figulus i po Vestfálském míru nadále držel započatý kurz a svými schopnostmi podporoval protestantské zájmy. Díky svým kontaktům a jazykovému nadání měl ideální předpoklady, aby působil jako mezinárodní agent a politický informátor. Byl zapojený do rozsáhlé sítě dopisovatelů, která Samueli Hartlíbovi zprostředkovávala spolehlivé informace. 30letá válka byla sice formálně ukončena, ale místy zořily boje dál. Jan Amos Komenský hodnotí situaci v roce 1657 slovy: celé Polsko je v plamenech a celé Uhry jsou v pohybu. Část zpráv Petra Figula proto pojednávala o vojenských operacích, pohybech vojsk či jednáních mezi znepřátelenými stranami. Své prameny dělil podle spolehlivosti do 4 kategorií. Dobří přátelé, přátelé, zprávy, pověsti. Tam, kde Figulus přejímá již hotové texty, ponechává původní jazyk, němčinu nebo latinu. Korespondence Petra Figula navíc obsahuje i praktické informace související s vydáváním Komenského prací, zprávy obchodního nebo i čistě soukromého charakteru. Neprezentuje jednotlivá sdělení jako objektivní zpravodajství. Naopak je v nich patrné jeho osobní stanovisko k celému dění, které se všude prolíná s jeho vírou. Jan Amos Komenský, který byl do korespondenčního zpravodajství zapojený také, upozorňoval, že není nutné psát zvlášť Petru Figulovi. Cokoliv pošlete mně, bude mu předáno, nebo to po přečtení zase zalepím a pošlu mu to. Bude to tedy úspora pro vás, pro nás i pro naše měšce. Dopis Petra Figula z roku 1658 obsahuje instrukci, že pokud součástí zásilky není nějaké zvláštní sdělení, nemá se pečetit, protože to zvyšuje poštovné na dvojnásobek. V jednom z jeho dalších dopisů se dokonce dochovala zmínka o speciálních listinách určených pro nového krále, které mají se držeti nad řežavým uhlím a vyjde z nich další poučení. Diplomatické cíle Jana Amose Komenského a Petra Figula Jablonského byly ve své podstatě stejné. Srovnáme-li však obě osobnosti, zjistíme, že Komenského srdce často přetékalo citem a mělo tendenci upnout se k dobovým proroctvím, zatímco Petr Figulus se jeví jako racionálně střízlivější. To, že vynaložené úsilí nepřineslo očekávaný výsledek, nemusí nutně znamenat, že nemělo smysl. Pokud se totiž začneme dívat pohledem, který přesahuje rámec jejich vlastního života, můžeme postřehnout, že zápas o svobodu lidského svědomí je aktuální v každé době.

0: Dopis Petra Figula adresovaný Samueli Hartlíbovi v Amsterodamu 6. prosince 1658.
1: Pane a můj nejctěnější drahý příteli, souhlasím s vámi. Také se divíme, jak je možné, že pošta od vás chodí tak nepravidelně. Nikdy váš dopis nedostaneme včas. Váš poslední dopis z 19. listopadu jsem dostal dnes. Poslal jste nám víc dobrých zpráv než kdykoliv za poslední dobu. Zapřísahám vás, pane, nedivte se mým tvrdým pohledům a výčitkám, pokud byste se i vy nechal svést ke zradě společného zájmu protestantů věci boží. Jaký si myslíte, že mohu učinit závěr ze všech těchto zmatků, které panují mezi protestanty? Nyní ale vidím, že vás pán neochudil o svého ducha a vedl tak vaši velkou radu a rozhodnutí jeho výsosti ujmout se toho, co byste měli pro velké dílo páně učinit. A pán své dílo v těchto našich dnech bez pochyby vykoná, aby v křesťanstvu zničil šelmu. Její panování, náboženství, společenské uspořádání a vůbec vše je jen dílem jejich přisluhovačů a ohavností postrádající osvícení a znalosti, nemající Boha a jeho slovo. Proč potom já musím být odvážný a myslet na to, že všemohoucí nakonec učiní, aby na západě vzešlo světlo? Že dá, aby Anglie nebyla jen počátkem pádu Antikristova království tmy, ale aby byla i hlavním nástrojem k vykonání boží práce při zničení marnosti a zažehnutí světla nového království pravdy, kterou je evangelium Ježíše Krista. Neboť jestli s Rakouskem mohlo být dosud jednáno o svobodném hlásání evangelia v jeho državách, uvažte, jak mocné dílo to bylo. Země pod rakouskou nadvládou jsou převážně protestantské. Bůh nyní musí zachovat výjimečné požehnání pro Anglii. O, jak šťasten bych byl, kdybych ji mohl ještě jednou vidět. Ale hlavně, kdybych viděl a obejmul vás, než zemřu. Jsem nějaký slabý a cítím se zvláštně proti tomu, jak jsem jinde býval silný a v pořádku. O vzduší v této zemi a postoj slepých a zatvrzelých lidí proti všemu, co může sloužit jim samým a míru všech božích lidí, se mnou není v souladu. Věřím v pána. On udělá vše, co poslouží jeho slávě a mému spasení. Jaké mám další noviny, naleznete v přiloženém listu. Můj tchán vám posílá srdečné pozdravy. Snažně vás prosím, abyste totéž vyřídil panu Darimu a všem dobrým přátelům. Milost pána a jeho síla nechcou stále s vámi a ve vás. Navždy váš Petr Figulus.

Večer pod lampou se pro dnešek uzavírá. Poslouchali jste další kapitoly z knihy Hany Hlouchové Komenský mu říkal synu, kterou pro Rádio 7 načetli Kateřina Hodecová a Michal Bumbálek a Jiří Daniel. K poslechu dalšího dílu zveme opět za týden. Premiéru si můžete pustit v pátek ve 21 hodin.

0: כל מה שטוב לי הוא רק בזכות.
1: Jen díky tobě stojím dnes, jen díky tobě dýchám, tvá milost mě nese dál, v tobě svou naději mám.

0: S námi nejste sami. Rádio 7.
1: Byly 4 hodiny a vy ve čtvrtek 28. května 2026 sladíte noční vysílání na Rádiu 7, kterým vás provází Aneta Lofítková. Za 15 minut nás čekají průsečíky, mezitím ale ještě několik chval, jako například tahle od kapely Blázny pro tebe.

Průsečíky s tématem digitalizace státu jsou u konce. Další část si budete moci poslechnout v úterý v 11 hodin 15 minut, kdy tématem bude úloha AI v dezinformacích.

Rádio 7 vysílá na DAB. Stačí DAB přijímač za pár 100 korun a můžete poslouchat kdykoliv a kdekoliv. Mapu pokrytí najdete třeba na našem webu radio7.cz. Těšíme se na setkání v éteru. Rádio 7 s nadějí do každého dne.

0: Máme za sebou 5 hodin, posloucháte Rádio 7, které ladíte ve čtvrtek 28. května 2026. Je před námi poslední společná hodinka, ve které kromě základů také dostane prostor 3D Talk s tématem Jak vést z druhé pozice.
1: Vůdcovství, coaching a duchovní doprovázení v životě církve. S Vojtou Barotem.
2: Vítám vás u dalšího dílu pořadu 3D Talk. Dnes tu se mnou sedí Petr Raus, emeritní ředitel Rádia 7, také emeritní místopředseda Rady církve Bratrské a dnes už v zaslouženém důchodě, mimo službu, sportem téměř nedotčen a původním povoláním zemědělec. Petře, vítám tě v pořadu 3D Talk.
3: Děkuji za pozvání.
2: V tomto pořadu zpovídám hosty o jejich zkušenostech a přemýšlení o vedoucovství, a to nejen v církvi. Ty máš hodně zkušeností s vedoucovstvím v církvi, mimo církev, církevních nebo paracírkevních nebo křesťanských organizacích. Byť jsi byl ředitel Rádia 7, kde jsi byl číslo 1, tak co se církve bratrské týče, tak jsi byl místopředseda rady. Jaké to je, když nejsi hlavní vedoucí, ale jsi vlastně ten druhý?
3: Je to jiné, to je třeba říct, ale já k tomu musím taky povědět, že když jsem končil ředitelování v Transport Rádiu, což je tedy dnešní Rádio 7, tak jsem si velmi oddechl. Zatímco když jsem končil působení v té pozici místopředsedy Rady církve bratrské, tak mi to bylo nesmírně líto a rada mi chyběla. Čímž nechci říct, že by ten tým v Rádiu 7, Transport Rádiu, byl horší nebo špatný, vůbec ne. Já jsem se v rádiu cítil naprosto jako doma a taky, jak jsem šel do důchodu, tak jsem se tam hned vrátil jako dobrovolník. Práce s těmi lidmi byla skvělá, úžasná, ale mě prostě to první místo moc nesvědčí. Když jsem odcházel z té pozice ředitele, říkal jsem si, ředitelem už nikdy více. Ale ta druhá pozice, ta je příjemnější. Nečiní mi problém převzít odpovědnost, nedělá mi potíže se rozhodovat. Vlastně teoreticky by mě ta první pozice vyhovovat měla, ale nevyhovuje. Radši jsem na té druhé židli a podpírám, podporuju toho, kdo je v čele, podsouvám mu různé myšlenky a nápady, to ano, ale mám to raději. No, měl jsem to raději, teď už je mi to jedno.
2: Čím to je, že je to velmi podobná práce, ale velmi vlastně jiná?
3: Já jsem o tom moc nepřemýšlel, ale z takových těch letmých zamyšlení a pohledů dneska si říkám, že je to možná přístupem těch lidí kolem. Já mám takovou neúplně dobrou zkušenost z necírkevní pozice. Já jsem byl taky jednu dobu vedoucí tvůrčí skupiny v České televizi. A bylo pro mě zajímavé, jak se změnilo chování zejména kolegyň, když jsem se dostal na tu jakoby první pozici, nebo na té úrovni první pozici. Kdežto ten druhý, ten je takový normální kolega, sice trošku výš, ale nic moc. A to je pro ten kontakt s druhými lidmi minimálně v České republice příznivější.
2: Takže jsi byl takový víc přístupný svým podřízeným nebo kolegům?
3: Ano, byli jsme víc na jedné lodi, na jedné rovině. Zajímavé je, že v tom rádiu, kde jsem dělal ředitele, tam to takhle úplně nebylo, protože ta organizace tehdy byla mladá, tedy vysílání Transport Rádia v českém jazyce běželo od přelomu let 68-69, tam ta tradice je dlouhá, ale do České republiky to přišlo až v roce 90. A tam já jsem v tom roce 91 potom nastupoval. Takže ten tým byl mladý a nezavedený, nezaběhaný, všechno se začínalo od píky, protože ta práce, která běžela do té doby u Jirky Dedeciuse v Domku, měla naprosto jiný charakter. Měla úplně jiné problémy a úplně jiné přednosti, fungovalo to jinak. Čili my jsme byli na startu něčeho úplně nového a dělali jsme všichni všechno, takže já jako ředitel jsem taky uklízel podlahy. Prostě byli jsme opravdu na jedné rovině. Takže tam to takhle nebylo, ale v těch pozdějších pozicích myslím si, že tenhle ten vliv, ten přístup druhých lidí k tomu, kdo je úplně v čele, že je prostě jiný.
2: V čem to může být pozitivní, v čem může být dobré, když je člověk ten první?
3: Má poslední slovo. A někdy v krizových situacích, kdy opravdu je třeba se rozhodovat rychle a s jasným dopadem, protože když by se to rozhodnutí nerealizovalo hned a plně, tak to může mít závažný dopad, negativní dopad na tu organizaci, tak v takovýchhle situacích ten ředitel nebo ten první má mimořádné postavení, samozřejmě i mimořádnou odpovědnost, ale on může tu organizaci zachránit nebo může jí výrazně pomoct. To ten druhý nikdy nemůže, leda na základě jakési dobrovolnosti těch ostatních, že oni si řeknou, ano, teď je situace takováhle, zlá, budeme toho druhého respektovat, jako by byl první. To se může stát. Ale v zásadě ten vrcholový má silnější páky, silnější pozici, může zachránit. Já jsem prošel ještě komunistickou vojnou a jednu velmi dobrou věc jsem si z té doby přinesl. Jedno ponaučení, protože tam nás učili, rozkaz se nejdřív poslechne a pak se o něm přemýšlí. A já jsem si uvědomil, že ve chvílích krizí je tohleto strašně důležité, životně důležité. Proto si myslím, že i děti je třeba vést k tomu, aby nejdřív poslechli, pak o tom přemýšleli. Protože když mě dítě běží do ulice a já mu budu vysvětlovat, jak to je nebezpečné, tak může být taky za chvilku po něm.
2: V čem jsou pozitiva té druhé pozice? V čem je to možná lepší než být první?
3: Protože, jak jsem už říkal, ti ostatní lidé mají k tomuhle člověku trochu jiný vztah, jiný přístup. A protože i ta druhá pozice dává mnoho příležitostí a mnoho možností, jak tu organizaci formovat, jak jí pomáhat, jak jí vést. V tomto případě ve spolupráci s tím prvním, ale já rád dělám ve spolupráci s někým. S někým, kdo má stejný cíl, stejný motiv, stejné nastavení. Když jsem byl v radě církve, ale stejné to bylo i v tom rádiu. A v té církvi tam to bylo velmi zřetelné, protože my jsme nastoupili jako rada. Já jsem byl 3 funkční období v té radě. A v tom prvním období jsme nastoupili jako rada z velké části nová. To byla velká obměna. Ale ten tým už mnoho a mnoho let předtím fungoval jako evangelizační odbor církve. Čili my jsme byli sehraný tým, který najednou nastoupil do té nové pozice a byli jsme velmi sehraní a velmi naladění na jednu notu. A to trvalo vlastně po celá ta 3 období, i když tam potom k nějakým změnám docházelo. Ta rada byla skvělá a pro mě to bylo opravdu i domovské zázemí, duchovní zázemí a zároveň tvůrčí tým, který reálně hledal to, co je k církvi k prospěchu. I když to někdy byly třeba kroky, které tu radu zbavovaly pravomocí. Ale vnímali jsme, že to je církvi k prospěchu a šli jsme do toho.
2: Litoval jsi někdy, že jsi v té druhé pozici a že nemůžeš třeba vždycky rozhodnout to, co bys chtěl?
3: Ne, to se mi nestalo nikdy, protože já jsem v té druhé pozici byl buď v sekulárním prostoru, kde mě to zas až tak moc netrápilo, anebo v církvi, kde zase jsem si mohl říct, no na té první pozici je Hospodin. A on si to srovná nakonec tak, jak to bude vůbec nejlepší. Nikdy mě to nevadilo. Byl jsem rád na té druhé.
2: Jak může člověk v té druhé pozici vést, když nesouhlasí s tím, co má dělat?
3: Teď záleží na tom, o jaký druh nesouhlasu jde. O jaký problém jde. Protože já jsem se svými spolupracovníky i velmi dobrými spolupracovníky často v něčem nesouhlasil. Každý máme jiné pohledy na nejrůznější věci, ale většinou jsou to prkotiny. Běžně v církvi ty prkotiny hrají největší roli. Že? Největší konflikty ve sborech vznikají o tom, jestli má být ubrus na stole páně červený nebo zelený a jestli mají být lavice nebo židle a prostě ty podstatné a důležité věci. Ale když tedy dojde opravdu na nějaký konflikt, nebo spíš střet názorů, tak musím zvážit, jestli ta věc stojí za konflikt, jestli v té věci je ten můj názor, byť jsem na něj po léta zvyklý, jestli je opravdu v pořádku, potřebuju si to znovu promyslet si motivy, které mě k tomu názoru vedou, o co to mám opřené. aby to bylo věcně správné. A když zjistím, že to věc důležitá je a že to mám zdůvodněné, tak se to musím pokoušet.

0: Ve výjimečných případech dojde k situaci, že on má své argumenty a své přesvědčení, já mám také své argumenty a své přesvědčení, každý to vidíme tak, že ty naše argumenty jsou lepší a přitom jde o neslučitelné pozice, tak pak je na místě z té pozice odejít.
1: Možná nás teď poslouchá někdo, kdo je na takové druhé pozici. Co bys poradil takovým lidem, kteří možná nesouhlasí s tím, co mají dělat a musí to dělat, anebo naopak neví, jak přispět k tomu vedení, protože se možná podceňují nebo necítí, že jsou slyšeni?
0: Tady narážíme ovšem na jednu otázku, velmi pro mě zásadní otázku. Jestli ten člověk je vedoucí nebo není vedoucí svou podstatou. Já se osobně domnívám, že vedení se nedá naučit. Respektive dá se naučit nějaké techniky, nějaké mechanismy, nějaké metody a může to nějakou dobu fungovat, ale to ještě nedělá vedoucího vedoucím. Domnívám se, že člověk se vedoucí musí narodit, buď tím je, anebo není. Musí být vedoucí a ta druhá věc, která je podstatná, musí mu jít o ten cíl, o tu věc. Ve chvíli, kdy začne prosazovat svoji pozici, protože on je přece ten vedoucí a měl by být slyšen, tak to je špatně. To je zase dobře jít od toho a přestat to dělat. Ale pokud jde o tu věc, o ten cíl, o poslání té organizace, tak potom už je to jenom věc hledání těch dobrých argumentů a způsobu jejich prezentace, aby mi ti moji spolupracovníci a ten můj nadřízený, ten první, aby mi dobře rozuměl. A pak už je to o té váze argumentů. Buď se ukáže, že pravdu má on a já to musím respektovat, nebo odejít, anebo se ukáže, že pravdu mám já a on to buď respektuje, anebo ne, a to je taky chvíle, kdybych odcházel. Protože pokud se jde proti prospěchu té organizace, který je zřetelně prokazatelný, tak to není k dobrému.
1: Mluvíme tady o vedení vlastně v církvi, zmiňovali jsme Ježíše v Bibli. Jak může člověk poznat, že je Bohem povoláván k tomu být číslo dvě na celý život nebo na určitý čas a jak poznat, že to je jenom jako kdyby mezikrok, aby se naučil další novou věc, než postoupí do té první pozice?
0: Zajímavá věc, že Pán Bůh nám většinou takovéhle věci neukazuje. On téměř nikdy neřekne, dělej tohle, protože za 20 let tě pověřím tady tím. Pán Bůh většinou přijde a řekne, tohle opust a začni dělat tohle. Teď. On si tu přípravu nechává ve své režii. On nás nechá něco dělat a my vůbec netušíme, že to je příprava na něco. Dva praktické příklady z mého života. Úplně člověk by řekl absurdní, ale pro mě velmi realistické při zpětném pohledu. Já když jsem byl na gymplu, když jsem byl tělem i duší entomolog, nemyslel jsem si, že někdy budu dělat něco jiného, tak jsem patřil k několika málo studentům, kterým ředitelství školy svěřilo školní rozhlasové vysílání. Čili já jsem na tom gymplu dělal rozhlasové pořady. Vůbec jsem netušil, že za x let budu profesionální rozhlasák. Když jsem vyhrál jednu studentskou biologickou soutěž, tak jsem jako výhru dostal filmovou kameru, osmičku. Netuše nic o tom, že za mnoho a mnoho let budu pracovníkem České televize a budu dělat na produkci filmu. Takže to jsou takové drobnosti, se kterými si Pán Bůh hraje a které se nám ukážou až opravdu v tom zpětném pohledu.
1: Závěrem se možná zeptám, co bys poradil člověku, který možná je moc ambiciózní nebo velmi cílevědomý a chce být ten číslo jedna, ale nemá být. Má být zatím číslo dvě.
0: To je velmi těžká věc, protože nejhorší vedoucí jsou ti, kteří chtějí být vedoucí. To je obecná pravda. Většina božích služebníků v Biblii se tomu bránila. Když měli něco splnit, tak většinou nechtěli. Mojžíš je toho nejkrásnější případ, že měl být vedoucím národa, vedoucí postavou, která je vyvede ze zajetí. A on říká Pánu Bohu, já ne, pošli si koho chceš. Takoví lidé jsou lepší. Když někdo moc touží po pozici, tak by ji neměl dělat. Ale když někdo usiluje o ten cíl a má za to, že na té pozici vedoucího by měl možnosti a schopnosti, jak tomu opravdu pomoct, a nejde mu o něj samého, ale o tu věc, a navíc chce se rozhodnout podle toho, co Pán Bůh chce, tak potom bych řekl,

0: Ano, to vnitřní vědomí Božího povolání je velmi důležitá věc. Ptát se Pána Boha, co mě řekne. Ale stejně tak důležité je ptát se církve. A teď záleží na tom, na jaké je to úrovni. Pokud je to úroveň sboru, tak ptát se svého staršovstva a brát jejich názor velmi vážně. Pokud je to na úrovni denominace, ptát se vedení denominace. Pokud je to na úrovni světové, tak potom se ptát celé ekumény.
1: To je taková hezká rada na závěr. Díky moc, Petře, že jsi tady se mnou dneska byl. A od mikrofonu se loučí Vojta.

3D Talk s tématem Jak vést druhé pozice u svého konce. Premiéru si budete moci naladit v úterý v 8 hodin 30 minut.

Tohle byla španělská píseň v překladu Spojení v tobě. Spojení v tobě budeme mít život, otevřené nebe pro lidstvo. Spojení v tobě budeme mít naději, i když tu bude bolest.

tebe jsem v bezpečí. U tebe jsem v bezpečí. U tebe jsem v bezpečí. U tebe jsem v bezpečí. Ty jsi síla.

0: život můj.
1: Blížíme se k 6. hodině a to znamená, že noční program na Rádiu 7 je pomalu u svého konce. Díky, že jste si nás naladili i v nočních hodinách a chci vás pozbudit, ať posloucháte i nadále. Pro tuhle chvíli se s vámi ale rozloučím a přeju vám krásný nový den prožitý v radosti a boží blízkosti.

Ve čtvrtek 28. května ladíte ranní vysílání Rádia 7, kterým vás bude v následujících hodinách provázet Pavel Kol. Máme tu nový den, ale co se ohlédnout za zítřkem? Co se dělo včera? Skupina Late Mayday nám otevře ranní vysílání a poté projdeme pořady, které nás čekají pro následující hodiny vysílání. Dobrý poslech.

Ve čtvrt na sedm otevřeme tichý čas. Boží láska se našimi slabostmi odradit nedá, tvrdí farář Josef Hurta při četbě vyprávění o tom, jak boží poslové navštívili Abrahama. Zamyšlení s titulkem Smála ses je připraveno od 6 hodin 45 minut. Kromě dobrovolnictví na festivalu United přinese magazín další zprávy ze světa pro následované církve. Naladíte po 7. raní. Setkávání nezadaných křesťanů Singles Plus připomene ranní telefonát v 7.30. Jeremiášův život je pro nás velkým příkladem toho, že pouze život podle boží vůle je naší jistotou. Jeremiáš Boha poslouchal a tak se stal vzorem hodným následování. Nalaďte si další část Bible Guideu od 8. hodiny. Duch svatý nás osvětluje a moudře vede, uzdravuje vnitřní rány, očišťuje náš hřích a připodobňuje nás Ježíši. Tyto skutečnosti osvětlí v pokračování celoročního seriálu Úvah kazatel Jaroslav Pokorný. A to v pořadu Nejen chlebem, který naladíte o 8:30. Náš svět je plný slov. Útočí na nás ze všech stran a skoro není kam se před nimi schovat. Občas se necháme strhnout k představě, že čím lepší vztah, tím více slov vy bude vyjádřován. To je ovšem omyl. O řeči a mlčení uvažuje glosa Petra Rause. Naleďte si po 9:30. Deprese. Raději o ní mlčet nebo ji lépe poznat? Deprese bývá často tichým nepřítelem našeho pokojného a radostného života s Bohem. Mudr Darina Sedláčková, která si touto těžkou zkušeností prošla jako lékařka a zároveň znovu zrozená křesťanka, zastává rozhodně to druhé stanovisko, poznat ji a mluvit o ní. Stejně to vnímá i její manžel Karel. Otevřeně se o tuto nelehkou etapu svého společného života podělí po 10. hodině v repríze pořadu Rozmarína s moderátorkou Lídou Pohankovou. Pořad Štafeta už delší dobu rozebírá různé aspekty toho, jak vést křesťanský dětský klub či oddíl. Tentokrát se bude Ondra Malý ptát na roli rádce, dětského lídra, který drží partu pohromadě. Své zkušenosti z klubu Robinson bude sdílet Nathanael Jokl. Bude mluvit o tom, co může být pro mladé rádce výzvou, kde se může učit i co ocení rádce od vedoucího a vedoucí od rádce. Poslouchejte v 11.15. Slib vrátit náprstní tašku zemřelého vojáka rodině je potřeba splnit. Povídka Mirka Vostrého pokračuje 15 minut popolední. Vladimír Hauser čte z knihy Muzikant na jezeře. Miroslav Makovička zažil rodící se novou denominaci. Apoštolská církev byla oficiálně ustanovena v roce 1989, těsně před sametovou revolucí. Pionýrské počátky i vlastní růst v poznání Pána Ježíše Krista popisuje v relaci Řeka života, kterou naladíte od 13 hodin. Tolik výhled na ty nejbližší hodiny. Vybírejte, naslouchejte.

Chválou budeme pokračovat i v následujících minutách, totiž žalmem 150. a chvály se dotkneme i v tichém čase, který začne za chvíli.

tichém čase otevírám žalm 150. Haleluja! Chvalte Boha v jeho svatyni. Chvalte ho na nebeské klenbě plné jeho moci. Chvalte ho za jeho mocné činy. Chvalte ho za jeho nesmírnou velikost. Chvalte ho dutím na beraní roh. Chvalte ho na harfu a lyru. Chvalte ho tamburínou a tancem. Chvalte ho strunami a píšťalou. Chvalte ho čineli hlasitými. Chvalte ho čineli zvučnými. Vše, co dýchá, ať chválí Hospodina. Haleluja.

Poslední žalm, který máme zapsaný, je naplněný chválou. Chvalme ho kdekoliv a kdykoliv různými způsoby, tak jak co máme možná při ruce, ať už je to nějaký hudební nástroj nebo tanec, ať už je to ve svatyni, na nebi, andělé, a také ho můžeme chválit za jeho mocné činy, za to, jaký je. Těch důvodů a způsobů, jak chválit Hospodina, je spoustu. Každý má možná nějaký, který mu vyhovuje, který je pro něho, který tak přichází v tom jeho životě, v tu danou chvíli. A tak můžeme dát prostor tomu, té oslavě Boha. Nejen svými slovy, skrze modlitbu, ale tak celým tělem, celým životem můžeme Bohu vzdávat chválu za to, co dělá, za to, jaký je. Dovolte ještě krátkou modlitbu. Bože, já děkuji za to, že ty jsi dobrý, ty jsi velký, mocný, milující. Děkuji, Otče, za to, že jsi poslal svého syna sem na zem, aby si nás vykoupil z moci hříchu, z moci smrti. A chci vyprošovat takový pokoj a sílu k tomu vstoupit do chvály i v těch nejrůznějších okamžicích, nejrůznějších situacích, které prožíváme, kéž je oslaveno tvé jméno. Amen.

Můžeme kráčet po těch božích cestách, po těch, které jsou dobré a někdy i náročné. Další píseň od skupiny For King and Country o tom, že když jsme poznali Boha, on je s námi. Dokud dýchám, každé období budu jen tvůj. We're supposed to feel, but then you changed my mind and made it real.

S prosbou za národ s Filipem Manou vykročíme k zamyšlení Josefa Hurty o Abrahamovi a Sáře.

prosíme tě za náš národ, vždyť se k bálům utíká. Za lásku zaměnili vášeň, jména stejná jsou, ale jedno dává život a druhé smrt. Co zasadíš, to sklidíš, tak co dál? Za naše rodiny, ne, už není to, co dřív. Z dětí není radost, ale snad prokletím se zdá, požehnaná zpráva, že ne jedno, ale snad dvě jsou pořád, jen slyšíš moje práva, moje peníze a co postava.

za ty, kdo jsou sami uprostřed nás a neví, jak nám to říct. A tak zbývá zpráva, řvoucí z plných plic, že osamění to je bolest, která život užírá a přitom stačí u

Poslechněme si příběh z knihy Genesis z první kapitoly prvních 15 veršů. I ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl za denního horka ve dveřích stanu. Rozhlédl se a spatřil, hle, naproti němu stojí tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze dveří stanu vstříc, sklonil se k zemi a řekl, panovníku, jestliže jsem u tebe nalezl milost, nepomíjej svého služebníka. Dám přinést trochu vody, umyjte si nohy a zasedněte pod strom. Rád bych vám podal sousto chleba, abyste se posilnili, potom půjdete dál. Přece nepominete svého služebníka. Odvětili, učiň, jak říkáš. Abraham rychle odběhl do stanu k Sáře a řekl, rychle vezmi tři míry bílé mouky, zadělej a připrav pod popelné chleby. Sám se rozběhl k dobytku, vzal mladé a pěkné dobytče a dal mládenci, aby je rychle připravil. Potom vzal máslo a mléko i dobytče, jež připravil a předložil jim to. Zatímco jedli, stál u nich pod stromem. Pak se ho otázali, kde je tvá žena Sára? Odpověděl, tady ve stanu. I řekl jeden z nich, po obvyklé době se k tobě určitě vrátím a hle, tvá žena bude mít syna. Sára naslouchala za ním ve dveřích stanu. Abraham i Sára byli staří, sešli věkem a Sáře již ustal běh ženský. Zasmála se v duchu a řekla si, když už jsem tak sešla, má se mi dostat takové rozkoše? I můj pán je stařec. Tu Hospodin Abrahamovi řekl, proč pak se Sára směje a říká, což mohu opravdu rodit, když už jsem tak stará? Je to snad pro Hospodina nějaký div? V jistém čase po obvyklé době se k tobě vrátím a Sára bude mít syna. Sára však zapírala, nesmála jsem se, protože se bála. On však řekl, ale ano, smála ses. Četli jsme, jak za Abrahamem přišel Hospodin v podobě tří mužů. Starý zákon však ještě neznal trojiční dogma, a tak domněnka středověkých vykladačů, že za Abrahamem přišel Bůh Otec, Syn a Duch Svatý, je zřejmě lichá. Mnohem lepší je výklad, že Hospodin je tu pro Abrahama jaksi rozostřen a nelze jej tedy identifikovat s jedinou konkrétní postavou. To plánoval Hospodin učinit až mnohem později, když se stal skutečným člověkem v Ježíši Kristu. Ve starém zákoně se musíme spokojit s konstatováním, že Abrahamovi hosté v podobě tří mužů představují, jak říkáváme, boží navštívení v lidském životě. Prostě boží zásah do života. Takové boží zasahování do života smíme zažít i my, jsme-li dostatečně vnímaví a nebereme život jen jako sled náhodných událostí. Nuže, uprostřed života, uprostřed poledního žáru, vpadá Hospodin Abrahamovi do siesty svým navštívením. Stane se to za denního horka, tedy ve chvíli polední pauzy, kdy je člověk úplně vyřízený. Ve stanu se kvůli horku být nedá a venku na slunci už vůbec ne. A tak člověk sedí ve dveřích a nemůže ani tam, ani zpátky. Ráno už je za ním a večer je ještě v nedohlednu. Je to jako v životě. Mládí je pryč a do důchodu daleko. A přesto je už člověk vyčerpaný jako za poledního žáru. A tak Abraham jen sedí a unaveně se rozhlíží kolem. A my čteme, i ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl za denního horka ve dveřích stanu. Rozhlédl se a spatřil, hle, naproti němu stojí tři muži. Kdyby tenkrát Abraham znal Marka Ebena, možná by mu v té chvíli vytanula na mysli jeho písnička Já na tom dělám, já na tom makám, kde se mimo jiné zpívá Někdo zaklepá u našich dveří, divní frajeři, jestli můžou dál. Jde o vyjádření pocitu člověka, který nic nestíhá a nezvládá dodržovat termíny, které už klepou na dveře.
Však také Abraham, jakmile spatřil ty tři muže, ihned vyskočil, vyběhl jim ze dveří stanu vstříc, aby je přivítal, pak zase rychle odběhl do stanu k Sáře, aby rychle zadělala na chleba, sám se rychle rozběhl k dobytku a poručil mládenci, aby rychle připravil pokrm. Najednou Abraham běhá jako za mladá, div se nepřetrhne, aby náležitě pohostil hosty podle dávného pořekadla host do domu, Bůh do domu. Ve vyprávění je nápadné nejen Abrahamovo rychlé pobíhání, ale i množství připraveného pokrmu, které tři muži nemají šanci skonzumovat. Abraham se chce zjevně projevit před Hospodinem jako ten, kdo má co nabídnout, kdo je horlivý, snaživý, pracovitý a obětavý. Tedy jako my, když chceme svou víru dotvrdit zbožnými skutky a praktickým obětavým životem. Své skutečné problémy a starosti přitom nebudeme zbytečně vytahovat na světlo. Necháme je skryté ve stanu, vždyť před Hospodinem se nehodí upozorňovat na své slabosti. Že má Abraham potíže se Sárou, to přece nebude před hosty zmiňovat. Hostům ukazujeme jen tu hezkou, krásnou a harmonickou stránku života. Co se nám nedaří, tím se chlubit pochopitelně nebudeme. A tak Abraham nechává své rodinné a manželské problémy bezpečně ukryté za stanovou houní. Ale Hospodin nikdy nepřichází jen na zdvořilostní návštěvu. Když Hospodin vstoupí na scénu, vstupuje lidem rovnou do života. Tak to dělal i Ježíš. Když se potkal se samařskou ženou, nezůstal u povrchní konverzace, ale šel rovnou na věc. Jdi a zavolej svého muže, říká Ježíš samařské ženě, protože dobře ví, že to je právě její téma, že má problém s muži. Je to zkouška. Přizná si tato žena, že vlastně muže nemá, přestože jich má tolik? Aby si své slabosti a svá traumata dovedla přiznat, proto Ježíš otvírá právě toto téma a nechodí po špičkách kolem horké kaše. Podobné je to, když se vrátím do textu, při oné vzácné Hospodinově návštěvě u Abrahama. Ti tři muži nepřišli k Abrahamovi proto, aby se u něj dobře najedli. Nepřišli zhodnotit, jaký je Abraham hostitel a kolik toho dokáže nabídnout. Důvod jejich návštěvy je jiný. Kde je tvá žena Sára? Už kdysi se tak Hospodin ptal Kaina, kde je jeho bratr Abel. Abraham po celou dobu nechal Sáru čekat ve stanu. I když, kdo ví, možná, že se ona sama nechtěla před hosty ukazovat. A měla zřejmě i důvod. Měla totiž, jak se říká, pořádný mindrák. Jako neplodná, bezdětná žena trpěla jistým pocitem méněcenosti. A možná měla na Pána Boha i zlost. Vždyť Pán Bůh jim už dávno zaslíbil potomka, ale to zaslíbení se nenaplnilo. A už se ani nenaplní, protože Abraham i Sára jsou na to už staří. Takže Abraham skrývá ve stanu svou ženu, která skrývá ve svém srdci obrovské zklamání. Až se to bojíme říci, ale je to skutečně zklamání z víry v Boha. Bůh Sáru zklamal. Cítí se Bohem podvedená, protože si od víry v něho slibovala něco, co se ale nesplnilo. A tak Abraham sice Hospodina úslužně uctí bohatou hostinou, ale jeho žena Sára se s Bohem nechce ani bavit. V takové chvíli bych na místě hostů o nesplněném Božím slibu raději taktně pomlčel. Jenže hosté z ničeho nic vytáhnou na světlo právě tuto věc a řeknou to tak, aby to Sára ve stanu mohla a musela slyšet. Po obvyklé době se k tobě určitě vrátím a hle, tvá žena bude mít syna. Sára, která napjatě poslouchala každé slovo, se tomu v duchu zasmála. Tedy, abych byl přesnější, to nebyl smích radosti. Ona se nad tím hořce ušklíbla. No to určitě, celý život nic a na stará kolena se mi dostane takové rozkoše, ne? Vždyť i můj muž je už na to starý. Ale Hospodin v té chvíli Abrahamovi řekl, proč pak se Sára směje a říká, což mohu opravdu rodit, když už jsem tak stará?
Je to snad pro Hospodina nějaký div? A teď se tam odehraje takové drobné střetnutí Sáry s Hospodinem. Sára svůj úšklebek popírá. Ze strachu, pochopitelně. Říká, jsem se nesmála. Hospodin však řekl, ale ano, smála ses. Myslím si, že to Bůh neříká nějak vyčítavě, ale prostě tak, jak to on dělává, nastavuje člověku zrcadlo. Chce, aby byl člověk sám k sobě upřímný. Jen si přiznej, Sáro, své pochybnosti. Ztratila jsi víru. Smála ses, i když to sama v sobě popíráš. Nemusíš se bát přiznat si svou slabost. Vždyť přetvářka je horší než pochybnost. Pochybovat o Bohu je lidské, ale tvářit se, že nikdy nepochybuju, to je hříšné. Ovšem ani pochybnosti, ani stáří, ba ani ten smích nezabrání Bohu, aby splnil svá zaslíbení. Boží láska se našimi pochybnostmi jen tak odradit nenechá. Bůh si ani na naší malověrnosti zuby nevyláme. Své záměry vždycky dotáhne do konce. Je to snad pro Hospodina nějaký div? Jak to píše apoštol Pavel? Ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Za Abrahamem a Sárou se vypravíme s Josefem Hurtou ještě v 15 hodin 15 minut. Zítra nás čeká přemýšlení o křesťanství a psychologii. A po 7 hodině magazín.

0: 7. hodina ve čtvrtek 28. května a vy ladíte českou redakci Rádia 7. Tato hodinka bude takového informačního zpravodajského typu a u mikrofonu je s vámi Pavel Kol. Následující minuty budou patřit dobrovolníkům festivalu United, ke kterým přidáme aktuální zprávy ze světa pronásledované církve. Začíná magazín, vítejte u poslechu. Festival United zná snad každý pravidelný posluchač Rádia 7, ale ne každý ví, kolik lidí se podílí na jeho přípravách. Mezi takové patří i dobrovolníci, kteří ochotně chtějí přidat ruku k dílu tam, kde je to potřeba. V čem spočívá jejich práce a jak je možné se zapojit? Odpovědi prozradí Bětka Hanáková z organizačního týmu United.
1: Práce dobrovolníků na festivalu United je v podstatě taková různorodá. Dobrovolníci, kteří přijedou k nám na Vsetín, jsou velmi klíčoví lidé pro nás, protože bez nich by festival nebyl. A jsou to lidé, kteří nám pomůžou festival postavit a pak během několika hodin uklidit. Takže jsou to ti nejpodstatnější lidé v podstatě.
2: A co všechno by měl tedy dobrovolník splňovat? Koho vlastně hledáte?
1: Hledáme převážně mladé lidi, ale samozřejmě není to úplně, že bychom nechtěli ani ty starší a střední generaci, ale hledáme teda mladé lidi ideálně od 18 let, kteří mají chuť být posilou týmu United a pomoct celý festival postavit a nachystat. Je to jedno, jestli se jedná o muže nebo o ženy, pro každého se v podstatě najde vhodná pozice.
2: Mohla byste trošku vlastně některé ty volné pozice nebo vůbec ty pozice představit, do čeho všeho se tedy mohou dobrovolníci zapojit?
1: Když se registrují dobrovolníci, tak si sami můžou zvolit oblast, která se jim líbí, ve které by rádi sloužili a většinou se jim snažíme v tomhle tom vyhovět, tak aby je to mohlo bavit. Jedná se převážně o oblasti, jako je security, kdy dobrovolníci hlídají různé prostory festivalu, kontrolují, zda lidé chodí tam, kam mají. A případně tomu zabraňují, aby někde třeba se někdo cizí nedostal, kam nemá. A pak tam máme oblast chystání občerstvení, což je docela důležitá oblast na festivalu, aby všichni byli spokojení. Pak máme taky oblast registrace účastníků a taky registraci kapel, která je taky velmi podstatná. A zároveň tam máme například další oblasti, jako je atrakce pro účastníky, nebo taky hlídání, úklidčko, technika, kdy se zvučí seminář. A také se vypomáhá třeba na hlavní stage, kde se můžou třeba dobrovolníci potkat právě s nějakými křesťanskými kapelami nebo řečníky.
2: Co z festivalového dění tedy stihne dobrovolník zažít? Přece jenom účastníci jedou na festival za zajímavými koncerty, přednáškami nebo za svými kamarády. Co zakusí dobrovolník?
1: Myslím si, že už samotné to dobrovolnictví, které vlastně začíná už v úterý a ne jako ve čtvrtek, jako samotný festival, tak už přináší spoustu jako skvělého času v kolektivu těch dobrovolníků, takže určitě pokud účastníci jedou za tím, aby třeba i poznali nové tváře a nové přátele, tak i dobrovolníci toto mohou zažít a zároveň také si určitě užijou nějaký ten program, který na festivalu máme. Většinou fungujeme tak, že dobrovolníci dopředu dostanou rozpis směn a můžou se takhle ve svém týmu domluvit, aby si takhle mohli užít i něco z toho programu. Samozřejmě ne vždy všechno jim vyjde tak, jak by si přáli, ale snažíme se o to, aby i oni měli prostor se na ten program podívat a užít si ho, nebo případně být součástí například nějakého hlídání, které je u nějakého třeba semináře, takže si to vlastně u toho můžou poslechnout.
2: No a s jakým nastavením si přejete, aby dobrovolníci přijali tuto službu? Nebo naopak, s čím by měli z festivalu United odjíždět?
1: Určitě jsme rádi, když dobrovolníci na Vsetín přijedou zapálení pro jakoukoliv službu, která poslouží pro to, aby mohl vzniknout velký festival. Díky tomu pak lidé můžou mít hezké prožitky z festivalu ale nejenom nějaké takhle jako prožitky na oko, ale taky prožitky s Pánem Bohem, co si myslím, že je jakoby to pěkné, co z toho může vzejít, a jestli je to něco, s čím by měli dobrovolníci z United odjíždět, tak si myslím, že je to hlavně nějaký dobrý pocit, dobře odvedené práce, která má velký přesah, a i když ten přesah někdy možná nemusíme vidět hned, ale až za pár let, například díky tomu, že nachystáme festival, postavíme pódia a nazvučíme kapely a řečníky, pak může někdo, kdo vůbec nezná Boha a je na festivalu poprvé, mít zážitek na celý život, protože zrovna v ten jeden den, kdy prostě slyšel koncert a nějakou výzvu a slovo, které se mohlo dotknout, tak mohl uvěřit v Pána Boha. A to si myslím, že je víc než jen dobrý pocit, ale že je to takové dobré uvědomění se toho, že můžeme tvořit i Boží království takhle na zemi.
2: Pojďme teďka prakticky, pokud tedy by někdo měl zájem stát se dobrovolníkem, co má pro to udělat?
1: Je to velmi jednoduché, stačí vlastně si zaregistrovat na stránkách Festivalu United, ten odkaz je www.festivalunited.cz/dobrovolnictví. Tady najdou přímo odkaz na registrační formulář, který stačí vyplnit, zaškrtnout si tam oblasti, které je zajímají, a vlastně takhle můžou být přihlášení, stačí pak zaplatit dobrovolnický poplatek, který dobrovolníci platí, a i když tam jedou dobrovolně, je to takové potvrzení toho, že s tím souhlasí, s tou účastí, a to je vlastně všechno, to úplně takhle stačí.
2: Bětko, vy máte jeden ze dvou chystaných festivalů pro letošní rok už za sebou. Jak byste zhodnotila ten dubnový United City v Českých Budějovicích?
1: Já myslím, že United City se nám povedlo hodně, i když je to teďka měsíc, co vlastně festival uběhl, a zrovna včera jsme měli ještě s místním týmem hodnotící poradu, tak to hodnocení dopadlo velmi kladně, jak za tým, tak i za mě samotnou. A myslím si, že to byl velmi požehnaný ročník a taky byl zase v něčem specifický, jako je každý rok. Právě letos, což je docela zajímavé, když se bavíme o dobrovolnictví, tady spolu teďka v telefonátu, tak právě dobrovolnictví bylo takové naše téma na letošním ročníku United City. Právě proto, protože jsme měli součástí festivalu takovou naše United Challenge, kterou i máme sice na Vsetíně, ale v Budějících byla poprvé, a mohli se tak představit na festivalu místní dobrovolnické organizace, takže lidé mohli poznat, co se ve městě děje, kam se případně můžou připojit jako dobrovolníci, a mohli tak poznat různé organizace, které opravdu ve městě jsou, což si myslím, že bylo krásné. A samozřejmě kromě United Challenge jsme tam měli spoustu krásných koncertů a seminářů, a na závěr jsme měli taky krásný závěr, což byly DJské duo Rojax, což bylo krásné, a myslím si, že spousta lidí si to takhle užilo, takže si myslím, že to byl velmi povedený ročník.
0: Ohlíží se zpět Bětka Hanáková, která stojí za přípravami festivalu United, o kterém na Rádiu 7 ještě rozhodně uslyšíte. Připomínáme, že více informací o roli dobrovolníka najdete na zmíněném webu www.festivalunited.cz/dobrovolnici.

0: Na Rádiu 7 posloucháte magazín. Zprávy o pronásledované církvi ze servisu Hlasu mučedníků připravila a zhrnuje spolupracovnice této organizace Gloria Grace.
1: Bangladéš. Rodina vyhnána z domova a ohrožována kvůli své víře. Kumlai, jeho manželka a dvě dcery přišly o veškerý svůj majetek během série útoků, které začaly v říjnu 2025 a vyvrcholily úplným zničením jejich domu. Kumlai, který ve svém domě vyučoval 12 místních křesťanských rodin, se doslechl, že muslimská fundamentalistická skupina Jamaat-e-Islami ve spolupráci s některými členy jeho vlastní muslimské rodiny ho hodlá zabít a jeho dcery přinutit k sňatkům s muslimy. Před posledním útokem, který jejich dům srovnal se zemí, uprchl s rodinou do nedaleké vesnice. Na radu místního pastora se Kumlai s rodinou stěhuje do nové oblasti, kde bude sloužit, zatímco do Kumlajovy původní vesnice přijde nový pastor, aby sloužil křesťanským rodinám. Modlete se za Kumlaje a jeho rodinu, kteří začínají nový život a službu na novém místě a hledají Pánovo vedení pro tuto práci. Modlete se také za ochranu a přijetí nového pastora v této vesnici. Až do 21. století byl Bangladéš považován za jednu z nejchudších zemí světa. Přestože se objevují známky hospodářského růstu, vládní nestabilita přetrvává. Církve jsou při nabízení pomoci chudým a potřebným opatré, protože nechtějí podporovat falešná obrácení lidí, kteří se hlásí k víře v Krista pouze kvůli ekonomickému prospěchu. Bangladéš je sice většinově muslimský stát, ale vláda se snaží zabránit nepatřičnému vlivu islamistů a aktivně bojuje proti extremismu. Miliony Bangladéšanů se prostřednictvím mediálních kampaní dozvídají o Kristu a Bibli. V Bangladéši žije 87% sunnických muslimů a 2% šíitských muslimů. Přibližně polovina procenta jsou křesťané. Křesťané jsou pronásledováni místními muslimskými úřady, islámskými extremistickými skupinami, příslušníky vlastních rodin a komunit. Hinduisté pronásledují křesťany v severozápadní části země a buddhističtí čakmští extremisté pronásledují křesťany v jihovýchodní oblasti Chittagongské vrchoviny. Benin. Pastor se modlí za uvězněného vůdu kněze. Pastor z Beninu žádá modlitby za kněze vůdu, přestože jim byl pronásledován. Pastor Vincent strávil měsíce plánováním a získáváním povolení k uspořádání evangelizačního setkání ve své komunitě v Beninu. Den konání se však komunita proti akci vzbouřila a požadovala rozhovor s organizátorem akce. Křesťanská skupina byla donucena odejít, což je taktika typická pro kněze vůdů v této oblasti. Místní kněz vůdů se také postavil proti Vincentovi a jeho ženě Agnes a zabránil jim v koupi pozemku pro stavbu domu. Později jejich malá dcera onemocnila a zemřela a oni se domnívají, že to bylo alespoň z části kvůli kletbám, které na ní uvalil kněz vůdů. Vůdista byl od té doby poslán do vězení a pastoru Vincentovi velmi leží na srdci. Plánuji jít s Agnes do vězení, abych mu zvěstoval evangelium, řekl Vincent. Požádal o modlitby za to, aby se srdce tohoto muže obměkčilo a aby se evangelium v Beninu dál šířilo. Benin je malá země sousedící se západní Nigérií. Je to rodiště vůdů. Křesťanství je mnohými na severu považováno za hrozbu pro jejich šamanské tradice. Každá vesnice a mnoho domů na severu má určené místo pro obětování zvířat a někdy i lidské oběti. Vůdu je oficiální náboženství a den vůdu je v Beninu státní svátek. Čarodejnictví je hluboce zakořeněno v místní kultuře a je otevřeně provozováno. Křesťanství je považováno za cizí náboženství, které krade mládež a brání ji v řádném zasvěcení do místních rituálů. Každý náčelník vesnice slouží jako politický vůdce i kněz vůdu. Asi 30% obyvatel Beninu jsou křesťané. Téměř 40% vyznává původní pohanské náboženství a dalších 30%

0: 10% jsou muslimové. Věřící jsou pronásledováni svou rodinou a komunitou. K pronásledování dochází hlavně na severu Beninu. Noví konvertité ke křesťanství jsou biti a někdy i zabíjeni, církevní budovy jsou běžně ničeny. Obyvatelé vesnic brání evangelistům ve vstupu a brání výstavbě nových kostelů. Bible jsou v Beninu k dispozici, ale ve venkovských oblastech je těžké je sehnat. Práce hlasu mučedníků spočívá především v pomoci pronásledovaným v naléhavých případech. Poskytování potravin, přístřeší a osobních věcí jednotlivcům, kteří byli vyhnáni ze svých domovů. Hlas mučedníků také rozšiřuje Bible v oblastech, kde většina lidí praktikuje vůdu. Írán, křesťané zatčeni a vyslýcháni. V únoru 2026 agenti íránského režimu zatkli skupinu křesťanů. Mezi zadrženými jsou i někteří, kteří již dříve byli zatčeni, odpykali si dlouhé tresty a ve vězení byli dokonce mučeni kvůli své víře v Krista. Stále jsou zadržováni a vyslýcháni, řekl pracovník hlasu mučedníků. Kvůli blokování internetu v Íránu mají místní duchovní potíže se získáním informací o jejich případech nebo o jejich aktuálním stavu. Nově zatčení křesťané se připojí k asi 50 dalším íránským křesťanům, kteří si již odpykávají dlouhé tresty za křesťanské aktivity. Notoricky známá teheránská věznice Evin, kde je podle odhadů zadržováno více než 200 křesťanských vězňů, byla údajně zasažena bombami a pracovníci hlasu mučedníků se obávají o stav vězňů a o to, jak s nimi zacházejí. Modlitby jsou skutečně potřebné, řekl jeden z pracovníků. Někteří vězni jsou navíc převáženi na neznámá místa nebo do oblastí poblíž možných vojenských cílů, což jejich životy dále ohrožuje. Objevily se také zprávy o nedobrovolných zmizeních a o situacích, kdy je mnoha vězním odepřen přístup k dostatečným zásobám jídla a vody. Přestože opravy ve věznici Evin již byly dokončeny, její správa se podle dostupných informací stále potýká se značným chaosem. Některé části zařízení navíc zůstávají uzavřené a vězni stále trpí nedostatkem i v těch nejzákladnějších potřebách. Křesťané v Íránu, kteří se tajně scházejí k modlitevním shromážděním, jsou trvale v hledáčku policie a nezřídka čelí policejním výslechům i uvěznění. Íránský režim sice povoluje činnost komunit arménské a syrské pravoslavné církve, které se smějí scházet k legálním bohoslužbám, zbytku íránského obyvatelstva je ale křesťanství zapovězeno. Zatímco íránská teokratická vláda už mnoho let ukládá křesťanům přísná omezení, podzemní církev v zemi je označována za nejrychleji rostoucí na světě. Počet křesťanských konvertitů podle některých odhadů dosahuje v této zemi až 3 milionů. Tato skutečnost pochopitelně znepokojuje tamní režim, který otevřeně vyhlašuje vyznavačům křesťanství aktivní boj. Pane, děkujeme ti za oddanost Kumlaje a celé jeho rodiny ti sloužit. Děkujeme, že jsi ochránil jejich životy před těmi, kteří jim chtěli ublížit. Prosíme, požehnej jejich nové službě, aby se dobře adaptovali na novém místě a aby jsi vedl veškerou práci v této nové oblasti. Také tě prosíme za ochranu nového pastora v jejich vesnici, aby byl všemi obyvateli dobře přijat. Posilni pastora Vincenta při zvěstování evangelia knězi Vudu. Ať se projeví síla tvé moci, až mu bude zvěstovat evangelium, ať je srdce kněze Vudu otevřené k přijetí pravdy. Přimlouváme se také za naše bratry a sestry, kteří byli uvězněni v Íránu. Pane, buď s nimi, ochraňuj je a dej, ať mohou zakoušet naději a pokoj, který přichází jen skrze tebe. Prosíme, dávej jim sílu v těžkostech, které prožívají mezi ostatními vězni. Nech tvé jméno je oslaveno. Amen.
1: Více informací o pronásledovaných křesťanech a možnostech, jak je podpořit, naleznete na webových stránkách Hlasu mučedníků www.hlas-mučedníků.cz. Na festival United v magazínu zabrousíme znovu zítra ten dnešní u svého konce. Naslyšenou.

Boží království se vlamuje do tohoto světa. Píseň Heaven Invade Kerry Job krátce před 7:30. Po skupině SP nás čeká ranní telefonát. Vypavíme se na akce Singles Plus.

0: Haló, tady Rádio 7.
1: Haló, funguje nám spojení.
2: Ráno s Rádiem 7.
3: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
4: Ranní telefonát Rádia 7.
5: O sdružení Singles Plus na Rádiu 7 nemluvíme poprvé. Dlouho ale nezaznělo, čemu se aktuálně věnují a jaká setkání v nejbližší době chystají. Podrobnější informace prozradí kazatel církve bratrské Kladno František Flek, který zároveň součástí týmu Singles Plus. A my je tady problém ve spojení, vteřinku. Haló, slyšíme se?
6: Slyšíme. Ano.
5: Františku, vítejte, dobré ráno.
6: Dobré ráno všem.
5: Vysíláním Rádia 7 už to několikrát zaznělo. Přesto připomenete, co je hlavním cílem vaší služby a co si vlastně představit pod názvem Singles Plus?
6: Tak ten název asi hovoří sám za sebe, že je to služba, která je věnovaná nezadaným lidem z protestantských církví. A ty hlavní cíle té naší služby je dostat nezadané křesťany v jednu chvíli na jedno místo, aby se nějakým způsobem propojili, protože v těch sborech našich těch nezadaných je pomálu, tak je potřeba je nějak spojit dohromady a vytváří se tam zajímavé vztahy, vazby, dostanou se do kontextu lidí, kteří mají podobné situace, podobné prožívání, podobné zkušenosti.
5: A čím teď jako Singles Plus žijete?
6: Tak žijeme tím, že vlastně udržujeme chod ve veškerých těch našich aktivit a akcí, které děláme, které se nám osvědčily, které mají nějakou dobrou pozitivní zpětnou vazbu. Těší mě, že se nám daří teď daleko víc se dostávat spíš do regionu. Přece jenom jsme zjistili, že když děláme pobyt pro nezadané dvakrát do roka, i když to teď máme třeba rozdělené, že ten letní je v Čechách, ten podzimní je na Moravě, aby to bylo, co se týče vzdáleností, nějak jako vyvážený, tak přesto vidíme, že to naše těžiště teď leží v tom, aby se ty setkání nezadaných dostaly spíš víc do těch regionů. Takže teď nějaké akce probíhají ve středních Čechách, nějaký na Moravě, teď na Slezsku se nám taky začínají množit nějaká setkání. Takže jsme za to rádi a vděční. Takže tím teď žijeme.
5: Nejrůznějších seznamek prostoru pro setkávání nezadaných je vlastně celkem hodně. Čem se liší ta vaše aktivita Singles Plus od ostatních seznamek?
6: My jsme už úplně na začátku si jasně řekli, že se od seznamek jako klasických budeme chtít distancovat spíš v tom zaměření a taky v tom složení toho programu. Vždycky říkám na pobytech pro nezadaný, že to, jestli si tady najdete budoucího životního partnera, je pro nás naprosto vedlejší efekt. Jako dochází k tomu, za to jsme jako rádi, ale vlastně neděláme žádný prvoplánovitý aktivity k tomu, aby k tomu došlo. Je to čistě na těch lidech. My děláme ten krok, který je předtím. To znamená, my potřebujeme ty lidi dostat na jedno místo, aby se mezi nima vytvořil zatím vztah bratr-sestra. Aby prostě o sobě věděli, že jsou tady ještě další nezadaní lidé v českých církvích. Jak jsem říkal, většinou v tom sboru jsou 3-4, k tomu jsou ještě věkově jako od sebe třeba dál, že je taková nesourodá skupina, kdežto když jdete na jednodenní akci nebo na pobyt pro nezadané, kde je vás 50 nezadaných, tak už je to trošku jiná situace. A je fakt, že po 12 letech existence naší organizace se pořád musíme nějakým způsobem vymezovat, protože lidé nás občas házejí do stejného pytle se seznamkama, takže pořád stále musíme upozorňovat a připomínat, ne, my nejsme seznamka, my nejsme seznamka, my se jmenujeme pobyt pro nezadané nebo aktivity pro nezadané, protože to, aby se tam lidi seznámili za účelem manželství, je pro nás až teprve druhotný efekt.
5: Pojďme k těm nezadaným, kteří jsou ve sborech, v církvích. Jaké postavení mají nejčastěji singles právě ve sborech, v církvích? A co jim třeba může chybět?
6: No, to je někdy asi trochu individuální. Jako společnost je dneska vůbec jako nastavená na to, že jsme rádi, když se v různých komunitách a organizacích děje něco, co je přímo pro mě nebo pasovaný na moji věkovou nebo sociální skupinu, tak to prostě je, že jo, říkalo se před lety, že jsou lidi rádi, že si rozumí s lidma o 5 let mladšíma, o 5 let staršíma, že se to bude propadat, že se tohle to bude nějak jakoby snižovat. Takže někdy jo, někdy se nezadaní můžou cítit být možná nepochopení nebo nepřijatí nebo nezařaditelní, protože už nejsou v mládeži, nejsou ale ženatí, vdaní, nemají děti, takže nepatří do těch rodin, ještě nejsou v seniorském věku, takže někdy se jako cítí být trošku jako nezařazení. A tím, jak jako to není hlavní proud těch sborů, jak jsem říkal, jsou 3-4 v tom shromáždění v těch našich církvích menších, tak no, tak jako hůř hledají nějaké napojení vazby. My je teda k tomu pozbuzujeme, aby to s těma ženatýma nevzdávali, s vdanýma nevzdávali, aby si vytvářeli pořád vztahy i na rodiny, na lidi, kteří jsou v jiné situaci než oni. Protože o tom je církev. Církev by neměla být podle mě nějaká homogenní skupina a jednoho typu lidí. Ale jo, pořád se setkáváme s tím, že pořád jim někdo říká, jako kdy už se konečně vdají a ožení a tenhle tlak jako pořád někde přetrvává.
5: Blíží se nám léto a přibývajícími letními dny přichází i spousta akcí a pobytů a podobných aktivit. Na které z nich byste posluchače rád pozval? Můžeme nahlédnout do toho vašeho Singles Plus kalendáře?
6: Určitě můžete. Pro nás prázdniny jsou vždycky takovou dobou, kdy je čas vyrazit na sportovní aktivity. A máme mezi sebou pár lidí, kteří jsou do toho velice nadšení, takže už pravidelně přes prázdniny můžete s náma vyrazit na kola, na jednodenní vejlet kolem Hrušovan u Brna. Bude to 18. července, trasa kolem 40 kilometrů. Dalším takovým sportovním tím je vodácký výlet. Bude se sjíždět Lužnice, bude to v termínu od 5. do 8. srpna a ještě takovou specialitu máme na začátek prázdnin 3. až 6. července. Snažíme se i občas vymyslet nějakou pracovní činnost a být užiteční i fyzickou prací, takže čas od času se nám podaří zorganizovat nějakou brigádu v nějakém sboru, kde můžeme pomoct tím, že máme ruce, nohy. Takže 3. a 6. července budeme pomáhat v Olomouci. A všechno je to na našich stránkách www.singlesplus.cz.
5: Děkujeme za pozvání na hlédnutí do aktivit Singles Plus. Třeba někoho zaujmou a vyrazí. Ať už přidat ruku k dílu nebo na nějaký společný výlet. Děkujeme Františku Flekovi z organizačního týmu. Naslyšenou.
6: Naslyšenou.

Božím domě je dnes mnoho radosti. My nemůžeme být potichu, zpíval Phil Wickham. Bůh otevírá dveře vězňům a rozvírá zuřící moře. Přináší pokoj. Mějme smělou důvěru, že Bůh je dobrý.

Bůh otřásá a zůstává to, co je nepomíjitelné. A také boří hradby našich vězení. Už nejsme otroky. Zpívá Rock Solid Band.

Sedmá hodina je téměř za námi. Po osmé nás čeká prorok Jeremiáš a s Jiřím Zdráhalem pořadem Bible Guide. Teď ještě skupina Světlo.

0: Osmá hodina ranní ve čtvrtek 28. května bude ve vysílání Rádia 7 patřit Bibli. Konkrétně zavítáme za prorokem Jeremiášem už v následujících minutách a také budeme procházet dalšími zamýšleními na téma život v hojnosti s Jaroslavem Pokorným. Ten nás čeká o 8:30 v pořadu Nejen chlebem. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol. Dobrý poslech.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Jeremiáš 38. kapitola. V těchto kapitolách sledujeme Jeremiášův boj o život. Byl uvězněn, ale zůstával v Boží vůli. Být v Boží vůli je naší největší ochranou. Tak toto řekla holandská křesťanka Corrie ten Boom, která jako věřící prošla během druhé světové války koncentračním táborem. Na světě neexistují méně či více bezpečná místa. Střed Boží vůle je naší jedinou jistotou. Modleme se, ať si to vždy uvědomujeme. Jeremiáš předal tehdy obyvatelům Judska šanci na záchranu. Pokud uposlechnou, budou v centru Boží vůle a on je ochrání. V jeho vůli bude jejich ochrana. Ale museli by poslechnout to, co jim Bůh říká. Tak praví Hospodin, kdo zůstane v tomto městě, zahyne mečem, hladem nebo morem. Kdo ale vyjde a vzdá se Babyloňanům, ten přežije a zachrání si život. Takový zůstane naživu. Toto město jistě padne do rukou vojska babylonského krále, který je dobude. Jeremiášův život uprostřed zničení Judska je pro nás velkým příkladem toho, že pouze život podle Boží vůle je naší jistotou. Jeremiáš si musel vybrat. Buď se bude držet toho, co mu říká Bůh a splní své poslání, i když ho to bude stát pronásledování a vězení, nebo ne, a potom ho čeká smrt v Jeruzalémě a posmrtný osud všech neposlušných. Jeremiáš si vybral dobře a tak se stal vzorem hodným následování. My totiž řešíme stejnou věc. Nacházíme se uprostřed obleženého města a jeho konec je jistý. Pokud nebudeme poslouchat Boha, tak nás čeká osud neposlušných. Poslušnost Bohu se ale zdá být těžká. Je jako chomout, který tíží, jako služba, co unavuje, jako nekonečná cesta. Ale ve srovnání s chaosem tohoto světa a posmrtnou temnotou je tato cesta vlastně krásná. Ježíš si to uvědomoval a zanechal nám tato slova povzbuzení. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný v srdci a vaše duše najdou odpočinutí. Mého je totiž příjemné a mé břemeno lehké. Někteří velmoži žádali tehdy Jeremiášovu smrt. Ať ten muž zemře. Těmi svými řečmi jen bere odvahu bojovníkům, kteří ve městě ještě zbyli, i všemu lidu. Ten muž nehledá prospěch tohoto lidu, ale jeho zkázu. Král jim tehdy Jeremiáše vydal a velmoži ho nechali spustit do prázdné nádrže na vodu, aby se utopil v bahně nebo tam zemřel hlady. Vzali tedy Jeremiáše a hodili ho do jímky prince Malkiáše, která byla na strážním nádvoří. Spustili tam Jeremiáše po provazech. V jímce nebyla voda, jen samé bahno, takže se Jeremiáš topil v bahně. To se dozvěděl etiopský dvořan, který sloužil judskému králi. Ten krále požádal, zda by proroka mohl zachránit. Můj pane a králi, ti muži se k proroku Jeremiášovi zachovali naprosto zločinně. Hodili ho do jímky, aby tam dole zemřel hlady. Vždyť už ani ve městě není co jíst. Král tedy nechal Jeremiáše z nádrže vytáhnout a vrátil ho zpět na místo, kde byl předtím uvězněný. Na to si král nechal Jeremiáše tajně přivést a ptal se ho na radu, co má dělat. Jeremiáš mu vyřídil slovo od Boha. Pokud se dobrovolně vzdáš, zachráníš si život. Král přikázal Jeremiáši, ať o tom nikomu neříká. Jeho radou se ale bohužel neřídil. Někdy je nám nepříjemné, když si uvědomíme, že Bůh nás vždycky vidí. Pro etiopského dvořana se to ale stalo záchranou. Bůh nejen, že viděl, jak Jeremiáše zachránil. Bůh uznal, že udělal to, co si přál, a tak se ocitl v centru Boží vůle. A my víme, že v Boží vůli je naše skutečné bezpečí. Nepřekvapí nás tedy, když příští kapitole čteme o tom, že Bůh na Etiopana nezapomněl a uprostřed válečné vřavy a vraždění ho zachránil. Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: jdi a řekni Habešanu Ebed Melechovi, tebe v ten den vysvobodím, pravý Hospodin. Nepadneš do rukou těch, kterých se děsíš. Ano, opravdu tě zachráním. Nepadneš mečem, ale přežiješ, neboť jsi spoléhal na mne, pravý Hospodin. Je jedno, jak bezvýznamní si připadáme. Bůh nás dobře vidí. Pokud na něho spoléháme a usilujeme dělat, co se mu líbí, on nás zachrání. Uprostřed zmatků, chaosu a nespravedlnosti. Uprostřed jeho vůle je naše ochrana.

Poznávat Bibli a její poselství můžete s pastorem Jiřím Zdráhalem z církve ICF v Brně každý všední den v 8 a 18 hodin. Za prorokem Jeremiášem se vypravíme znovu zítra a pokud vás zajímají předchozí díly od Genesis až k proroku Jeremiášovi, můžete hledat na podcastových platformách nebo na webu Rádia 7 pořad Bible Guide.

tam kde sa už budeme lúčiť. Kde už nebudeme smutní.

0: kde sa už nebudeme lúčiť.
1: Na Slovensku ještě chviličku zůstaneme. Petera Křemena vystřídá Sima Magušinová.

Doznívá Shiloh Ben-Hod, Ty jsi tam byl, píseň You Were There. Ty jsi byl u mého zrození, aby slyšel první zvuk, co mi vyjde z úst. Byl jsi se mnou, když jsem vyrůstal a učil se chodit. Když Bůh je neustál s námi.

Co dělá oheň? V čem můžeme jeho působení přirovnat k působení Ducha Svatého? Jak rozumět slovům Jana Křtitele, který o přicházejícím Ježíši předpovídal, že bude křtít Duchem Svatým a ohněm? Otázky pro kazatele Jaroslava Pokorného, které zazní po písni od Jany Zibalové s příhodným názvem Oheň z neba.

Žijeme v nedokonalém světě, jehož jsme, každý z nás, nedokonalou součástí. A proto asi poměrně často vnímáme při pohledu na společnost, církev, rodinu, ale i na sebe sama, potřebu změny. Potřebu proměny k čemusi lepšímu, více optimálnímu, více uspokojivému. A součástí oné nedokonalosti je skutečnost, že velmi často nejsme schopni té proměny dosáhnout. V dílčích oblastech, zvláště navenek, se třeba i něco podaří, alespoň na nějakou dobu. Ale jakoby ta podstatná změna nám stále unikala. Jakoby to bylo skoro vnitřně nemožné se opravdu posunout dál. Možná jedním příkladem mohou být nenaplněná novoroční předsevzetí. Kdo či co nás může proměnit? Tento problém se týká, vážení posluchači, i nás, kdo se pokládáme za věřící křesťany. Apoštol Pavel, autor biblické novozákonní knihy listu Římanům, tam mimo jiné píše o dvou základních životních stylech křesťanů. Budeme číst z 8. kapitoly, verše 5 až 9 a potom 12 až 14. Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné. Ale ti, kdo se dají vést duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vést sobectvím znamená smrt. Dát se vést duchem je život a pokoj. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci ducha, jestliže ve vás Boží duch přebývá. Kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. A tak, bratři, jsme dlužni, ale ne sami sobě, abychom museli žít podle své vůle. Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete k smrti. Jestliže však mocí ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít. Ti, kdo se dají vést duchem Božím, jsou synové Boží. Apoštol Pavel zde rozlišuje mezi životem, doslova chozením, podle těla a životem podle ducha Božího. A kterou z těchto dvou cest se vydám, je klíčovou otázkou mého křesťanského života. V minulých zamyšleních jsme se setkali s některými obrazy Ducha Svatého, ať už to byly řeky živé vody, či Paraklétos, přítomný přítel. Dnes se budeme zabývat jiným důležitým biblickým obrazem Ducha Svatého, a to ohněm. Jan Křtitel o přicházejícím Ježíši předpovídal, že bude křtít Duchem Svatým a ohněm. Ježíš sám jednou svým učedníkům řekl: oheň jsem přišel uvrhnout na zemi a jak si přeji, aby se už vzňal. A když byl v den letnic poprvé vylit Duch Svatý na shromážděné učedníky, jedním z průvodních znaků byly ohnivé jazyky nad každým z nich. Chci se dnes s vámi zamyslet nad tím, co vlastně přirozený oheň, jak jej známe, dělá, a zkusíme najít paralely, co to vypovídá o činnosti Ducha Svatého připodobněnému ohni, a to zvláště z perspektivy proměny. První, co oheň dělá, je, že dává světlo, osvětluje temnotu. Vzpomeňme, jak se ve Starém zákoně píše o ohnivém sloupu, který Izraelity po vysvobození z egyptského otroctví vedl neznámou pouštní krajinou do zaslíbené země. A v textu Římanům jsme před chvílí slyšeli o těch, kteří se dají vést duchem. Tato první funkce ohně tedy ukazuje na moudré vedení Duchem Svatým v životě křesťana. Ještě nejde o vnitřní proměnu, ale nakonec i k té Boží duch vede. Dalším účinkem ohně je vydávání tepla. Oheň zahřívá a tím také může způsobit změnu skupenství okolních látek, třeba tání ledu, konce kovu. Bůh,
který se ve starozákonních dějinách zjevil Mojžíšovi v hořícím keři, začal při tomto setkání rozehřívat a rozpouštět bariéry Mojžíšova zaseknutého života. V listu Římanům nacházíme, že dát se vést duchem je život a pokoj. Duch svatý boří bariéry a léčí rány. On přináší uzdravení vnitřních zranění. A to už je první stupeň vnitřní proměny, když jsme schopni se zvednout a nenechat se zablokovat minulými ranami a bolestmi. Třetím důsledkem ohně je očista. Oheň spálí starou suchou trávu nebo větve na zahradě, ale také při vyšších teplotách ve spalovnách odpady nejrůznějšího druhu. Možná právě proto je často v knihách Starého zákona Boží soud nad zlem a nečistotou popisován jako oheň. Tento oheň soudu odstraňuje to, co je zlé, ale také taví k očištění, aby vzácný kov byl zbaven všech příměsí, které jej znečišťují. Sem by se dal zařadit i výrok z listu Římanům, jestliže však mocí ducha usmrcujete hříšné činy. Duch svatý spaluje to zlé, temné, egoistické ve mně. Přináší tedy uzdravení z mého vlastního hříchu, a to je druhý stupeň proměny, kdy jsme schopni oddělovat se od zla ve vlastním srdci. Posledním, čtvrtým účinkem ohně je, že při hoření probíhá přeměna látek v důsledku chemické reakce a zároveň se přitom uvolňuje energie, většinou právě ve formě tepla a světla. Tak se svíce stravuje, aby vydávala světlo, nebo dřevo či uhlí se mění v popel a plyny a přitom dává velké množství tepla. Právě zápalné oběti měly klíčový význam ve starozákonním obětním systému. Přeměna obětovaného masa či plodin prostřednictvím ohně symbolizovala jejich darování Bohu. Na to navazuje apoštol Pavel opět v listu Římanům, tentokrát ve 12. kapitole, prvních dvou verších. Pro Boží milosrdenství vás vyzývám, bratři, abyste vydávali své životy Bohu jako živou, svatou a příjemnou oběť. To bude vaše pravá bohoslužba. Nenechte se formovat tímto světem. Raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. Naše životy se mají v reakci na to, co pro nás Bůh udělal v Kristu, stát obětí pro Boha. A právě s tím je spojena proměna naší mysli. Nechte se proměňovat znamená, že nás proměňuje někdo jiný, ale je k tomu potřeba naší spolupráce. Asi nejvýstižnější biblický text o naší proměně nacházíme v 2. listu do Korintu, 3. kapitole, 18. verši. My všichni s odkrytou tváří jako v zrcadle odrážíme Pánovu slávu a tehdy jsme Pánovým duchem proměňováni k jeho obrazu od slávy k slávě. Jasně se zde říká, že původcem, zdrojem proměny je právě Boží duch. Dále, že jsme proměňováni k Božímu obrazu, tedy cílem této proměny je připodobňování Bohu skrze Ježíše Krista. A cestou k tomu je s otevřeným srdcem přicházet do Boží přítomnosti, do přítomnosti jeho slávy. Duch svatý nás proměňuje a připodobňuje Ježíši. A to je třetí stupeň proměny, ten nejvyšší, alespoň v našem pozemském životě. Milí přátelé, shrňme si na závěr dnešní poselství. Skvělá zpráva je, že máme někoho, kdo je schopný nás i vnitřně a podstatně proměňovat. Je to Boží duch, Duch svatý, a výstižné je v této věci jeho přirovnání k ohni. Duch svatý nás osvětluje a moudře vede, zahřívá a uzdravuje vnitřní rány, očišťuje náš hřích a vysvobozuje nás z jeho moci a konečně nás přetváří
proměňuje a připodobňuje Ježíši. A nějaký praktický závěr? Zkusme přemýšlet, jakou funkci Ducha Svatého bychom v tuto chvíli nejvíce potřebovali. Stojíš před nějakým vážným rozhodnutím, nebo jsi v situaci, kdy vůbec nevíš, co dělat dál? Pros Ducha Svatého, aby ti do toho dával své světlo a vedl tě. Je ve tvém srdci nějaká velká bolest či množství zdánlivě drobných ran, které tě trápí a blokují v další životní cestě a vztazích? Dovol Duchu Svatému, aby k tobě přišel, obejmul tě, zahřál Boží láskou a začal uzdravovat tvé rány a rozpouštět bariéry ve tvém srdci. Bojuješ se svým opakujícím se selháním a nevíš, jak zvítězit, nebo si to už vzdal a žiješ v rezignaci, poraženectví a možná cynismu? Pozvi Ducha Svatého, aby tě očistil, aby spaloval to zlé a egoistické v tobě, aby z jeho mocí usmrcoval hříšné činy. Toužíš po své proměně, toužíš potom být více takovým, jakým tě chce mít tvůj Bůh, tak požádej Ducha Svatého, aby tě přiváděl do Boží přítomnosti, aby přítomnost svatého Boha naplnila každý kout tvého ducha, srdce, mysli, abys před ním úplně odhalil, kdo a jaký jsi, a mohl tak zažívat, že tě Duch Svatý připodobňuje Kristu. Kéž se, milí posluchači, u každého z nás stále více naplňuje to Ježíšovo slovo: oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, a jak si přeji, aby se už vzňal. Vážení posluchači, budeme vám vděční za případné ohlasy. Pište na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Poštou můžete psát na adresu T2TVR Horníkova 36 628 00 Brno.

Ještě jednou se k přemýšlení o ohni s Jaroslavem Pokorným dostaneme zítra v 19.45 a za týden nás čekají Letnice a vznik církve.

Přijď a zapal v nás oheň. Chceme vidět, jak tvoje sláva sestupuje v celé záři. Znělo od Michaela W. Smise. Pokračuje skupina Nad čarou.

0: Blížíme se k 9. hodině, doprovodí nás tam Pavel Helan či Brooke Ligerwood.
1: Jsi ten, který ovce hlídá, když se někam zaběhnou, na kraj půště se pro ně vydá, aby

S vysíláním Rádia 7 jsme překročili 9. hodinu ranní. U mikrofonu je s vámi Pavel Kol a dnes se podívám, v této hodince se podíváme na kalendář, kalendárium a také s Petrem Rausem na to, kdy mlčet a kdy mluvit. Pořad Glosa je připravená o 9:30 a my začneme s Janem Krištofem o vydávání svědectví. V předchozí hodince dozněla píseň Calvary is enough. Kalvárie stačí. Místo, kde Ježíš byl ukřižován, když přijmeme tuto jeho oběť, můžeme vydávat svědectví o tom, jaký Bůh je.

0: Bůh se v nás oslavuje. Jdeme-li za ním, slyšíme-li jeho hlas, tak přichází povzbuzení, posila i směřování našich cest. Další píseň od skupiny Only His se jmenuje Haleluja. Chvalme Boha v jeho svatyni. A poté otevřeme kalendář a kalendárium.
1: Haleluja. Chvalte Hospodinovo jméno. Chvalte je Hospodinovi služebníci, kteří stojíte v Hospodinově domě. V nádvořích domu našeho Boha. Chvalte Hospodina, neboť Hospodin je dobrý. Pějte žalmy jeho jménu, neboť je líbezné.

0: Máme čtvrtek 28. května. Dnes mají svátek Vilémové. V Holandsku mu říkají Willem, v Dánsku, Švédsku, Německu Wilhelm, v Anglii William, ve Francii Guillaume a ve Francii Giulielmo. Všechny podoby mají počátek ve starogermánských slovech Willo, tedy vůle, a Helm, helmice. Přeneseně lze tedy říct, že Willem je člověk, jehož předností je silná vůle. Dnes je připomínám Willem z Akvitánie ve Francii. Byl vnukem Karla Martela a stal se udatným vojevůdcem slavného Karla Velikého. Jednoho dne mu však došlo, že vojenská služba pro něj nebude to pravé a raději se odebral na duchovní dráhu. V roce 804 založil klášter a v něm sloužil v pokoře a lásce až do své smrti roku 1812.
1: Kalendárium.
0: Nahlédneme-li do kalendária, tak 28. května 1883 se narodil Václav Talich, český dirigent. O rok později, roku 1884, se narodil Edvard Beneš, druhý československý prezident. Nástupce Tomáše Garrigua Masaryka byl prezidentem ve dvou funkčních obdobích. Tom předválečném od roku 1935 do Mnichovské zrady a poválečném do komunistického puče v roce 1948. Byl ovšem i vůdčí postavou československé politické reprezentace v exilu v době druhé světové války. O 40 let později, roku 1924, se narodil český literát Jiří Šotola. Zemřel v srpnu 89. A připomínáme si jednoho Viléma Schnebergera, českého teologa. Ten se narodil roku 1928, zemřel v prosinci roku 2006. Celý život se věnoval práci kazatele evangelické církve metodistické v Praze, Třeboni, Jablonci nad Nisou a nakonec opět v Praze. V roce 68 se stal superintendantem, tedy nejvyšším představitelem ECM v Československu. Později se stal i předsedou ekumenické rady církví. Napsal několik knih o historii metodismu v České republice a překládal dílo Johna Wesleyho. Pak ale přišel zlom. V roce 88, tedy když mu bylo 60 let, ho Bůh usvědčil z hříchu, podle jeho vlastních slov, z mnohých nečistot, lží, zatajování, zakrývání. Později celou situaci popsal takto. Na této křižovatce jsem prožil nové odpuštění a přijetí. Na znamení pokání jsem se pak vzdal i své funkce v církvi, aby všichni viděli, že činím pokání a myslím to vážně. Po mnoha letech práce ve významných a viditelných funkcích zažil Willem Schnéberger i se svou ženou velký zlom. Je zajímavé, že se tato událost stala v roce 88, tedy rok před změnou politické situace v naší zemi. Jakoby se Bůh připravoval a obnoval lidi, které si chtěl v budoucích letech použít. Ještě 10 let po revoluci Willem Schnéberger prohlásil: já pořád počítám s probuzením. Hospodářské a politické problémy povedou lidi k hledání, to je otevře pro to, co je podstatné. Jako penzionovaný kazatel církve metodistické Willem Schnéberger i nadále publikoval, vyučoval a mimo jiné se zapojoval i do vysílání Transworld rádia v pravidelných pořadech na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Zaměřoval se na palčivé otázky etiky ve světle současných vědeckých objevů, eutanázii, umělé oplodnění, klonování. A vždycky uměl přinést skutečné světlo evangelia do jinak těžkých a složitých problémů. A zmíním jedno úmrtí, 20 let od úmrtí českého filozofa, spisovatele, publicisty Viktora Fischla. Z literárního díla připomeňme jeho hovory s Janem Masarykem nebo knížku Dvorní šestci a přidejme i jeden Fischlův výrok.

Politika je duchovní záležitost. A pro politiky platí to též, co pro spisovatele. Je to věc svědomí. Jsme ale bohužel svědky devalvace osobností jak v literatuře, tak v politice. Nevím, z jakého důvodu, a pochybuji, že někdo na světě to ví. Výrokem Viktora Fischla uzavíráme dnešní kalendář a kalendárium, které připravila Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

toužím sedět a doufat, že chytím tvůj zrak. Jeden pohled, když zachytím tvé oko v nebi. Bože, kéž mě uvidí.

0: ty mě střežíš, když světa proudy kolem běží. Ve tvých dlaních, na tvém srdci, v ústech smích. To je život. Život jsi ty.
1: Máte rádi ticho? Nebo vás mlčení druhých znervózňuje? Pojďme se za chvíli zamyslet o mezilidské komunikaci. Teď ještě Jesus Cabello a poté glosa Petra Rause.

Starý zákon obsahuje i prastarý příběh muže jménem Job. Byl to muž bezúhonný a přímý, bál se Boha a vystříhal se zlého. V kratičké době přišel o svoje nemalé bohatství, o svých 10 dětí, opustilo ho zdraví. O všem tom zlém, co ho potkalo, se doslechli jeho 3 přátelé. Dohodli se spolu, že mu půjdou projevit soustrast a potěšit ho. Rozhlíželi se po něm už zdaleka, ale nemohli ho poznat. Propukli v hlasitý pláč, roztrhli své řízy a rozhazovali nad hlavou k nebi prach. Seděli potom spolu s ním na zemi po 7 dní a nocí a slova k němu žádný nepromluvil, neboť viděli, že jeho bolest je nesmírná. Tak je to psáno v závěru 2. kapitoly této biblické knihy. To mě zaujalo. Přišli, sedli si a mlčeli. Po týdnu pak mluvit začali a i když říkali věci, které by pravděpodobně říkala i většina dnešních křesťanů, kteří berou svou víru vážně, z biblického textu je evidentní, že jejich komentáře ani jejich rady nebyly dobré, nebyly moudří, nepochopili Boží jednání, o to mi teď ale nejde. Jakkoliv byli ti 3 nerozumní, prokázali se jako dobří přátelé. Kdyby to nebyli přátelé, kdyby to byli jen kamarádi, asi by mluvili hned od chvíle příchodu. Snažili by se poradit, pomoci. Přátelé ale mlčeli. Myslím, že právě tady potkáváme jeden rozdíl mezi přítelem a kamarádem. S kamarádem se potkáváme, abychom spolu mluvili. Když se potkám s přítelem, bývají slova nadbytečná. Ne, že bychom spolu nemluvili, pokud je co konkrétního probírat, probereme to, většinou to ale nebývá nutné. Rozumíme si i beze slov. Mlčet je ovšem umění. Ne vždycky je na místě. Potřebujeme se učit, k čemu je kdy vhodný čas, však to tak říkal už biblický kazatel. Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. Je čas mlčet i čas mluvit. Je zlé mlčet v čase mluvení a mluvit, když přijde čas stichnout. Jak to poznat? Jak rozlišit, čeho je třeba? Potřebujeme to rozlišovat. Mnoho konfliktů, neporozumění a zklamání pramení právě z neschopnosti rozpoznat příhodnost času. Míváme pocit, že ten, kdo o nás stojí, kdo k nám má dobrý vztah, s námi bude mluvit kdykoliv a často, možná neustále. Nevím, jakou máte zkušenost vy, myslím ale, že s tím, jak ubývá manuálních profesí, se moje zkušenost stává stále obecnější a běžnější. Mluvit a formulovat po mně vždycky chtěl nejvíc můj zaměstnavatel. Když jsem odpoledne odcházel z práce, těšil jsem se, že teď už po mně nikdo žádnou formulaci chtít nebude. Nechtěl bych redukovat svůj vztah k nejbližším lidem na úroveň zaměstnanec, zaměstnavatel a i takový vztah naplnit mluvením. S lidmi blízkými rád mlčím. Mluvit v čase, který není k mluvení určen, bývá na obtíž. V biblické knize Přísloví dokonce najdeme upozornění, kdo za časného jitra příliš hlasitě dobrořečí svému bližnímu, tomu se to bude počítat za zlořečení. Je dobré pamatovat na mnohé biblické rady, jaké nacházíme nejen v knize Přísloví. Říkají například, kdo je bez rozumu, pohrdá svým druhem, kdežto muž rozumný mlčí. Nakonec i Ježíš upozorňoval, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu. Někdy ale nastane čas mluvit. Pak je třeba mlčení přerušit. Stejně tak je ale třeba vážit, co vyslovíme.
Apoštol radí, z vašich úst ať nevýjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.

O mlčení a mluvení uvažoval v glose Petr Raus. Ještě jednou se u této glosy zastavíme v pátek v 16 hodin a další nás čeká v 10.45 v úterý.

0: Je tu jedno pozvání na další pořady Rádia 7, a totiž na sobotu, kdy probíhá Klíčové slovo. Od 8 hodin bude hovořit Lucie Endlicherová s Ráchel Bícovou právě o přátelství. V glose Petr Raus mluvil o přátelství jako místě, kde je víme, kde je vhodné mluvit, kde je vhodné mlčet. A tak do vztahu ponořit se můžete hlouběji v sobotu v 8 hodin a nebo potom ve středu ve 13 hodin a ve čtvrtek po 22. hodině.
1: Někdy se slunce skrývá, někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam mu...

snívá, někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout, víra je jediná věc, na co se spolehnout.

0: Ježiš,
1: král. Skupinu KSP Music vystřídá Jesse Dipper píseň Lighthouse, Maják.

Pomalu se blížíme k 10. hodině a to bude prostor pro Rozmarínu. Od deprese k citové svobodě budeme procházet s Lídou Pohankovou a Karlem a Darinou Sedláčkovými. Teď ještě několik písní, například City House Music.

S přibližující se 10. hodinou uzavíráme ranní vysílání Rádia 7, který vás provázel Pavel Kohl. Za chviličku tedy už Rozmarína a teď ještě skupina Ikonium a Jistota. Mějme jistotu, že Bůh je s námi, že nás drží, že nás provází, naslouchá a povzbuzuje. Příjemný den vám od mikrofonu přeje Pavel Kohl.

0: Dobré dopoledne, u Rozmaríny vás dnes vítá Lída Pohanková. Dneska si v tomto pořadu pro rodinu budeme povídat o jedné věci, která není pro rodinu asi příliš příjemná. Budeme si povídat o depresi, která může rodinné vztahy narušit, ale může je také posílit. Určitě záleží na tom, jak se k ní postavíme. Já mám tady ve studiu manžela Sedláčkovi, Karla a Darinu, a budeme si povídat o tom, jak i v jejich 45 let trvajícím manželstvím prošli tady tímto nelehkým obdobím. Takže vítám vás u nás ve studiu.
1: Děkujem moc.
2: Dobré ráno.
1: Já přeju dobré ráno všem posluchačům a moc srdečně zdravím.
0: A s Darinou přímo začneme, protože ty jsi vlastně lékařka, pracovala si dlouhá léta i jako závodní lékařka, setkávala se s mnoha nemocnými lidmi a ty jsi právě potom se setkala i s tím, že jsi onemocněla. Jaké to je, když onemocní lékařka a obzvlášť takovou nemocí, které se možná spíš trochu vyhýbáme, o ní být jenom mluvit?
1: Ta otázka je taková paradoxní, protože lékaři jsou lidi jako všichni ostatní. A z moje dlouhodobé zkušenosti závodního lékaře IKEMu vím, že lékaři neradí jsou pacienti. Když vidíme z toho, že slovo pacient znamená, je z latiny a znamená trpělivost, tak lékaři jsou ty nejméně trpěliví pacienti. A taky se jí, protože moc vědí, tak se jim stůně dost komplikovaně. A já bych tady dodala, potvrdila tohle tvrzení tím slovem pana krále Šalamouna, který říká v Kazateli, že čím více vědění, tím více bolesti.
0: To si dovedu představit. Myslím, že o tom nevím tolik, ale kdykoliv jsem se zabývala nějakými nemocemi, tak jsem měla pocit, že jsem nemocná.
1: Přesně tak. Takže, aby jsme se vrátili k tomu mému osobnímu příběhu. Začalo to několik měsíců po našem návratu z dánské Kodaně. Tam manžel pracoval jako zástupce ČSA, byli jsme tam s rodinou, celá rodina několik let. A když jsme se vrátili, já měla nastoupit na místo praktické lékařky a měla jsem na to pár měsíců. Tak jsem začala, jak při svým perfekcionismu, horečně studovat. Těch novinek za těch pár let bylo neskutečně moc a já studovala ve dne, část noci a pořád jsem měla pocit, že studuji málo. Do té doby taky zapadlo úmrtí manželovy maminky a my jsme měli likvidovat pozůstalost a já taky procházela tím docela nelehkým obdobím přechodu, menopauzy. Takže tyhle faktory dohromady byly asi náročné a já si ani neuvědomovala, jak pomalu se posouvám do situace, kterou jsem předtím nikdy nezažila. Začala jsem se například brzo budit, kolem 3-4 hodiny ráno úzkostí, že to nezvládnu. Pak později jsem už i špatně usínala. Ráno jsem se nemohla dostat z postele, protože se cítila unavená a absolutně neschopná jakéhokoliv pohybu. I pomyšlení na čištění zubů mi dělalo opravdu velkou námahu a bylo pro mě prakticky nemožné dělat ty běžné činnosti, jako je vařit. Když vaření je moje zálíba dlouholetá, já jsem opravdu nebyla schopná ani uvařit špagety. Aspoň jsem měla ten pocit, že to nezvládnu. Když jsem šla nakupovat, tak jsem měla seznam, co mám nakoupit a pak postupně v toho košíku jsem vyndávala věci naspátek do regálku, protože jsem měla pocit, že to nezasloužím, že si nezasloužím jíst, až jsem nakonec odešla z obchodu se čtvrtkou chleba, což opravdu jako je nepochopitelný, ale je to tak. Pak se mi začaly hlavou honit takové jako myšlenky, které se opakovaly, které byly o selhání a o tom, že zkrátka život moc velkou cenu nemá a že chození do společnosti nebo bavění se s někým nebo cokoliv, co jsem předtím měla ráda, co mi dělalo radost, pro mě bylo absolutně bezvýchodiskové a namáhavé a přestala jsem vlastně telefonovat známým, přestala jsem chodit na nějaký společenský akce a opravdu jsem studovala, až jsem vyhubla. To bylo zajímavé, že asi za opravdu pár týdnů možná jsem schodila přes 10 kilo. A fakt kosti mi trčely a jako to by nikdy bych nevěřila, že se dá takhle rychle zhubnout. I známí se mě ptali, co mi je, ale já jsem to samozřejmě omlouvala, že jsem zvrátila, že se hodně učím, že jsem že babička zemřela a že ta adaptace na nové prostředí a tak dále. No ale...
2: A možná, že to všechno trošku byly faktory, které k tomu přispěly.
1: Přesně, potom o tom můžeme mluvit, co je příčinou, ale vždycky to je individuální, jako nikdy se nedá říct přesně, co je příčina. Takže já nakonec jsem byla opravdu tak smutná a tak bez nálady, že se pro mě zdálo, že nežití by bylo jednodušší.
2: Což tě možná trošku už zastavilo, nebo ještě ne, že tě napadají takové myšlenky, nebo ti to v té chvíli připadalo
1: normální? Ne, už mi to nepřipadalo normální a to bylo právě přesně, jak říkáš, zlom, když jsem to řekla manželovi, že se bojím být doma sama.
2: No, já myslím, že možná bychom se teď mohli zeptat Karla, jestli on tyhle ty příznaky pozoroval, nebo co vlastně tebe třeba v tom zaujalo nebo zarazilo, jak jsi to sledoval?
3: Tak zaprvé jsem nebyl připraven. Jsem netušil, pozor, přijde deprese.
2: Byl jsi normální zaměstnaný muž, který má spoustu jiných důležitých věcí.
3: Přesně tak. A Darinka teď říkala, že to postupovalo plíživě. Já jsem si tu plíživost moc neuvědomoval, protože určitě z začátku Darince se to podařilo úspěšně skrývat. Jo. Já jsem se to začal uvědomovat, že se něco významného děje, teprve když už to doopravdy asi se nebylo možné skrývat. A zajímavá věc, to skrývání a to ukazování se pro toho partnera. Darinka říkala, že trpěla nespavostí a naopak já jsem to vnímal jako spavost, protože nechtěla z postele.
2: Ano, ano, vlastně to je docela paradox.
3: Jo, z pohledu vnějšího, proč tak moc spíš?
2: Ano, ano.
3: A ona vůbec nespala. Ona za prvé nespala, za druhý, když byla v té posteli, tak se trápila tím, že nechce vstávat, že nechce rozhodovat a tak dále, což pochopitelně není vidět.
2: Jistě.
3: Nebo pokud k té komunikaci nedojde, tak si to člověk ten druhý vůbec neuvědomí. Je dobrý si, a teď jako zpětně, si uvědomuji, že spousta lidí to slovo deprese používá v takovém zlehčujícím výrazu. Já mám depku.
2: Ano.
3: Jo, a to,
2: to bývá docela časté, a jo, hlavně u mladých.
3: Ano, prostě to slovo deprese tam lítá jako volně, jak motýl. Ona jako to není vůbec jako zanedbatelná nemoc. Dokonce jedna z definic je, že to je život ohrožující nemoc. Takže já, když jsem ty symptomy začal vnímat, tak víceméně potvrzuju to, co říkala Darinka, že zhubla. A to tak, že výrazně, že byla velmi nejistá v rozhodování. Tak. Extrémně nejistá. A v principu já jsem s překvapením byl nucen do toho rozhodování stoupit sám a zastoupit jí, což jsme nikdy předtím nedělali.
2: Právě jsem se chtěla zeptat, jestli dřív taková nebyla, protože jsou někteří lidé, kteří jsou takový nejistí i předtím, ale
3: ne, já jsem
2: takže
3: naopak,
2: tady to byla jasná změna.
3: Já jsem naopak, když Daninka z té deprese vycházela, jsem to poznal v tom, že už začínala se sama rozhodovat a naopak přestala v uvozovkách viset na mě.
2: Ano, ano, jo. Ano.
3: Takže to byla jedna věc, potom pochopitelně bylo to vidět na očích, bylo to vidět na tom, hlavně teda nejistota na toho rozhodování. To bylo extrémní a chtěl jsem říct, že ten přechod od normálního chování jakoby k chování depresi je významný a může velmi výrazně zaskočit. A my jsme se znali desítky, 30 let v té době tuším a najednou úplná změna osobnosti, což je jako docela...
2: Takže když ti Daninka řekla jasně, že ona už sama ví, že prostě má problémy a potíže, tak už si to asi trošku pozoroval a bylo to pro tebe spíš takovým jakoby ujasněním té situace, nebo to byl najednou pro tebe šok?
3: No určitě to bylo překvapení.
2: Bylo to překvapení.
3: Já jsem se s tou nemocí u nikoho ani do Daninky předtím nesetkal. A ona, to nebylo tak tak Karle, abys věděl, dneska v 7 hodin já mám depresi. Jo, to prostě naopak tam byla neustálá touha od Darinky nějakým způsobem spíš to zmenšit, ty příznaky potlačit. I když v některých momentech už to prostě k potlačení nebylo, to už bylo tak viditelný, že to bylo významné.
2: Možná bychom si právě mohli říct, čím se ta deprese liší od celkově třeba smutku nebo špatné nálady, protože myslím si, že občasným smutkem a špatnou náladou a nechutí třeba i vstát z postele a něco dělat, trpí občas každý.
1: Ano, jistě. Tohle je velice důležité si uvědomit, že deprese je závažné onemocnění, které postihuje náladu, pocity, myšlenky, chování, ale taky fyzické zdraví. A že je to opravdu vážné onemocnění, které není-li adekvátně léčeno, může být až i smrtelné. A říká se, že 80% lidí s depresí není léčeno, protože se to stydí přiznat. A pro mě opravdu to nebylo lehký. Pyšná lékařka, že lékaři většinou musí být aspoň teda suverénní a myslet si, že znají všechno, co potřebují. Najednou má být pacientko, a ještě k tomu pacientko psychiatrickou, no tak to byl opravdu těžký sousto, který jsem asi potřebovala na svoji píku prožit, ale bez pokory a bez toho, že člověk opravdu to uzná, tak to by to asi mělo jiný průběh, jak to mělo teda. To je důležité si říct, že ten pacient přijde do stádia, kdy potřebuje pomoc druhých. Jo, samozřejmě, byla jsem v té době znovu zrozená křesťanka, která miluje Pána, a v té době, do té doby jsme přišli takzvaný krásný křesťanský život, pokojný, v klidu, požehnání, a najednou i přes modlitby, samozřejmě, že jsem se modlila od začátku, aby mě Pán pomohl, aby jsem zkrátka byla normální a mohla jít pracovat. Najednou se tohle stalo, já tomu nerozuměla, ale potřebovala jsem opravdu kromě Pána někoho kolem sebe. A díky tomu, že jsem teda to řekla, tak manžel mě dovedl k psychiatři, paní kolegyni, která mi nasadila léčbu, nasadila mi těžký léky na spaní, protože ty běžný mi nezabírali. Pak teda antidepresiva, ale než antidepresiva začaly působit, zase za 3 týdny nejdříve, tak jsem užívala na úzkost takovou neovlivnitelnou a

0: My jsme se dnes v Rozmarině trošku seznámili zatím s manželi Sedláčkovými, ale taky trochu i s tou nemocí, které ve svém manželství čelili, s depresí. A myslím, že jsme ještě trošku nedořekli možná takové ty odlišnosti deprese jako nemoci od špatné nálady nebo smutku, protože myslím si, že s tím se lidé můžou potýkat, že se sledují nebo sledují někoho blízkého, mají o něho možná strach, jestli netrpí depresí. Jak se dá poznat, jestli opravdu je to už ta nemoc, anebo jestli jenom je z něčeho smutný?
1: Ano, tady, aby jsme mohli hovořit o depresi, o klinické depresi, jo, to, ta, která je způsobená chemickou nerovnováhou v přenašeči mozku, tak depresivní příznaky, o kterých teď potom za chvilku budu mluvit, musí trvat alespoň 2 týdny. Celé dny. Nejhorší je teda většinou ráno, do polední hodiny. Stav se časem nelepší, ale spíše zhoršuje a je vlastní vůli pacienta neovlivnitelný. I když je tam nějaká příčina, třeba z úmrtí někoho v rodině, tak je tam rozdíl tím, že časem se nelepší a že se opravdu jsou neodklonitelné ty příznaky. Jo, že může tomu člověku povídat, rozmlouvat mu to jakkoliv, ale on zkrátka není mu to možné od toho odvést a že ty potíže se opravdu zhoršují časem.
0: Já bych řekla, že ono je obecně asi velmi těžké jakoby porozumět nějaké

0: duševní bolesti.
1: Přesně. Přesně, jeden z autorů, který píše úžasně o psychiatrických nemocech a hlavně o depresi, se jmenuje Grant Mullen a ten byl původně anesteziolog a říká, že si uvědomil, že fyzická bolest není tak rozšířena a tak bolestivá, jak opravdu psychická bolest. Takže to, kdo to neprožil, tak to těžko se dá vysvětlit, ale psychická nemoc je opravdu bolestí spojená, která je nevypravitelná, nezdělitelná. A ta bolest je spojená se smutnou náladou. Ta smutná nálada je znamená, že člověk se cítí vnitřně prázdný, cítí se dole a nemá žádnou radost. Ztráta radosti je druhým příznakem velice důležitým, že ty potěšení a zájem, který předtím při různých aktivitách člověku byly příjemné, tak teď je absolutně neschopný se radovat z čehokoliv. Pak je tady typická zvýšená únavnost, pokles energie, ospalost během dne, ztráta sebedůvěry a sebeúcty. Člověk, jak jsem říkala, třeba opravdu já jsem se nescítila nehodná jíst, jo, ale to nechutnost bylo spojené ještě i s pocity špatného políkání a odporu k jídlu. Pak další je bezpředmětné prožívání výčitek. Ty výčitky jsou někdy, většinou jsou falešné a neodůvodněné a nevyvratitelné. Bez nějakých reálných důvodů má člověk nadměrné nebo bezdůvodné viny, falešné viny.
0: Což možná právě u křesťanů je taky něčím, kde se chtějí cítit, že jsou ve vztahu k Bohu očištění a vlastně to asi trošku přestanou prožívat podle toho, co říkáš.
1: Přesně tak. O tom, jak to prožívají křesťané, to je na delší povídání, protože tam jsou velký rozdíly. Právě, že tahle nemoc zasahuje i do duchovna. Na rozdíl od cukrovky nebo zlomené nohy nebo špatné jasného vidění, krátkozrakosti, tohle zasahuje do vztahu s Bohem i s lidmi a o tom bychom mohli mluvit dlouhou dobu, protože to je opravdu složitý.
0: Určitě se k tomu ještě dostaneme.
1: Ano, tak dalším příznakem je změna chuti k jídlu, někdo teda hodně výrazně hubne, někdo naopak vrne na jídlo a vzpravuje se. A pak je tady ta nerozhodnost. Jo. Nerozhodnost, co si ráno oblečete, nerozhodnost, jestli při comkoliv, jako opravdu není možný se rozhodnout. Já jsem celý život pracovala jako lékař, kdy jsem musela rozhodovat od rána do večera.
0: Brát na sebe o životech druhých.
1: Přesně, odpovědnost, ale tady teď jsem fakt jsem se rozhodla, jestli mám koupit to nebo ono a nakonec jsem nekoupila nic teda, protože mi to bylo líto. Ta šetrnost, nevím, jestli je typická, já jsem nikým o tom nemluvila, ale u mě teda to bylo taky jeden ze zaražejících znaků. No a pak teda ten depresivní obsah myšlení, že vlastně jako by se ti opakovalo neustále negativní myšlení do kolečka. Mm-hmm. Obvinující nebo negativní myšlenky, z kterých nemůžeš vyjít.
0: Ano.
1: Jako nedá se říct, já to o tom nebudu přemýšlet, zkrátka tady to nejde. Mm. A pak teda ta psychomotorická aktivita, že člověk se opravdu navenek zpomalí, a vevnitř cítíš takový stres, napětí, vnitřní neklid, ale navenek je, jak říkal manžel, asi i ty pohyby jsou pomalejší a je to vidět na psychomotorice, na obličeji. No a ta neschopnost nebo myšlenky na nežití, myšlenky na sebepoškozování a sebevraždu.
0: Myslím, že to je docela vážné téma, které nebudeme už asi rozvíjet moc dál, ale v dnešní době možná mnozí z těch, kdo trpí různými i závislostmi a tady tím sebepoškozováním, tak by jim mohla být diagnostikována klidně i deprese, kdyby o tom lidé možná lépe a více věděli. Takže
1: ano.
0: Myslím, že i z toho důvodu je dobré, abychom o takových věcech víc hovořili.
1: Určitě. A je opravdu ukázáno, že ty lidi, kteří se neléčí, těch 80%, kteří to zatloukají a nějakým způsobem se
0: snaží se s tím, že vyrovnat.
1: Že jsou ohroženi opravdu sebevraždou dokonalou, až 10 až 15% z těch nalečených náhle spácha sebevraždu a pak se v médiích objevují zprávy a i nás zarazí, že ten člověk třeba vůbec opravdu nevypadal na depresi. Oni to některých ty lehčí typy deprese se dají i přehrávat. Jo. Takže člověk to dokáže se usmívat a říkat, že všechno v pořádku, i když teda ta deprese opravdu se plíží a ohrožuje.
0: Takže já myslím, že Karel tím, že zavolal lékařku, aby s tebou něco udělala, tím možná mohl zachránit i život.
1: Ano.
2: To já pochopitelně nevím, ale vím, že doopravdy už to bylo ve stádiu, kdy jsem se obával jako Darinku opustit.
0: Ano.
2: Ve smyslu časovým. Že jsem doopravdy chtěl být u ní, protože fakt jsem se obával, že by to nemuselo dobře skončit, protože to chování bylo zcela neodpovídající tomu, co jsem kdy s Darinkou zažil. Bylo mimo absolutně mého chápání a myslím, že to bylo dobré ve stádiu, kdy ten lékař byl velmi nutný. Zajímavý bylo také to, že Darinka v principu z začátku tu lékařskou péči odmítala.
0: Což asi bývá časté, že?
2: Ale to byla naše kamarádka. Jo?
0: Ani kamarádce nevěřila.
1: Ne.
2: Velmi nevěřila. A já jsem jí v principu opět věc, kterou jsem nikdy předtím dělal, vnucoval pod tlakem některé prostě kroky, které se udělat musí, byť se Darince skutečně nechtěl. A jeden z typických příkladů byl užívání léku.
0: Na to jsem se právě chtěla zeptat, jestli se
2: tak
0: to týkalo
2: třeba... Tak já teď nevím, jestli Darinka nebo toho, jak...
1: Ne.
2: Ale
0: můžete se k tomu vyjádřit každý?
2: Z mého pohledu Darinka prostě odmítala léky.
1: Ano.
2: A ono to má ještě, k tomu se dostaneme zřejmě dál, další duchovní podklady, protože jedna z variant je, já ty léky nepotřebuju, já to promodlím.
0: Ano, to se...
2: Já to hodně zkracuju.
0: Je možná ohrožení u křesťanů, že?
2: Přesně. Já neříkám, že některé nemoci můžou být zázrakem, nebo zranění můžou být zázrakem uzdraveny. Ale kdo jsme my, aby jsme to rozpoznali?
1: Rozpoznali, aby jsme to vnutili Bohu.
0: Ano, a vlastně v podstatě je to trošku tak, že když řekneme, já budu uzdravený, tak my rozhodujeme,
1: zázračně.
0: Co má udělat Bůh.
1: Ano.
0: Vlastně.
1: Ano. Můžu být uzdravená zázračně, nebo můžu být uzdravená přírodními, legitimními lékařskými prostředky, jako jsou léky. To teď vím a opravdu doporučuji, aby jsme léky přijímali s díku vzdáním, jako dar od Boha, protože zmírnění bolesti a vůbec utrpení lidského, jak psychického, u duševních nemocí nebo u fyzických legitimními lékařskými prostředky, jako jsou léky, je akt ve jménu Pana Ježíše Krista, když je bereme a modlíme se za to, aby působili a aby vedlejší účinky byly minimální, to je akt milosrdenství Božího. A já jsem se to naučila přes tohleto, i když opravdu ze začátku se mi to hnusil a protivilo a řekla jsem, ne, já nejsem blázen.
2: No a v tom byl právě ten obrovský rozpor. Ta lékařka Věrka Tichá právě říkala oproti tomu Darinčinu, já se chci modlit, aby byla uzdravená bez léků, tak Věra postavila otázku, a proč se nemodlíš, aby ty léky zabrali? A to byl zásadní rozpor, ale díky Bohu se teda podařil překonat a Darinka začala ty léky brát. Teď už nevím, jestli pod mým tlakem nebo bez tlaku.
1: Do začátku pod tlakem, ale pak už dobrovolně. Už jsem věděla, že ne po těch 3 týdnech, když je to teda dlouhá doba, co si budeme povídat 3 neděle, ale pak už člověk cítí opravdu úlevu a už aspoň chvilkami je tak nějak vidí, že se to zlepšuje, když to není takový kontinuální zlepšování, ale jsou tam takový výkyvy, to je důležité taky si uvědomit. Ale už jsem opravdu cítila, že mi je líp.
0: Takže se musí v podstatě ten partner manželský musí vydržet určitou dobu, než ty léky trošku zaberou a do té doby musí být připravený, aby trošku i do toho druhého, do toho nutil.
2: Tak, to slovo vydržet, já bych spíš řekl aktivně být s tím člověkem.
0: Ano.
2: Pokud se týká modliteb, spíš doporučuji, aby se ten doprovázející modlil sám. než aby se nutně trvalo na společných modlitbách, protože ten nemocný doopravdy má zkreslený obraz Boha a i svůj vztah k Bohu. A dokonce já jsem Darince doporučoval, ať není tak v Bibli, a ať si čte Vejce a já.
0: Oddychovější literatura.
2: Protože v řadě případů, a my jsme si to ověřili, řada citátů z Bible se promění v sebeobvinující citáty. Ten člověk si v tom změněném stavu vědomí, jestli tak...
1: Mysle.
2: Prostě si to doopravdy otáčí proti sobě. Ptá se, je moje víra slabá, kde je Bůh, proč se to stalo mně, a tyhle ty věci, s kterými je nutno aktivně se vypořádat ze strany právě toho doprovázejícího.
0: Já myslím, že jste se dotkli docela opravdu už v tom svém příběhu právě toho tématu křesťané a deprese, což samozřejmě je možná ještě taková obsáhlá kapitola, takže si ji dáme po písničce. Mm.

0: S manželi Sedláčkovými si v dnešní Rozmaríně povídáme o depresi a snažíme se bořit některé mýty, které jsou možná rozšířené. My jsme se dotkli trošku toho, jak prožívají depresi křesťané, protože, jak už jsme možná naznačili, křesťané někdy mají pocit, že by se měli cítit provinile, když mají podobné pocity, jako si Darino popsala v těch příznacích deprese. Proč vůbec křesťané trpí depresí, když mají svého Boha?
1: No, já si myslím, že když máme svého Boha a žijeme opravdu jako znovu zrození, tak spodléháme tady všem nemocem. To je, bychom se mohli ptát taky na to, proč křesťané mají cukrovku nebo žaludeční vředy nebo jsou krátkozráky. Takže to je, jsme opravdu lidi v těle, které podléhá všem nemocem stejným. A tady u deprese jde opravdu o fyzikální chemickou nerovnováhu těch různých přenášeců, jako serotonin nebo dopamin a tak dalších mezi mozkovými buňkami. Takže opravdu v křesťanských kruzích některých přetrvává takový falešný, nesprávný názor, který opravdu je velice škodlivý, že za tu depresi si křesťané můžou sami. Že je to buď nedostatek vůle, nebo špatný charakter, nebo nějaký osobní slabost, nedostatek víry, nedostatek modliteb, hřích a tak dále. I když můžu říct, že je opravdu tady, má to duchovní rozměr v tom, že to obviňování a pocit odloučení od Boha je pro křesťany velice bolestivý. A je tam vlastně pocit, já ten měla, že nejsem schopna číst Bibli, že se nedokážu soustředit na modlitby, že nedokážu chválit, nedokážu se radovat z boží milosti. A tenhle rozměr je o to těžší pro křesťany prožívat, než o lidi, kteří jsou ze světa. A proč je v církvi teda možná i víc depresi než v sekulární společnosti? Já podle mého názoru je to i tím, že do církve se dostávají lidi, kteří jsou hledači, kteří jdou do hloubek myšlení a hledání smyslu života. Jsou to víc teda, když budeme mluvit o osobnostních typech, introverti, melancholici, kteří toužejí opravdu, hodně jsou přemýšliví, citoví, perfekcionisté. Takže tady to procento těch introvertů je víc nakopeno v církvi a jak těch extrovertů, který sangvinici všechno zvládají, jsou úspěšní, jsou na vrcholu těch materiálních požitků nic jim nechybí.
0: A možná jim to stačí, že?
1: Ano, a možná jim to zatím
0: moc nejdou.
1: Přesně. Zatím stačí, takže nejdou do hloubky a tím pádem jako ten smysl života nebo i ty výčitky a to všechno, co se nabaluje na to duchovní utrpení během deprese, neprožívají.
0: Já myslím, že je dobré si to uvědomit, že to, že křesťan prožívá depresi, neznamená, že je někde mimo Boha, ale znamená, že je právě tak, jak si to řekla, hledač, který jde do hloubky a může se mu stát i něco takového, že se v tom trošku někde ztratí a právě proto, že mu tolik o to jde.
1: Ano, já nevím, jestli ztratí. Já, když se na to teď dívám zpětně, tak já tento období beru jako pozitivní, i když to vypadá paradoxně. I to, že tady můžu nesmluvit, že jsme tady, je díky tomu, že to Pán Bůh dopustil. Já neříkám, já vím, že nemoce nejsou boží výmysl ani boží záměr, ale jak si říkáme, jak to víme, že všechno špatné může Bůh obrátit k dobrému, těm, kdo milují Boha a já ho miluju. A že to je důvod, proč já jsem došla k různým dobrým věcem potom, který bych asi nebyla schopná dosáhnout bez toho prožitku ty deprese. A já vím, že během ty deprese byl Duch Ježíšový pořád se mnou, že Bůh mě neopustil, i když jsem to nepociťovala. Takže emoce nejsou to, co křesťana určuje.
0: Jo? A emoce můžou být nemocné, zrovna tak, jako tělo může
1: Přesně
0: být občas
1: tak.
0: nemocné.
1: Přesně tak.
0: No, já myslím, že je tím, že víme, že tedy v církvi mohou být křesťané i v depresi a mohou mít nemocné i ty emoce, nejenom tělo, tak je ale potřeba asi vědět, jak v téhle situaci jako církev třeba pomáhat, možná i jak pomáhat i třeba takové rodině, která se s touhletou nemocí potýká.
1: Ano. No v první řadě je potřebný, aby člověk opravdu pochopil, že deprese je nemoc jak všechny ostatní a že může být vážné i bagatelizovat, že to není jenom opravdu, jak se říká, ta blbá nálada, ale že je to nemoc, která vyžaduje odborní pomoc a je léčitelná a vyléčitelná. Jak v minulosti, třeba než byly vynalezeny brýle, se lidi dívali, že ty, kdo špatně byl krátkozrakost, tak nepřečet Bibli. Ale když vynalezli brýle, tak se někteří smáli, jako co to ošklivýho si dávají na obličej. A byli ty lidi možná i

0: teď už můžete ty dávky znižovat až do úplně vymizení těch drobných dávek a pak je ten člověk opravdu uzdraven. Jo? Ale pak doporučuji tu druhou fázi, jo, to vnitřní uzdravení a to duchovní působení těch odmítání těch věcí. Zase, pokud se tímhle všema třema fázemi projde, já si myslím, že opravdu já tomu věřím, že ta deprese se dá vyléčit a lidi třeba z ty léky už nemusí užívat nikdy v životě. Ale může se stát, když si to nikdo nepřeje, že dojde k remisi a za nějakou dobu, když většinou jsou nějaké stresové situace, lidi dostanou, ty příznaky se objeví znovu, ale je dobrý, že ten člověk to už ví, že to, co to je, po modlitbě jde k doktorovi dřív než na začátku a ví, že to je přechodný, že ty léky zaberou za 3 neděle a že ta trpělivost tam je nám dobrá, aby jsme se učili. A pak, že když zase projde dalšími těma všemi třema fázema toho léčebného procesu, takže opravdu je to možný být bez léku.
1: Myslím, že nikdo z nás nechce procházet depresí. Mm. Na druhou stranu, i z toho vašeho povídání mi to vychází, že i takováto zkušenost, pokud ji člověk projde s Bohem, nemusí být jenom zlá. A tak bych se vás spíš v tom závěru chtěla zeptat, co dobrého jste si z toho odnesli. Možná může začít Karel.
2: No já jsem se v tom smyslu dneska modlil, mi to tak přišlo na mysl, že skutečně z toho velmi nepříjemného zážitku a prožitku, který byl nikdy předtím neprožitý a byl velmi hluboký a velmi nepříjemný, nakonec vykvetl takový květ, který voní i pro ostatní, že teda můžeme se sdílet o tom, já jako doprovázející a Darinka jako ta, která nejenom tím prošla, ale má i lékařské vzdělání a praxi a že prakticky ta zkouška a to utrpení se proměnilo v požehnání pro ostatní lidi i pro nás. Takže já jsem za to velmi vděčný. Když jsem pochopitelně v té době, kdy jsme to prožívali, o vděčnosti nepřemýšlel.
1: A možná si taky byl trošku v té roli toho, kdo to neprožíval i s tou největší bolestí, ale samozřejmě rodiny se to dotýká, jste jedno tělo, takže si to určitě prožíval velmi hluboce.
2: Ano.
1: A Darinko, co ty jsi z toho odnesla?
0: Já opravdu můžu říct, že jsem vděčná za to, že jsem se po tom prožitku ty deprese stala víc empatickou. Myslím si, že rozumím víc lidem, který není nic vidět a který trpějí bolestí psychickou, že jsem méně perfekcionistická, méně odsuzující, kritická.
2: Kájo, ano, to? Ano, prosím.
1: A to je potřeba potvrdit.
0: Ano, protože
2: díky Bohu.
0: A taky, že mě to opravdu přivedlo do hlubšího a bližšího vztahu s Otcem Nebeským a s Panem Ježíšem. A že víc prožívám tu milost, že můžu být slabá, můžu být nemocná, můžu dělat chyby. Ale že on mě pořád se mnou a že mě miluje a že to není na tom mým výkonu.
1: Já myslím, že to jsou věci, které všichni potřebujeme asi prožívat. A ať už jsme zdraví nebo nemocní, tak v některých věcech bychom toto potřebovali slyšet od Boha každou chvíli.
0: Určitě.
1: Máš k tomu i třeba nějaké speciální, co ti Bůh ukázal v téhleté situaci?
0: Ukázal mi hodně věcí a mluví ke mně pořád o tom, že utrpení zkrátka není to konečný, ale že on je nad tím vším a obrací k dobrému a já věřím, že mám od něj jeden slovo, které bych teď ráda přečetla a to je ze Žalmu 40. Všechnu naději jsem složila v Hospodina. On se ke mně sklonil, slyšel mě, když jsem o pomoc volala. Vytáhl mě z jámy z maru, z tůně bahna. Postavil mé nohy na skálu. Dopřál mi bezpečně kráčet. A do úst mi vložil novou píseň. Chvalospěv našemu Bohu. Uvidí to mnozí a pojme je bázeň. Budou doufat v Hospodina. Amen.
1: A tohle to je možná ten nejlepší závěr, který

0: můžeme pro tenhle ten pořad dát. Můžeme si být jistí tím, že ať se dostaneme kamkoliv, tak náš Bůh bude s námi. A možná ještě jednu věc bych řekla, že taky rodina je velmi dobrý vynález, protože právě tam, kde to spolu prožívají tihleti dva, tak můžou ještě o to víc zakoušet tu boží blízkost. Mně je líto, že v tomhle pořadu nemůžeme zodpovědět všechny otázky, které kolem tématu deprese a i toho, jak se to projevuje v rodině nebo v církvi, asi vznikají. Takže možná na ten závěr bych spíš řekla, že pokud by někdo měl o to zájem, jste asi ochotní přijet a posloužit. Je to tak?
1: Ano, ano, ano. Určitě.
0: Takže s tímhletím přáním, aby posluchače nikdy deprese nepostihla.
1: A když ale, už?
0: A když už, tak aby tím prošli opravdu vítězně a s očekáváním na svého Boha a možná i tak, jak byl ten pořad od depresi k emoční svobodě, aby došli k větší svobodě v projevování svých citů, tak se můžeme rozloučit. Takže já vám děkuji za vaši návštěvu.
1: Ráda se stalo.
0: Přeju vám, aby si vás Bůh ještě hodně používal právě i k tomu, aby i mnozí další mohli být povzbuzeni a osvobozeni.
2: Taky moc krát děkujeme za pozvání.
1: Díky.
0: Takže tím se od mikrofonu loučí Lida Pohanková a Darina a Karel Sedláčkovi. Hezký den.

Reprízu Rozmaríny od deprese k citové svobodě vysíláme ještě zítra v pátek ve 13 hodin a také v neděli v 11 hodin. Za týden si moderátorka Libuše Pavelková pozve hosta Šárku Tótovou. Budou mluvit o pěstounské péči, známé i neznámé.

Je tu 11. hodina dopoledního vysílání Rádia 7 s datem 28. května. Od mikrofonu vám příjemný poslech přeje Klára Litterová, která vás bude provázet až do 17. hodiny. Co nás během následujících 4 hodin čeká z pořadů připravených Rádiem 7, si představíme hned po písničce, zpívá skupina Kamis.

Od 11. do 15. hodiny má pro vás Rádio 7 nachystanou širokou nabídku pořadů. Pojďme se podívat, z čeho si můžete vybrat.

Pořad Štafeta už delší dobu rozebírá různé aspekty toho, jak vést křesťanský dětský klub či oddíl. Tentokrát se bude Ondra Malý ptát na roli rádce, dětského lídra, který drží partu pohromadě. Své zkušenosti z klubu Robinson bude sdílet Natanael Jokl. Bude mluvit o tom, co může být pro mladého rádce výzvou, kde se může učit i co ocení rádce od vedoucího a vedoucí od rádce. Poslouchejte v 11.15. Slib vrátit náprsní tašku zemřelého vojáka rodině je potřeba splnit. Povídka Mirka Vostrého pokračuje 15 minut popolední. Vladimír Hauser čte z knihy Muzikant na jezeře. Miroslav Makovička zažil rodící se novou denominaci. Apoštolská církev byla oficiálně ustanovena v roce 1989, těsně před sametovou revolucí. Pionýrské počátky i vlastní růst v poznávání Pána Ježíše Krista popisuje v relaci Řeka života, kterou naladíte od 13 hodin. A od 2 hodin otevíráme vaše přijaté SMSky, maily a až do 3 hodin hrajeme pro vás písničky na přání.

chtěl bych ti napsat píseň, ale nevím jak. V hlavě mám prázdno a co je v srdci, tak to říct nedokážu.

0: Posloucháte Radio 7. Následující pořad Štafeta už delší dobu rozebírá různé aspekty toho, jak vést křesťanský dětský klub či oddíl. Tentokrát se bude Ondra Malý ptát na roli rádce, dětského lídra, který drží partu pohromadě. Své zkušenosti nám nasdílí Natanael Jokl z klubu Robinson.
1: Štafeta. Do výchovy s kompasem.

0: Petře, máš nějaký zážitek z práce s dětmi, na který nezapomeneš?
1: První, co mě vždycky napadne, tak to bylo, když jsem byl v 7. třídě a byli jsme na výpravě s dorostem v zimě nedaleko od Brna a jedna holka tam trošku spadla ze stráně nad potokem a já jsem se na prádelní šňůře za ní spouštěl a dával mi to takový pocit významu a důležitosti a kdykoliv se mě někdo zeptá na zážitek s dorostem, tak vidím tento výjev. Byl pro mě celkem důležitý, byl jsem ještě dorostenec, ale už takový starší a někoho jsem zachraňoval a byl to hrozně příjemný pocit.
0: Jo, znám ten pocit. Já, moderátor Pepa Kostelecký, si povídá s Petrem Kučerou, milovníkem hor východní Evropy, zkušeným vedoucím nestorem práce s dětmi v církvi bratrské. A toho času si v téže církvi kazatelem, v Bratislavě přímo. A mnozí tě znají pod přezdívkou Zababo. Tak vítej, Zababo.
1: Ahoj.
0: Zababo, dnes si budeme povídat o tom, jak se stalo, že v církvi bratrský pracujeme s dětmi, jak to známe z volnočasových klubech mimo církev. Nejdřív chci říct, že řada státem registrovaných církví pracuje s dětmi, něco máme podobného, leč čem se lišíme. Nechceme se srovnávat tady, a tak by mě zajímala tvoje osobní zkušenost a vhled do těchto začátků, jak se pracovalo, jak se začínalo pracovat s dětmi v církvi.
1: Mně je 55 let, takže už si něco pamatuju a ještě si o trošku víc pamatuju díky tatínkovi, který zakládal dorost tady v Brně v 50. letech. Takže z jeho vyprávění i něco vím, co bylo ještě v době, kdy já jsem vůbec neexistoval ani v myšlence. Tak snad aspoň pár takových momentů. Církev bratrská, původem svobodná reformovaná církev, vždycky nějak zasahovala děti a mládež, ale především mládež. Ty děti na základní škole nebyly zdaleka takovou cílovou skupinou, ale ještě v těch letech meziválečných a asi i předválečných už se pořádaly tábory. Byly to takzvané ozdravné pobyty v Kařezu a v Hamru. Byly to vlastně letní pobyty a měly spíš takový rodině, sociálně misijní charakter. Přičem to sociální tam bylo důležité, že se ty děti vzaly z těch vlhkých bytů pražských a vyvezly se ven. Dala se jim dobrá pravidelná strava. To byl nějaký pra počátek práce s dětmi a s dorostem. Jinak v církvi bratrské vždycky existoval ten spolek mladíků a spolek mladic, no to byly spíš jako dívčí takové kluby a to byly spíš středoškoláci a byly to vlastně zárodky pozdější IMKY. Takže to byla jako církev bratrská. S těmi dětmi nikdo nějak moc nepracoval a tady v Brně ve sboru církve bratrské, teda v té době už jednoty českobratrské, v roce 1939 se objevil bratr Benda a bratr Ondráček, který působil ve Švédsku nějakou dobu jako misionář. A oni přišli s takovou myšlenkou, že při tamních sborech, tuším švédského misijního svazu, existují skautské oddíly pro děti a že si myslí, že by něco takového by se mohlo uskutečnit i v církvi bratrské. A opravdu v roce 1939 vznikl první takový skautský oddíl, oni to možná ani skauty nenazývali, ale ovlivněný skautským hnutím ve Švédsku při těch probuzeneckých sborech té švédské misijní církve. A asi rok nebo dva roky ten oddíl fungoval. Já tady mám takový citát z nějakého toho programu, je to jenom kousek věty. Bude pamatováno nad skautskou výchovu v poměru k možnostem a příležitostem, ale za to více se věnujeme růstu duchovnímu.
0: A takhle máme chápat ty dorosty, nebo?
1: No spíš takhle oni chápali tu svoji činnost, jakoby možná prvního dorostu v církvi bratrské, který vůbec kdy vznikl. Já sám nevím, co tím mysleli. Jo? Je to kousek věty, zkusíme ještě dohledat nějaký ten program, Každopádně fungovaly nějaký dva roky a potom přišla už druhá světová válka a věci se změnily. A v roce 1955, tedy už za komunistů, v Brně založil Dorost, můj tatínek, který v té době byl, nebo předtím byl nadšeným skautem. Mm-hmm. On v roce 1947, tuším, absolvoval skautský kurz. Dokonce ho absolvoval, jak jsem zjistil, a tatínek si to nepamatoval, s Milošem Zapletelem, který tento kurz taky absolvoval. Tady kousek od Brna na řece Oslavě a velmi důležitou postavou toho kurzu byl jakýsi sup Bělohlav. Tatínek na něj vždycky velmi rád vzpomínal. Byl to takový nadšený skaut a bytostný komunista. To bylo jako na tom velmi jako zajímavé. No a tatínka ta skautská myšlenka nesmírně nadchla natolik, že ve svém pokojíku založil skautskou klubovnu. Ty jeho pokojí, kde on spával, pracoval, studoval, tak byl zároveň skautskou klubovnou. A jednou tatínek nám na dorostě říkal, že skautingu svého času dal úplně všechno, co měl. Mm-hmm. Jako čas, všechno možné. No. Ten skauting samozřejmě skončil v roce 1948 i tím, že tatínek odešel na vojnu a samozřejmě tím, že přišli komunisté, kteří chtěli privatizovat jenom pro sebe výchovu mládeže a dětí ve státě. A když se tatínek vrátil z vojny, tak tam někde prožil už před tou vojnou takové duchovní probuzení a svoje opravdové obrácení k Pánu Ježíši Kristu. A když se vrátil z té vojny, tak přemýšlel, jak sloužit Pánu Bohu. Přičemž ta myšlenka, jak sloužit Pánu Bohu, byla myšlenka, kterou vlastně převzal z toho skautingu, že slouží služba. A navrhl tehdejšímu kazateli v Brně, že by založil něco jako skautský oddíl. Proč to nazvali Dorost, sám jako nevím, ani nevím, kdo byl autorem té myšlenky Dorost, názvu Dorost, ale je jasné, že se to nemohlo jmenovat skaut. Vím, že tehdy ve sboru se mu lidé spíše jako usmívali. To si tady bude s dětmi hrát, to tady nikdy nebylo. Jako neměl proto velké pochopení, ale ten tehdejší kazatel, což byl kazatel Pospíšil, tak ho v tom velmi podpořil a opravdu vznikl takový dorostenecký oddíl, vedený trošku ve skautském duchu. To znamená, byl tam takový velmi silný vztah k přírodě, pobyty v přírodě, výlety, měli schůzky, kde si myslím, že aspoň z toho, co jsem pochopil, bylo mnohem méně v her a více duchovního programu a hlavně vydávali svůj časopis. Ten časopis se jmenoval Úsměv, mám ho i doma. Ten časopis vydávali a psali ručně. Jo, všechno tam bylo ručně a vlastně fungoval podobně jako tam rychlý šípů, že si ho půjčovali navzájem a koloval během měsíce po dorostencích, až zase skončil někde u toho, kdo ho vydal. Tak to byl začátek Dorostu, oni dělali potom tábory na Velké Lhotě, tam, kde je dnes modlitebna církve Bratrsken ve Valašské Bystřici, a byly to slavné tábory, kde vím, aspoň z toho časopisu Úsměv, že mnohé děti vydali svůj život Kristu a že to byla taková velmi nosná myšlenka společně s tou přírodou. A ten skautský oddíl, nebo ten dorostenecký oddíl vlastně funguje dodnes. Dnes už tam chodí, myslím, že pravnuci těch původních dorostenců, kteří už vlastně dnes mají 80 let. Takže ta tradice se jako v Brně udržela a byl tam i nějaký náznak družinového systému. Měli jsme tam, protože já jsem potom do toho nastoupil v 70. letech, tak byly tři družiny, Hiawatha, Mavadany a Daldar, což byly takové názvy, každý měl svou historii a v 90. letech potom vznikla čtvrtá družina, která se jmenovala Ahave. A tyto družiny mezi sebou soutěžily, ale takový ten úplně klasický družinový systém, který známe ze skautů, že ty družiny fungují úplně samostatně, nefungoval vlastně nikdy, jenom možná v 90. letech náznakem. Spíše to bylo jako takový soutěžní systém mezi družinami.
0: Zababo, díky za tvoji velice bohatou odpověď. Ano, kromě toho jsi mi odpověděl i na další otázku, co přinesl scouting, jaký měl vliv. On vlastně, jestli jsem dobře pochopil, tak mohl za to, že se začalo pracovat organizovanějíc v církvi s dětskama.
1: No zřejmě ano. Osobně jsem, mám takovou teorii, že byli v církvi bratrské další bývalí skautští vedoucí anebo absolventi nějakých skautských oddílů a ti potom začali možná podle vzoru Brna vytvářet další dorostenecké oddíly v Praze, v Ostravě a potom se to šířilo dál a dál. Dělali se i ještě za komunistů nějaké i kurzy v Brně, takové tajné kurzy, vím, že modlitevna byla zamčená a dělalo se, že tam nikdo není, ale my jsme tam byli a měli jsme kurz. Dokonce i ze Slovenska tam přijeli někteří, tak něco se pro ten dorost dělalo a ty dorostenecké oddíly potom vznikly vlastně v každém sboru i za komunistů a považuji za obrovský zázrak, že nás komunisté nějak neskřípli.
0: Scouting se znova vrací do dorostu od roku 2021, ale o tom později. Já jsem nedávno dělal rozhovor do Českého rozhlasu Sever a ta moderátorka, když viděla ty materiály k jedné akci, tak říkala, že na ní dýchá scout s Bohem v zádech. Tak jak je to? Jde vůbec ten Bůh a scouting dohromady?
1: No to je mimo jiné ohromně hezké, to si musím zapamatovat. Scout s Bohem v zádech. To je strašně hezké, to je až dojemné. No, asi to určitě, určitě to jde dohromady. Kdybych se na to díval pohledem toho, co já jsem prožil a pohledem, který jsem vnímal od svého tatínka, tak pro tatínka především bylo nosné ta příroda. Že tatínek nám často zdůrazňoval, že Pán Bůh nám dává dvě knihy, jako jednu knihu Bible a jednu knihu přírody. A vedl nás k tomu, abychom dokázali obdivovat krásu přírody, abychom dokázali být vděční Pánu Bohu a abychom dokázali v přírodě číst a nějak poznávat Pána Boha. Zpětně viděno v tom vidím nějaký takový ten sítnovský vliv, tatínek měl velmi rád sítna, vidím v tom ten sítnovský vliv. To je asi jedna věc, která vede ty děti k Pánu Bohu. A pak budou asi další věci. Jo? To znamená nějaké hodnoty, opět vedou určitě děti k Pánu Bohu a určitě potom i to, že člověk prožije nějaký plnohodnotný čas v nějakém prostředí a i když se tam nemluví o Bohu, tak začne tušit, že přece musí existovat ještě něco krásnějšího, vyššího a vznešenějšího. Já jsem kdysi absolvoval jeden skautský kurz pro už takové old skauty a bavil jsem se tam s jedním klukem, který mě říkal, že vlastně z toho kurzu, z těch skautů, jako jediný je nevěřící a je mu jasné, že stejně brzy k té konverzi dojde. Takhle mi to přímo pověděl. A říkal, že kdo projde tím skautským systémem, tak stejně nakonec tu touhu po Pánu Bohu v sobě probudí. Ale pak samozřejmě čtvrtý způsob a to je to, že dětem vyloženě o Pánu Bohu mluvíme z Bible.
0: Je ten skauting vůbec dneska aktuální, když děcka jsou spíš u mobilu a mají spoustu jiných možností?
1: Skauting v dnešní době je velice aktuální, nebo je o něj obrovský zájem, je přetlak. Jako. A právě kvůli tomu, že ty rodiče chtějí, aby ty děti neseděly u těch mobilů. Takže já si myslím, že skauting dneska zažívá ty nejlepší léta, aspoň v Čechách.
0: Co se ještě myslíš o těch skautských kořenech? Co tam bylo a vytratilo se do dneška a je to škoda?
1: To je zajímavá otázka, nevím. Myslím, že se snad nic nevytratilo. Kromě té přírody, tak já jsem zažil takový důraz na tu službu. A to si myslím, že se může vytratit vždycky, ale byli jsme v dorostě vždycky vyzýváni, abychom měli oči otevřené pro to, kde, jak, komu pomoci. zajímavou věc jsem zažil minulý pátek u nás na Dorostě v Bratislavě. Měli jsme tam skupinky o službě. A děti velmi zbožně odpovídali. A potom jsme tam připravovali stoly a židle pro konferenci. Byla to celkem dost velká práce. Dělali jsme to dva starší vedoucí, někdo z dětí, které absolvovali skupinky o službě, nenapadlo, že by nám mohli pomoct. Hráli si tam, naháňali se tam, pletli se nám pomalu pod ruce, ale že by někdo se zeptal, chcete pomoct, to nikoho nenapadlo. Tak možná ta služba bude vždycky aktuální.
0: O práci s dětmi v církvi s příchutí skautingu budeme pokračovat za malou chvíli.

0: Petr Kučera vypráví trochu o historii práce s dětmi v církvi bratrské. Co ty a scouting? Jsi scout? Proč ano?
1: No, já jsem dokonce dvojnásobný scout. Já jsem scout Dorostové unie a potom jsem i členem Junáka, svazu scoutů a scoutek. Ano, tak jsem scout. Já jsem se vždycky považoval za součást toho skautského hnutí právě díky svému tatínkovi. Dokonce když v roce 2017 bylo výročí 100 let skautingu v Čechách, tak byla taková výzva, aby každý skaut našel si nějakou horu nad tisíc metrů nad mořem a tam vítal to století skautingu a já jsem to století skautingu vítal na hoře Jeřáb, ještě jsem tatínkovi posílal fotky, že vítám za něj století skautingu. Tak já jsem se vždycky považoval za součást toho skautingu. Ve chvíli, kdy jsem byl postaven před úkol slibovat, skautský slib, tak se přiznávám, že jsem s tím měl nějaký jako vnitřní problém, protože jsem nechtěl po druhé Pánu Bohu slibovat něco, co jsem už víceméně sliboval při svém křtu. Nechtěl jsem to jakoby násobit, to svoje slibování. Zároveň jsem dobře věděl, kolik slibů k Pánu Bohu jsem už za život porušil, tak jsem si nechtěl přidávat další sliby, ale potom jsem to nějak zhryznul a zejména moji sourozenci mě přesvědčili, že teda rozhodně bych měl navázat právě na tatínka a že tatínek by si to přál, tak to mě tak uklidnilo a dokonce už i moje sestra je skautka, tak ještě brácha.
0: Já jsem zaslechl v tvé odpovědi, že se to nějak jako prolíná nebo vychází z toho tvého křestního slibu. Jak to je?
1: Tak jasné, podle mě, když se člověk stává křesťanem, tak je to nějaký závazek vůči Pánu Bohu v mnoha ohledech a když se člověk stává skautem, tak je to zase nějaký závazek vůči Pánu Bohu. V podobných ohledech tam vlastně není moc rozdílu. Snad ten rozdíl u toho křtu je hlavní v tom, že tam člověk vyznává víru v Krista. To ve skautu spíš slibuje Pánu Bohu, že bude něco dělat, že nějak si zařídí svůj život.
0: V roce 2021 začaly vznikat skautské oddíly v Dorostové unii ve spolupráci s církví bratrskou. Dneska funguje pod Dorostou unii 12 funkčních oddílů s 250 dětmi. Ty už si zmínil Junák český skaut a na svém webu má uvedeno, že do jejich řad patří 78 tisíc skautů a skautek. Jak si vysvětluje zájem dětí, potažmo rodičů o skauting?
1: Tam si myslím, že jsou důvody dva. Když bych šel po tom vnějším zájmu těch rodičů, tak je to asi podobný důvod, proč třeba, já nevím, biskupská gymnázia, křesťanská gymnázia nemají problém s počty žáků. Že tam rodiče dávají své děti s nadějí, že tam budou slušně vychovány. A myslím si, že i dnes rodiče dávají děti do skautu s nadějí, že tam něco pochytí dobrého pro život, získají nějakou odolnost, schopnost přežití v přírodě a získají dobré kamarády, které je nebudou stahovat do nějakých vysloveně špatných věcí a budou tam dobří vedoucí. To si myslím, že je záruka skautu a to si drží a proto je o to zájem. Vnitřní důvod je možná ten, jenom stručně, že v 90. letech počty skautů klesaly. Dokonce byl velký otazník, jestli nakonec skaut neskončí úplně, ale nakonec to vedení udělalo velmi zajímavou věc, že prostě nějak šli do sebe, zaplatili si průzkum, velmi pečlivý a přizpůsobili i ten program skautský a pak už ty počty jenom stoupaly. Takže to je taky i vnitřní záležitost, že ten skaut udělal nějakou proměnu od takových těch skautů, kterým bylo v té době nějakých 70 a stále chtěli dělat ten skaut, co zažili někdy před válkou. A tady se ten skaut přizpůsobil době.
0: Co z toho by si mělo vzít ta církev nebo ty dorosty, víš? Aby to tak taky bylo, aby byl taky velký zájem.
1: No, já mám pocit, že ten zájem je, jako. Sám nevím, co bych jako ještě speciálně vypíchl. Já stále bych tvrdil, že scout, že tam je důležitý ten vztah k přírodě, odolnost, schopnost přežít, být připraven, že tam je důležitá ta služba, sloužit lidem, sloužit Pánu Bohu, a že tam jsou důležité ty vztahy. A ty vztahy jsou asi to úplně nejdůležitější. Pamatuju si z toho průzkumu, co si v 90. letech dělal scout, o co mají děti zájem, tak ty zájmy byly rozloženy v podstatě rovnoměrně. Ale jedna věc v těch průzkumech tam vždycky vyskakovala hodně vysoko. Děti chtějí kamarády. Dobré kamarády, a to právě v tom skautu určitě mají.
0: V kontextu církve, jak Bůh může pomoct dotvořit ten skaut? Nebo co může přinést ten Pán Bůh tomu skautingu?
1: Když tam ještě přidáme toho Boha v zádech.
0: No, tak
1: ten tam může ještě dodat to, co je úplně nejdůležitější, a to je ta spása skrze Krista. To už skaut nedá, jako jo, to už může dát jenom církev. To není jako doménou k skautu, spása skrze Krista, to je doménou církve, Kristovy církve. A to si myslím, že tam můžeme nějak dát, a možná na křídlech toho skautingu můžeme to lépe komunikovat a lépe předávat.
0: A na co by teda neměla církev zapomínat při práci s dětmi?
1: Asi by toho bylo více, ale já bych znovu zdůrazňoval ty vztahy. Prostě dbát na to, aby děti měly pěkné vztahy mezi sebou i s vedoucími. To si myslím, že je stálice. A určitě by církev neměla zapomenout na to, že to nejdůležitější, co máme předávat, je právě to evangelium o Pánu Ježíši Kristu. Já mám vždycky strach, že si církev vymyslí nějakou takovou substituci nějakého zástupce za toho Krista a třeba vytvoří perfektní skautský oddíl, ale kde už ten Kristus nebude. To je vždycky můj strach. Myslím si, že takový substitucí vytváří církve strašně moc, takže asi bych to zhrnul vztahy a Kristus.
0: Vztah s Bohem, vztah s lidmi?
1: Já právě vždycky jako považuji za důležitý to slovo Kristus. Že vztah s Bohem, to je strašně vágní pojem, a vztah s Bohem má nakonec i ďábel, že jo? Ale vztah ke Kristu ďábel rozhodně má, ale záporný. Takže proto já jako raději mluvím o tom Kristu, dokonce jsem navrhoval, aby ten slib skautský v rámci Dorostové unie bylo, že slibuji Kristu, ale to neprošlo.
0: Dobře. Co bys doporučil jako letitý vedoucí se zkušenostma vedoucím nebo rodičům, aby dělali při výchově?
1: To se nedá na to odpovědět. Asi dobře, to záleží dítě od dítěte, rodina od rodině, společenství od společenství, oddíl od oddílu, ale znovu bych prostě říkal, vztahy a Kristus, to jsou dvě pro mě asi nejdůležitější věci. Určitě i mě do dorostu, když jsem chodíval, ani nelákal tolik ten program, ale to, že jsem tam měl kamarády a že i vedoucí byli mými dobrými kamarády, staršími, ale dobrými, a jsou dodnes tedy.
0: Možná to přeženu, ale rozumím tomu tak, i jako rodič vybírat svým dětem kamarády.
1: Spíš je nasměrovat do prostředí, kde ty kamarády ty děti najdou, kde si je sami vyberou. Vybírat kamarády, to je asi blbost. To asi ne.
0: Dobře, díky za korekci. Petře, díky moc za rozhovor, za inspiraci, za tvůj vhled do práce s dětmi v církvi bratrský a postoj ke skautingu. A věřím, že tvé zkušenosti inspirují. Tak se těším na další spolupráci.
1: Ano, díky. Děkuji za rozhovor.

Na sílu dětské party se ptal Pepa Kostelecký hosta Petra Kučery. Pořad vzniká ve spolupráci Rádia 7 s Dorostovou unií na podkladě jejich příručky pro vedoucí a rádce křesťanských klubů a oddílů. Jeho reprízu si můžete poslechnout v pátek v 18.30, tedy zítra, a v pondělí ve 4:15 ráno. Za týden si štafeta připravila téma Jak učit zkušeností.

Dnes má svátek Vilém. V Holandsku mu říkají Vilém, v Dánsku, Švédsku a Německu Wilhelm, v Anglii William, ve Francii Guillaume a v Itálii Giulielmo. Všechny tyto podoby mají počátek ve starogermánských slovech vilo, vůle a helm, helmice. Přeneseně tedy lze říci, že Vilém je člověk, jehož předností byla silná vůle. Dnes je připomínán Vilém z Akvitánie, z Francie. Byl vnukem Karla Martela a stal se udatným vojevůdcem slavného Karla Velikého. Jednoho dne mu však došlo, že vojenská služba pro něj nebude to pravé a raději se odebral na duchovní dráhu. V roce 804 založil klášter a všem sloužil v pokoře a lásce až do své smrti roku 1812. Všem dnešním oslavencům Vilémům přejeme z Rádia 7 pěkný sváteční den.

Posloucháte Rádio 7, kde se pomalu dostáváme ke 12. hodině a v pravé poledne si vás dovolím pozvat ke společné modlitbě.

Máte naladěné vysílání Rádia 7 s Klárou Litterovou, které vás nyní v poledním čase 28. května ve čtvrtek zve ke společné modlitbě. Děkujeme ti, Pane Ježíši, za milost každého dne, za radosti, které nám stavíš do života a které si můžeme užívat, za svobodu, kterou má naše země, i za mír, kterého si moc vážíme. Svěřujeme ti ten dnešní den a všechno to, co nás v něm čeká. Veď nás v našich úkolech, v našich setkáních, v našich modlitbách, ale i v našich starostech a nemocech. Dej, ať zůstáváme v tobě, i s těmi břemeny, která neseme, a o nich víme, že je neneseme sami, ale ty nám je pomáháš zvládnout a jimi projít. Děkujeme, že ty, Bůh lásky a pokoje, jsi s námi. Amen.

Rádio 7 vám ve čtvrt na jednu nabídne čtení na pokračování, ve kterém budeme pokračovat v povídce Mirka Vostrého Muzikant na jezeře, čte Vladimír Hauser.

Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste opět propadli strachu. Nýbrž přijali jste ducha synovství, v němž voláme Abba, Otče. Epištola Římanům, 8. kapitola, 15. verš.

V minulém čtení na pokračování z knihy Mirka Vostrého Muzikant na jezeře otevřel Vladimír Hauser povídku Poslední Vánoce na frontě. Ve vyprávění se v ní střídají dvě časové roviny, za první světové války a pár let po ní. Pažoutova žena Anna a syn Jeník žijí bez otce. V roce 1920 přivítali na návštěvě Sládka Havrdu, který chlapci přinesl vláček. V prosinci 1917 se voják Otakar Pažout rozhodl riskovat život a vyjít z rakousko-uherského zákopu s bílým praporem k ruským vojákům, aby jim popřál veselé Vánoce. Navzdory obavám spolubojovníků se mu to podařilo. V nepřátelských zákopech se setkal s krajany. V srdečném duchu společně jedí, pijí a povídají si. Když se však vracel zpět, jiná skupina vlastních vojáků ho omylem považuje za dezertéra a zastřelí ho. Následně jejich velitel v hněvu zabije i toho, o kterém si myslí, že vystřelil.

0: Čížek už byl dávno pryč, když se Havrda konečně probral. Do hajzlu, dyť. Jo, souhlasil Šefelín. Havrda zapomněl na nedojedené veverčí stehínko a spěchal za Čížkem. Hlavou se mu honila spousta myšlenek a on nevěděl, co z toho chce Čížkovi říct. Čížka zastihl, jak na Bartolčíka, Grubera, Hládka a Majera chrlí, co se stalo. Pane poručíku, já pro něj dojdu, třeba je ještě živej, můžem mu pomoct.
1: Jasně, Havrda. A oni vás rozstřílejí na kusy. Viděli to tak jako my a musí mít pěkný vztek. Ať vás ani nenapadne vystrčit hlavu.
0: Půjdu, řekl Havrda. A z jeho hlasu bylo jasné, že ho žádný rozkaz nemůže zastavit.
1: Tak jo, rezignoval Čížek. Ale opatrně. Kapesník na pušku, plížice a my vás budeme krejt.
0: Havrda se vyplazil ze zákopu. Brzy poznal, že držet nad sebou pušku, na které vlaje kapesník, a přitom se plížit a krýt se za opelichanými křovisky je téměř nadlidský úkol. Po 5 minutách byl u něj. A nebyl sám. Z druhé strany se k Pažoutovi okamžik před Havrdou doplížil Masařík. Mířil na Havrdu puškou a česky nenávistně zasyčel.
2: Tak se vám to povedlo, vy sevině. Šel vám blbec jeden popřát hezký Vánoce, svátky míru a vy hovada jste mu to takhle oplatili.
0: Bylo mu fuk, že mu tenhle blbej rusák nerozumí ani slovo. Stejně ho za pár vteřin odpráskne, svini jednu. Havrdovi dalo hodně práce vysvětlit Masaříkovi za prvé, že není Rus, a za druhé, že se jedná o nedorozumění, kterého všichni litují.
2: To je mu platný jak mrtvýmu zimník, že je vám to líto.
0: Když se Masařík trochu uklidnil, dokázal, aniž by musel Havrdu zastřelit, odpovědět na otázku, kdo to vlastně byl ten mrtvý.
1: Otakar Pažout Cíčína, všichni jsme mu říkali Otouš.
0: Měsíc vykoukl zpoza mraku a pod Masaříkovýma očima se zaleskly slzy. Bylo mu teprve 35 a přežil celou vojnu od 14. Byl učitelem zpěvu a doma má ženu a ročního kluka.
1: Pomohlo ti to? Cítíš se teď líp?
0: Havrda se cítil pod psa. Těžko říct, jak dlouho zůstane naživu, odhadoval tak 30 minut, Masaříkovi oči i prst na spoušti hovořili jasně, ale celou tu dobu bude mít na mysli, že tohle byla zbytečná smrt, ke které nemělo dojít. Najednou Masařík udělal něco, co Havrdovi vzalo dech. Odložil zbraň a třesoucí se rukou, mohlo to být zimou, ale spíš nebylo, rozepnul Pažoutovi kapsu a vytáhl náprsní tašku.
1: Na, vem si to. A jestli máš kouskat cti v těle, tak to dáš jeho ženě. Pokavác teda tuhle vojnu přežiješ. A buď si jistý, že jestli ji přežiju já, tak si to zkontroluju. A že si tě najdu, na to vem jet.
0: Havrda si náprsní tašku strčil do kapsy. Chvíli mlčel.
1: Dám, slibuju. Hele, nemáš mě rád a já se ti ani trochu nedivím, ale i tak hodně štěstí, kamaráde.
3: Toho kamaráda si strč výškám, jo?

0: Listopad 1923. Za okny visely souvislé nízké mraky, ze kterých už od rána pršelo a fičel studený severozápadní vítr. Jeník přišel ze školy celý zmoklý a když se převlékl a zahřál se horkým čajem, zhltl oběd, sekanou s bramborem a kyselou okurkou. Od té doby, co se u nich před léty poprvé objevil strejda Slávek, měli k obědu občas i maso. Jeník to nevnímal, tak nad tím nějak nepřemýšlel, ale strejda pokaždé, když přijel, přinesl vojenský batoh naditý potravinami, které by Anna sama nemohla koupit. A než odjel, nechal na kuchyňském stole několik bankovek. S těmi penězi Anna vždycky bohatě vystačila do další návštěvy a navíc mohla Jendovi koupit boty, kdykoliv je potřeboval, obnošený kabát po spolužákovi, když Jeník ze starého už vyrostl, a dokonce občas i něco pro sebe. Naposledy si u Švadleny nechala ušít šaty. Zpočátku se cítila trapně, Slávek ale naléhal, ať nad tím nepřemýšlí, že on je rád, když jim může přilepšit. O to už se o ně bohužel postarat nemůže, ale on ano. Ty šaty si Anna nechala ušít hlavně kvůli Slávkovi. Chtěla se mu líbit. Otík by jí to určitě schválil. Pro samotnou ženskou je život s dítětem nesmírně těžký a kdyby si Slávek třeba jednou nechal říct, navíc je to pěkný a hodný mužský. Jenže Slávek se choval korektně. Na její vkus až příliš. Ne, že by ani nedával najevo, že se mu líbí, ale u toho pokaždé zůstalo. Dokonce i tehdy, když si Anna na sebe vzala ty nové šaty. To jsou ty šaty, co jsem si nechala ušít, jak jsi chtěl, oznámila Anna. Už nějakou dobu si tykali a předvedla se mu ze všech stran. Moc ti to v nich sluší, Andulko, uznale pokýval hlavou Slávek. A to bylo všechno. Anna si nebyla jistá, jestli se mu líbí ona nebo jen ty šaty. Tolik by si přála, aby ji vzal za ruku a řekl něco víc, jenže už není nejmladší, uznala, a Slávka nejspíš nepřitahuje. Po obědě Jenda někam zmizel a Anna začala mít nádobí. Objevil se uprostřed odpoledne. Anna seděla v křesle, na stolku před sebou měla šálek čaje a štupovala Jendovi ponožky. Chtěla se ho zeptat, jestli si udělal úkol, Jenda ji ale předběhl. Trochu neopatrně odsunul maminčin čaj, div ho nerozlil, a položil na stůl papírovou krabici. Anna ji hned poznala. Léta ji měla uloženou ve skříni s lůžkovinami a doufala, že tam ještě nějakou dobu zůstane bez povšimnutí. Aspoň dokud Jenda nevyroste tak, aby se Anna na tohle vyprávění cítila. Jenže krabice byla tady a s ní i chvíle, kdy se Jenda zeptá na tátu. Mami, ten pán na těch fotografiích je můj táta, oznámil. Neptal se, bylo mu to jasné. Kdo jiný to taky mohl být? Ano, Jendo, je to táta. Posaď se. Anna odložila ponožky. Jenda ukazoval jednu fotku za druhou a Anna komentovala. Tady jsme na plovárně, tohle je z výletu do Prachovských skal, tady to jsou tátovi rodiče, děda s babičkou a tak dál. Na posledních dvou fotkách měl táta na sobě uniformu. To bylo, když narukoval na vojnu. A tadyhle, to se zrovna vrátil z války na necelý týden. Tenkrát jsem ho viděla naposledy. Aně se při tom pohledu zaleskly oči. A proč na těch fotografiích nejsem já? Zajímal se Jenda. Narodil ses až potom. Jenda nechápal, jak se někdo může narodit, když táta není doma, ale nezeptal se. Aně, která tu otázku očekávala, se ulevilo. Nevěděla, jak by na ní měla odpovědět. Jenže ani následující otázka nebyla snadná. Ne teď, když byla Anna na měko a cítila se, jako by měla v krku pořádně vykynutý knedlík.
1: Jaký byl táta, mami? Povídej mi o něm.
0: Anna si chvilku formulovala odpověď a zároveň se snažila spolknout knedlík.
1: Byl to ten nejbáječnější člověk, jakýho jsem poznala. Měl moc rád muziku. Každý den si sedl k pianu a hrál a spolu jsme zpívali. Všechno jsme dělali spolu. Byli jsme šťastní. Jo, a taky se na tebe moc těšil, až se narodíš. Než tenkrát musel odjet zpátky na frontu, tak říkal, že se nemůže dočkat, až tě uvidí.
0: Poslední slova Anna vyslovovala mezi vzliky. Na to Jenda nebyl zvyklý. Mámu viděl plakat jen jednou, to když se u nich poprvé ukázal strejda Slávek. Nevěděl, co říct.
1: Ale, mami, strejda přece říkal, že táta je v nebi a čeká tam na nás. Je to pravda, viď? Tak vidíš. Neboj se, jednou budeme zase spolu.
0: Anna si ho posadila na klín a přitulila se k němu.
1: To víš, že jo, Jeníčku.
0: Jenda se na ní podíval.
1: Aspoň, že máme strejdu Slávka. Je tak hodnej a je tátův kamarád. To je skoro, jako by to byl táta, víš?

0: Červenec 1920. Předpolednem jako na objednávku přestalo pršet a spoza mraků problesklo slunce. Vojenská přehlídka by se byla konala, i kdyby trakaře padaly. Tisíce přihlížejících ale uvítali, že déšť je pryč. Zejména rodiče s dětmi. Vojenská kapela začala hrát řízný pochod a za okamžik se objevily vítězné legie z Francie, Itálie a Ruska. Některé jednotky dorazily z Dálného východu do Československa před pár týdny. S nimi i Havrda, který se 27. dubna spolu s 6. plukem ve Vladivostoku nalodil na americkou loď prezident Grant. Stejnou lodí cestoval i legendární generál Jan Syrový. Cesta Suezským průplavem do Terstu s mezipřistáními v Indii, na Ceylonu a v Arábii trvala přes 2 měsíce. Když prezident Grant zakotvil v Terstu, vojáci očekávali slavnostní uvítání, nebo aspoň nějaké uvítání. Toho se ale nedočkali. Museli si sami vynosit zavazadla, protože přístavní dělníci stávkovali. Úřady dokonce vojáky pustili na nádraží jen pod podmínkou, že na lodi nechají všechny zbraně. Vyčerpaní a zklamaní legionáři pak nastoupili do obyčejných nákladních vagónů. Žádný triumfální průjezd vítězné armády poraženými zeměmi se nekonal. Všude viděli jen krajinu zpustošenou válkou a vyhladovělé obyvatelstvo. Na každé stanici se k vlaku zbíhali děti a prosili o chléb a vojáci jim rozdávali z toho mála, co jim zbývalo. Přehlídka skončila a vojáci dostali 2 týdny volna, aby se podívali domů a přivítali se s rodinami. A pak zpátky ke svým útvarům. Některé čekala demobilizace a civilní život, jiní se měli zařadit do československé armády. Havrdovi, který teď měl výložky rotmistra, jel vlak až pozdě odpoledne a tak se rozhodl, že jít na Masarykovo nádraží a kdo ví, jak dlouho tam čekat, je nesmysl. Četař Karásek to viděl podobně. S Havrdou sdílel kajutu na moři i dobytčák na pevnině, tak s kým jiným by měl strávit ty 4 hodiny, než i jemu pojede vlak. Slávku, víš co? Pojď na jedno. Dobrý nápad. Co tady? Souhlasil Havrda. Kam? Ty to v Praze znáš, tak mě někam vem, jo? Karáska napadla hospoda u 2 koček na Starém městě, kam před válkou párkrát zašel, když byl zrovna v Praze. Havrda s Karáskem vzali své batohy a pušky, přešli Vyšehradský železniční most a chvíli na to už seděli u piva, cpali se tlačenkou s okurkou a cibulí a bylo jim dobře. Vlastně jim bylo skvěle. Teprve teď, po dlouhých letech strádání, si uvědomili, že člověku může být skvěle. Zaplavila je intenzivní směs pocitů a emocí, které nedokázali pojmenovat. Radost, štěstí, uvolnění, úleva, pohoda. Nejsilnější byla asi ta úleva. A taky překvapení. Ty, Vašku, podíval se Havrda nejdřív do 0,5 litru a pak na Karáska. Je to pravda? Nebo se mi to zdá? Co? No, jsme doma, je mír, máme vlastní republiku, můžeme jít domů a jsme naživu. My jsme to fakt přežili, celou tu podělanou válku, 6 let marastu. Václav Karásek chvilku mlčel, než si všechny své pocity dokázal srovnat. Jo, asi, určitě, je to tak. Ty vole, já jsem tak šťastný. Víš, co ale nechápu, ozval se po chvilce Havrda. No tak to teda nemám ani páru. No přece, fakt to nevíš. Přece, že jsme spolu takovou dobu, A já jsem se tě doposavat nezeptal, odkud seš? Kam se teď vracíš? Taková základní věc a já to nevím. Havrda se rozkechtal. I Karáska to rozesmálo. Měl co dělat, aby se nezadusil soustem chleba. No tak jestli je to jediný, co tě trápí, tak s tím ti měl rád pomůžu. Až to tady dopijem, a že tam padne i paráček žitný, možná dva, na to vem jet, tak chytnu klatovský vlak a trdá do Švihova. A pak po svých do Mezihoří, tam bydlím. Už se nemůžu dočkat, až otevřu dveře. A v nich žena, která netuší, kdy a jestli se vůbec vrátím. A Libuška s Tondou, 9 a 5 let, pane bože, jak já se na ně těším. Karásek najednou zvážněl a položil 0,5 litru. Slyšíš to taky? Ne. Co jako? O pár stolů dál seděli chlapi v nových československých uniformách a bavili se tak hlasitě, že to nešlo přeslechnout. Bojovali v rakouské armádě a byli rozčarovaní, spíš namíchnutí, jak teď oslavují jen legionáře. Přitom i oni si užili své a víc než vrchovatě, jenže po nich ale ani pes neštěkne. A navíc základ armády tvoří kdo? No přece perfektně vycvičení a všemi bitvami zocelení vojáci, co bojovali za císaře pána. Bez nich by Nová republika dlouho nevydržela. To oni tady po válce museli udělat pořádek a vysvětlit Němcům a Maďarům, že tahle země je Československo. No dobře, nejen oni, i legionáři z Francie a z Itálie, ale stejně jim nemohli přijít na jméno. Karásek vyskočil. Slávku, já to nemůžu poslouchat. V obejdové jedni. To mi to nevadí? Pojď, jdem si s nima promluvit. Hezky ručně, po našem, aby tomu rozuměli. Tohle Havrda nechtěl. Musí Karáska sklidnit dřív, než se tady úplně zbytečně poperou. Neblbni, Vašku. Vzpomeň si, ty jsi taky narukoval do rakouské armády. Kdybys neměl štěstí a nezajali tě, tak se s Krusům nedostal a teď bys tamhle seděl s nima. Jsou to chlapi jako my a prožili si svý. Jenže Karásek už stál u jejich stolu a bylo jasné, že nastane vysvětlování ruční.
1: No, ty jsi nám tady chyběl,
0: zabručil třicátník s knírkem a s výložkami četaře. Otočil se na ostatní.
1: Legionář. Neměli bychom se mu tady hromadně poklonit, když to je teďka ten hrdina?
0: Všichni čtyři vstali a Havrdovi i Karáskovi bylo jasné, že se žádné klanění konat nebude. Havrda odstrčil Karáska a stál jen 0,5 metru od četaře, jehož výraz nevěstil nic dobrého.
1: Chlapi, tady Vašek, kývl směrem ke Karáskovi, měl docela dobrý nápad. Můžeme vám objednat panáka? Chtěli bychom si totiž s váma připít. Na republiku. Vy už ji nějakou dobu máte, jenomže my jsme se vrátili teprve před pár dněma. Co pijete?
0: Četař se pořád tvářil odhodlaně, ale svobodník, který stál vedle něj, ukázal na 0,5 litru.
2: Pivo. Točí tu rakovnický. Mohli bychom si ale spolu dát třeba myslivce, co, Fando?
0: Kývl na četaře. Četař po něm hodil pohledem, který Havrda přečetl jako Kryso, tohle bych od tebe nečekal. Nahlas ale neřekl nic.
2: Tak my si přinesem židle, může?
0: Navrhl Havrda.
2: Vašku, dojdi za hospodským. 6 myslivečků, jo?
0: Karásek chvilku zpracovával ten náhlý přechod z režimu, tak si teda dáme přes držku, když jinak nedáte, do módu, odjakživa nejlepší kamarádi. Řekla ale nic a odmašíroval k výčepu. 2 hodiny na to byli všichni vláční. Karásek zkontroloval hodiny nad výčepem.
2: Slávku, měli bychom jít, za necelou hodinu mi to jede.
1: Tak to stihneme ještě jednoho, zhodnotil svobodník. To víš, že jo, objal ho kolem havrda. S tebou si dám kdykoliv, kamaráde.
0: Havrda s Karáskem zaplatili na půl, celkem 12 myslivců, 18 žitných a 6 kmínek a měli se k odchodu. Poplácali se s novými kamarády a před hospodou se rozdělili. Karásek se nejistým krokem vydal zpátky na Smíchov a Havrda zamířil k Masarykovu nádraží. Doma v Kopydlně musel Havrda mámě a tátovi všechno podrobně vyprávět. Byl k smrti utahaný a nejraději by se potichu uklidil do postele, jenže nic takového nepřicházelo v úvahu. Rodiče byli příliš šťastní, že mají syna zpátky. Povídání Havrdovi nakonec zabralo celé 2 dny. Obojích v rakouských zákopech, jak ho zajali Rusové, jak se na Rusy vytvořila československá jednotka, jak bojovali proti Rakušanům a o anabázi, během které na ně útočili bolševici, zatímco se Čechoslováci probíjeli směrem na východ. A jak se nakonec dostal domů. Značná část vyprávění se odehrávala v sadu, kde bylo potřeba sklidit letní jablka, a v chlívku, protože koza právě vrhla. 3. dne brzo ráno si Havrda oblékl uniformu, spěšně se nasnídal a že musí stihnout vlak.
1: Kam jedeš? Pobyl jsi tady 2 dny, po 6 letech a chceš zas zmizet? Vyčítala mu máma. Jo, jabka ještě nejsou pod střechou a vůbec je tady spousta práce, přidal se táta.
0: Havrda na vysvětlování neměl náladu. Večer jsem zpátky, teď si ale musím něco vyřídit, slíbil jsem to kamarádovi. Bez děky si sáhl na náprsní kapsu.

Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý. Vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser. Hudba Jonatán Kaleta. Reprízu dnešního dílu vysíláme ještě i dnes ve 23.15.

Kalendárium. Pojďme si teď připomenout některá narození a úmrtí termínově spojená s dnešním dnem 28. května. V roku 1883 se narodil Václav Talich, český dirigent. Jeho osudy jsou spjaty zejména s Orchestrem Národního divadla a Českou filharmonií. Jejich interpretační umění pozvedl na světovou úroveň. V roku 1884 se narodil Edvard Beneš, druhý československý prezident. Nástupce Tomáše Garrigua Masaryka byl prezidentem ve dvou funkčních obdobích. V tom předválečném od roku 1935 do Mnichovské zrady a v tom poválečném do komunistického puče v roce 1948. Byl ovšem i vůdčí postavou československé politické reprezentace v exilu v době druhé světové války. Roku 1924 se narodil Jiří Šotola, český literát, který patřil mezi takzvané básníky všedního dne kolem časopisu Květen, kteří se snažili změnit tehdejší poezii plnou patosu a vrátit do ní realitu jako hlavní téma. Roku 1928 se narodil Wilhelm Schneeberger, český teolog. Celý život se věnoval práci kazatele Evangelické církve metodistické v Praze, Třeboni, Jablonci nad Nisou a nakonec opět v Praze. V roce 1968 se stal superintendantem, tedy nejvyšším představitelem Evangelické církve metodistické v Československu. Později se stal i předsedou Ekumenické rady církví. Napsal několik knih o historii metodismu v České republice a překládal díla Johna Wesleyho. Pak ale přišel zlom. V roce 1988, tedy když mu bylo 60 let, ho Bůh usvědčil z hříchu, podle jeho vlastních slov. Z mnohých nečistot, lží, zatajování, zakrývání. Později celou situaci popsal takto. Na této křižovatce jsem prožil nové odpuštění a přijetí. Na znamení pokání jsem se pak vzdal i své funkce v církvi, aby všichni viděli, že činím pokání a myslím to vážně. Po mnoha letech práce ve významných a viditelných

To je otevře pro to, co je podstatné. Jako penzionovaný kazatel Wilhelm Schneeberger i nadále publikoval, vyučoval a mimo jiné se zapojoval i do vysílání TVR v pravidelných pořadech na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Zaměřoval se na palčivé otázky etiky ve světle současných vědeckých objevů, eutanázii, umělé oplodnění, klonování. A vždycky uměl přinést skutečné světlo evangelia do jinak těžkých a složitých problémů. K úmrtí připomeneme jednoho zástupce a tím je Viktor Fischl, který zemřel roku 2006. Byl to český spisovatel a publicista. Z literárního díla připomeňme jeho Hovory s Janem Masarykem nebo knížku Dvorní šašci a přidejme i jeden Fischlův výrok. Politika je duchovní záležitost a pro politiky platí totéž, co pro spisovatele. Je to věc svědomí. Jsme ale bohužel svědky devalvace osobní, jak v literatuře, tak v politice. Nevím, z jakého důvodu. A pochybuji, že někdo na světě to ví.

I čtvrtkem 28. května vás provází Rádio 7 a z brněnského studia vás zdraví a krásný den přeje Klára Litterová. Apoštolská církev byla oficiálně ustanovena v roce 1989, těsně před sametovou revolucí. Její počátky i vlastní růst v poznávání Pána Ježíše Krista nám popíše Miroslav Makovička v relaci Řeka života.

0: Vítám vás u poslechu pořadu, ve kterém vám představujeme lidi, kteří na vlastní kůži zažili, co to znamená vydat svůj život Bohu do rukou. A tak teď u mikrofonu a ve studiu moc ráda vítáme Miroslava Makovičku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My se tak nějak míjíme už roky celkem. Tady v Brně se setkáváme při různých příležitostech církevních, přestože jsme každý z jiného společenství. A já vás tak po očku pozoruju, protože jste pro mě jakýmsi ukazatelem toho, co to znamená být rád v Kristu a s Kristem. A možná mě k tomu vede takový ten váš laskavý úsměv, který na vás velice často vidím. Když se ohlédnete zpátky, je to opravdu tak, že jste rád s Bohem?
1: Jsem rád s Bohem. Jsem rád, že jsem ho mohl poznat a že jsem mohl skutečně uvěřit, že on je živý, že má o mě zájem a že mě odpouští i moje hříchy a nepravosti, o což ho stejně musím i ve svém věku každý den prosit, ale prostě jsem rád.
0: Kde vlastně začala vaše cesta víry, nebo možná ještě dříve, z jakého prostředí pocházíte, co vás formovalo od malinka?
1: Určitě to byla především rodina, protože jsem se narodil v rodině věřících rodičů. Zvlášť maminka byla takovým sloupem, bych řekl, víry. A věřím, že už když mě nosila pod srdcem, tak Pán Bůh se na mě díval a viděl mě. Říkávala mi, že když jsem chodil kolem postýlky, už jako jsem se dovedl postavit na nohy, nebyl mi ještě rok, takže jsem někdy takovou radostí lomcoval těma šprušlema tam, že to bylo až k neuvěření. A tak dneska pozoruju taky ty děti, když mají v sobě takovou radost a věřím, že už to je od Boha. Ale jinak vím, že maminka se s náma modlívala, nás bylo 6 dětí, a od počátku nás vedla vlastně k víře.
0: To je asi snem všech rodičů předat svou víru dětem a zároveň všichni víme, že to nejde. Dají se naučit a předat nějaké zvyklosti, možná naučit nějakou atmosféru, ale je to rozdíl. Je to rozdíl přijmout Krista osobně nebo žít v prostředí, které Krista vyznává. Jaký byl ten váš zlom?
1: No, můj zlom byl téměř přesně ve 20 letech. Tehdy jsem byl na takovém shromáždění a já už jsem předtím chodíval mezi obrácené křesťany do takové skupinky tam v Dačicích, ale život jsem Kristu nevydal a cítil jsem, že to není úplně v pořádku, ale ani jsem nějak nehledal, abych vědomě jako se chtěl přiblížit k Bohu. Byl jsem rád, že stojím na straně křesťanské, věřil jsem, že to je dobré, ale žil jsem si takový slušný světácký život v té době a na jednom shromáždění, to bylo ve Strmilově, ve 74. roce, teda hluboká totalita ještě, a tam do té skupinky takové evangelické mládeže přijeli bratři z letniční skupinky z Brna a mluvili tam a na závěr dali výzvu, jaká se normálně nedělá, jako, ale ten bratr, který mluvil, tak potom říká, a teď vás žádám, kdo máte radost ve svém srdci a víru živou v Ježíše Krista, a radujete se z něj, tak povstaňte a ostatní, ať zůstanou sedět. Prostě oddělil tam ovce od kozlů a já jsem věděl, že prostě nemůžu vstát, protože s Kristem nežiju. A asi 10 nás zůstalo sedět tehdy, i další 3 moji sourozenci. A potom najednou jeden kluk začal brečet hrozně, ten, co povstal, a padl na kolena a vyznával, že vlastně on vstal a lhal, že taky nechodí s Bohem a bylo to takové najednou nabité takovou energií, teď jeden za druhým, co seděli, tak povstávali, modlili se, dávali život Bohu a já jsem se tomu prvně jakoby trošku smál vnitřně, protože když tam kvílí lidi, jo, a vy jste mladěch, tak vám to přijde takový zvláštní, ale pak jsem prostě dostal touhu, abych i já se obrátil k Ježíši a začal jsem volat. A já jsem najednou věděl, že on mě slyší. Jo. To bylo najednou, jsem měl to spojení, najednou jsem věděl, že mluvím s tím Ježíšem, který vstal z mrtvých a který žije a který mě teď slyší. A tak jsem ho prosil, aby to moje teď obrácení se k němu, aby nebylo jenom jako pokrytecké, že to teď dělají všichni, ale aby to bylo opravdové a prostě dostal jsem takovou jako radost a takovou jistotu víry, že říkal jsem si, fakt, ten Ježíš, o kterým ta mamka mluví, tak on opravdu žije.
0: To musel být velký zážitek. Nicméně, jestli tedy dobře počítám, vy jste se narodil v 50. letech.
1: 54.
0: A to nebyla doba zrovna otevřená vůči křesťanství a víře obecně. Jak se s tím potýkala vaše rodina, vaše rodiče? A nakonec i vy sám potom?
1: No, rodiče, oni vlastně byli součástí takového evangelického sboru, vlastně sbor byl v Telči, ve Slavonicích u nás tam byla jenom kazatelská stanice, scházelo se tam třeba 30-40 lidí, když jsem byl kluk, pak to ubývalo, dneska už tam není skoro nikdo. Ale to jsme žádné, vlastně to byla legálně povolená církev, česko-bratrská evangelická, takže jsme žádné nějaké pronásledování nezažívali v tom smyslu, že by nás v té době třeba nějak pronásledovali. Ale je pravda, že maminka byla učitelka v mateřské školce a čas od času tam chodívala kontrola, ideologická taková nějaká, musela absolvovat prověrky a jedna z otázek byla také, jestli věří v Boha nebo jestli nechodí do kostela a tak to maminka vždycky se přiznala, že je věřící, že do kostela chodí, takže vždycky zapsali do hodnocení. Není vyrovnaná s náboženskou otázkou dosud, ale bylo to pohraničí, tam bylo učitelů tehdy taky nedostatek a navíc mamka byla, myslím, dobrá učitelka. Ještě dlouho v důchodu přesluhovala potom, protože ji pořád volali, aby, že nemají lidi tak, aby učila. Ale tehdy to bylo tak. Takže to byl jediný takový tlak, která, že mohla možná se obávat o zaměstnání. Ale jinak potom, krátce potom našem uvěření, když sestra nastoupila na gymnázium, tak vystoupila z SSM kvůli tomu, že uvěřila. Tak jí radili někteří křesťané tehdy, že to se neslučuje s křesťanstvím a to bylo nepříjemné, protože tam jezdili z okresů takoví ti různí převychovatelé a mluvili s Evou a potom tam zavolali rodiče, co to znamená, že vaše dcera vystoupila z SSM a že je fanatička křesťanská nebo náboženská. Takže tatínek ten z toho byl dost špatnej. No ale nějak to přešlo, ta vichřice. Ta sestra by sice strašně ráda studovala pajdák, byla by ráda učitelka. Dneska v důchodu si pořídila takovou malou školičku soukromě. Ale tehdy kvůli víře právě a kvůli tady tomu, že vyznala Ježíše, tak nemohla na pajdák. No. Takže to byl třeba taky takový určitý diskriminace, že co jsme prožili skrze víru, ale nebylo to vězení.
0: A vy sám narazil jste někdy kvůli své víře?
1: No, tak to je datum, které nikdy nezapomenu. 11. ledna 1983 to kromě těch různých hádek se studentama, že jo, ale 11. ledna 83 už jsem pracoval v Královopolské strojírně ve výpočtovém oddělení a zrovna jsme tam oslavovali narozeniny jedné kolegyně a přišel pro mě šéf, že mám návštěvu, vzal mě k sobě do kanceláře a byli tam dva pánové od krajské správy státní policie a vzali mě do auta, zavezli mě k nám domů. A tam už seděla manželka v noční košili, nevím, jestli měla župan nebo ne. Tam seděli další dva pánové a přinesli si papír povolení k domovní prohlídce a prohledali nám teda celý byt a barák dolů, dole u Malinu. Taky byli zrovna v ten čas. Takže si odvezli dva pytle literatury různé. Nejvíc manželka litovala, že jí sebrali dva zpěvničky křesťanských písní, který si roky psala v notách, jo, noty a slova, měla toho hromadu, plno práce v tom a všecko pryč. Diáčky z naší svatby nám sebrali, dívali se proti světlu a viděli teď, že tam jsou kříže a ruce lidí nahoru, tak to taky zabavili jako podezřelé. No a Bible a literaturu a psací stroj.
0: Takže... Dostali na vás tip, nebo to byla jenom namátková nějaká kontrola?
1: Ne, to byl takový zátah na náš sbor. V ten den udělali domovní prohlídky v 10 domácnostech. 10 takových rodin vytipovaných z našeho sboru. Takže to jsme se pak mezi sebou dozvěděli. Každý byl překvapen sám, ale... Jinak my jsme tehdy měli pod slámou ve stodole hromady dalších knížek, které oni neobjevili. Takže kdyby jsme to na ně práskli, možná by dostali dudku, že špatně hledali, ale...
0: Tak to jste byli milosrdní. Mělo to nějaké důsledky?
1: Pro mě osobně ani ne. 3 bratry, tehdy takový ty 3 vedoucí sboru, zavřeli do vězení. Bylo to několika týdenní vězení, jenom vlastně vyšetřovací vazba, pak se táhly soudní jednání. Ale já jsem z práce vyhozen nebyl, šéf jenom byl, si mě pozval na pohovor a ptal se, co se děje, v čem jsem se namočil. Ale jinak jsem mohl pokračovat v práci dál, akorát jsme možná tak 2 roky, i já jsem byl předvoláván na nějaká slyšení, protože na mě tehdy bylo napsáno naše církevní auto, a protože jsme byli nelegální skupina letničních, tak to všecko bylo nelegální, veškerý majetek byl nelegální, takže i z té majetkové stránky jsem byl vyšetřován. Ale nebyli mě. Tady z té doby, kdy jsme byli opakovaně předvoláváni, aby jsme dovysvětlovali různé věci a tak to byla ta 80. léta, tak já jsem měl jet na nějakou konferenci do Finska tehdy ještě s jedním bratrem jako 2 mládežníci. Bylo to nějak jako domluveno, povoleno a já jsem krátce předtím byl na STB předvolán k výslechu a ten člověk, co se mnou mluvil, tak říká, tak pane Makovička, ještě se musíme jednou sejít, tak mohl byste třeba tady v tento čas, tento den? A já jsem říkal, teď jsem věděl v hlavě, že to je to Finsko. A teď jsem se lekl, že mě to zruší, když bych mu řekl, že vůbec jako má možnost je do Finska. Tak jsem říkal, tak myslím, že jo, no kdyby mě do toho něco vlezlo, tak já vám dám vědět. A tak potom mě jeden bratr ze sboru odvezl do Prahy na letiště a tak jsem mu o tom říkal a poprosil jsem ho, až odletím, tak aby dal vědět tomu panu na STB, že teda bohužel pan Makovička musel odjet do Finska, tak mě to potom dal trošku sežrat, jako, že jsem to určitě věděl už, že jsem mu to neřekl, ale já jsem se prostě bál, že by mi to překazil. Jsem snít

0: pán.
1: Posloucháte vyprávění Miroslava Makovičky, člověka, který jako jeden z dalších měl v životě velký úkol, totiž pomoci přenést církev z doby totality do doby té svobody a rozvolnění v naší zemi. Ale my jsme udělali v tom našem předchozím vstupu takový veliký skok vlastně od vašeho dětství až potom po výslechy na STB v 80. letech. Tak se ještě trošku vraťme. Vy jste říkal, že jste ve 20 letech tedy vydal svůj život Ježíši Kristu. To už jste byl takový mladý dospělý. Bylo to v roce, tuším, říkal jste 74.
2: Ano.
1: A to už tady proběhla ta invaze vojsk Varšavské smlouvy a veliký převrat ve společnosti. Jak jste to prožíval jako vlastně velmi mladý člověk? Co si z toho pamatujete? Nebo jak to na vás působilo? Co rodiče?
2: No, tak ta invaze, o které mluvíte, tak to byl rok 1968. Máte na mysli tuto, jo?
1: Ano.
2: Takže to mě bylo vlastně teprve 14 let. Pamatuju si na to moc dobře, protože jsme tehdy, to byly prázdniny, stanovali jsme u rybníka Šatlava, nedaleko Slavonic, a byli tam můj strýček a tetička se svými syny, mými bratranci, jako na týden na dovolené. Normálně pocházeli nebo žili v Teplicích. A teď jsme najednou ráno slyšeli v rádiu, že vojska Varšavské smlouvy vstoupila do naší země. Takže teď byl halo, poplach, teď oni se lekli, jestli vůbec dojedou domů, přestanou jezdit vlaky a tak. Takže jsme všechno okamžitě zbalili, jeli jsme do Slavonic k mým rodičům a oni nasedli prostě na nejbližší možný spoj vlakový a cestovali domů, dojeli, pokud se pamatuju, určitě ještě byli pak živi, dojeli určitě domů. No a my jsme v těch Slavonicích, to je pohraniční město, to je úplně na hranicích s Rakouskem, tam jsme se dívali vždycky na náš celňák a rakouský celňák a ostnaté dráty mezi námi a říkali jsme si, že tam se nikdy nepodíváme. A v té době vlastně Rakousko bylo neutrální stát, možná je do dneška, to já teď nevím. Slyšel jsem, že by vlastně vojska cizího státu se neměla přiblížit třeba do určité vzdálenosti, možná 20 kilometrů od hranic neutrálního státu. Nicméně nám přes Slavonice ten den přejelo asi 1000 vozidel po silnici přímo jako před naším domem. My jsme takový dům až na kraji města, takže maminka hned, jak věděla, že se blíží vojska, tak zaháněla husy dozadu do chlívků a slepice, protože měli zkušenosti i z druhé světové války, že vojáci ty domácí zvířata třeba pobrali a pozabíjeli, že jo, protože se taky chtěli nějak přiživit a přilepšit si. Ale jako nezažili jsme žádné nějaké násilí od těch sovětských vojáků. Akorát, že s tím bratránkem, co jsme odešli tehdy od té Šatlavy a ještě než odjeli, tak on tam začal volat na ty Rusy a říkal, pačemu vy zděs. A ten Rus jenom pokrčil ramenama, že neví. A já jsem byl mladší než ten bratránek, tak jsem jen tak tiše mlčel a bál jsem se, aby nás za to nezastřelili, že je jako drzej a že prostě takhle na ně vykřikuje. No. Takže takhle jsme to tam prožili v těch Slavonicích. Ona tam potom sovětští vojáci měli v nedalekém lomu takovou jako základnu taky, takže tam řadu měsíce taková posádka nějaká zůstala u toho našeho města. Někteří lidé se třeba s nimi i nějak kontaktovali, přáteli. My jsme to nebyli, neměli jsme nějak ten nápad, nebo ani bychom neměli chuť asi. Ale jinak jsme nezažili nějaké ze strany těch vojsk nějaké jako příkoří nebo drancování nebo tak.
1: Změnilo se něco v životě města, vaší rodiny?
2: Myslím, že ani moc ne. Myslím, že ani moc ne. Jenom to vědomí, že jsme teď okupovaný stát. To jsme tak teda brali, že jsme okupovaný stát. A tatínek, to teda musím říct, tatínek byl v komunistické straně, nějaký čas, protože bylo to tak, že tehdy, když probíhala ta kolektivizace zemědělství, tak našim se ty myšlenky budeme společně hospodařit jako líbily. A tam to neprobíhalo nějakým násilným způsobem, takže oni tehdy vstoupili docela ochotně do družstva, protože byli oba jako zemědělští dělníci původně. A jako šli do toho s takovými ideály, že to bude bezva, že budeme hospodařit společně a bude se rozdělovat spravedlivě třeba a podobně. Jo, a táta vlastně i nějak z tady těch motivů a důvodů vstoupil do té strany, jejíž ideje se mu třeba líbily. No ale potom v pádu sovětských vojáků tu legitimaci odnesl na okres a řekl, že přestal chápat nějak politiku té naší komunistické strany, takže prostě vystupuje. No, což bylo horší, než kdyby ho vyškrtli, ale to jsme zase pocítili my jako děti ve škole třeba. No.
1: No to se chci právě zeptat, protože to přece muselo mít velké dopady. Tenkrát to byla docela vlna lidí, kteří se od toho chtěli distancovat, ale komunistická strana to samozřejmě nesla velmi nelibě. Jaké to mělo dozvuky?
2: No dozvuky jsme nějak jako neprožili. Jedině ta sestra třeba, co chtěla studovat ten pajdák a vlastně i kvůli víře už měla ten špatný posudek, tak tohle byl další škraloup. Já, když se mnou o tom mluvili na vysoké škole tehdy, ale já jsem studoval techniku, takže ta nebyla tak ideologicky exponovaná, tak vím, že mě tam ten podplukovník jeden, když jsme měli vojnu, ve třetíku, ve čtvrtíku, on byl taky přesvědčený komunista, tak říkal, že prostě, jestli někdo vystoupil, tak to je horší, než kdyby byl vyškrtnut. Tak jsem cítil třeba takové trošku odsouzení nebo tlak, jako že teda mám opravdu špatné rodiče, ale jinak brácha potom se učil automechanikem, to nebylo politicky exponované, další truhlářem, studovali akorát holky. Takže nechali nás žít. A my jsme nebyli angažovaní v nějaké třeba jako disentu nějakým prostě, že by jsme se zapojovali do nějakých těch protivládních nebo proti komunistických nějakých aktivit. Neměli jsme tu potřebu. Táta by v této otázce byl hodně opatrný, aby jsme zbytečně si nezadělali na problémy. Takže když žijete normální život, nechaj vás žít. Jak říká i Bible, ne? V Římanům 13. kapitole, že ten, kdo nese meč a kdo je v autoritě, tak prostě těm, kdo činí dobře, tak je nechá být a bojuje proti těm, co činí zle, anebo prostě bojují proti vládě.
1: Ještě se vrátíme k tomu církevnímu posunu. Vy jste říkal, že jste vyrůstal v prostředí evangelického sboru, ale pak tu byla řeč o letniční skupince. Tak kde jste se potkal s letničními a čím to pro vás bylo zajímavé?
2: No tak s letničními jsem se potkal už možná jednou, dvakrát na takové té evangelické mládeži, kde jsme se scházívali jednou týdně v Dačicích. A byli to právě i tito letniční, kteří tehdy kázali evangelium a sloužili na tom večeru, o kterém jsem mluvil, kde jsem prožil to svoje obrácení. A protože to byly zrovna letniční z Brna, z brněnské letniční skupinky kolem bratra Bohouška Tetivy, který byl skutečně takovým božím mužem, ale byla to malá skupinka. Tak a já jsem studoval v Brně, takže jsem automaticky vlastně mě skontaktovali a začal jsem navštěvovat jejich zhromážděníčka, což bylo třeba 10 lidí v bytě, 15 lidí v neděli na chatě, v zahradním domku takovým úplně, v takové chajdě, ale byl tam oheň, když se prostě zpívaly ty písně a když bratři kázali, tak to člověka naplňovalo. Fakt. Já jsem neměl vůbec chuť jezdit domů, protože doma teda bych musel pracovat jednak, a což já jsem se nevzpíral nikdy rodičům, u nás se hodně pracovalo. A v neděli by se šlo třeba do toho evangelického kostela, který mě připadal mnohem méně živý. Jo. I když teda vzpomínám si, že když jsem opravdu takhle najednou měl víru vnitru, že teď, když jsem zpíval i ty zpěvníky z toho evangelického zpěvníku v tom takovém polomrtvém zhromáždění třeba, nebo takovém tiším zhromáždění, tak najednou ty slova těch písní prostě byly pro mě úžasný a živý, protože ať si kdo chce, co chce, říká z těch dnešních moderních mládežníků, co zpívají ty populární křesťanské písně, tak ty staré písně mají častokrát nádherný obsah. A je zatím vidět hluboká víra těch, kdo to psali.
1: Letniční proud v církvi, to je úplné specifikum, protože zvlášť za doby té totality, myslím, že církve měly co dělat, aby se tak nějak udrželi, aby žili, aby dostáli tomu, proč tu vlastně jsou. A do toho ještě jakýsi letniční proud, u kterého spíš měly ty stávající církve dojem chaosu, nepořádku, jakéhosi zmatku možná při všech různých těch letničních projevech. Takže i ty církve samy to moc nechápaly a oddělovaly se od letničního proudu. Bylo to tak, nebo už to mám spíše zhistorizované?
2: Určitě to tak jako bylo. Plus mínus, že jo. Třeba naše skupinka zrovna, tam byl vždycky i jako řád a byla vedená jako dobře, protože ten vedoucí této skupinky byl vlastně bývalý laický baptistický kazatel z brněnského sboru, z krásného sboru, až do dneška krásného sboru, věřím. A protože prožili tu letniční zkušenost, jak se někdy nazývá, křest Duchem Svatým a mluvení novými jazyky a prorokování, a v tom sboru se to tehdy nesetkalo úplně s takovým pochopením tamního vedení, takže oni museli odejít a založili vlastně, zůstali jakoby nelegální takový náboženská skupinka a scházeli se právě po těch bytech a na těch zahradách, na chatě u Tetivu, taky v Bystrci. A tam jsem vlastně skončil tady v této skupince jako studentík.
1: A to vám jako mladému člověku muselo docela vonět, ne? Takové trošku undergroundové hnutí i v církvi.
2: Víte, že já jsem to jako undergroundové hnutí nějak jakoby nepociťoval úplně. Věděl jsem, že to je nelegální. Pochopil jsem později, že to bylo těžké pro ty vedoucí toho společenství, protože se obávali třeba nějakých zátahů policejních, ke kterým pak taky došlo. Ale já jsem to nějak neprožíval, jako že by to bylo nebezpečné. Pro mě tehdy prostě to, co mě tam nejvíc táhlo, bylo, že byla ta boží přítomnost a že jsem slyšel to boží slovo, protože mě to fakt jakoby naplňovalo radostí a teď jsem si myslel, že prostě převrátíme celý svět, jo, protože jsem viděl těma očima toho člověka, co objevil, že Bůh je a že je všemohoucí. Já jsem si předtím v undergroundu žádným neliboval, takže jsem to ani tak až moc neprožíval, ale pochopil jsem, jak jsem řekl, že pro ty vedoucí to bylo každodenní taková obava prostě a modlitba, aby třeba i ostatní kvůli tomu netrpěli, že jo, no.
1: A oni zažívali nějaké ataky nebo invektivy té státní policie a dozoru?
2: Nevím o tom úplně. Vím, že čas od času třeba uvažovali, jestli ten nebo onen člověk, když už jsme jakoby narůstali, když těch lidí přibývalo, scházeli jsme se už na Životského a třeba už nás bylo 50 nebo 80, tak měli obavy, že někteří lidé donáší státní policii. Taky vlastně jsme určitou dobu Ne, to bylo, když nám zapečetili Životského. Já si to teď rovnám v hlavě, to, že jsme prožívali, že u branky do zhromáždění stáli dva příslušníci uniformovaní a legitimovali všechny lidi, kteří jdou dovnitř. Ale to bylo vlastně až po tom zátahu, kdy tady ty tři bratři na několik týdnů zavřeli a těch 10 rodin absolvovalo tu domovní prohlídku. Ale do té doby jenom byly trošku obavy, že jsme sledovaní a že třeba někteří lidé donáší STBákům, ale jinak ten zátah nastal takový masivní až v tom 83. roce v lednu. A potom vlastně jsme prožívali ten tlak, protože Životského nám zapečetili, tam jsme nesměli, takže jsme se začali scházet v rodinném domečku, kde nás bylo plná kuchyň, plný pokoj, v koupelně, v podkroví, tam se dal, takže jsme to tam celý prostě zaplavili. A tehdy řada lidí taky přestalo na čas chodit, protože se báli. Protože jako ukázat občanku, tehdy tomu policistovi nebylo moc příjemné, protože oni si to zapsali samozřejmě všecko, takže jsme byli pod takovým drobnohledem a pod takovým tlakem. Ale nám, mladěchům, to asi moc nějak nevadilo. A možná to souvisí i s tím mládím, že člověk je takovej jako lehkovážnější a nemáte rodinu, za kterou máte odpovědnost. Takže, no počkej, to už jsem rodinu vlastně měl, jsem jedno dítě. No tak prostě mě to nějak nebralo.
1: Vaše církev byla legalizovaná až po sametové revoluci.
2: Ne.
1: Ne? A kdy se to podařilo?
2: Naše církev byla legalizovaná začátkem roku 89.
1: Takže těsně před.
2: Těsně před. No, ta jednání bratří jako z toho ústředí už tehdejšího, protože ty sbory, nebo církve sbory letniční se začaly vlastně formovat do takového svazku sborů a mnoho roků už usilovali o tu legalizaci. Měli i ten argument, že na Slovensku letniční církev byla už 15 let povolená, což byl silný argument, že a v českých zemích Čechy a Morava dosud ne. Takže prostě ta státní správa nakonec udělala ten krok a to povolení nám dala. Měli jsme ustavující konferenci, datum přesně neřeknu, ale byl to začátek roku 89, myslím si únor, že to byl. Já jsem tam dělal tehdy zapisovatele. Takže ještě před revolucí. Už na podzim jsme měli tady v Brně evangelizaci v pavilonu C na výstavišti. Taky ještě před revolucí, si myslím. No, bylo to na podzim prostě. Takže to už bylo legální.

0: V dnešním pořadu posloucháme životní příběh Miroslava Makovičky. Ocitli jsme se v tom vašem vyprávění už v roce 1989, v roce, kdy se tady hodně změnily poměry. To byla velká úleva i pro mnoho církví, i pro vaši čerstvou legalizovanou církev, apoštolskou církev, konkrétně tedy sbor v Brně. Mnohé se změnilo. Vy už jste v tuhle dobu teda tady byl ženatý, měl jste děti. Jak jste si vlastně našel ženu?
1: Věřím, že Pán Bůh mi ji dal. Jako student a jako věřící student jsem jeden čas taky prosil Boha, nebo jsem mu sliboval, že jsem ochoten se neženit a sloužit jenom jemu, což mě brzy přešlo taky. A chtěl jsem mít manželku. Měl jsem takové období, kdy jsem měl pocit, že Pán Bůh pro ně má, mě má jednu dívku, se kterou jsem si fakt jako rozuměl, ale mě se nelíbila a ona mě měla ráda. A já jsem 3 roky vydržel, abych se nepomodlil za to, jestli náhodou ji Pán Bůh pro mě nemá, protože jsem se bál, že třeba by pro mě byla. A teprve, když se zasnoubila s jiným bratrem, zamilovala se, tak tehdy jsem se modlil a řekl jsem, Pane Bože, já taky chci od tebe ženu. Což je hrozné, jako to je postoj prostě opravdu takový, bych řekl, i nepoddaný nebo takový svéhlavý, jako v tak důležité věci, ale já jsem chtěl ženu od Boha, jenom jsem nechtěl tam tu jednu. Tak to bych každému rozmluvil, aby prostě takhle nejednal, aby se v srdci pokořil, protože Bůh určitě má ty nejlepší plány a záměry a dá vám tu nejlepší ženu, když ho prosíte pro vás. A já jsem krátce potom vlastně, když jsem se takhle už konečně začal modlit, tak k nám přijela tady do Brna, to bylo za totality ještě, v 79. roce asi, skupinka křesťanů z Kolína a z Kutné Hory. Byli to takový z CB, taková skupinka a už byli takový trošku letniční. Měli tam ty vlivy letniční také. Takže jsme měli takovou mládež v Brně a tam mě padla do oka moje současná žena. Ale protože jsem nechtěl nic dělat sám ze své síly, tak spíš jsem se bavil s jinými, než s ní. Nicméně oni odjeli a dozvěděl jsem se pak, že by si na mě taky myslela. A já jsem si na ní taky myslel od té doby a modlil jsem se za to. Takže jsme vlastně se pak o prázdninách na takové mládeži tajné někde na Valašsku začali jsme spolu hovořit, že si na sebe myslíme a domluvili jsme se, že se za to budeme modlit, jestli Pán Bůh opravdu nás vede jednoho k druhému. A já jsem pak šel na vojnu a během té vojenské služby jsme si... Ona si to takovou vybajovala takovou jistotu, že jo, já taky. Ale prožil jsem ještě potom takové znejišťující období, protože nějak ji nemohli přijmout moje ségry. Prostě jakoby nesedla úplně do té naší rodiny, což bylo pro všechny vždycky strašně důležité. A ségry mě měsíc před svatbou se slzama v očích prosili, ať se ještě modlíme, jestli je to skutečně tak, že jako... To je žena pro mě od Boha. A já jsem tehdy taky prostě byl... Prožíval jsem pokoj, že Alka je od Boha. Ale kvůli těm svým ségrám jsem jí řekl, hele, musíme to odložit ještě, já se ještě za to potřebuju modlit. Tak to byl šok teď, všecko se připravovalo a tak dále. Ale během asi 5 dnů jsem si to vyřešil.
0: Takže
1: činil
0: svatba
1: jsem pokání,
0: byla.
1: Jel jsem za manželkou, za holkou s kyticí. Rodiče její si oddechli taky a měli jsme svatbu a jsme spolu do dneška, máme se rádi. Ale bylo to teda, byl jsem takovej trochu šílenec.
0: Jaká byla vaše role, a teď se ptám vlastně na službu, v té církvi do revoluce?
1: Do revoluce jsme ještě s jedním bratrem vedli takovou mládež, když začala, když nám tam přibývali mladí lidé, takže jsme nějakým způsobem vedli tu mládežnickou skupinku. A nebo jsme pomáhali při tom vedení, ještě když tam byl jeden takový bratr, který se pak přestěhoval do Prahy. A jinak nás bratři brávali hodně taky na výjezdy, protože ten Bohoušek Tetiva, on když někde uviděl jednoho člověka, který třeba je letničního zaměření, jo, a prostě jde mu o ty boží věci, tak on už tam viděl zárodek jako zboru. Takže se tehdy ještě za komunismu jezdívalo na více míst. Jezdili jsme do Zlína, do Kroměříže, do Soběslavy, i do Dačic a do Třeště. A tam jsme navštěvovali skupinky věřících a sloužili jsme tam slovem. Bohoušek nás zapojovali, nás mladěchy, aby jsme aspoň trošku se učili kázat nebo říkat svědectví. Tak docela nás takhle zapojoval, ale jinak jsme byli už jako v počátečně v začínajícím sboru. No.
0: Vy jste si také docela často stoupal na kazatelnu.
1: No, to nás Bohoušek přinutil taky. A potom později, jasně, no, potom později jsem tak nějak dlouhý roky sloužil jako asistent pastora nebo druhý pastor a statutár toho brněnského sboru, tak jsem to měl i v popisu práce a i mě to těšilo. Jako do dneška Bibli čtu rád a někdy, když tu ty příběhy třeba z těch evangelií a teď si to tak plasticky představím všechno, jak to tam ti lidé prožívali a jak to bylo kolem toho Ježíše, tak člověku dochází další a další věci a zjišťuje, že skutečně tu Bibli nikdy nemá smysl přestat číst, že už by to někdo znal.
0: Ta pozice druhého pastora nebo zástupce pastora, ta už byla na plný úvazek? Nebo jste to dělal při zaměstnání?
1: Ne, to už bylo na plný úvazek, protože já jsem dostal vlastně nabídku být jako misijní pracovník na plný úvazek, protože tehdy v té době, to bylo někdy v 90. nebo 91. roce, tak takový významný norský evangelista Ariel Edvardsen, který teda mimochodem vybudoval úžasné jako dílo v tom Norsku, tak on nabídl naší církvi, tehdy už legální apoštolské církvi, nabídl, že bude platit 10 domorodých misijních pracovníků. Takže bude dávat 10 takových měsíčních platů, aby ti lidé mohli být uvolněni ze zaměstnání a mohli se věnovat misi a evangelizaci v naší zemi. Takže v těch tehdejších zborech naší nově vzniklé církve bylo uvolněno 10 lidí a já jsem byl tedy jedním z nich. Takže jsem se stal vlastně misijním pracovníkem apoštolské církve a to jsem ještě nebyl tím druhým pastorem. To nastalo za několik málo roků později. No, takže jsem vlastně začal na plný úvazek hned krátce po revoluci.
0: Tahle sametová revoluce v církvi změnila mnohé. Ty dosavadní pořádky najednou končily a otevírala se úplně nová a úplně neznámá možnost práce církve. Jak jste to prožíval a co se vlastně v tu dobu v církvi, ve které jste byl, v té nové apoštolské církvi, jak to vypadalo, co se dělo?
1: No, jednak jakoby ono i za toho komunismu té svobody nebylo tak málo. A já si pamatuju, že na půdě sboru BJB v Brně tam jezdíval bratr Kryška, evangelista, tam jsme strašně rádi chodili. A on říkal, že my máme tolik svobody, že ji ani všechno nevyužijeme. I když třeba nesmíme kázat na ulicích a tak dále. Ale mohli by křesťané zabrat i za ta totality u nás. To si myslím, že mě dáte za pravdu. Ale jinak jsme to prožívali jako nadšeně, tu revoluci a ten přerod, protože jsme opravdu mohli bez problému chodit na ulice a my jsme tehdy měli, už tak se formoval takový evangelizační tým a chodívali jsme i na náměstí Svobody, nebyl žádný problém, nevím ani, jestli jsme dali oznámení o kulturní akci nebo ani ne, ale prostě mívali jsme tam pravidelně jednou týdně takové shromáždění evangelizační, měli jsme tam chváliče a mohli jsme mluvit evangelium a chodívali jsme ve čtvrtky jeden čas, možná několik roků, a večer jsme pak měli shromáždění na Životského v naší modlitebně a pravidelně skoro vždy několik lidí s námi šlo i na to shromáždění. Prostě vnímali jsme, že lidi byli velmi otevření. Někdy jsme dokonce, když jsme dali výzvu a lidé říkali, chcem dát život Bohu, tak jsme si tam třeba s nima klekli na dlažbu a tam jsme se modlili i v kleče, vypadalo to asi dost bláznivě, ale jeden moment byl pro mě taky velký. Jednou tam s náma poklekla taková starší žena a to byla nájemnice z domu, kde jsem bydlel a pro kterou jsme vlastně vyžádali jiný byt a tam se objevila, tak jsem byl jako šťastný, že něco takového činí prostě.
0: Na Rádio 7 posloucháte Řeku života. To je zajímavé, co jste říkal o té svobodě, protože najednou se ukazuje, že svoboda není tolik o těch vnějších věcech, ale spíš o tom, jak člověk umí zacházet s časem a možnostmi, které má. Přesto, alespoň co se toho veřejného působení, ty možnosti se otevřely, ale zároveň vznikl jakýsi zmatek i v těch církvích. Jak to prožívalo to vaše společenství?
1: Určitě jsem vnímal takové to pnutí mezi zaběhlými církvemi a mezi tím letničním anebo letničními. A máte vlastně pravdu, ono tehdy i v Brně vzniklo řadu společenství, některá z nich byla, třeba bychom řekli, jako za hranou, jo, že měli důrazy, které jsme považovali za nebiblické, za přehnané, za fanatické. Třeba takové ty skupiny hnutí víry, kdy mi jeden z pastorů jedné takové skupinky třeba mě vykládal, že prostě jak věřili tomu, co vyznávám ústy, tak prostě se to stane a máme to. A on 3 roky vyznával, že mu Bůh uzdraví zuby a po 3 letech mu je všechny vytrhali, nebo hodně, takže potom poznal, že to asi nebude úplně pravda. A nebo že špatně věřil, to nevím, jak to vyhodnotil, ale myslím, že to vyhodnotil dobře. Máte pravdu, že vznikalo řadu takových skupinek a teď jako ti mladí se různě mezi tím potáceli, protože někde viděli to nadšení a tak říkali, proč to u nás není. Někde viděli zase prostě nějaký speciální druh zázraků. Třeba jeden čas jezdili bratří věřící, i fajn bratří, a protahovali ty nohy. Věřili, že Bůh jim dal ten dar uzdravování speciálně na to, že protahovali jednu nohu. Že většina lidí prý má jednu nohu kratší než druhou, i když třeba jen nepatrně. A tak, takže to jako se dělo i u nás na mládeži, si na to vzpomínám. I za mě se modlil jeden bratr a protahoval mi nohu prý, že mám jednu kratší. Ale na té mládeži to řeknu, to bylo ještě u nás v domě, přijel tam ten bratr, že věří, že taky se může modlit za protažení nohou, že to Bůh činí. A modlili se potom na závěr za toho, kdo chtěl. Já jsem musel zaskočit k bráchovi pro vrtačku. A když jsem se vrátil, tak už vlastně se to rozcházelo a jedna mladá sestra jako vyloženě kulhala a za ní se právě modlil on a ona do té doby chodila tak, že měla jednu botu zvětšenou pod patkem, aby se jí nohy vyrovnaly. Ona měla opravdu rozdíl několik centimetrů, abych nekecal, myslím si tak 3-4. A teď, když byla uzdravená, ta noha najednou je měla stejné, tak ona neuměla chodit s těma stejnýma nohama. Ona byla zvyklá, ona se tak zvláštně trošku šourala, kroutila když šla a nebyla obutá. A teď jako najednou, tak jsem říkal, co se stalo? Tak mě to řekli. Takže já za sebe věřím, že tam se ten zázrak třeba stal, jo?

0: lidí. My jsme měli křty možná jednou za měsíc, za dva měsíce a vždycky tak 10-15 lidí bylo křtěno. Hodně lidí přicházeli ke Kristu, ale zároveň vznikla taková skupina takových radikálů, jsme jim říkali, a oni se tak nějak zblížili s tehdejším pastorem a tlačili na to, aby se sbor trošku obživil, a říkali, že staršovstvo je blokádou toho nadšení, že jsou moc už usedlí. A tak to prostě kulminovalo, až ten náš sbor se tehdy rozdělil v tom 92. roce. A tehdy jsme měli pastora i druhého pastora, ale po tom rozdělení pastor skončil jinde a tady zůstal ten druhý pastor a povolal mě, že věří, že mám, a já jsem stejně vlastně s ním nejvíc spolupracoval, takže možná po takovým roce dvou chtěl, aby jsme to udělali i oficiálně, a na plný úvazek jsem byl, takže jsem byl ustanoven druhým statutárem sboru a dostal jsem ten titul druhý pastor nebo zástupce pastora. Se taky měnilo v té ústavě to názvosloví, ale vlastně jsem tak fungoval nějak i předtím ještě neoficiálně, tak to postupně šlo. To oficiální jmenování možná bylo někdy kolem 94. roku, ale nevím, musel bych si to najít.
1: Být pastorem i druhým pastorem, to je velká zodpovědnost, a zvlášť v té pořád ještě nově se rodící demokracii, ta církev taky potřebovala mít nějaký systém, nějaké systematické vyučování, nějaké poslání, definovat si svou vizi. Jaká pro vás byla ta práce tehdy? Co vám to přinášelo? Možná, co jste musel položit na oltář?
0: Tak to asi více prožívala moje manželka, protože jsem dost času trávil třeba i ve sboru, anebo i na těch stanicích, co jsme vlastně stále jezdili na ta různá místa, jak začalo už za totality, i v nelegálním stavu. Dokonce jsem se nedávno dozvěděl od jedné ze svých dcer, že když se měla vdávat, tak požadovala po svém muži budoucím, a ti slíbí, že se nikdy nestane starším sboru nebo pastorem, aby prostě byl taky více k dispozici pro tu rodinu, což mě přišlo trošku jako nefér vůči mě, ale prostě prožívala to rodina takhle taky. Jinak v tom formování těch nových lidí a toho sboru, jako v té době fungovala docela dobře, si myslím, i ta struktura apoštolské církve, že bylo ústředí a byly udělány i ty oblasti, senioráty a ustanoveni třeba takový ti starší pastory v těch oblastech, kteří se starali a měli sloužit i těm pastorům těch třeba vznikajících společenství, což je do dneška tak. A pro mě třeba bylo, jednak jsem se věnoval té evangelizační činnosti, chodili jsme na školy, a jako krásná práce pro mě byla, vytvořili jsme si takové základní vyučování, co jsme věřili, že je důležité pro nové křesťany, a vyučovali jsme asi takových 10 lekcí, vždycky ty nově uvěřivší. A to teda bylo vždycky velmi takové občerstvující, protože ti noví lidé, oni jsou plní otázek a zájmu, jo? Takže je to úplně zas něco jiného, než když máte ty staré křesťany, kteří už všechno ví a všechno znají. A když se kazatel v něčem splete, tak to hned si všimnou. Ta nová krev do sboru, to je vždycky něco občerstvujícího. A to jsem měl na starosti taky řadu roků, takže to bylo moc fajn.
1: Vy jste strávil vlastně od svých 20 let celý život jako člověk vydaný Bohu, v aktivní službě, takový nasazený pro věc. Ale to počáteční poznání Boha se lety proměňuje. Člověk se k Bohu přibližuje, jinak ho poznává, ten život ho nějak formuje a přetváří. Kdybyste to měl nějak nahlédnout, jaká byla ta vaše duchovní cesta toho poznávání Boha? Jak se proměňovala? Čemu dnes věříte oproti Mirkovi Makovičkovi ve 20 letech?
0: Dnes

0: věřím, že Bůh je mnohem věrnější, než jsem si myslel tehdy. Že je nakloněný nám odpouštět. Že má moc a lásku nás držet, i když klesneme. Že je prostě věrnej. Chtěl bych mu více věřit. Chtěl bych být více vydaný. Zápasím kolikrát taky s tím, že jsem v mnoha věcech nenaplnil, co by Pán Bůh ode mě chtěl. Ale prostě v tom všem musím spolíhat na jeho milost, že prostě on to překlene. Každý ten lidský nedostatek.
1: Které zkoušky vás v životě nejvíc formovaly?
0: Myslím si, že to byl jednak vztah mezi mnou a manželkou a potom vztah mezi mnou a hlavním pastorem. Protože jsme si prožívali samozřejmě řadu situací, kdy jsme neměli stejný názor. On byl velmi silná osobnost a bylo nepříjemné se s ním přijít. A říkal jsem mu, já prostě nemám chuť ti to říkat, protože když to řeknu, tak to je, když by se najednou proti mě zvedla zeď a já do ní narazím. A on mi říká, to musíš podstoupit. Takže v tom jsme prožívali určitě takové obrušování a učili jsme se vlastně podporovat jeden druhého, milovat jeden druhého. A podobné to je i v tom manželství, myslím si, prostě naše manželství je také manželstvím, kdy máme určité pnutí a připomínám si ta slova Bible, že mám milovat svoji ženu tak, jako Kristus miluje církev a já ji miluju, ale prostě ty tenze a to obrušování hold je tady do dneška, no. Starý bratr Bohoušek Tetiva, když mluvíval k manželům, říkal, Bůh řekl, opustí člověk otce i matku a připojí se k manželce své a budou ti dva jedno tělo. A tak již nejsou dva, ale jedno. A říkal vždycky, no to znamená, že z každého musela půlka pryč, když předtím byli dva. Takže my prožíváme taky až do dnešního dne, už jsme slavili letos 40 let výročí svatby, že asi ještě není úplně z každého ta půlka pryč, takže pořád ještě se obrušujeme.
1: Moc vám děkuju. Děkuju za vaše vyprávění, děkuju za čas, který jste obětoval tomuto programu. Přeji vám hodně moudrosti, vytrvalosti a síly do dalších dnů a do další služby.
0: Děkuju moc, děkuju, že jste mě pozvala a ať se vám taky daří.
1: Hostem dnešního vysílání byl Miroslav Makovička a od mikrofonu se loučí Kateřina Hodecová.

Minula 14. hodina s Rádiem 7 k vám i ve čtvrtek 28. května přicházejí písničky na přání. Svůj tip, pozdrav nebo vzkaz nám už klidně pište a já vám ještě před spuštěním písniček na přání představím přehled odpoledních pořadů.

Boží láska se našimi slabostmi odradit nedá, tvrdí farář Josef Hurta při četbě vyprávění o tom, jak boží poslové navštívili Abrahama. Zamyšlení s titulkem Smála ses je připraveno od 15:45. Za praotcem víry Abrahamem nás vezme i list Římanům, apoštol Pavel s apoštolem Pavlem od 3:45. Dívat se na svět božíma očima. To je touha zachycená v anglickém textu písničky, kterou vám představí rozhlasová lektorka angličtiny Elza v pořadu Live Plus po 16:00. Ohlédnutí za festivalem United přinese magazín v 16:30. Lída Matušková a Pavel Kohl mluví s knězem Janem Paty Pavlíčkem o zázracích. Od 17:00 zveme všechny princezny a udatné rytíře k poslechu kormidla, které otočíme směrem do pohádky. S Klárkou, Myškou Bětkou a Karolínkou otevřeme brány několika království. A kdo ví, možná po cestě najdeme i ukrytý poklad. Jeremiášův život je pro nás velkým příkladem toho, že pouze život podle boží vůle je naší jistotou. Jeremiáš Boha poslouchal a tak se stal vzorem hodným následování. Nalaďte si další část Bible Guide po 18:00.

0: A v tomto čase od 14. do 15. hodiny jsou tu pro vás písničky na přání, pro které využijte naše kontakty.
1: Volejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. E-mailem se k nám dopíšete na adresu studio@radio7.cz a na Facebooku nás najdete jako Radio7.cz.
0: Dobrý den, prosila bych o písničku pro všechny úspěšné maturanty, i pro ty, kdo státnicují, ale také i pro ty, kdo chtějí milovat jako Pán Ježíš. Písničku Love Like You od Eminisen posílá Lucie. Ukaž mi, jak milovat jako ty, Pane.

Čas písniček na přání je prostorem pro vás, kteří máte chuť nechat si zahrát pro své potěšení, ať nebo pro někoho druhého pěknou písničku. Jedním z takových posluchačů je i Iva, která posílá píseň vděčnosti od Jiřího z Moška, Radce do Jilemnice, Mílovi do Vizovic a Milence do Prahy. A přeje, ať mocnou boží lásku i vděčnost k němu prožívají úplně a na maximum.

0: děkujeme Bohu a Otci našeho Pána Ježíše Krista a stále se za vás modlíme, neboť jsme slyšeli o vaší víře v Kristu Ježíši a o lásce, kterou máte ke všem svatým, kvůli naději, která je pro vás uložena v nebesích. Poté jste již dříve slyšeli ve slově pravdy, v evangeliu, které přišlo k vám tak jako i na celý svět a nese ovoce, jako je tomu i u vás od toho dne, kdy jste uslyšeli a poznali Boží milost v pravdě. Oblečte se tedy jako Boží vyvolení, svatí a milovaní, soucitným milosrdenstvím, laskavostí, pokorou, krotkostí, trpělivostí. Snášejte jedni druhé a vzájemně si odpouštějte, má-li někdo proti někomu stížnost. Tak jako Kristus odpustil vám, odpouštějte i vy. Nad to všechno se však oblečte láskou, která je svazkem dokonalosti. Ve vašich srdcích ať vládne Boží pokoj, k němuž jste také byli povoláni v jednom těle, a buďte vděční. Ať ve vás bohatě přebývá Kristovo slovo ve vší moudrosti. Vyučujte a napomínejte jedni druhé žalmy, chvalospěvy a duchovními písněmi. S vděčností zpívejte svým srdcem Pánu. A všechno, cokoliv děláte slovem nebo skutkem, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše Krista a děkujte skrze něj Bohu a Otci.
1: Zavolejte na číslo 515 535 485. SMSku pošlete na číslo 608 566 773. Naše e-mailová adresa studio@radio7.cz nebo Facebook radio7.cz.

V rámci písniček na přání bychom z Rádia 7 chtěli poslat písničku i všem dárcům a podporovatelům našeho rádiového vysílání. Chtěli bychom vám poděkovat za finanční podporu, za to, že se spolupodílíte na chodu České misijní rozhlasové stanice. Písničku Na věky zaspívá skupina Kamis.

Posluchačka Radka se dovolala do Rádia 7 a přeje si písničku Zpívej haleluja, kterou zaspívá Petr Maček. Posílá ji do Nového Města pod Smrkem své kamarádce Zuzance a přeje jí, ať má krásné čtvrteční odpoledne. A písnička neletí jenom tam, ale letí i pro všechny vás, kteří posloucháte a také k nám do rádia. V písničce se zpívá Věřím v krále, jehož království je věčné, je spravedlivý. Chceme ti vzdávat chválu a zpívat haleluja Ježíši. Ten slyší každého, kdo prosí, kdo k němu přichází.

Sešla se nám tu dvě telefonní přání. Představte si, že posluchačka Laděnka se dovolala, aby poslala písničku o naději své milé Světlance. Ale pak se dovolala také Světlanka a ta si přeje pro Laděnku písničku se vzkazem, že ji má hrozně moc ráda a posílá jí od skupiny Javory, od Petra a Hanky Ulrichových písničku o naději. Tedy tady je písnička pro Laděnku i pro Světlanku.

Milenka se dovolala do Rádia 7 a posílá pro paní Ivu, pro Radku do Jilemnice, ale taky pro nás do Rádia 7, za což děkujeme, písničku od Jaromíra Bílého Každý den s přáním a díky za život, který můžeme každý den prožívat ve svobodě, lásce a radosti z Pána Ježíše.

0: touha.
1: Hodiny, dny a roky jsou chvíle pouhá, dálka je horší než lizeť. Nekonečná touha mě dál jít nutí, čas rány hojí, ale teď, právě teď.

Když život se ti zhroutil jak domeček z karet, když ten, kdo měl tě rád, šel pryč. Slova ti schází, seš rozervánej, vrátit bys to chtěl, jen sílu, kdyby směl.

To nejhorší, co může člověka potkat, je když děti odcházejí. Zákony velí, máš je na neděli, vrátit bys to

Hodina písniček na přání je za námi. Já moc děkuji za vaše nápady, vzkazy, pozdravy a možnost znovu si zavolat o písničku bude opět zítra mezi 14. a 15. hodinou. Budeme se těšit na to, co vymyslíte při pátečním dnu.

dovolím, nejsem sám, nebudu se zlého obávat. Na zelených loukách uláhám, nic mi nechybí.

Po 15. hodině je s vámi Rádio 7. Příjemný poslech odpoledního vysílání vám ve čtvrtek 28. května přeje Klára Litterová. Pojďme se nyní sklonit v modlitbě za války světa.

Pane Bože, společně se před tebou skláníme a svěřujeme ti všechna místa, kde se vedou války, kde se provádí násilí a lidé prožívají utrpení. Zvláště tě prosíme za Ukrajinu, kde je válka již několik let a země i lidé jsou vyčerpaní. Prosíme za postižené rodiny, které byly vysídleny, které ztratili někoho ze svých blízkých nebo kteří narukovali do války. Prosíme za návrat míru a svobody, za pokojný život a návrat radosti do něj. Kéž se opět navrátí mír a pokoj. Amen.

Posloucháte Rádio 7, které pro vás pro tuto vysílací hodinu od 3 do 4 připravilo dva biblické pořady. Ve čtvrt na 4 to bude biblická úvaha, ve které se bude farář Josef Hurta zamýšlet nad boží láskou, která se nedá odradit našimi slabostmi. Ve 3/4 na 4 pak pouštíme čtení z Bible, ve kterém nás apoštol Pavel vezme za praotcem víry Abrahamem do listu Římanům.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Poslechněme si příběh z knihy Genesis z první kapitoly prvních 15 veršů. I ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl za denního horka ve dveřích stanu. Rozhlédl se a spatřil, hle, naproti němu stojí tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze dveří stanu vstříc, sklonil se k zemi a řekl, panovníku, jestliže jsem u tebe nalezl milost, nepomíjej svého služebníka. Dám přinést trochu vody, umyjte si nohy a zasedněte pod strom. Rád bych vám podal sousto chleba, abyste se posilnili, potom půjdete dál. Přece nepominete svého služebníka. Odvětili, učiň, jak říkáš. Abraham rychle odběhl do stanu k Sáře a řekl, rychle vezmi tři míry bílé mouky, zadělej a připrav pod popelné chleby. Sám se rozběhl k dobytku, vzal mladé a pěkné dobytče a dal mládenci, aby je rychle připravil. Potom vzal máslo a mléko i dobytče, jež připravil a předložil jim to. Zatímco jedli, stál u nich pod stromem. Pak se ho otázali, kde je tvá žena Sára? Odpověděl, tady ve stanu. I řekl jeden z nich, po obvyklé době se k tobě určitě vrátím a hle, tvá žena bude mít syna. Sára naslouchala za ním ve dveřích stanu. Abraham i Sára byli staří, sešli věkem a Sáře již ustal běh ženský. Zasmála se v duchu a řekla si, když už jsem tak sešla, má se mi dostat takové rozkoše? I můj pán je stařec. Tu Hospodin Abrahamovi řekl, proč pak se Sára směje a říká, což mohu opravdu rodit, když už jsem tak stará? Je to snad pro Hospodina nějaký div? V jistém čase po obvyklé době se k tobě vrátím a Sára bude mít syna. Sára však zapírala, nesmála jsem se, protože se bála. On však řekl, ale ano, smála ses. Četli jsme, jak za Abrahamem přišel Hospodin v podobě tří mužů. Starý zákon však ještě neznal trojiční dogma, a tak domněnka středověkých vykladačů, že za Abrahamem přišel Bůh Otec, Syn a Duch Svatý, je zřejmě lichá. Mnohem lepší je výklad, že Hospodin je tu pro Abrahama jaksi rozostřen a nelze jej tedy identifikovat s jedinou konkrétní postavou. To plánoval Hospodin učinit až mnohem později, když se stal skutečným člověkem v Ježíši Kristu. Ve starém zákoně se musíme spokojit s konstatováním, že Abrahamovi hosté v podobě tří mužů představují, jak říkáváme, boží navštívení v lidském životě. Prostě boží zásah do života. Takové boží zasahování do života smíme zažít i my, jsme-li dostatečně vnímaví a nebereme život jen jako sled náhodných událostí. Nuže uprostřed života, uprostřed poledního žáru, vpadá Hospodin Abrahamovi do siesty svým navštívením. Stane se to za denního horka, tedy ve chvíli polední pauzy, kdy je člověk úplně vyřízený. Ve stanu se kvůli horku být nedá a venku na slunci už vůbec ne. A tak člověk sedí ve dveřích a nemůže ani tam, ani zpátky. Ráno už je za ním a večer je ještě v nedohlednu. Je to jako v životě. Mládí je pryč a do důchodu daleko. A přesto je už člověk vyčerpaný jako za poledního žáru. A tak Abraham jen sedí a unaveně se rozhlíží kolem. A my čteme, i ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl za denního horka ve dveřích stanu. Rozhlédl se a spatřil, hle, naproti němu stojí tři muži. Kdyby tenkrát Abraham znal Marka Ebena, možná by mu v té chvíli vytanula na mysli jeho písnička Já na tom dělám, já na tom makám, kde se mimo jiné zpívá Někdo zaklepá u našich dveří, divní frajeři, jestli můžou dál. Jde o vyjádření pocitu člověka, který nic nestíhá a nezvládá dodržovat termíny, které už klepou na dveře.
Však také Abraham, jakmile spatřil ty tři muže, ihned vyskočil, vyběhl jim ze dveří stanu vstříc, aby je přivítal, pak zase rychle odběhl do stanu k Sáře, aby rychle zadělala na chleba, sám se rychle rozběhl k dobytku a poručil mládenci, aby rychle připravil pokrm. Najednou Abraham běhá jako za mladá, div se nepřetrhne, aby náležitě pohostil hosty podle dávného pořekadla host do domu, Bůh do domu. Ve vyprávění je nápadné nejen Abrahamovo rychlé pobíhání, ale i množství připraveného pokrmu, které tři muži nemají šanci skonzumovat. Abraham se chce zjevně projevit před Hospodinem jako ten, kdo má co nabídnout, kdo je horlivý, snaživý, pracovitý a obětavý. Tedy jako my, když chceme svou víru dotvrdit zbožnými skutky a praktickým obětavým životem. Své skutečné problémy a starosti přitom nebudeme zbytečně vytahovat na světlo. Necháme je skryté ve stanu, vždyť před Hospodinem se nehodí upozorňovat na své slabosti. Že má Abraham potíže se Sárou, to přece nebude před hosty zmiňovat. Hostům ukazujeme jen tu hezkou, krásnou a harmonickou stránku života. Co se nám nedaří, tím se chlubit pochopitelně nebudeme. A tak Abraham nechává své rodinné a manželské problémy bezpečně ukryté za stanovou houní. Ale Hospodin nikdy nepřichází jen na zdvořilostní návštěvu. Když Hospodin vstoupí na scénu, vstupuje lidem rovnou do života. Tak to dělal i Ježíš. Když se potkal se samařskou ženou, nezůstal u povrchní konverzace, ale šel rovnou na věc. Jdi a zavolej svého muže, říká Ježíš samařské ženě, protože dobře ví, že to je právě její téma, že má problém s muži. Je to zkouška. Přizná si tato žena, že vlastně muže nemá, přestože jich má tolik? Aby si své slabosti a svá traumata dovedla přiznat, proto Ježíš otvírá právě toto téma a nechodí po špičkách kolem horké kaše. Podobné je to, když se vrátím do textu, při oné vzácné Hospodinově návštěvě u Abrahama. Ti tři muži nepřišli k Abrahamovi proto, aby se u něj dobře najedli. Nepřišli zhodnotit, jaký je Abraham hostitel a kolik toho dokáže nabídnout. Důvod jejich návštěvy je jiný. Kde je tvá žena Sára? Už kdysi se tak Hospodin ptal Kaina, kde je jeho bratr Abel. Abraham po celou dobu nechal Sáru čekat ve stanu. I když, kdo ví, možná, že se ona sama nechtěla před hosty ukazovat. A měla zřejmě i důvod. Měla totiž, jak se říká, pořádný mindrák. Jako neplodná, bezdětná žena trpěla jistým pocitem méněcenosti. A možná měla na Pána Boha i zlost. Vždyť Pán Bůh jim už dávno zaslíbil potomka, ale to zaslíbení se nenaplnilo. A už se ani nenaplní, protože Abraham i Sára jsou na to už staří. Takže Abraham skrývá ve stanu svou ženu, která skrývá ve svém srdci obrovské zklamání. Až se to bojíme říci, ale je to skutečně zklamání z víry v Boha. Bůh Sáru zklamal. Cítí se Bohem podvedená, protože si od víry v něho slibovala něco, co se ale nesplnilo. A tak Abraham sice Hospodina úslužně uctí bohatou hostinou, ale jeho žena Sára se s Bohem nechce ani bavit. V takové chvíli bych na místě hostů o nesplněném Božím slibu raději taktně pomlčel. Jenže hosté z ničeho nic vytáhnou na světlo právě tuto věc a řeknou to tak, aby to Sára ve stanu mohla a musela slyšet. Po obvyklé době se k tobě určitě vrátím a hle, tvá žena bude mít syna. Sára, která napjatě poslouchala každé slovo, se tomu v duchu zasmála. Tedy, abych byl přesnější, to nebyl smích radosti. Ona se nad tím hořce ušklíbla. No to určitě, celý život nic a na stará kolena se mi dostane takové rozkoše, ne? Vždyť i můj muž je už na to starý. Ale Hospodin v té chvíli Abrahamovi řekl, proč pak se Sára směje a říká, což mohu opravdu rodit, když už jsem tak stará?
Je to snad pro Hospodina nějaký div? A teď se tam odehraje takové drobné střetnutí Sáry s Hospodinem. Sára svůj úšklebek popírá. Ze strachu, pochopitelně. Říká, jsem se nesmála. Hospodin však řekl, ale ano, smála ses. Myslím si, že to Bůh neříká nějak vyčítavě, ale prostě tak, jak to on dělává, nastavuje člověku zrcadlo. Chce, aby byl člověk sám k sobě upřímný. Jen si přiznej, Sáro, své pochybnosti. Ztratila jsi víru. Smála ses, i když to sama v sobě popíráš. Nemusíš se bát přiznat si svou slabost. Vždyť přetvářka je horší než pochybnost. Pochybovat o Bohu je lidské. Ale tvářit se, že nikdy nepochybuju, to je hříšné. Ovšem ani pochybnosti, ani stáří, ba ani ten smích nezabrání Bohu, aby splnil svá zaslíbení. Boží láska se našimi pochybnostmi jen tak odradit nenechá. Bůh si ani na naší malověrnosti zuby nevyláme. Své záměry vždycky dotáhne do konce. Je to snad pro Hospodina nějaký div? Jak to píše apoštol Pavel? Ani smrt, ani život, ani andělé, ani mocnosti, ani přítomnost, ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny, ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Mám tu jednu z pozvánek pro tento víkend, konkrétně pro sobotu 30. května. Od 11 do 8 hodin večerních proběhne v Brně u fontány před Janáčkovým divadlem Festival Den pro Brno. Na programu budou koncerty, talk show, program pro děti, vystoupí skupina Timothy, Telebind, Terebind, Gina a Kirsten, Grace to You, Believes a talk show bude na téma Kdyby byl Bůh tak? Pořádá spolek Tělo v pohybu misijní. Teď zazní skupina Terebind a písnička Cesta.

0: Jste s námi při poslechu Rádia 7. Ve čtení z Bible otevřeme teď text z listu Římanům, ve kterém nás apoštol Pavel vezme za praotcem víry Abrahamem. Čte Ladislav Matějček z překladu Bible pro 21. století.
1: Co na to řekneme? Co získal náš tělesný praotec Abraham? Kdyby byl Abraham uznán za spravedlivého na základě skutků, měl by se čím chlubit. Ale ne před Bohem. Co však říká písmo? Abraham uvěřil Bohu a tomu bylo počteno za spravedlnost. Ten, kdo koná skutky, nedostává odplatu z milosti, ale z povinnosti. Kdo ale místo skutků věří v toho, který ospravedlňuje bezbožného, tomu se za spravedlnost počítá jeho víra. Vždyť i David blahoslaví člověka, kterému Bůh přičítá spravedlnost bez skutků. Blaze těm, jichž nepravosti byly odpuštěny, těm, jejichž hříchy byly přikryty. Blaze tomu, jemuž Hospodin nepočítá hřích. Platí toto blahoslavenství jen pro obřezané, nebo i pro neobřezané? Říkáme, že Abrahamovi byla jeho víra počtena za spravedlnost. Nuže, kdy mu byla počtena? Poté, co byl obřezán, anebo předtím? Nebylo to po obřízce, ale před ní. Znamení obřízky pak přijal jako pečeť spravedlnosti z víry, kterou měl už před obřezáním. Je tedy otcem všech neobřezaných věřících, kterým je spravedlnost přičtena, a otcem těch obřezaných, kteří nemají jen obřízku, ale kráčejí také ve šlép jejich víry, kterou měl náš otec Abraham ještě před obřízkou. Když se Abrahamovi a jeho semeni dostalo zaslíbení, že mu bude patřit svět, nebylo to na základě zákona, ale na základě spravedlnosti z víry. Kdyby jeho dědici měli být lidé zákona, byla by ta víra zmařena a zaslíbení zrušeno. Zákon přináší hněv. Vždyť kde není zákon, není přestupek. Zaslíbení ovšem vychází z víry, aby se řídilo milostí. Aby bylo zaručeno všemu semeni, nejen přívržencům zákona, ale také následovníkům Abrahamovy víry. Ten je otcem nás všech, jak je psáno. Učinil jsem tě otcem mnohých národů. Před Bohem, kterému uvěřil, který oživuje mrtvé a volá věci, které nejsou, aby byly. V naději, proti vší naději, Abraham uvěřil, že bude otcem mnohých národů. Bylo mu totiž řečeno, tak početné bude tvé símě. I když mu bylo skoro 100 let, neochaboval ve víře, nehleděl na své už nemohoucí tělo a ani na neplodnost Sářina lůna. Nepochyboval nevěřícně o Božím zaslíbení, ale posílil se ve víře a tak vzdal slávu Bohu. Byl totiž přesvědčen, že co Bůh zaslíbil, dokáže i splnit. A právě tomu bylo počteno za spravedlnost. Že mu to bylo počteno, však není napsáno jen kvůli němu, ale také kvůli nám, jimž má být počteno, že věříme v toho, který vzkřísil z mrtvých našeho Pána Ježíše. On byl vydán pro naše provinění a vzkříšen pro naše ospravedlnění.

Blíží se nám 16. hodina, která na Rádiu 7 přinese reprízu anglické rozhlasové konverzace s Elzou Life Plus a budeme se dívat na svět božíma očima. To je touha zachycená v anglickém textu připravené písničky Give me your eyes, dej mi své oči.

Chvalte Hospodinovo jméno. Chvalte je Hospodinovi služebníci, kteří stojíte v Hospodinově domě. V nádvořích domu našeho Boha. Chvalte Hospodina, neboť Hospodin je dobrý. Pějte žalmy jeho jménu, neboť je líbezné.

Znělka odpoledního vysílání Rádia 7 nám ohlásila 16. hodinu, je čtvrtek 28. května. Vysíláním vás provází Klára Litterová, která vám teď nabídne reprízu anglické konverzace Live Plus s Elzou a s ní i text písničky Give me your eyes, dej mi své oči a zkusíme se na svět dívat božíma očima.

půl páté nabídne Rádio 7 vám, našim posluchačům, čtvrteční magazín, kterým nás provede Lída Matušková a Pavel Kohl. Navštívíme United roku 2025 a téma bude zázraky.

0: Čtvrtý čtvrtek v měsíci patří pravidelně magazínu z brněnské redakce. V tomto čase se vracíváme na srpnový festival United. Ve vybraných nahrávkách připomínáme setkání s hosty, kteří spolu s námi usedli v altánu Rádia 7. Vítejte, dobrý poslech. Téma festivalu United v roce 2025 znělo přijatý. Ovšem témat, která otevírali řečníci na seminářích, bylo mnohem více. Římskokatolický kněz, vedoucí mládeže brněnské diecéze Jan Paty Pavlíček se zaměřil na otázku, koná Ježíš zázraky i dnes? Právě tu s ním v rozhovoru procházeli Lída Matušková a Pavel Kohl.
1: Jan Paty Pavlíček, kněz, vedoucí mládeže brněnské diecéze, student teologické fakulty v Olomouci. A dnešní téma je, jestli Ježíš koná zázraky stále dneska, jestli je to jeho působení vidět v dnešní době. Ne každý si pro kněžské povolání dojede do Rio de Janeiro. Zapůsobil tam na tebe třeba karneval?
2: V Riu to bylo vlastně tak, že jsme karneval úplně nezažili, ale byli jsme na Copacabáně. A vlastně v rámci celosvětového setkání mládeže s papežem, tak já už jsem tam jako odjížděl s tím, že nějak jako přemýšlím o kněžství a už jsem dokonce byl i jako po rozchodu s jednou dívkou, s kterou jsme spolu chodili asi 3 roky. A už to byl nějaký čas, a tak jsem nějak skutečně přemýšlel nad tím povoláním ke kněžství. A v jeden moment, který si pamatuju jako velmi dobře, bylo to tehdy, když jako papež František vystoupil na tu hlavní tribunu při ty závěreční mši na Copacabáně a najednou se tam prostě objevil kříž a vedle něj ten papež, tak v ten moment jsem nějak jako byl ujištěn o tom, že být knězem je ta správná volba.
3: Řekl bys, že to bylo zázračné?
2: Řekl bych, že to bylo pozvolné. Zázračné to vidím až teď, když se zpětně dívám na celý ten svůj život, tak vidím to, že to skutečně jako zázrak byl, ale myslím si, že to bylo jako velmi pozvolné a bylo to tak jako, že si myslím, že za to můžou taky desítky lidí, kteří se za to modlili a kteří nějak jako mě taky v tom dávali i svobodu. Takže si myslím, že zázrak určitě ano, ale ne takový, jako že by to bylo prásk. Ale jakože teď to vnímám jako skutečně, když se podívám na ten svůj život zpětně, tak to vnímám jako velkou milost, jako zázrak.
3: Což je báječná nahrávka na naše téma o zázracích. Takže se nemůžu nezeptat, zázrakem tedy myslíme skutečně takové to, co si spadlo z nebe řach, a nebo je možné za zázrak počítat i cosi, co vlastně zpětně dohlédnu, že se děly věci, které byly nadpřirozené?
2: Já si myslím, že určitě oboje, že prostě to, že nějak Bůh zasáhne do mého života a může to být jakkoliv, to, že mě prostě povolává do manželství, nebo že mě povolává ke kněžství, nebo že jsem svědkem nějakého uzdravení třeba na sobě, ať fyzického nebo duchovního, nebo že vidím někde na někom, nebo jsem přítomen nějakému třeba osvobození, tak vlastně najednou v tomhle tom člověk skutečně může vidět tu boží milost a zjistit, že ta modlitba funguje. A to si myslím, že je to nejzásadnější. Přitom zjistit, že prostě skutečně Bůh skrze modlitbu působí a že já můžu být u toho a že si k tomu prostě používá obyčejní lidi, kteří jsou hříšní, ale přesto je používá.
3: Jak poznám, že ten zázrak je od Boha? Jsou věci, které se dějí samospádem. Před chvilkou jsme mluvili o duchovním boji, jsou dokonce působení nepřítelova, o kterých je napsáno, že se umí převléct za anděla světlosti. Je velmi jednoduché říci, to byl zázrak, to mi dal Pán Bůh. Jak poznám, jak jsem si jistá, že tam ten autor je?
2: Pro mě je tím rozlišením 5. kapitola listu Galatianům ovoce ducha je láska, radost, pokoj, zhojivost, dobrosrdečnost. Pokud tohle to zažívám ve svém životě a pokud tohle se skutečně stane po nějakým tom okamžiku, tak já věřím tomu, že to je jako Bůh, že tohle to zrovna koná Bůh. A myslím, že to taky jako má vést i k dobrému, že prostě Bůh nedopouští věci, které by pak byly jako špatný v tom mým životě.
3: A teď mi tedy dovolit úplně do konkrétního. Představím si, že Pán Bůh vykonal zázrak, nevím, přišlo uzdravení a ten člověk, který byl uzdravený, to ale použije na svoji slávu, začne z toho, nevím, rýžovat peníze a najednou se ta boží sláva ztratí. Zmenší se tím ten fakt, že to byl boží zázrak, když tedy říkáš, že tím rozlišovacím znamením by byly ty jednotlivé položky řady ovoce Ducha Svatého?
2: Já si myslím, že se tím určitě jakoby to boží působení jako nezmenší, že tam je a že prostě Bůh to dokáže použít, kde se rozmnožil hřích, tam se v větší míře rozšířila i moje milost. Jo? Takže věřím tomu, že i ten člověk, který který je nějakým způsobem uzdravený a nějak to na sebe cítí a chtěl by to prostě nějak použít sám pro sebe a pro svoji slávu, takže mu Hospodin dá nějak jako poznat, že je mnohem lepší to použít pro Hospodinovu slávu a že to přinese mnohem větší radost a užitek, když to nechám sám.
3: Vezme Pán Bůh ten zázrak zpátky. Myslím na 10 malomocných, kde protože nevzdali chválu a jenom jeden se vrátil a vzdal díky Bohu, tak je tam řečeno, ten jeden byl uzdraven. Tak se ptám, jestli je tohle možné, že natolik to vlastně Pána Boha nectí, přestože to na začátku byl jeho akt, že vlastně odstoupí od toho člověka.
2: Myslím, že ne.
3: Jak si tedy vysvětlíš to, co se odehrálo s těmi 10 malomocnými?
2: 9 malomocnými. Já osobně si jako myslím, že prostě Bůh koná a že to taky pak záleží na ty naší víře, jakoby jak my to uchopíme, jo? Jak my to vezmeme, ale když nám Bůh něco dává, tak on to prostě jako myslí vážně a nebere to zpátky. A může se stát, jo, i v tom podobenství taky, že prostě jeden byl uzdraven. Nemyslím si, že to bylo kvůli tomu, že prostě za to Hospodin poděkoval, ale že to bylo jakoby kvůli tomu, že nějak došel proměnit toho svého srdce, že to skutečně vzal tou vírou. To, že Ježíš se mě teďka dotkl a já prostě o tom chci mluvit a vydat o tom svědectví.
1: Jak moc důležitá je v tom ta naše víra?
2: Já si myslím, že hodně. Ježíš říká, že prostě kdybyste měli víru a řekli tyhle tý skále, aby se přenesla, tak ona se přenese. A dál tam jsou ty podobenství. Teď mě úplně nenaskakuju, ale já si myslím, že ta víra naše je důležitá právě proto přijmout ten Boží zázrak, protože můžu být přítomný prostě tomu, že na nějaké akci nebo někde prostě, že se lidi modlí a někdo třeba je osvobozený, jo, a já vlastně z toho nemusím mít vůbec žádný užitek, protože si řeknu, no tak dobře, to jako nějakým způsobem neberu, nebo nebylo to pro mě jako dostatečný důkaz toho, jo. Nebo naopak může to být tak, že já se za něco modlím a ono se to nestane, jo, že se modlím prostě za to, aby se někdo uzdravil, a ono se to prostě nestane. Bůh mi to nedá. A tam si myslím, jako, že teprve potom přichází ta moje víra, tak pane, jako nestalo se to, ale já přesto přeze všechno chci věřit to, že ty máš jakoby ten dobrý plán a že tohle to je i v tom tvým plánu a že prostě nějakým způsobem to musím jako přijmout.
1: Víra je docela specifická věc. Můžeme věřit ve spoustu věcí, ale ty Boží zázraky, přemýšlím, do jaké míry je ta víra ten iniciátor, nebo jak mocí vkládáme. Ježíš kritizoval svoje učedníky za to, že málo věřili a neudělali mnoho zázraků. A zároveň Ježíš byl v Nazaretu ve svém domovině a také tam neudělal moc zázraků. Bylo to proto, že mu třeba doma tolik nevěřili, nebo že ho znali?
2: Jo, doma není nikdo prorokem. Já když přijdu domů a mám prostě tam jim mši nebo kázání, tak to prostě je vždycky příprava, jak já nevím, jako velmi dlouhá. Ale chtěl jsem říct, ještě jedna věc mě k tomu napadla, když ty jsi mluvil o té víře, když Ježíš poslal učedníky po dvou a vlastně je rozeslal po tom horském kázání, on je vlastně vyslal po dvou a oni se potom vrátili a vlastně s radostí mu vyprávili to, co se stalo, tak tohle to bylo to, co posílilo jejich víru. To, že to zažili, ale to, že to taky s tím Ježíšem sdíleli. A já si myslím, že když budeme mlčet o tom, že Bůh koná v mém životě, tak to prostě nikdo jako neuslyší a nepřinese to tolik ovoce, kolik by to přinést mohlo. A myslím si, že je důležité mluvit o tom, že Bůh jakoby v mém životě i v životě druhých koná a že ta víra roste právě skrze sdílení a skrze tu zkušenost s Bohem.
1: To posílání učedníků, vidím v tom i ten proces, takže víře se dá učit, dá se v ní růst.
2: Určitě si myslím, jako že za mě víra je vztah a v tom vztahu prostě rosteš. Jo? A na začátku jako negramotný, že jo. Ve škole se učíme v té první třídě prostě malovat tady ty vlnky a kopečky a kolečka a pak jsme prostě schopni něco někde napsat. A myslím, že stejně je to i v té víře, jo, že já jsem na začátku, jsem nějak pokřtěný, někde prostě jako sloužím, že jo, a potom musím projít tou konverzí toho, že víra je můj osobní vztah s Bohem a potom postupně jakoby nějakým způsobem i skrze Ducha Svatého a skrze jeho působení, tak přijímat ty věci do svého života, nějak je taky rozlišovat a ta víra podle mě potom roste.
3: Takže víra začátečnička se může mýlit?
2: I víra pokročilých se může mýlit.
3: Totiž myslím na to, že může někdo usilovně věřit něčemu, co ale není, jak se říkává, ve shodě s Boží vůli, že to není Boží představa, kudy by ty věci měly jít.
2: Tak tam si myslím, že je důležité jakože vždycky rozlišovat. Ty věci, nikdo z nás, jakoby nejsme tady od toho, abychom přinesli spásu. To přinesl Ježíš a myslím, že je důležitý právě v tom našem životě jako rozlišovat a nenechat si to sami pro sebe. Mít nějaké společenství, kde prostě ty věci můžu jako říct, kde mi taky ty druzí nějak jako rozumí, kde nějakým způsobem se o těch věcech můžeme bavit a můžeme se taky korigovat vzájemně. To si myslím, že je jako velmi důležitý v tom, protože pokud tohle to není, tak pak jsou z toho prostě různý úlety a uchylky a podobně.
3: Jsou nějaké univerzální věci, o kterých můžeme říci, že ano, je to v souladu s Boží vůli. A zase se vracím, může člověk se dostat do společenství, které říká, přece Kristovi rány nás uzdravili, tak Bůh chce, aby si byl zdravý. A je to biblicky podložené. A co potom s tím, když člověk není uzdravený, třeba pro něj má Pán Bůh jinou cestu?
2: Tak bych řekl, že to je zkouška víry, že prostě nějakým způsobem je taky důležitý v tom jako obstát. A v Božím slově taky čteme, že jsou chvíle, kdy my Bohu vzdáváme chválu a že to je ta oběť chvály. Že to není jenom to, že prostě radostně juchám a chválím Hospodina, a že v těch těžkých momentech si na něj taky vzpomenu a že i přesto přeze všechno, že ho chválím. Že prostě i v téhle ty chvíli, Pane, ti chci vzdát chválu. Jo? A jsou to pak ty obrovské svědectví těch různých slavných lidí a podobně, kteří prostě ve chvíli, kdy jim zemře dítě, napíše písničku, která je nejhranější prostě na YouTube, a nebo že Jeremy, který měl včera svědectví o tom, když byl u postele, kdy mu zemřela žena, a prostě říká, Hospodin po mně chtěl, abych ho chválil. Já jsem stál a chválil jsem ho. Jo, a tohle je podle mě jakoby ta skutečná oběť té chvály a tady taky roste ten náš vztah a roste ta důvěra Bohu. Že je víra a pak je důvěra. A myslím si, že ta důvěra se právě rodí v tom vztahu, když nějakým způsobem jako pokračujeme na cestě.
3: Já si ráda hraju se slovíčky a ve slově zázrak vždycky vidím, že je to něco, co jde za zrak, ne že nám z toho přejde zrak, ale že se vlastně díváme dál. A když se vrátím k tomu příkladu, který si uváděl o učednících, kteří se vrátili k Ježíši, tak mě vždycky zaujme, že on se s nima úplně neradoval, že on je naopak pokáral. A věta z toho se neradujte, je trošku jako studená sprcha. Pokud ten příběh znáte, tak učedníci se vrátí, vypráví, že se jim poddávali démon, že se děli zázračné věci a Ježíš říká, z toho se neradujte. Radujte se z něčeho jiného.
2: Jsou vaše jména zapsáno v nebi.
3: Ano, tak jak tyhle dvě věci souvisí a jak rozlišovat, aby ten náš zrak byl upnut ještě za ty naše okolnosti, které Pánu předkládáme?
2: Uvědomit si to, že to nedělám já, že to dělá prostě Bůh a že mě k tomu používá nebo někoho jiného vedle mě, že mě k tomu prostě používá i na přímluvné modlitbě. My děláme takový tábor, který se jmenuje Mamre týden u nás. Včera jsme ho skončili a jsou tam prostě děcka 12 až 15 let, jo, prostě základní škola. A ve čtvrtek jsme měli modlitbu, kde jsme měli prostě přímluvnou modlitbu a jsou tam starší děcka, kteří je mají na starosti a já jsem říkal prostě, já bych chtěl, abyste se za ně modlili. A byly to děcka, kteří neměli s modlitbou vůbec skoro žádnou zkušenost. A svědectví o tom, že prostě pro ně tohle bylo to nejzásadnější, to, že jim dal někdo nějakou důvěru, že jim prostě řekl, hele, tady se budeš modlit a bude to takhle. A svědectví z toho, že prostě Bůh je nějak jako používal a konal a že byly děcka, kteří pak přišli a řekli jako, ale tohle jsi nemohl vědět, jo, tohle jsem nikdy neříkal, že najednou prostě vidíme to, že ten Duch Boží skrze nás působí a že je to vlastně jako super a je to hezký.
1: Ježíš mluví o semínku víry, nebo mnohdy jenom, že to je něco malého. Co je to prvotní k té víře, než dospějeme k víře a potom se budujeme v té důvěře? Dá se najít tady to semínko, kde to vzniká?
2: Řekl bych, že je to křest. Ale jsou i lidi, že jo, kteří prostě nejsou pokřtěni a kteří taky jako věří v něco. Dneska prostě, že u nás žijeme, že jsme něcisti, věříme v něco, že nad námi je. My křesťané tomu teda říkáme Bůh. Ale já si myslím, jako, že skutečně tím prvním semínkem je ten křest. Že vlastně je to jako nějaký potvrzení toho, ale Bůh tě vyvolil, Bůh si tě povolal. A přitom je vždycky strašně hezký, když u nás v katolické církvi, tak přijdou rodiče, a často prostě taky úplně nejsou třeba praktikující nebo mají nějaké jako povědomí o víře a přesto přichází, že chtějí pokřtít své malé dítě. Že vlastně nějak jako vnímají, že pro ně chtějí dobro. Prostě chtějí, aby se v tomhle světě nestratili. Možná je to někdy až tak jako trošku okultní nebo něco takového, jo. A já se vždycky s těma lidma snažím bavit o tom, že vlastně i pro ně je tohle to jako zase možnosti nějak třeba nově začít ten vztah s Bohem nebo jenom se třeba společně modlit, jo, nebo mít třeba svatbu v kostele a podobně, vůbec mít nějakou svatbu někde, jo, že jo. Vzít to svoje rozhodnutí a ten svůj život vážně. A myslím si, že tohle fakt přichází při tom křtu. Možná je to teologicky špatně, ale to je má myšlenka.
3: Minimálně, aspoň já jsem z toho, co říkáš, zachytila, že tím iniciátorem je Pán Bůh. Že ta semínka, tak jako když se vznáší pampeliška, tak ona do těch našich srdcí přicházejí. A ono vlastně je zajímavé přemýšlet nad tím, že odpovídáme na nějakou otázku, na nějaký ozvuk, který je v nás. A ty jsi použil obraz Boha jako otce. Pán Bůh to sám často dělává. Najednou jsme byli u rodičů, kteří něco dělají dobré, chtějí dobré pro děti. No a já se v téhle kategorii zázraků právě chci znovu ptát na to, jestli Bůh jako dobrý otec může nechtít udělat ten konkrétní zázrak, to konkrétní uzdravení nebo nějaký průlom v tom životě, kde je ta Boží dobrota ve chvíli, kdy Pán Bůh na naši prosbu řekne ne.
2: Myslím si, že tohle je otázka, kterou si pokládá plno lidí. Já si na ní nemám odpověď. Já jako věřím v to, že ta Boží dobrota tam skutečně je, že prostě Bůh pro nás nechce to, co by bylo špatný. Akorát my to zrovna možná v ten moment jako nevidíme, protože prožíváme nějakou emoci, těžkosti, prožíváme prostě nějaký smutek, nějaký další věci. Vlastně v tomhle tom nějak jako nevidíme Boha, ale já věřím v tomu, že ten Bůh tam je, že tam prostě Ježíš je spolu s náma, že on to prostě všechno taky zažil a zakusil, jo? Ať si vezmeme Getsemani, ať si vezmeme to, že mu zemřel Lazar, jo? Prostě, že taky brečel, taky plakal nad tím, jo? Ale přesto jako věřím, že tam je. A tyhle ty momenty jsou jako skutečně těžký, jo? A je těžký být s těma lidma, nějak jim o tom svědčit. A myslím, že tam je vždycky jakoby asi nejdůležitější vůbec ta lidskost. A potom, až se nějak jakoby, bych řekl, dá do pořádku ta lidskost, tak se můžeme začít bavit o tom, co je potom duchovní.
1: Lída tady zmínila zázrak, že je něco za tím zrakem. Jedná se o ten náš zrak v tom směru, že můžeme ten zázrak vidět, anebo ho nevidět. Představím si jeden takový, to je spíš vtip, ale jak Bůh provede Izraelce tím rudým mořem a někdo to spochybňuje. Tam bylo vody po kotníky a přijde chlapec a říká: Bože, děkuji, že jsi tak veliký, že jsi utopil egyptské vojsko ve vodě po kotníky. Že vlastně můžeme se na ten zázrak dívat, anebo nedívat. Je tam důležitý ten náš zrak?
2: Já myslím, že je plno zázraků, který my vlastně nevidíme, který se udávají v tom duchovním světě. A že často je to tak, že třeba někdo přijde a prosí o nějakou modlitbu za něco a vlastně dojdeme k tomu, že je prvně potřeba nějak uzdravit to duchovní, že je prvně potřeba uzdravit to jeho srdce a potom můžeme nějak jako přistoupit i k dalším věcem. A myslím, že často prostě to skutečně jako nevidíme. A zase si myslím, že je důležitý o tom mluvit, o tom svědčit. Zase se vrátím zpátky k tomu našemu táboru, který jsme prožili minulý týden. Jo? My jsme měli bohoslužbu smíření, prostě děcka chodili ke zpovědi. Bylo nás tam 7 kněží, kteří jsme zpovídali. A já jsem potom prostě týmu, který tam byl, tak jsem potom četl zprávy, kterými ty kněží posílali. Protože jsem nějak vnímal, že je to pro ně důležitý, aby jako věděli, že ty věci se dějou. My to vlastně jako fakt vidíme, vnímáme, cítíme, ale vlastně i pro ty ostatní je to nějakým způsobem jako důležitý, že prostě ty kněží třeba pošlou zprávu a nejlepší zpráva, která přišla, je 75. kněz, který napsal paty, bylo to pecka. Po 40 letech kněžství odjíždí on po hodině a půl zpovídání jako pozbuzený z toho, tak to si myslím, že je taky důležité o tom jakoby nějakým způsobem svědčit, že ač my to nevidíme, tak přesto jako Bůh koná a když to nějak jako zahlídneme a uslyšíme, tak si myslím, že je důležité o tom mluvit.
3: Mně rezonuje téma letošního festivalu United Přijatý vlastně v opačném směru. Nejvíce se mluví o tom, že můžeš být klidný, že tě Pán Bůh přijímá. Máš pocit, že je Pán Bůh od nás přijatý, že mu dovolíme být Bohem, že je přijatý takový, jaký je?
2: Chtěl bych říct, že jo, a chtěl bych tomu taky jako věřit. Nebo chtěl bych žít svůj život natolik, abych skutečně Boha do svého života přijal a abych mu ten prostor dal. I mně častokrát se stává to, že mám z něčeho strach, že se něčeho bojím, že prostě nakonec jako Pánu Bohu ten prostor nedám, ale chci jakoby ve svém životě ty chvíle skutečně mít a zažívat to, že mu ten prostor jako chci dát a chci, aby byl v mém životě přijatý. Nebo abych já Boha do svého života přijal ze vším tím, co to přináší.
1: Ty jsi kněz, tedy mladý muž, který se neožení, nebude mít rodinu. Jak tě přijímají druzí?
2: Já myslím, že dobře. Jo, jakože na jednu stranu je to taky jako prostě to, že jsem knězem katolické církve, který žije celibát, tak já myslím, že dneska je to jako vnímaný jako normálně, nebo nepřipadám si jako nějaký exot v té bublině, v který žiju, ani mezi svýma kamarádama, nevěřícíma nebo spolužákama někde vrse ze základky, ze střední školy nebo tak. Když se spolu potkáme, tak se prostě normálně bavíme, že jo? Oni prostě mluví o tom, kolikrát se rozvedli třeba, nebo mluví o tom, jak mají krásnou rodinu, a já zase jako mluvím o tom, jak jsem jako šťastný kněz a co třeba děláme u nás ve farnosti nebo na centru.
3: Když dojde na téma přijetí, měl jsi v životě situaci, kdy přijetí nějakého člověka bylo pro tebe tak náročné, že se to vlastně rovnalo zázraku?
2: Na ten první kontakt si myslím, že ne, ale když pak člověk pozná nějaký lidi, mě třeba jako strašně jak vytáčí lež. Když mě někdo jako skutečně lže do očí, tak mě to jako neskutečně vytáčí. A řekl bych, že si pak jako dávám na toho člověka trochu pozor. Ale nemyslím si tak, jako že by to bylo na věky, už neexistuješ, ale že mě to jako vede taky nějakou opatrnosti třeba potom. to asi jo.
3: K tématu zázraky, když si tohle pozvání dostal a tohle téma ti přiřadili, co je vlastně to nejdůležitější dneska tady, jak tady seš pro tebe v oblasti otázky koná Ježíš zázraky ještě dnes?
2: Svědčit o tom, že jo, že skutečně ty zázraky dělá a že Boží slovo, který čteme, jakože není nějaká pohádka, legenda, která se stala před 2000 lety, ale že je to skutečnost, kterou můžeme prožívat dnes a tady každý den a že skutečně Bůh ty zázraky koná. A vždycky říkám, že nejvíce koná jakoby v tom mým osobním životě. Prostě, když to vezmu zpětně, tak člověk vidí, kolik zázraků se událo v jeho životě.
0: Lída Matušková a Pavel Kohl hostili v Altánu Rádia 7 na festivalu United Jana Pety Pavlíčka a mluvili s ním o otázce koná Ježíš zázraky i dnes. A záznamu tohoto rozhovoru naplnil dnešní vydání magazínu. Na víkend se loučíme, naslyšenou zase v pondělí.

Pokud máte malé děti nebo menší děti, už jste s nimi navštívili dětské webové stránky Rádia 7. Na adrese deti.radio7.cz se v obrázku pokojíčku ukrývají pod červenými puntíky různé poslechové pohádky, pořady i další nápady a zajímavosti. Najdete tu také archivní čísla křesťanského časopisu Kroky. Budeme rádi, když nám děti pošlou nějaký obrázek anebo vzkaz.

0: Než se z dnešního vysílání Rádia 7 s vámi rozloučím a popřeji vám příjemné pozdní odpoledne, pozvu na 17. hodinu k poslechu Rádia 7 převážně děti, tedy vlastně všechny princezny a udatné rytíře. Kormidlo dnes otočíme směrem do pohádky a s Klárkou, Myškou Bětkou a Karolínkou otevřeme brány několika království.
1: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
2: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví. Přinášíme povzbuzení.
1: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
2: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
3: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: Ahoj kamarádi, vítejte v Kormidle, v pořadu, který drží správný směr. Já jsem Klárka a se mnou je tu...
1: Ahoj námořníci, vítá vás Myška Bětka. A právě teď mám úkol vrchní kormidelnice.
0: No jo, Bětko, ty jsi opravdu kormidelník na lodi. Ale řekla bych, že ta loď, ve které teď pluješ naším pořadem, není tak úplně loď.
1: To máš pravdu, Kláry. Ale uznej, že já, jako malá myška, nemůžu ovládat veliký parník. Mně stačí jen drobná lodička.
0: To bych po tobě ani nechtěla, Bětko, ale mám takový dojem, že ta lodička, kterou teď kormidluješ, je má ztracená bota.
1: Ale já ji našla na schodech, Kláry. Tam se normálně boty nenechávají. Tak jsem si řekla, že bude ztracená. A jako její nálezce si z ní udělám loďku, protože když jsem si ji zkoušela, zaplula jsem do ní úplně celá.
0: To mi připomíná pohádku o jednom ztraceném střevíčku. Ten byl ale naopak příliš malý a slečny, které si ho zkoušely, do něj svou nožku nasoukat nemohly.
1: Ale nakonec ten princ, který s nalezeným střevíčkem obešel celý kraj, našel tu pravou dívku, které střevíček padl jako ulitý. Ta se stala jeho ženou.
0: Víte, děti, co je to za pohádku? No ano, je to Popelka.
1: Popelka Kláry? Úplně ji vidím, jak tancuje na plese. Taky bych chtěla. A kterou princeznu by sis vybrala ty?
0: Já nevím, Bětko, ale mohla bych se na to zeptat Karolínky. Ta má o princeznách dobrý přehled. Ahoj, Kajuš.
2: Ahoj.
0: Já jsem se tě chtěla zeptat, co tě baví?
2: Princezny.
0: Já mám taky moc ráda princezny.
2: My máme taky nějakou pohádku, tady o Sněhulce, je o šípkové lůžence a její kamarádka tam je a to je Kalkulka.
0: Tak ty znáš tolik princezen, zkus mi je vyjmenovat.
2: Popelka, Sněhulka, Lůženka a ještě Lotřiku a ještě poslední Zlatovářka.
0: A která je tvoje nejoblíbenější?
2: Všechny.
0: A tady vidím na obrázku nějakou postavičku, která má na hlavě korunku. Není to na hru taky princezna?
2: Já, jmenuje se Jasmína a je to je taky princezna. A je taky za oblavtiska, ale spíš je na pohádce.
0: O čem je ta pohádka?
2: Jasmínka má tygla.
0: A Jasmínka a ten tygr jsou kamarádi, viď?
2: Jo.
0: A na jakou princeznu si nejčastěji hraješ?
2: Na Elzu.
0: Elzu?
2: Jo, to je královna. Ale někoho někdy taky zamlazí.
0: To je královna z Ledového království.
2: Jo, a taky je někdy naštvaná.
0: Máš nějaké šaty princeznovské doma?
2: Jo, Elzovské, které jsem od baby dostala v Lomnici. Tam jezdíváme. To jsou naše sestřenice v Lomnici.
0: A jste kamarádi?
2: Já.
0: A ty si takhle hraješ na tu princeznu?
2: Já.
0: Jak často si hraješ na princeznu?
2: Skoro každý den. To se mě to baví. Ale teď mě mám trošku potrhaný.
0: Je, a kdo je zašije?
2: Máma. Protože ona to uviděla a říkala, že to zase je.
0: A když ty jsi taková princezna, máš nějakého prince?
2: Ne, já si musím prince jen představovat.
0: Představovat si musíš prince. Však on jednou přijde, viď? A princezno, máte nějaké přání?
2: Ne.
0: Ty všechno máš? A máš doma nějaké sloužící?
2: Lodice.
0: Ty ti slouží?
2: Já.
0: A vymýšlíš si taky pohádky?
2: Já.
0: A máš nějakou vymyšlenou princeznu?
2: Zatím ne.
0: Tak ti přeju, ať nějakou vymyslíš.
3: A ať o ní třeba vymyslíš celou pohádku. Tak ahoj, princezno Karolínko.
2: Ahoj. Ahoj, děti.
4: Ošípkové růžence. Byl jednou jeden král a královna a tuze jarmoutilo, že nemají děti. Život bez dítěte je jen půl života. Když už nedoufali a smířili se s tím, že dožijí život v samotě, narodila se jim dceruška. Dali jí jméno Růženka. Na křtiny pozvali tři víly. Byly to hezké panenky z těch, co tak rády v lese při měsíčku tančí. Mají tak něžný sluch, že slyší rosné kapky o sebe zvonit, jak je nožkama sem tam rozstřikují a jiné hudby nepotřebují. Po bohaté hostině zavedli ty víly k malé princezně. První víla se sklonila nad kolébku, dýchla růžence na tvářičky a řekla: dýchám ti, dýchám na líčka, buď spanilá jak růžička. Ke kolébce přistoupila druhá víla, dýchla růžence na ústa a pravila: dýchám ti, dýchám na rtíky, zpívej nad všechny slavíky. Když se nad růženkou sklánila třetí víla, že jí do života také něco hezkého popřeje, vešla do komnaty ošklivá babice a odstrčila vílu od kolébky. Položila na růženku škaredou ruku a zaskuhrala: až 17 let uplyne, otrn se píchne, zahyne.

všechny obešla hrůza. Babice se na nikoho ani nepodívala a jak přišla, tak odešla. Byla to stará víla z lesních mokřin a tak se pomstila králi a královně za to, že jí na křtiny nepozvali. Tu se panenka víla, ta, co jí prve babice odstrčila od kolébky, sklonila kružence, dýchla jí na oči a zašeptala: neumřeš, 100 let budeš spát, více už nemohu ti dát. Ale slavné křtiny byly už tak jako tak pokaženy, ples a ohňostroj král odřekl. Ti, co si potrpí na dobré jídlo a pití, byli rádi, že se ta nemilá událost přihodila po hostině, aspoň oni si přišli na své. Rodiče se od té chvíle nehnuli od růženky ani na krok. Král rozkázal, aby všechny rostliny, co mají trny, byly v celé zemi vyhubeny. Postihlo to i růže a šípky a těch lidé nejvíc litovali. Neměla děvčata růže, aby si jimi o pouti ozdobila blůzičky. Poutníka kráčejícího po mezi nechytla za rukáv šípková větévka, aby si přivoněl k jejímu květu. Růženka rostla a rozkvétala, jaký to víly dali do vínku. Byla spanilá jako růžička a celé dny krásně zpívala. Rodiče jí udělali, co jí na očích viděli. I když v celé zemi nebylo jediného trnu, přece je strach o milovanou dcerku neopustil. Léta utíkala, každý rok přibyl králi a královně proužek šedivých vlasů a když růžence šlo na 17. rok, měli vlasy bílé jako chmíří na bodláčí. Růženka nevěděla, že jim zbělely vlasy starostí oni. Nikdo se nesměl ani slůvkem zmínit o tom, co jí zlá víla přisoudila. Znala kde jakou květinu, měla je ráda, ale o té nejhezčí, o růži, vědět nesměla. A přece se půvabem a spanilostí té květině tolik podobala, jako by sestry byly.

Přišel ten osudný den, kdy Růženka dožila 17 let. Rodiče ji zavřeli v zámku, aby měli jistotu, že se jí nic nestane. Růžence bylo v komnatách těsno, byl zrovna krásný letní čas, všechno jí zvalo ven. Když nesměla ze zámku, aspoň na starou věž vystoupila, že se rozhlédne po kraji a vlahým větříkem si nechá ovanout líčka. Nahoře na věži uviděla dvířka, hustě opředená pavučinou, nikdy předtím si jich nevšimla. Co pak za nimi asi je, napadlo jí a zkusila je otevřít. Dvířka povolila a Růženka vešla do malé komůrky. U okénka zády ke dveřím stála zhrbená stařenka a zalévala květiny. Ohlédla se a zvala Růženku dál. Zaléváte, babičko? Ptala se Růženka. Ukažte, pomohu vám. To jsi hodná, že se hlásíš o práci, pravila stařenka a mile se na Růženku usmála. Pomoz mi tedy, voda je támhle. Růženka od ní vzala konévku a ze džberu u dveří nabrala vody. Ach, vy máte hezké kytičky, babičko, zvolala. Muškáty, begonie. A co pak je tohle za kytičku? Takovou hezkou jsem nikdy neviděla. To je šípková růžička, děvenko. Ta má ze všech kytiček nejlibější vůni. Zrovna ty bys ji měla dobře znát. Smím si přivonět, babičko? Jen si přivoň, za to nic nedáš. Ach, to je vůně, zvolala Růženka. Hned bych takovou kytičku chtěla. Stařenka ustřihla jednu růžičku, zabalila ji do hedvábného šátku a podala ji Růžence. Tu máš, vezmi si ji sebou a doma si k ní voň, i uschlá ještě voní. Ale nikomu o tom nic neříkej. Růženka stařence poděkovala a běžela z věže dolů. Vesele si prospěvovala, král a královna ji slyšeli a spokojeně se na sebe usmáli. Král zrovna svačil a královna vyšívala Růžence šátky do výbavy. Se svým pokladem se Růženka zavřela do komnaty, sedla si na lůžko, že se s tou zvláštní kytičkou potěší. Byla hrozně nedočkavá a jak vyndávala růžičku ze šátku, píchla se o trn. Svalila se na lůžko jako mrtvá. Na špičce ukazováčku jí vyskočila kapička krve. S Růženkou rázem usnuli hlubokým spánkem všichni, kdo v zámku byli. Každý zůstal tak, jak byl v tom okamžiku, kdy ho náhlý spánek překvapil. Král právě nesl na vidličce k ústům lákavé sousto husích prsíček, ale už nedonesl. Královna táhla zlatou nit, ale ruka s nití jí zůstala ve vzduchu. Kuchtička zrovna lila vodu na nádobí a otevřela pusu, že si zaspívá. I voda usnula, visela mezi hrncem a dřezem jako rampouch. Kuchtičce se už pusa nezavřela a muška, která by jí byla do ní vletěla, zastavila se v prostřed letu a usnula s roztaženými křidélky. Jen kuchaře a kuchtíka spánek nepřekvapil, horké letní odpoledne už je předtím uspalo, přestali však chrápat. Ale šípková růžička v okně na věži neusnula. Začala tak rychle růst, že než byste napočítali 10, celý zámek hustě zarostl trním. Lidé venku se divili, co se to se zámkem stalo. Usoudili, že je začarován. Časem si na to zvykli a už se o pány nestarali.

99krát lidé pole osili a tolikrát z polí sklidili. 99krát meze sníh zavál a tolikrát je jaro odkrylo. Když posté lidé pole osili a posté se travička na mezích zazelenala a všechno rozkvetlo, zabloudil v ty končiny královský princ z daleké země. Putoval světem pro zábavu i pro zkušenost. Najednou před sebou spatřil srázný kopec celý zarostlý šípkovými keři. Z květů šla taková vůně, že se princi točila hlava. Došel ke kopci a tu se až ulekl. Šípkové větvičky se před ním rozestoupily a nad hlavou se mu spletly v loubí. Prince něco táhlo do té vonavé chodby i vešel do ní. Sluneční záře se hrnula za ním, čím dál však šel, tím slabší byla, ale přece mu na cestu trochu posvítila. Loubí ho vedlo nahoru a zase dolů a znova nahoru, až přišel ke dveřím zlatými květy vykládaným. Otevře je, bledá sluneční záře se rozlije komnatou a princ spatří na lůžku spanilou dívku růžových líček. Něžně oddychuje a usmívá se ze spaní. Princ tak hezké stvoření dosud neviděl. Sklonil se nad ní a políbil ji. V tu chvíli se dívka s lehkým výkřikem probudila a posadila se na lůžku. Princ se zhýbl a zvedl ze země šípkovou růžičku. Podal jí spanilé dívce, ta poděkovala a mile se na něj usmála. A ještě jiné věci se v tu chvíli děly. Husté šípkové větvičky sjeli se střech rychle jako užovky a odkryly celý zámek slunci. Král zamžikal očima a strčil lákavé sousto husích prsíček do úst. Královně se zachvěla víčka, dotáhla zlatou nit a začala nový steh. V kuchyni voda rázem ožila, vytekla z hrnce do dřezu. Kuchtička zavřela pusu, muška ji jen tak minula. Kuchyní zněl vysoký hlásek kuchtičky, ale ani ten neprobudil kuchaře a kuchtíka. 100 let spánku jim bylo málo. Však on už je král rychle vzbudí, za 100 let mu notně vytrávilo a za chvíli bude chtít večeři. A opravdu si o ní zrovna chtěl říct, když se otevřely dveře. Vešla Růženka a za ruku si vedla cizího jinocha. Král se na ně přísně podíval. Kde našel ten mladík odvahu? Pomyslel si. Jen tak bez dovolení si přijde a ještě se s naší Růženkou vede za ruku. Dceruško, vykřikla v tom královna, zahoď ten prokletý kvítek. Spatřila šípkovou růžičku, Růženka si s ní v prstech hrála a pranic se nebála. Už mi neublíží, maminko, pravila Růženka a ukázala jí prstík, byla na něm čerstvá kapička krve, jako by se Růženka píchla před chviličkou a ne před 100 lety. A tu se princ, jak se sluší a patří, sám ujal slova a vyprávěl králi, jak se do zámku dostal. Růženka potom pověděla, jak to bylo s tou babičkou v komůrce na věži. Král a královna si to dali dohromady a teprve teď se jim rozsvítilo v hlavě. Proboha, zvolali, vždyť jsme zaspali 100 let. Princ požádal krále, aby mu dal Růženku za ženu. Král svolil a brzo byla svatba. Růženka šla k oddavkám se zavázaným prstíkem, ale i tak jí to náramně slušelo. Po svatbě vedla Růženka manžela na věž, otevřela dvířka opředená pavučinou a vešli do komůrky. Nikdo tam nebyl. Muškáty a begonie byly zvadlé, jen šípková růžička krásně kvetla. Růženka si ji i s kořenáčem donesla do své komnaty. Teď se s ní mohla beze strachu těšit. Růžičky opadávají, ale hned se rozvine jiná a dodnes nepřestaly kvést. Mám v jedné staré knížce plátek z jejího květu. Vítr mi ho přinesl, když jsem se jednou díval z okna v tu stranu. A když večer sedím sám nad tím plátkem růžovým, co nevím, to nepovím. Proto vám to povídám.

0: teda, děti? Mně se trochu třese hlas. Naše kormidlo nás právě zaneslo před obrovskou jeskyni a z ní teď vylezl, no páni, drak. Dobrý den, pane draku. My vás jdeme navštívit s dětmi z kormidla. Nechcete nás sežrat, že ne?
1: Sežrat? Ale kde pak? Dobrý den. Já lidi nejím už nejméně 200 let. Doktoři mi zakázali těžká jídla a po rytířích v brnění mě hrozně pálí žáha. Teď jsem spíš na borůvkové koláče a brokolici.
0: Brokolici? Páni, to byste se dobře kamarádil s maminkami. Ty mají taky rády zdravá jídla. Takže vy jste drak Dobrák? A jak se vlastně jmenujete?
1: Já jsem drak Dobromil, ale v pohádkách mi pořád vymýšlejí hrozitánská jména, jako třeba Plamenožrout nebo Drtizub. Přitom se chci s každým kamarádit.
0: Dobromil, to je moc hezké jméno. A když jste takový hodný drak, co vlastně celý den v téhle jeskyni děláte? Hlídáte nějakou princeznu? Nebo ten skrytý poklad, který zrovna teď s dětmi hledáme?
1: Princeznu? Ach, ty dnešní princezny. Jednu jsem tu měl minulý týden na návštěvě. Pořád si stěžovala, že je v jeskyni průván, nutila mě utírat prach na kamenech a chtěla, abych jí svým dračím horkým dechem vyfenoval vlasy. Tak jsem ji radši poslal domů na zámek. Ale poklad tu mám.
0: Opravdu? Děti, slyšíte to? Dobromile, ukaž nám ho. Jsou to zlaté mince nebo drahokamy?
1: Mám lepší, mnohem lepší. Pojďte blíž. Tady je můj poklad. Sbírka těch nejkrásnějších pohádkových knížek a starých map. Ze zlata není žádná zábava, ale podle těchto map létám od zámku k zámku. Cestování mě moc baví.
0: Teda Dobromile, ty jsi sice drak, ale koukám, že máš srdce ze zlata.
1: Ale víte co? Ze všeho toho sezení v jeskyni a čtení mě strašně rozbolela křídla a ocas. Pojďme se s dětmi společně trochu protáhnout. Přece u kormidla nebudete jen tak sedět.
0: To je skvělý nápad. Děti, honem na nohy. Dobromile, veď nás.
1: Výborně. Máte 3 hlavy jako já? Nemáte. Nevadí. Procvičíme tu vaši jednu. Nejdřív se pořádně rozhlédneme po jeskyni. Otočte hlavou doprava a doleva a teď se podíváme nahoru na strop, na netopíry a dolů na paličky u nohou. Skvělé. Rozpašte ruce, jako by to byla obrovská dračí křídla. Budeme pomalu mávat a stoupat do vzduchu. Fiu, fiu, letíme. Zvedáme se nad stromy, kroužíme nad hradem. A teď pozor, přistáváme. Udělejte dřep a schovejte hlavu mezi kolena. Teď všichni vyskočit z dřepu nahoru a na závěr si předvedeme dračí fouknutí. Musíme se pořádně nadechnout a výdech pusou, jako byste chtěli vyfouknout ten největší plamen na světě. Zvládli jste to?
0: Zvládli, Dobromile. Dračí rozcvička byla skvělá. Moc ti děkujeme za rozhovor. A teď už s dětmi vyrazíme na další plavbu za pohádkou.
1: A kdybyste měli cestu kolem mé jeskyně, přineste mi trochu té brokolice. Mějte se pohádkově. Ahoj.
0: Ahoj, Dobromile. Vidíte to, děti? I drak může být kamarád. To byla hezká pohádková návštěva. a my s kormidlem plujeme dál.
2: V jednom království za mnoha a mnoha lesy a třemi kopci žil král, královna a princezna. Jistě nikoho nepřekvapí, že princezna byla zrovna tak akorát na vdávání. V pohádkách jsou vždycky princezny tak akorát na vdávání. Bez ohledu na to, kolik je jim let. A tahle byla na vdávání už delší čas. Nikdo ji, pravda, nikdy neviděl, ale král s královnou tvrdili, že princeznu mají, že je nesmírně krásná a zrovna ve věku, kdy se slušná princezna zpravidla vdává. A tak se tomu všeobecně celkem věřilo, alespoň na veřejnosti. Král nechal rozhlásit, že za měsíc se mají všichni volní princové a králové sejít u něj na zámku a že si z nich vybere nejvhodnějšího ženicha pro svou dceru. A zároveň také budoucího krále pro své království, jelikož nemá syna. Přesně za měsíc byl zámek plný hostů. Byli tu princové tencí i tlustí, králové vlasatí i plešatí, nápadníci chytří, středně chytří a několik velice nechytrých. Celkem 69 jich bylo. A všichni byli náravně zvědaví, jak a podle čeho se bude ženich vybírat. Po lehké snídaní o 12 chodech si je král svolal do rytířského sálu a tam jim oznámil. Nehledám pro svou dceru ženicha, který by byl nejbohatší na světě, protože nejbohatší jsem já. Všichni, kdo si myslí něco jiného, ať si vyzvednou u brány balíček se svačinou a mohou se vrátit domů. 20 nápadníků, kteří byli přesvědčeni o tom, že právě oni jsou nejbohatší na světě, se uraženě zvedlo a odešlo k bráně. Král pokračoval. Nechci ani toho nejkrásnějšího prince, protože chlap nemusí být pěkný, stačí, když není osel. 46 mladíků si odešlo vyzvednout balíček se svačinou a odjeli domů. Polovina z nich si myslela, že jsou nejkrásnější na světě a polovina si nebyla jista ohledně toho oslovství. Teprve když odešli, král dodal. Opravdová krása totiž není vidět zvenku. A ani ten nejkrásnější osel ze sebe nevydá nic než úplně obyčejné hýkání. A nehledám ani toho, který je tu jen proto, aby se stal králem místo mě. Teď své místo opustili další 4 nápadníci a u stolu zůstali 3 poslední. Král pokračoval. Nový král bude totiž vládnout až po mně a ne místo mě. Král přistoupil ke zbylým princům a zeptal se jich na jejich jména. Jsem Matyáš, statečný a odvážný princ, řekl první. Já jsem Ludvík, smělý a nebojácný princ, řekl druhý. A já jsem Rudolf a jsem úplně obyčejný, řekl princ třetí. Nyní tedy nastal slavný okamžik, kdy princové směli spatřit princeznu, o kterou se ucházeli. Otevřely se dveře a do sálu vstoupila dívka tak spanilá, že to princ Matyáš nevydržel a hlasitě hvízdl. Princ Ludvík ještě hlasitěji polkl a princ Rudolf na ní okouzleně a beze slova hleděl. A trochu se začervenal, když o něj princezna zavadila pohledem. Upřímně řečeno, žádný z nich opravdově nevěřil, že by nějaká princezna mohla být takhle krásná. Všichni tři už totiž o životě leco zvěděli. Proto je princeznina krása tak zaskočila. Král prince vyrušil. Mám pro vás velmi těžký úkol. Podle toho, jak jej splníte, pak vyberu ženicha pro svou dceru. Na korouhvi na zámecké střeše jsou uvázány 3 hedvábné princezněny punčošky. Každý mi jednu přineste. Princové se podívali nahoru na střechu vysokánského paláce a vskutku. Na špičce královské korouhve se ve větru třepotaly 3 punčošky. Bojíte se? Zeptal se král.
1: Neznám strach, odpověděl Matyáš.
2: Nevím, co je to bát se, ozval se Ludvík.
1: Já se bojím, řekl Rudolf.
2: Tak to máš smůlu, prohlásil král. Na střechu musíš, jinak princeznu nedostaneš. A tak první vyrazil Matyáš. Proč? Protože vždycky chtěl být ve všem první. Vyběhl po schodech až na půdu, otevřeným vikýřem se protáhl na střechu a už si to mašíroval po hřebenu střechy ke korouhvi. Odvázal pruhovanou punčošku a než se kdo nadál, stál před králem. Druhý šel Ludvík. Proč? Protože se hrozně bál, aby v něčem náhodou nebyl poslední. A stejně rychle jako Matyáš doběhl ke korouhvi a ještě rychleji se vrátil zpátky na zem. I s puntíkovanou punčoškou. A třetí byl Rudolf. Proč? Inu, protože nikdo jiný tam už přece nebyl. Vyběhl na půdu, protáhl se vikýřem a zjistil, že asi trpí závratěmi. Stačilo, aby se jedním okem mrkl dolů, zatočila se mu hlava, podlomila kolena a jen tak, že nespadl. Králi se na nádvoří málem zastavilo srdce při představě, jak Rudolfově otci vrací prince placatého jako amoleta. Ale Rudolf nespadl. Vzal provaz, uvázal jeden konec ke trámu střechy, druhý konec kolem svého pasu, zatajil dech a upřel oči na korouhev. Opatrnými krůčky cupital k poslední bílé punčošce. Odvázal ji, strčil do kapsy a po 4 se vrátil zpátky k vikýři. V tom však uslyšel jakési žalostné zapípání. Obrátil se a co to nevidí? Ptáče vypadlé z hnízda za komínem. Lidé na nádvoří bez dechu sledovali, jak se bez váhání obrací a pospíchá zpět. Opatrně vzal ptáče do dlaní, zvedl se na kolena, ale protože to nestačilo, postavil se na nohy a na špičky. Vložil ptáče do hnízda a s obrovskou úlevou se spustil zase na všechny 4 a pelášil k vikýři. Pak radostně se běhl po schodech na nádvoří. Nyní se dovíte, kdo z vás nejlépe splnil úkol, oznámil princům král. Ty, princi Matyáši, jsi byl první a bez váhání jsi se vrhl do úkolu, i když jsi nevěděl, co tě čeká. Dokázal jsi, že neznáš strach, byl bys výtečným vojákem, ale za krále své země tě nechci. Pak se král obrátil k Ludvíkovi. Ty, princi, jsi byl nejrychlejší, protože se bojíš prohrát. Byl bys skvělým sportovcem, ale ani tebe za krále své země nechci. Nakonec se otočil k Rudolfovi. Princ Matyáš neví, co to je, když se člověk něčeho bojí. Vylézt na střechu a přinést mi princezninu punčošku pro něj nebylo nic víc, než podat mi při obědě slánku. Lidé, kteří se ničeho nebojí, by neměli vládnout druhým. Princ Ludvík pospíchá tak, že si ani nestihne všimnout, co se děje kolem něj. To by mohlo přinést jeho poddaným mnohé trápení. Ale ty, Rudolfe, ty jsi neměl strach z pravdy a přiznal si svůj strach a dokázal si ho překonat. Když šlo o život i tomu nejmenšímu, kterého si ostatní ani nevšimli, ty si riskoval všechno proto, abys mu pomohl. Dokázal si, že nemyslíš jen na sebe. ty budeš dobrým králem. A chceš-li, smíš se oženit s princeznou, bude-li tě ovšem chtít. A budeš mě, princezno, chtít? Zeptal se Rudolf tiše. Ano, prosím, odpověděla princezna jemným hláskem. A zamrkala svýma dlouhýma řasama, až to zamlaskalo.
0: Já bych chtěla být doopravdickou princeznou, Kláry.
3: No, být princeznou, Bětko, není vůbec žádná legrace. Zatímco ostatní děti běhají venku v kalužích, princezna se musí chovat vzorně a slušně. Musí dokázat rovně sedět u dlouhého stolu s mnoha lidmi. Musí umět správně stolovat, vědět, která z těch pěti vidliček přední je na salát a která na rybu nebo na zákusek. Musí být příjemná, stále se usmívat a konverzovat s mnoha neznámými lidmi, které potká. A to i když ji zrovna bolí zub nebo má špatnou náladu. V krásných, dlouhých, nadýchaných šatech z jemné látky nemůže lézt ani na strom, ani jít na skluzavku, protože by se jí roztrhali. A což teprve, kdyby chtěla skákat na trampolíně s korunkou na hlavě nebo s ní udělat kotrmelec, hned by jí spadla a rozcuchala by jí účes.
0: Kláry, to nezní úplně příjemně. Taková princezna to nemá vůbec jednoduché. To je škoda.
3: Ale já vím, Bětko, že ty i já, i každá holčička a dívka nebo žena princeznou je.
0: Opravdu?
3: Opravdu. A to i bez toho, abychom museli dodržovat všechny ty náročné požadavky, o kterých jsem mluvila. Nemusíš bydlet ani na Kamenném hradě, abys byla princeznou. Je jedno, co máme na sobě a jak vypadáme, nebo co jsme dokázali. Jsme milované, vzácné princezny, krále králů, pána Ježíše. V jeho očích máme obrovskou hodnotu. Jeho království není viditelné, je v našem srdci. Ježíš nám dává korunu, kterou nám nikdo nesebere. Je to koruna lásky a přijetí. Pro něho jsme vzácné a krásné, přesně takové, jaké nás stvořil.
0: A opravdu jsme všechny princeznami Božího království, Kláry?
3: Ano, každá, která pána Ježíše pozve do svého srdce. On se v našem srdci zabydlí a umístí do něj ten největší poklad na světě. Lásku, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, věrnost, sebeovládání a odvahu. Tenhle poklad se nestratí, nerozpadne se, ani nezrezne a nikdo nám ho nemůže vzít.
0: Když teda máme v srdci pána Ježíše, máme v sobě ten největší poklad, co máme jako královské dcery dělat, Kláry?
3: Být princeznou pána Ježíše neznamená sedět ve věži a nechat se obskakovat. Naším královským posláním je zachraňovat svět láskou. A to je aktivní služba. Pán Ježíš posílá nás, své princezny, do světa, abychom tento královský úkol plnili různým způsobem. Například máme potěšit někoho, kdo pláče. To znamená, že tam přineseme královský mír. Máme se umět rozdělit o hračky nebo o svačinu. Tím projevujeme královskou štědrost. A máme se dokázat zastat slabšího. Tím projevíme královskou odvahu.
0: Takže já jsem milovaná princezna pána Ježíše. To je skvělý. To můžu chodit i v teniskách. Skákat na trampolíně, ale na strom. Pán Ježíš mě miluje. A to platí, i když jsem v pyžamu. Naše krása je v tom, když někomu pomůžeme. Nebo když se usmějeme na smutného kamaráda. To je to, co vidí pán Ježíš.

V jednom velkém městě, na nevysokém kopci, stála letitá budova dětské nemocnice. Její branou vyšlo do světa už mnoho uzdravených dětí a protože jich nemocnice měla možnost poznat takové množství, věděla, že jedním z výborných léků jsou pohádky. Naučila je vyprávět své nemocniční postýlky, aby tak večer ukolébali své děti do pokojného spánku s krásnými sny. Postýlky vždycky napřed zaspívaly uspávací, hojivou písničku.

0: stránku. Ať pohádka má, sny přivolá a bolístky zahání. Ať pohádka má, sny přivolá do raního svítání.
1: A pak začaly postýlky vyprávět.

0: o motýlí princezně. Žila byla kdysi kdesi jedna princeznička. Tatínek král i maminka královna ji tolik milovali, že jí nikdy nic nedokázali odepřít. Jednou si princezna vymyslela, že chce mít na zahradě horu z lentilek a služebnictvo nesmělo jít spát, dokud tam ta hora nebyla. Jindy si přála mít živého růžového poníka s bílými puntíky a sloužícího do rána barvili a natírali, aby se na něm z rána mohla princezna hned projet. Nakonec si vymyslela, že se chce stát na chvíli motýlkem a proletět se. Lehounce se vznášet nad květinami a ochutnat jejich sladkou šťávu. Král neváhal a rozeslal po celé zemi vojáky, aby nalezli kouzelníka, který dokáže princeznino přání splnit. Hledali dlouho, až v horách nalezli kouzelníka Papavera. Přinutili ho dostavit se ke králi. Kouzelník se mračil jako bouřkový mrak a hned spustil. Jaký pak si král, když plníš každý princeznin rozmar? Kdyby ses raději věnoval králování a princezně pořádně domluvil, aby byla rozumnější.
1: Mlč nebo skončíš v šatlavě, splň princezně přání a zmiz,
0: zařval král. Kouzelník se usmál. Dobrá, budeš mít, co chceš. Co si zamumlal? Z princezny se stal nádherný motýl a kouzelník zmizel. Král si spokojeně mnul ruce a brumlal si. Mně musí poslechnout každý, jsem totiž mocný král. Princezna, co by motýl, poletovala po zahradě a král s královnou se těšili, že jim večer povypráví, jaké to bylo. Jenže přišel večer a princezna se neproměnila zpět na princeznu, jak očekávali. Uložili ji tedy v její motýlí podobě na hedvábné polštáře a začala zháňka po kouzelníkovi. Vojáci vyrazili opět do hor, ale vrátili se s nepořízenou. Po kouzelníkovi, jako by se slehla země. Král je poslal hledat dál po celé zemi. Uplynul den, dva, tři. Princezna už nepoletovala radostně po zahradě, ale schlíple seděla na růži. Hlídalo ji pět vojáků, aby se jí nic zlého nepřihodilo. Ale neuhlídalo. Z ničeho nic se třetího dne přihnal vítr a princeznu odfoukl neznámo kam, než tomu stačil kdokoliv zabránit. Král s královnou si zoufali a celé království muselo princeznu hledat. Ta se zatím ocitla na lesní pasece. Kolem dokola byl hustý, neproniknutelný les, ale na pasece vonilo plno lučních květin. Princezna na jednu z nich usedla a vyděšeně se rozhlížela kolem. V tom se blízko ní ozvalo: "Dávej pozor, stojíš mi na čepici." Princezna polekaně vzlétla, zatím na ní ještě žádná květina nepromluvila. Hlas však nepatřil květině, ale malinkému skřítkovi. "Nechtěl jsem tě tak vylekat, já jsem medovníček, a tebe jsem tu ještě nikdy neviděl. Kdo pak jsi?"
2: "Princezna," vzlikla princezna a vyprávěla skřítkovi, co jí potkalo.
0: "Zdá se mi, že sama dobře víš, jak pošetilé bylo tvoje přání a příště budeš rozumnější.
2: Proto ti poradím, jak se můžeš vrátit do lidské podoby. Stačí vykonat nějaký dobrý skutek. Princezna znovu povzdychla. Jaký může motýl vykonat dobrý skutek?
0: To už nechám na tobě. Usmál se medovníček a ustlal motýlí princezně čekankovou postýlku, protože sluníčko se už klonilo k západu. Nové jitro přineslo krásný den. Třpitivé perly rosy krášlily trávu, vzduch voněl pryskyřicí, sládl jahodami. Kdyby byla princezna člověkem, bylo by jí na pasece hezky, ale jako motýl jen smutně usrkla květinového nektaru a přemýšlela, co dál. V tom zaslechla volání o pomoc. Otočila se po hlase a uviděla skřítka medovníčka lapeného v zobáku velké vrány. Marně se snažil vyprostit, vrána s ním odlétala pryč. Jak ho mám zachránit? Blesklo hlavou princezně a vůbec nepomyslela na svoje bezpečí, když vzlétla za vranou. Nevěděla ještě, co udělá, jen se bála o medovníčka. Vyletěla nad vránu. Neměla sílu s ním bojovat, musela vzít rozum do hrsti. Náhle se rozhodla a přistála vráně přímo na zobáku. Oběma křídly jí zakryla oči.
1: Sezobnu tě jako rozinku, jestli hned neodletíš.
2: Zahrozila vrána a vrávorala ve vzduchu, protože nic neviděla. Princezna se třásla strachy, ale neposlechla. Vrána se zamotala do kolečka, snažila se motýla zbavit a v tom prásk. Narazila rovnou do borovice. Před očima se jí roztančily hvězdičky, pustila medovníčka ze zobáku a spadla do mechu. Princezna, motýl, při nárazu odletěla do borůvčí a právě se z něj zvedala, když vrána vyskočila z mechu a chtěla se ostrým zobákem rozehnat po statečném motýlovi. To se však přepočítala. Z motýla byla už zase princezna a ta vyjevenou vránu zahnala docela snadno. Pak si opatrně posadila na dlaně skřítka medovníčka a on jí radostně děkoval. Já děkuji tobě, medovníčku, že jsi mi ukázal, co je v životě opravdu důležité. Jen kdybych se odtud ještě dostala domů, vzdychla princezna. Snadná pomoc, tenhle kouzelný list šťovíku tě z lesa vyvede. Podal jí skřítek list. Princezna se rozloučila, poděkovala za vše a než sluníčko zapadlo, byla doma na zámku. Radost krále a královny z jejího návratu neznala mezí. Celé království se pak radovalo, že princezna už není rozmarná, ale ke všem laskavá a dobrá. Jen ten les se skřítkem medovníčkem už nikdy nenašla. Jakoby ani nikdy nebyl. Mohla na svůj motýlý zážitek už jen s úsměvem vzpomínat.

0: Mary, pojďme si teď v naší královské dílně vyrobit nějaký princeznovský šperk.
1: Dobrá, Bětko. Děti, vyrobíme si medailonek, který nás nebude stát truhlu zlaťáků a přesto má nevyčíslitelnou hodnotu. Kdykoliv se totiž na něj podíváte, připomene vám jednu důležitou věc, že jste dcerami krále králů, samotného pána Ježíše. Pojďme na medailonek Boží princezny. Co budeme potřebovat? Samotvrdnoucí modelovací hmotu, bílou nebo s třpitkami. Ta se totiž nemusí péct. Brčko na pití nebo špejle, to bude na udělání dírky. Vykrajovátko na cukroví, třeba kolečko nebo srdíčko. Nějaké ozdoby, flitry, plastové drahokamy nebo korálky nebo třpitky v lepidle. A krásnou stužku, provázek nebo bavlnku na zavěšení na krk. A teď jak na to? Vezměte si kousek samotvrdnoucí hmoty, v dlaních z ní udělejte kuličku a pak ji jemně sploštěte. Na placku silnou, asi jako tlustší sušenka. Na placku použijte i vykrajovátko, abyste měli dokonalý tvar srdce nebo kruhu. Do středu medailonku vtlačte korálky nebo flitry nebo plastové drahokamy do tvaru vaší královské pečetě. A to buď křížek jako symbol pána Ježíše nebo srdíčko jako symbol jeho velké lásky. Další blištivé věci naskládejte a vtlačujte kolem dokola, po obvodu. Medailonek tak začne vypadat jako opravdový poklad z královské klenotnice. A teď důležitý krok. Vezměte kousek brčka nebo tu špejli a v horní části medailonku vytlačte dírku. Skrz ní pak, až hmota zaschne, provlečete stužku. Jakmile medailonek za pár hodin nebo do druhého dne stvrdne, otočte ho a na hladkou zadní stranu napíšete královský vzkaz. Jsem dcera krále. Text napište akrylovými fixami. Ty se totiž nerozpíjí a ani vám neobarví tričko. Nakonec skrz medailonek provlečeme stužku, zavážeme a princezna si může svůj nový šperk pověsit na krk.
0: Kláry, to je krása. Ten se bude třpitit. A princezny, až vám někdy ve škole nebo ve školce bude smutno, nebo se vám něco nepovede, vezměte si tenhle medailonek do ruky, otočte si ho a podívejte se na ten vzkaz. Pán Ježíš na tebe dává pozor. Jsi pro něho tím nejvzácnějším pokladem a nikdo na světě ti tvoji královskou hodnost nemůže vzít.
1: O princezně na hrášku napsal Hans Christian Andersen. Byl jednou jeden princ a ten si chtěl vyhledat za manželku princeznu. Ale měla to být opravdová princezna. I proces

0: pršelo, jen lilo. Bylo to opravdu hrozné. Tu někdo zaklepal na dveře zámku a starý král šel otevřít. Venku stála princezna. Ale jak vypadala od toho deště a nečasu. Voda jí stékala z nosu na boty a odtud zase patami ven. Říkala však, že je opravdová princezna.
1: No, však se přesvědčíme,
0: pomyslela si stará královna, ale neřekla nic. Šla do ložnice, vyndala všechny peřiny a položila hrachové zrnko na dno postele. Pak vzala 20 žíněnek, položila je na to zrnko a potom ještě 20 prachových peřin navrch na ty žíněnky. Tam měla princezna ležet v noci. Ráno se jí ptali, jak se jí spalo.
2: O, tu ze špatně, řekla princezna. Nezamhouřila jsem téměř celou noc ani oka. Bůh ví, co bylo v té posteli.
3: Ležela jsem na něčem tvrdém, až jsem po celém těle samá boule a modřina. Je to opravdu strašné.
0: Z toho poznali, že je to opravdová princezna, když přes 20 žíněnek a 20 prachových peřin ucítila hrachové zrnko. Tak citlivý nemohl být nikdo jiný než opravdová princezna. Princ si ji vzal za manželku, poněvadž věděl, že má opravdovou princeznu a hrachové zrnko se dostalo do klenotnice, kde je můžete ještě spatřit, pokud si je dosud nikdo nevzal. Hleďte, to se skutečně přihodilo.

0: A co kluci, Kláry? Dnes jsme si povídali o princeznách. Tak to bude možná některým klukům líto.
1: A třeba ne? Možná přemýšleli, jakou princeznu jednou osvobodí a vezmou si ji za ženu. A o jaký poklad svého srdce se s nimi rozdělí. A hlavně, Bětko, kluci jsou také královskými dětmi Pána Ježíše. Jen nejsou dcerami, ale syny. Jsou to princové, rytíři světla. Pán Ježíš je ten největší král a vojevůdce, který je volá do své družiny. Posílá je na dobrodružné mise se štítem víry, který je chrání před strachem, třeba když by se báli tmy nebo zkoušky ve škole. Také mají pancíř spravedlnosti, opasek pravdy, obuv pohotovosti k evangeliu pokoje a meč ducha, jímž je slovo Boží. A víc se dočtete v Bibli v listu Efeským v 6. kapitole. Tuto výzbroj princové používají k tomu, aby sekali lži a nespravedlnost a aby chránili ty, kteří sami sebe neobhájí. Nebo třeba, když se někdo ve třídě posmívá slabšímu, Boží princ se za něj postaví. To vyžaduje mnohem větší odvahu, než se přidat k partě.
0: Nebo když princ překoná lenost a pomůže tátovi v dílně nebo mamince s nákupem. Nebo když se rozdělí o hračku, tak vyhrává bitvu nad svým sobectvím.
1: Boží království není nudné místo. Holky v něm září jako vzácné princezny a kluci bojují jako odvážní princové. A náš král, Pán Ježíš, je hrdý na každého z vás.
0: A teď ještě jedna veršovaná pohádka od Františka Hrubína na rozloučenou. Třeba ji znáte, děti, tak říkejte se mnou. Princeznička na bále postrácela korále. Její táta, mocný král, Honzíka si zavolal. Honzíku, máš na mále, přines nám ty korále. Honzík běžel nahoru, nakopal tam bramborů, vysypal je před krále. Nesu vám ty korále? Větší už tam neměli. Ty už snědli v neděli.
1: Tak ahoj, princezny a princ.

0: Posloucháte Rádio 7 a to krátce po 18. hodině. Čtvrtečním večerem 28. května bude provázet Broňa Procházková. Co nás v dnešním večeru čeká, to představím za chvíli. Nejprve je tu Bible Guide Jiřího Zdráhala.
1: Bible Guide, váš průvodce Biblí.
2: Jeremiáš 38. kapitola. V těchto kapitolách sledujeme Jeremiášův boj o život. Byl uvězněn, ale zůstával v Boží vůli. Být v Boží vůli je naší největší ochranou. Tak toto řekla holandská křesťanka Corrie ten Boom, která jako věřící prošla během druhé světové války koncentračním táborem. Na světě neexistují méně či více bezpečná místa. Střed Boží vůle je naší jedinou jistotou. Modleme se, ať si to vždy uvědomujeme. Jeremiáš předal tehdy obyvatelům Judska šanci na záchranu. Pokud uposlechnou, budou v centru Boží vůle a on je ochrání. V jeho vůli bude jejich ochrana. Ale museli by poslechnout to, co jim Bůh říká. Tak praví Hospodin, kdo zůstane v tomto městě, zahyne mečem, hladem nebo morem. Kdo ale vyjde a vzdá se Babyloňanům, ten přežije a zachrání si život. Takový zůstane naživu. Toto město jistě padne do rukou vojska babylonského krále, který je dobude. Jeremiášův život uprostřed zničení Judska je pro nás velkým příkladem toho, že pouze život podle Boží vůle je naší jistotou. Jeremiáš si musel vybrat. Buď se bude držet toho, co mu říká Bůh a splní své poslání, i když ho to bude stát pronásledování a vězení, nebo ne, a potom ho čeká smrt v Jeruzalémě a posmrtný osud všech neposlušných. Jeremiáš si vybral dobře a tak se stal vzorem hodným následování. My totiž řešíme stejnou věc. Nacházíme se uprostřed obleženého města a jeho konec je jistý. Pokud nebudeme poslouchat Boha, tak nás čeká osud neposlušných. Poslušnost Bohu se ale zdá být těžká. Je jako chomout, který tíží, jako služba, co unavuje, jako nekonečná cesta. Ale ve srovnání s chaosem tohoto světa a posmrtnou temnotou je tato cesta vlastně krásná. Ježíš si to uvědomoval a zanechal nám tato slova povzbuzení. Vezměte na sebe mého a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný v srdci a vaše duše najdou odpočinutí. Mého je totiž příjemné a mé břemeno lehké. Někteří velmoži žádali tehdy Jeremiášovu smrt. Ať ten muž zemře. Těmi svými řečmi jen bere odvahu bojovníkům, kteří ve městě ještě zbyli, i všemu lidu. Ten muž nehledá prospěch tohoto lidu, ale jeho zkázu. Král jim tehdy Jeremiáše vydal a velmoži ho nechali spustit do prázdné nádrže na vodu, aby se utopil v bahně nebo tam zemřel hlady. Vzali tedy Jeremiáše a hodili ho do jímky prince Malkiáše, která byla na strážním nádvoří. Spustili tam Jeremiáše po provazech. V jímce nebyla voda, jen samé bahno, takže se Jeremiáš topil v bahně. To se dozvěděl etiopský dvořan, který sloužil judskému králi. Ten krále požádal, zda by proroka mohl zachránit. Můj pane a králi, ti muži se k proroku Jeremiášovi zachovali naprosto zločinně. Hodili ho do jímky, aby tam dole zemřel hlady. Vždyť už ani ve městě není co jíst. Král tedy nechal Jeremiáše z nádrže vytáhnout a vrátil ho zpět na místo, kde byl předtím uvězněný. Na to si král nechal Jeremiáše tajně přivést a ptal se ho na radu, co má dělat. Jeremiáš mu vyřídil slovo od Boha. Pokud se dobrovolně vzdáš, zachráníš si život. Král přikázal Jeremiáši, ať o tom nikomu neříká. Jeho radou se ale bohužel neřídil. Někdy je nám nepříjemné, když si uvědomíme, že Bůh nás vždycky vidí. Pro etiopského dvořana se to ale stalo záchranou. Bůh nejen, že viděl, jak Jeremiáše zachránil. Bůh uznal, že udělal to, co si přál, a tak se ocitl v centru Boží vůle. A my víme, že v Boží vůli je naše skutečné bezpečí. Nepřekvapí nás tedy, když v příští kapitole čteme o tom, že Bůh na Etiopana nezapomněl a uprostřed válečné vřavy a vraždění ho zachránil. Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo. Jdi a řekni Habešanu Ebed-Melechovi. Tebe v ten den vysvobodím, praví Hospodin. Nepadneš do rukou těch, kterých se děsíš. Ano, opravdu tě zachráním. Nepadneš mečem, ale přežiješ, neboť jsi spoléhal na mne, praví Hospodin. Je jedno, jak bezvýznamní si připadáme. Bůh nás dobře vidí. Pokud na něho spoléháme a usilujeme dělat, co se mu líbí, on nás zachrání. Uprostřed zmatků, chaosu a nespravedlnosti. Uprostřed jeho vůle je naše ochrana.

0: Večerní vysílání začalo pořadem Bible Guide, který připravuje Jiří Zdráhal. Co bude následovat, o tom za chvíli.
1: Hanenu Adonai, Hanenu, Kirav Savanu.

První zkušenost s Českou republikou pro něj byla strašná. Přesto od Boha přijal, že je to místo, kde má sloužit druhým, ukazovat lidem na Ježíše a posilovat místní církev. Jak to vypadá v praxi, představí v pořadu Hláska od 18.30 Justin Holden. Kanafásek se dnes s naší hrdinkou Fenkou Šarplaninského psa vypraví na návštěvu za její původní paní chovatelkou, tam, kde se Ariška narodila. Příběh z knihy Další Ariščina, dobrodružství, kterou napsala Markéta Millerová, zní vysíláním zejména pro děti v 19.15. Jaká by měla být církev? Pět vlastností, nebo spíše hřiven, vnímá jako důležité Petr Hůšť. Inspiraci nabízí závěrečná část série Myšlenky o církvi v pořadu Klika. Poslouchejte ve 19:45. Ve 20.15 je tu pořad Světem Bible, ve kterém se ponoříme do závěrečné části proroka Zachariáše. Ve 20.15 Světem Bible. Jednadvacátá je časem pro hudební pořad Interval. Lucie Endlicherová do něj vybrala desku Jiřího Smrže Nedokončené. S 22. hodinou začíná klíčové slovo a tím se tentokrát stane sebelítost. Jak pracovat s litováním sama sebe? Zazní v rozhovoru Kateřiny Hodecové s kazatelem Církve bratrské Zdeňkem Kašpárkem v klíčovém slově od 22. hodiny. A večer uzavře čtení na pokračování z knihy Mirka Vostrého Muzikant na jezeře. Vladimír Hauser čte ve 23.15.

V Holandsku mu říkají Willem, v Dánsku, Švédsku, Německu Wilhelm, v Anglii William, ve Francii Guillaume a v Itálii Giulielmo. A u nás Willem. Všechny podoby mají počátek ve starogermánských slovech Willo – vůle a Helm – helmice. Přeneseně lze tedy říci, že Willem je člověk, jehož předností byla silná vůle. Willemové dnes slaví svátek a Willemům dnes gratulujeme.

Když je první zkušenost s Českou republikou strašná a vy přesto od Boha přijmete úkol tu sloužit druhým a posilovat místní církev, tak je to věc, která rozhodně stojí za vyprávění a rozhodně stojí k poslechu. Za okamžik relace Hláska, kde k mikrofonu usedne Justin Holden.

0: Opět po týdnu se o slovo hlásí Hláska, pořad a podcast Rádia 7, který zaměřuje pozornost na evangelium, dobrou zprávu o Ježíši Kristu. Vítejte u jeho poslechu. Mým dnešním hostem, se kterým si budu povídat o roli evangelia v jeho životě a o posilování místní církve, je Justin Holden. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Justin je učedník a následovník Krista, manžel, táta, kouč, je rodilý Američan, ale od roku 2013 žije v Liberci a v roce 2022 také získal české občanství. V Liberci jsou společně s manželkou a dcerkami součástí apoštolské církve, která nese název Církev v jiném stylu. Kde začít? Tak zkusme to vzít od začátku. Přibliž nám prosím krátce své dětství, rodinu, ve které si vyrůstal a svou cestu za Ježíšem.
1: Dobrá. No, jak jsi říkal, jsem Američan, tak moje cesta začíná tam, nebo vlastně ve Španělsku. Já jsem se narodil ve Španělsku a rodiče jsou věřící a my jsme se pak stěhovali do Ameriky, do Nebrasky. Já jsem asi začal s Bohem jako dítě. Já si nepamatuju konkrétně nějaký čas, ale měl jsem nějaký silný zážitky s Bohem v mém dětství velmi, velmi brzo. Asi když mi bylo 7, jsem prožil povolání do misie a vnímal jsem, že Bůh pro mě má nějaký plán. Později ale se rodiče rozvedli a bylo to pro mě hodně náročné, protože jsem se za to hodně modlil, aby se to nestalo. Tak měl jsem takový období, když jako jsem nevěděl, co na Boha myslet a neměl jsem ho úplně v lásce, protože jsem byl jako vlastně zklamán hodně. Později, když mi bylo 13, 14, já jsem byl u kamaráda a my jsme šli do sboru a tam jsem slyšel evangelium nějakým jiným způsobem a pro mě to bylo úplně klíčové, že jsem se tehdy rozhodl prostě věřit, že Bůh je a že mě miluje. A asi poprvé v životě jsem ho přijal jako svého vlastního Boha. Já si myslím, že jsem celou dobu měl nějakou víru, ale já jsem si osvojil tu víru tehdy, když mi bylo asi 14.
0: A dá se přiblížit, jakým způsobem k tobě Bůh mluvil v těch 7 letech, když už v těch 7 letech si přijal to povolání být misionářem?
1: Jo. Pochopitelně ten příběh není až tak jednoduché, protože žádný dobrý příběh není. My jsme chodili prostě běžně do sboru a bylo to Assemblies of God, takže něco jako AC, jako apoštolská církev tady v Česku. A my jsme měli misijní neděli, že jedno za rok jsme se hodně věnovali misím a že jsme o tom mluvili na všech bohoslužbách a to jako v Americe ten sbor byl jako tak velký, že jsme měli jako dospělí a děti úplně zvlášť a tak. A pochopitelně jsem byl na dětské bohoslužbě a nevím přesně, co to bylo, ale vím, že během chval nějak jsem to vnímal, cítil, prožíval, že Bůh ke mně mluví, že mám jít a sloužit. A asi od té doby hodně mi zněl v hlavě ten verš, koho pošlu. Nevím přesně, jak to je v češtině teď, ale kdo půjde za nás a koho pošlu. A tehdy jako 7letý dítě v podstatě jsem na to odpovídal, že chci jít. A myslel jsem si, že to znamená, že pojedu třeba do Jižní Ameriky nebo zpátky do Španělska nebo něco, ale takhle to úplně nedopadlo.
0: Když se zaměřím na to, že v nějakých těch 14, možná 15 letech si obnovil ten svůj vztah s Bohem, byl někdo, kdo se ti třeba osobně věnoval, kdo tě nějak třeba učednicky vedl tady po tomto rozhodnutí?
1: Určitě, já jsem měl různý lidi vlastně. Můj táta mě hodně vedl. Já si pamatuju, že jsme hodně často mluvili o Bibli a diskutovali různé věci a to i od dětství. Když mi bylo 14, tak pro mě asi bylo důležitější o tom mluvit s někým jiným a mluvil jsem hodně s vedoucí mládeže a byla žena pastora tehdy a ona mě hodně pomohla, jako, a jak jsem říkal, že naši byli rozvedení a tak. A táta si vzal novou manželku, my jsme bydleli s tátou a ne s mamkou, což pro některé lidi je to zvláštní, ale taky nás bylo hodně. A já mám dva bratry a ještě adoptovanou sestru a pak ještě nevlastní sestru a nevlastního bratra. A že nás bylo tolik, že já jsem měl hodně emocí a já jsem pořád řešil vlastně ten rozvod, že já jsem nevěděl, jak se s tím smířit a že to bylo hodně náročné a byl jsem hodně frustrovaný a naštvaný a ona mi hodně pomohla, protože taky, když se vzali jako s pastorem, ona byla asi druhá manželka, si myslím, takže nevím, jestli má svoje vlastní děti, ale v té rodině, že ona měla nevlastní děti a mě to hodně pomohlo prostě s ní o tom mluvit. A pak ještě byl jeden týpek na mládeži, který se mi věnoval, byl starší než já, ale já si pamatuju, že měl řidičák a jsme mohli občas jezdit někam a tak a bylo to super prostě s někým mluvit o takových věcech a prostě sdílet ty emoce a to, co prožívám a tak. A vždycky jako přesměřovat ty myšlenky na Boha a co s tím může Bůh dělat. A že jo, nějaké věci se mohly stát v minulosti, ale že Bůh mě má rád a že Bůh je ten dokonalý táta, který se mnou je a který jako na mě nikdy nezapomněl. Protože občas jako v té velké rodině jsem měl pocit, že jako klidně bych mohl zmizet a nikdo by si toho nevšiml nebo něco, protože jako nás bylo strašně moc, ale že jako Bůh mě zná a že na mě nikdy nezapomněl. To strašně moc pomohlo.

0: Měl jsi teda představu, že misie bude pro tebe znamenat Jižní Amerika nebo Afrika, ale nakonec to je trošku jinak, tak jak došlo k tvému propojení s Českou republikou?
1: Jo, bylo to hodně zajímavé. Když jsem byl na střední, tak já jsem měl takovou příležitost jet do Jižní Ameriky na misi, ale nedopadlo to. Já jsem nemohl sehnat ty prachy na letenky a všechno. Tak jsem byl trošku zklamaný a modlil jsem se. Já jsem řekl, tak bože, musíme vymyslet něco jiného. A pevně jsem věřil, že ten plán pořád platí, jako já jsem neměl pocit, že se to muselo změnit, tak a já jsem chodil na biblickou školu a součástí té školy bylo, že jsme měli mít nějaký misijní výlety. My jsme měli jet do Skotska a pak další ročník jsme měli jet do Mexika a pak asi třetí ročník jsme měli jet do New Yorku v Americe. No a ten první ročník to nedopadlo dobře, protože my jsme jeli a do Skotska, ale pak nás nepustili do Skotska, my jsme vlastně museli o den později nebo možná dva odletět zpátky do Ameriky, že prostě úplně nás odmítli. Dokonce mám takový křížek v pasu a strašný, jako mě doteď dělá strašně moc problémů, ale prostě mám takovou vzpomínku z toho. Do Mexika taky jako ta cesta byla zblokována, že to místo, kam jsme měli jet, tam byly nějaké jako války nebo já nevím přesně, co to bylo, ale prostě jako nějaký neklid. A pak jako vedení té školy zrušilo ten výlet, protože se rozhodli, že to nebude dost bezpečný pro nás, tak nepojedeme. A pak, když jsme jeli do New Yorku, tak já jsem to ani nepočítal za misijní výlet, protože jsem si řekl, no tak to je Amerika, jako co to je. No a byl jsem hodně frustrovaný z toho a já jsem se hodně modlil a pak Bůh mi asi dal tu odvahu a já jsem šel za vedením a já jsem řekl, hele, já jsem přijel, abych se připravil na misi, ale jako vy mi v tom vůbec nepomáháte, tak jako musíte něco s tím dělat. A ředitel jak to vymyslel, že můžu jet do Anglie a asi mezi tím za náma dorazil Stanislav Hart do našeho sboru. A já jsem tenkrát byl v Arkansasu a on přijel a mluvil o Česku a o tom, jak to tady vypadá, co vlastně všechno musí dělat ve službě a tak. A já si pamatuju, že mluvil o tom, že vlastně jako pastor dělá skoro všechno, že jako vedl chvály, už chvály nemusí vést, ale vede sbor a ještě musí vést mládež a že je to hodně náročný a hledají někoho. A to nám neříkal, že by chtěl, aby někdo z nás přijel, ale prostě to jen tak řekl. A pak vedení mě poprosilo, abych ho odvezl někam do Oklahomy, protože měl nějaký další schůzky tam. Tak jsme měli 3 hodiny v autě a mluvili jsme o všem prostě. A já jsem se ho na to zeptal, jak to vypadá s mládeží a jak je to náročné tady šířit evangelium a všechno. A pak jsme se domluvili, že bych mohl přijet prostě na týden nebo dva a podívat se a to všechno jako vyzkoušet a tak. No a takhle jsme se domluvili, tak jsem to připojil k tomu výletu, takže já jsem jel do Anglie na 2 týdny a pak ještě do Česka a celou dobu jsem se modlil, aby mi Bůh ukázal, jestli mám zůstat třeba v Anglii nebo v Česku, anebo jestli mám jet někam jinam. V Anglii to bylo super, já jsem si to moc užil a dokonce jsem potkal tam i hezkou holku a tam byla skvělá církev a úžasné služby. Já jsem si říkal, no tak tady si dokážu představit život. Ale jako Bůh mi nepotvrdil, že mám zůstat v Anglii. A já jsem jel pak do Česka a já jsem se pořád modlil, aby mi to Bůh ukázal. A já jsem měl jako nějaký znamení v mysli, že no, my jsme se nějak jako dohodli s Bohem, že prostě jako to bude něco a pokud se to stane, tak jako budu vědět, že tam mám zůstat. No a v Česku a to vlastně bylo strašné, jako úplně strašné. Já jsem měl i zlomenou nohu, takže já jsem měl takovou obrovskou botu a tady byla zima v Liberci. Taky v Liberci je všechno do kopce. A taky jako jsem byl z Arkansasu, kde nemáme pořádnou zimu, tak já jsem měl špatné boty a měl jsem zlomenou nohu a když jsem sem přijel, tak úplně strašná zima a led úplně všude a všechno do kopce, tak já jsem tady v podstatě nemohl chodit a to bylo hodně náročné. A pak jako A my jsme dělali nějaké věci s Accenturem, takže jsme nosili nějaké vybavení na koncerty a takové věci do škol. A to bylo hodně, hodně náročné. A pak ještě ten jazyk, jako je to pro mě hodně vtipný, že v češtině se říká fuck jo, a to znamená v angličtině oh really, a je to prostě běžný, je to normální, ale když člověk neznač prostě nic z češtiny, tak slyšet všude fuck jo, to zní jako sprostý slovo v angličtině. Tak já si pamatuju, že jsem seděl v šatně a já jsem měl jako kávu a já jsem si říkal, kde jsem? Že jako prostě úplně šokující, všechno špatné, nekomfortní a tak. A jako zdálo se, že se to znamení nesplní a že to taky nebude to místo, kam je Bůh pošle, tak já jsem si říkal, no tak to je asi dobře, já jsem rád, že to takhle nebude. A pak poslední den, co jsem měl být v Liberci, tak Bůh udělal to znamení a já jsem seděl v autě se dcerou od pastora, od Standy vlastně. Ona se na mě dívala a měla asi jako 3, možná 4 roky. A pak jako takhle mi ukázala pěstičku. A já jsem nevěděl, co mám čekat, protože jako do té doby prostě na mě vůbec nekoukala, nechtěla si se mnou hrát nebo ani jako na mě mluvit, což jako chápu, já jsem nemluvil česky a tak. Tak. Ale dal jsem tam svůj dlaň a ona do mé ruky pustila kamínek. A to bylo to, co jsem čekal od Boha. Já jsem se modlil za to, aby mi někdo dal kousek tohoto města, kde budu. A ona mi dala kamínek. A bylo to jako pro mě hodně velký, jako nejprve jsem měl takový obrovský šok, já jsem si říkal, bože ne. Ale jako ve finále to bylo super, že jsem se mohl vrátit a já jsem se zamiloval do češtiny, do Česka, do Čechů prostě. Mám to tady moc rád a já jsem hrozně rád, že Bůh mě sem poslal.
0: Tak když jsi to s Bohem vybojoval a přestěhoval ses do Česka, tak předpokládám, že v počátcích té nové etapy života se učil především jazyk, což můžu říct, že teda tvoje čeština je výborná. A zajímá mě, jak se postupně vyvíjelo tvé zapojení v místní církvi, možná až do té doby, co děláš dnes?
1: Mělo to různé etapy. Já jsem nejprve musel dělat úplně všechno s překladem. A já jsem za to vděčný, že moje žena a tehdy jsme spolu ani nechodili a já jsem o ní ani neměl zájem, ale že umí úplně výborně anglicky a ona překládala, když jsem měl nějaký kázání ve sboru a nebo na mládeži. Já jsem skoro hned začal sloužit mládeži. Ona překládala, když jsme měli nějakou diskuzi a nebo nějaký slovo. A já jsem se snažil co nejvíc. A jako vlastně skoro všichni uměli anglicky, takže jako s tou mládeží to bylo jednodušší asi. A se sborem vlastně bylo to krásné, jak rychle mě přijali. Já vím, že hodně Američanů nemají takový příběh, ale já jsem se cítil doma skoro od začátku. A i když jsme spolu možná nemohli úplně komunikovat nebo něco, a měli se mnou obrovskou trpělivost. Já si pamatuju, že s jedním kamarádem, já jsem byl u nich, on s jeho ženou, a já si pamatuju, že jsme spolu mluvili a já jsem uměl velmi málo, ale jsme seděli před počítačem a měli jsme otevřený slovník seznam, teda seznam slovník. A vždycky, když jako jsme narazili na nějaký slovíčko, což jako bylo pořád, který jako jsem neznal já, nebo neznal on, tak jsme to dali do toho slovníku a mohli jsme pak pokračovat a on mi pomáhal se skloňováním a tak. A jako rukama, nohama jsme se domlouvali a bylo to výborný, že vlastně já jsem měl od začátku takovou podporu s češtinou a zároveň ti, kteří uměli anglicky, mě strašně moc pomohli. Standa se mnou šel na všechny úřady a všechno, což jako strašně pomohlo. Vím, že jsem trošku vypočil z ty otázky, ale ten sbor byl úplně úžasný v tom, jako bez nich bych tady asi nepřežil, já bych tady nezůstal. A co se týká služby, skoro hned jsem se mohl sloužit všude. Já jsem měl jsem tam kázání, mládež jsem vedl, měl jsem pomoc s to mládeží a ještě, no bylo to vtipné mít moderaci, protože jako s mou lámanou češtinou to bylo jako zajímavé, ale pak jsem sloužil ve staršovstvu a to bylo super. A dneska vlastně vedu nějaký skupinky a pořád jsem ve staršovstvu a pomáhám mládeži, když to potřebujou, ale jinak jako vedeme sluci, mladí, dospělí a prostě sloužíme všude, kde je potřeba.
0: Na to se chci právě ptát dál, protože v medailonku na webu Křesťanské akademie mladých je o tobě a tvé manželce napsáno: oba dva mají silnou touhu vyzbrojit mladé vedoucí, aby mohli ovlivnit svoje okolí a komunitu. Tak jak se to vyzbrojování děje prakticky? V čem spočívá?
1: No, asi nově, nebo nově, a od té doby, co jsme začali pracovat v KAMU, to vypadá tak, že já mám často nějaké hovory s někým, že dělám coaching, ale primárně s vedoucími mládeži, že když něco řeší třeba komunikaci v té mládeži, nebo nevědějí, jak začít, nebo jsou na začátku a nevědějí, jak dál, nebo jak připravovat nějaké slovo nebo diskuzi a všechno. Asi jako nejvíce, pro mě ta práce je hodně jednoduchá a občas mám pocit, že je to úplně zbytečné, že bych to dělal já, ale pak dostávám ten feedback, že je to, že je to strašně dobrý a že si to strašně váží, že právě to dělám já. A asi jako nejvíce vedoucí potřebují jenom podporu, že už mají nějakou vizi, znají svoje města a lidi, takže jako mně přijde, že tolik nepotřebují ty znalosti, jak potřebují tu podporu. A já jsem rád, že to můžeme poskytovat a že vlastně v rámci OMAKu, v ACčku, sorry, za odbor mládeže, používám nějaký zkrátky pořád, a za odbor mládeže vlastně děláme různé akce a já jsem rád, že i takovým způsobem můžeme podporovat a pomáhat těm vedoucím a vlastně těm mládežím, že a děláme Christfest, máme Impulse Teams a to je něco relativně novýho a já to mám strašně rád, protože se můžeme sejít s těma vedoucíma, můžeme s nima strávit celý víkend a máme jako nějaký hodiny na koučování, máme nějaký vyučování a různý věci. A jsem hrozně rád, že se můžeme intenzivně takhle věnovat těm vedoucím a jim pomáhat vlastně jako ve všem, jako co potřebují oni. A oni jako přijdou s tématama a že nám říkají, jako tak já řeším tohle, tamhle. A vlastně jako můžeme jim naslouchat. A to je pro mě je to krásný, je to úžasný. A oni si to strašně váží a vidím prostě růst v tom.

0: A když přijde na evangelium, na tu zprávu o Kristu, tak si člověk, který sdílí svou víru a vztah s Ježíšem více skrze rozhovory nebo naslouchání nebo praktickou službu nebo jednoduše řečeno, je to v celém tvém životě?
1: No, to je strašně dobrá otázka, protože to je něco, co asi neustále řeším a nad tím přemýšlím, jako jakým způsobem můžu přinášet evangelium a jakým způsobem to můžu vyslovit v podstatě. Protože já jsem vyrůstal v tom, že jsem měl pocit, že vždycky musím to vyslovit a vždycky jak musím někoho vést v té modlitbě spásení. Ale vlastně, že jsem na to přišel později v životě, že vlastně Bůh funguje trošku jinak. A obzvlášť tady v Česku. Mám pocit, že to rozhodně platí, že člověku můžeš mu říkat evangelium asi 10krát a až to slyší po 11., tak ta konečně uvěří a konečně něco s tím udělá. Že jako člověk to potřebuje slyšet prostě strašně moc, než něco s tím udělá. Tak já se snažím různě, jako máme přátelé, kteří nejsou věřící a já se snažím svým životem jim ukázat evangelium a co to znamená a jak mě to změnilo život. Když na to přijde řeč, tak o tom mluvím a vždycky jako se snažím říct, jako to, co Bůh dělal pro mě, protože si myslím, že to svědectví je to nejdůležitější. Že to je to nejsilnější vlastně, co máme. A až později, když někdo chce, nebo když někdo konečně uvěří, nebo chce dělat jako vážnější nebo důležitější krok ve víře, tak dělám tu modlitbu nebo něco, já nevím. Já si nemyslím, že ta modlitba je až tak důležitá, ale možná jsem jako trošku jiný v tom, ale myslím si, že to rozhodnutí, co člověk udělá, je to nejdůležitější. Takže když se člověk rozhodne žít s Bohem a prostě vzát se mu všechno, tak snažím se podporovat toho člověka. Tak asi, nevím, jestli to úplně dává smysl, ale snažím se šířit evangelium přes vztahy, přes naslouchání, přes můj život vlastně a jak Bůh změnil mě a pak podporuji toho člověka v tom, jako, jak se s tím rozhoduje.
0: Zmínil jsi, že máte kolem sebe s manželkou taky lidi, kteří nejsou věřícími, možná jsou hledajícími. A taky jsi zmínil, že někdy to v Česku funguje tak, že to člověk musí slyšet 10krát, 12krát tu zprávu. Tak máš praktickou zkušenost, že tito lidé se třeba nechají pozvat na nějakou skupinku nebo do církve, až právě mají vybudovaný ten vztah s tebou?
1: Já si myslím, že jo. My máme jednu kamarádku konkrétní, která já ji znám déle a ten vztah se buduje hodně dlouho. A už se objevila u nás ve sboru párkrát, ale ještě neuvěřila, ale vždycky, nevím, vnímám, že je tam nějaký posun, ale taky vnímám, že je to obrovský boj. My jsme viděli, že lidi, kteří jsou trošku na cestě anebo jako mají nějaké otázky, že pak jako přes ten vztah pak přijdou

0: proč to takhle je, nebo proč nějak jako věříme a je to hrozně fajn. Musím říct, že když to porovnávám s tou Amerikou, že člověk jako uvěří mnohem rychleji, ale tady mám pocit, že i když to trvá hodně dlouho, že člověk, když dělá to finální rozhodnutí, tak to později v životě nezmění. Že už jako to platí a to vždycky bude platit. A to se mi hrozně líbí. Já si myslím, že to je jako skvělá vlastnost tady jako v Česku, že lidi jako jim to trvá hodně dlouho dělat nějaký rozhodnutí, ale když to udělají, tak je to prostě, je to konec.
1: V závěru bych se ještě jednou chtěl dotknout toho medailonku, který jsem četl na webu Kamu. Společně s manželkou toužíte vidět silnou a zdravou místní církev v České republice. Tak v čem podle tebe spočívá síla a zdraví církve?
0: Ta otázka se mi hodně líbí. Pro mě to znamená, že církev zná Boha a zná jeho slovo. Já si myslím, že to je základ a to je to nejdůležitější, protože když neznáme Boha a neznáme jeho slovo, tak je hrozně náročný pak znát Ježíše a znát, proč věříme, jak věříme a nebo čemu věříme. A když člověk zná Boha a vidí vlastně v Bibli to všechno, co Bůh pro nás udělal, tak má silnou touhu to šířit, o tom mluvit dál s každým člověkem. A myslím si, že církev může vypadat nějak, jako jsou vlastně různé podoby, a nemyslím si, že nějaká podoba je ta správná, ale to nejlepší, co můžeme předat, co můžeme mít, je tu lásku od Boha. A to můžeme pak poslat dál. A myslím si, že jako když je církev zdravá a když jako je silná, tak miluje a miluje silně a miluje dobře, že jako pomáhá lidem, že jako má nějaký vliv na společnost, na komunitu, na město. A to je, co bychom rádi viděli všude, po čem toužíme.
1: V Novém zákoně ve Skutcích v 16. kapitole v 5. verši je napsáno: Církve pak sílily ve víře a rostly v počtu každý den. Tak přeji, ať i to vaše společenství, kde sloužíte, může růst a sílit i ta služba, do které jste zapojeni. A děkuju moc za tvůj čas a za nahlédnutí do tvého života a tvé služby tady v Česku.
0: Za málo, já děkuju.
1: A loučím se, milí posluchači, také s vámi. S dalším rozhovorem tady budeme opět za týden.
2: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo.
3: Uniklo vám něco z našeho vysílání? Vybrané pořady hledejte v archivu na webu radio7.cz.

Čtvrteční večer 28. května trávíte ve společnosti Rádia 7. Máme krátce po 19. hodině. U mikrofonu je Broňa Procházková. Čas do 20. bude patřit nejdříve Kanafásku. Za 15 minut otevřeme pro všechny děti knihu Markéty Millerové Další Ariščina dobrodružství. Kanafásek je tu tedy v 19.15 a v 19.45 začíná klika. Petr Hůšť přidá svých pár myšlenek o církvi.

Doufám, že prožíváte večerní pohodu. Pokud přeci jen vám něco chybí, tak možná by to mohla být pohádka. Za okamžik Kanafásek.

Ahoj děti, je tu Kanafásek a s ním další dobrodružství Fenky a Ryšky. Dnes se bude muset vyrovnat s tím, že její panička na nějakou dobu odjede. Knihu, ze které čteme, napsala Markéta Millerová a načetla Zdena Staňková.

0: Jak jsem čekala na páníčka. Končil říjen a blížil se listopad. V tu dobu se panička chystala do lázní, kam se chodí lidé léčit od různých neduhů. Měla jet moc daleko, přes celou republiku, až do Františkových lázní. Prý je to moc krásné město. Jsou tam kolonády, hotely a penziony a také léčivé prameny. Některé prý chutnají dobře, ale jiné smrdí, jako zkažené vajíčko. Už jste děti nějaký takový pramen pili? Já ne, ale slyšela jsem, že pak lidé urputně běhají na záchod. Panička mě uklidňovala. Aryško, neboj se, já se brzy vrátím. Ten měsíc rychle uteče a budu doma. Smutně jsem jí dávala pac při loučení. V noci se páníček a panička sebrali a odjeli na nádraží. Páníček doprovodil paničku až do Prahy a pak se raním vlakem vrátil domů. Mezitím jsem osiřela a bylo mi moc smutno. Když se páníček vrátil, zvedla se mi nálada, ale panička mi hodně chyběla. Tak moc, že jsem přestávala žrát a začala hubnout. Jednoho dne jsem se rozhodla, že páníčka potěším a budu na něj čekat raději před domem. A tak jsem po vzoru koček přelezla plot. Až později jsem přišla na to, že ho dokážu i přeskočit. Já nejsem žádná uličnice, abych běhala po vesnici a šla někam na špacír. Jen jsem oběhla dům a vzorně ležela před garáží. Uplynuly hodiny a páníček nikde. Začala jsem být nervózní. Po nějaké chvíli jsem zbystřila. Nejdříve jelo jedno červené auto a za ním druhé. A v tom druhém seděl páníček, který si mě všiml a stáhl okýnko.
1: Aryško, co tady děláš?
0: Vykřikl vyděšeně. Já jsem se usmála, zavrtila ocasem a vyjekla jsem. Překvapení!
1: Aryško, ale to nemůžeš! Co by tomu řekli lidi okolo? To nejde!
0: Jenže já jsem se sama doma tak bála, že jsem své čekání na páníčka opakovala každý den. Když páníček viděl, že hubnu a teskním po paničce a čekám na něj před domem, rozhodl se zavolat paní chovatelce. Ta se nabídla, že posledních 14 dní budu u ní a panička si mě pak vyzvedne v Praze. A tak jsem poprvé jela vlakem. Myslela jsem, že se nervozitou uslintám, dokonce jsem i usnula. V půli cesty si mě předali a já jsem se těšila, že uvidím mámu Valinku, strejdu Golema a sestru Ambru, která u paní chovatelky jako jediný můj sourozenec zůstala. Když jsme dojeli do Terezína, ucítila jsem známé pachy. Máma Valinka na mě trochu zavrčela, strejda Golem mě očmuchal a Ambra na mě nevěřícně koukala, co tam dělám. Těch 14 dní u paní chovatelky mi náramně prospělo. Už jsem se těšila na Prahu a na svoji milovanou paničku. V Praze jsem ještě nikdy nebyla. Vy už jste tam někdy byli? Když jsme vylezli z auta před hlavním nádražím, strnula jsem. Děti, tolik lidí pohromadě jsem jak těživ neviděla. Běhali sem a tam jako mravenci v mraveništi. To byl frkot. Když jsme vešli do vestibulu, bylo tam více lidí než venku. Všude se to lidmi jen hemžilo. Byla tam spousta hluku a barevných blikajících tabulí. Málem mi vypadly oči z důlku. Lidé si mě všímali a obdivovali mě. Zvládla jsem i pojízdný pás a to hned na poprvé. Jako správná holka z vesnice se umím dobře chovat i ve městě. Když jsme přišli na nástupiště, dorazila k nám panička. Je to, jsem byla ráda, že ji vidím. To bylo přivítání. Ještě chvilku si panička s paní chovatelkou povídali a brzy jsme nastupovali do vlaku směr domů. I tam jsem byla středem pozornosti. Někteří lidé si mě hladili a jiní mě zase překračovali. Konečně vlak zastavil v cílové stanici a za pár minut jsme byli doma. Všude dobře, ale doma je nejlíp. Uklidnila jsem se, že jsme zase pohromadě a vše je jako dřív.
2: To se ale o Arišku páníček pěkně postaral, vidíte děti. Když viděl, že se Ariška doma trápí a že přelézá plot, nenechal jí trpět, ale domluvil jí pobyt u její psí rodiny. Přesto ale byla Ariška nejšťastnější, když se všichni zase vrátili domů. Máte i vy děti nějaké zvířátko, o které se pěkně staráte? Poslouchali jsme příběh z knihy Další Ariščina dobrodružství, kterou napsala Markéta Millerová. Četla Zdena Staňková, hudbu složil Marcel Brouk. Vydalo nakladatelství Advent Orion v roce 2024. A další kanafásek s dalším Ariščiným dobrodružstvím je tu zítra v 19.15.

Čtvrteční večer se pomalunku blíží k 7:30. Ve 7:45 k poslechu nabídneme kliku Petra Hůště a ve 20:15 relaci Světem Bible, kde se ponoříme do závěru proroka Zachariáše této starozákonní knihy. Příjemný večer s Rádiem 7.

toužím sedět a doufat, že chytím tvůj zrak. Jeden pohled, když zachytím tvé oko v nebi. Bože, kéž mě uvidíš. Toužím vylít slova svoje duší tvých a pak zemřít, nebo možná poprvé žít.

ty mě střežíš, když světa proudy kolem běží. Ve tvých dlaních, na tvém srdci, v ústech smích. To je život. Život.

0: Jaká by měla být církev? Pět vlastností, nebo spíše hřiven, vnímá jako důležité Petr Hůšť. Za okamžik pořad Klika.
1: Někdy se slunce skrývá, někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout. Víra je jediná věc, na co se spolehnout.

zpívá, někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout. Víra je jediná věc, na co se spolehnout.

Dobrý den, vítejte v pořadu Klika, místo, kde uchopíme a otevřeme. Dnes dokončuji poslední díl ze série Myšlenky o církvi. K této sérii mě přivedla i změna v mém životě. Stal jsem se jednatelem, v některých církvích se tomu říká předsedou nebo biskupem, jednatelem křesťanských sborů v České republice. Když jsem se rozhodoval, zda toto pozvání přijmout, přemýšlel jsem nad tím, co mě Pán Bůh v životě a i v posledních letech tak nějak naučil. Ani ne jako informace, ale spíše jako opakované zkušenosti, co tak nějak vkládal do mého srdce. Pár dní jsem nad tím přemýšlel a jednou nad ránem, když ještě rodina spala, sešel jsem z patra dolů do kuchyně, uvařil si kafe a začal psát. A napsal jsem 5 věcí. Nesnažil jsem se to vymyslet, ale spíše jenom nechat to tak nějak vystoupit a pojmenovat. Lukáš 24:32. Řekli si spolu, což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otevíral nám písma? Co je ta moje cesta, na které ke mně Ježíš mluví? Jakým způsobem Ježíš otevírá písma? V čem to moje srdce hoří? Co mi dává smysl, co mě zvedá ze židle, co přináší do mého života zápal nebo co probouzí moji víru? Vítejte v pořadu Klika, dnešní díl se jmenuje Tohle mě naučil. Minule jsem mluvil o tom, že jsou věci, které změnit nemůžeme, a pak ty, které změnit můžeme. Že jde o rozpoznání hřiven, které jsou nám svěřeny. Tady je 5 hřiven, které tak nějak Pán Bůh dává v posledních letech do mého srdce. Nejsou to ty nejdůležitější věci pro všechny. Každý by to vnímal a pojmenoval jinak. Ale mě to takto Pán Bůh učí. Jsou to věci, které vidím jako důležité pro církev, pro křesťanské sbory. Ale myslím si, že spoustu z nich můžou být univerzální i pro náš osobní život. Tak pojďme na to. Přál bych si vidět církev odvážnou, vzdělanou, užitečnou, respektující a otevřenou. Dovolte mi to více popsat. Odvážnou. Jozue 1:9. Nepřikázal jsem ti snad, buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin tvůj Bůh bude s tebou všude, kam půjdeš? Tato slova říká Bůh Jozovi ve chvíli, kdy přebírá vedení po Mojžíšovi a má dovést Izraelce do země zaslíbené. Je to obrovská odpovědnost a je to cesta plná nejistoty, možná také strachu, a na téhle cestě zažije určitě spoustu výzev. Buď rozhodný a udatný. Odvaha není pocit, ale rozhodnutí. Jozue neměl čekat, až strach zmizí, měl jednat navzdory němu. Neměj strach a neděs se. Strach je přirozený, ale nemá člověka ovládnout. Bůh ho přímo konfrontuje. Budu s tebou všude. To je jádro všeho. Odvaha Jozua nestojí na jeho schopnostech, ale na Boží přítomnosti. Když máme jako církev setkání, shromáždění starších, lidé, kteří vedou jednotlivé sbory, tak pak je poslední jednající čas, kde hlasují jenom starší. A najednou tam vidíte převážně staré muže, velmi moudré, obětavé, vytrvalé, ale někdy tíhou života taky skleslé. Přemýšlím nad tím, že aby mohla církev žít a pokračovat, potřebujeme novou generaci odvážných vedoucích. Odvážné a rozhodné vedení neznamená nadřazené, majetnické nebo manipulativní, ale jenom dynamické, svěží, s odpovědností a energií. To bych si přál vidět. Toto je něco, co Pán Bůh dává do mého srdce. První věc. Druhá, přál bych si vidět církev vzdělanou. Jozue 1:8. Kniha tohoto zákona, ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ní ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě. Zůstanu ještě u toho Jozua. Na tvé cestě tě bude provázet zdar, budeš jednat prozíravě. Moudrost a úspěch je zde podmíněn studiem Božího slova.
To může znamenat více věcí. Jako křesťanské sbory dáváme důraz na osobní vztah s Ježíšem Kristem, a to i skrze modlitbu a čtení Bible. Dá se říct, že držíme ten princip rozjímání nad Božím slovem. Naši zakladatelé byli velmi vzdělaní lidé a my jsme po cestě na formální vzdělání rezignovali. Přál bych si vidět církev, kde kromě laiků a věřících, kteří čtou Bibli a rozumí ji, budeme podporovat mladé lidi i k formálnímu duchovnímu vzdělání. Kde se tak nějak po cestě neodkloníme k lidovému pojetí a k dedukci, ale zůstaneme u učení a hlavně u učitele. Zaujal mě nedávno sbor v Ostravě Porubě. Něco jsem hledal na webu ohledně křesťanských sborů a nabídlo mi to taky facebookovou stránku Ostravy Poruby. A najednou jsem viděl, že oni žijí takovým jako intenzivním, pestrým, hezkým životem a dozvěděl jsem se, že i početně rostou a taky jsem spolupracoval s některými lidmi z toho sboru a zjistil jsem, že jsou velmi obětaví pro druhé. Když jsem se bavil s jedním z jejich starších, s Lukasem, tak jsem říkal, prosím tě, a jak ty to všechno stíháš při práci? A on říká, ne, já pracuji na plný úvazek a během toho si dodělávám vzdělání v Berlíně. A jsem říkal, wow, to je druhá věc, kterou bych si přál vidět v naší církvi, že v jakékoliv oblasti ohledně víry se budeme také vzdělávat. Jak to, že budeme číst Bibli a budeme ji rozumět každý jako věřící, že budou mezi náma lidé, kteří budou mít formální vzdělání. Třetí věc, kterou mi Pán Bůh dává na srdce, přál bych si vidět církev užitečnou. Jakub, 2. kapitola, 17. verš. Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá. Víra se projevuje na skutcích, na činech. Ano, můžeme mít jen skutky bez víry, anebo víru bez skutku. Ale obojí je mrtvé. Propojením naší víry a skutků vzniká něco živého. Přál bych si vidět živou církev. Církev, která propojuje víru a skutky. Jak zní i heslo od Benedikta z Nursie, ora et labora, modli se a pracuj. Modlitba bez práce může být odtržena od reality a práce bez modlitby může postrádat hlubší smysl. Církev bez užitečnosti může být odtržena od reality. Přál bych si vidět církev, která je užitečná svému okolí. To může mít více rovin. Ta první je, že jako jednotlivci nežijeme sami pro sebe, ale jsme užiteční pro druhé. Ale i jako společenství můžeme být užiteční svému okolí. Nejde o to, abychom se utavili v nějakém aktivismu, ale tak nějak přirozeně žili svoji víru i skrze skutky ve svém okolí. Chystám se teď cestovat na Ukrajinu, do Sumy a mezi církví v Těrlicku a sborem v Sumě vzniklo partnerství, spolupráce. Oni o sobě ví, komunikují mezi sebou, modlí se za sebe a taky se nějak podporují v tom, co dělají. A teď zjistili, že v Sumě je jedna rodina, mají chlapečka, který má ortézy, takové trošku jako, které měl Forrest Gump, ještě úplně z jiné doby a mu to dokonce se zarývá do těch nohou a tenhle sbor v Těrlicku se rozhodl pro toho kluka najít tady nové ortézy, najít lékařské vyšetření, pozvali tu rodinu na 3 týdny a někdy nemusíme dělat obrovské věci, ale můžou mít krásu a obrovskou hodnotu. Přál bych si vidět církev, která nežije jenom sama pro sebe, ale je užitečná pro své okolí. Čtvrtá věc, kterou bych si přál vidět, je církev respektující. Filipským 2:3. V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. To je moudro. V pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Mám dojem, že jsme se jako církev spíše vymezovali vůči nevěřícím, vůči

ztratit svůj pohled na život a přitom můžeme respektovat lidi s jiným pojetím života. Přál bych si vidět církev, která má respekt a úctu k lidem, kteří jsou jiní. No a poslední věc, kterou mi Pán Bůh dává tak nějak na srdce, je přál bych si vidět církev otevřenou. Jakub 4:8. Přiblížte se k Bohu a přiblíží se k vám. Tento text je pro mě zajímavý. Nemluví o těch, kteří jsou věřící a kteří jsou nevěřící, ale o těch, kteří se k Bohu přibližují. To znamená, že tím pádem se můžeme od Boha třeba vzdalovat nebo ve vztahu s ním stagnovat. Jako církev se někdy hodně zaměřujeme na evangelizaci, na hlásání, na proklamaci evangelia. Asi je to dobré. Nevím sice, jaké to přináší ovoce, ale osobně mi chybí s Pánem Bohem žít a poznávat ho během událostí života. Sdílet víru v Pána Boha s druhými ne jako informaci, ale jako kousek společné cesty. Když říkám události života, tak mě napadají minimálně takové ty základní, když člověk přijímá Ježíše Krista do svého života, když se nechává pokřtít, když se ožení, když se mu narodí dítě nebo třeba když někdo umře. Přál bych si vidět církev, která svou víru nejenom tolik jako hlásá, ale žije ji s lidmi okolo sebe. Před pár lety jsem si říkal, já chci svoji víru sdílet s lidmi okolo sebe. Chci o ní říct druhým. A tak jsem připravil dva koncerty. Koncert Pavla Helana a koncert Oborohu. A bylo to fajn, ale nepřišlo moc lidí. A tak nějak jsem byl zklamaný. Jsem si říkal, Petře, nedaří se ti to. A potom můj taťka měl rakovinu, zemřel a připravili jsme pohřeb. A taťka byl kamionák, holubář a tak nějak žil v těch vesnicích mezi lidma a žil taky propojený s církví. A když jsme udělali jeho pohřeb, tak na tom pohřbu ten kostel praskal ve švech. A najednou na tom pohřbu mohlo zaznít ne proklamované evangelium, ale takové to radujte se s radujícími, v téhle chvíli spíše plačte s plačícími a taky to, že Pán Bůh jednou setře každou slzu a najednou můžete zažívat tu dobrotu Boha, to, jaký Pán Bůh je uprostřed těch událostí, ale nejenom v nějaké úzké bublině. Já bych si vlastně přál vidět církev, která žije s lidma, žije svoji víru v Pána Boha, ale uprostřed těch událostí, která tolik neproklamuje svoji víru slovy, ale žije s Bohem a žije s lidmi okolo sebe. Tak vím, že toho mám mnoho na srdci, nebo jsou to věci, které tak nějak vnímám od Pána Boha, ale to je pět základních, možná silně řečeno hřiven, ale věci, které vnímám, přál bych si vidět církev odvážnou, vzdělanou, užitečnou, respektující a otevřenou. Mám pro nás cvičení pro tento týden. Jaké věci Pán Bůh vám vkládá do srdce? A může to být ohledně církve, ale může to být něco jiného. Protože učedníci, když reflektovali tu svoji cestu do Emaus, tak říkali, wow, když Ježíš k nám mluvil a otevíral nám písma, tak se to dotýkalo našeho srdce. Co se dotýká vašeho srdce v poslední době? A to je z dnešního dílu i z téhle série všechno. Petr Hůš vás zdraví z pořadu Klika od mikrofonu z Rádia 7 a budu se na vás těšit za týden už s novou sérií. Mějte se pěkně.

Minula 20. hodina z dnešního dne, máme čtvrtek 28. května. Příjemný poslech večerního vysílání Rádia 7 vám přeje Broňa Procházková. Dokážete si představit, jaké hodnoty obstojí v okamžiku, kdy skončí lidský čas, kdy se světu plně zjeví boží svrchovanost? Tuto zásadní otázku před nás staví závěrečná kapitola proroka Zachariáše v dalším pokračování pořadu Světem Bible. S pomocí výkladu teologa Johna Vernona McGeeho nahlédneme do prorockých obrazů o nastolení dokonalého božího království. Za 15 minut začíná Světem Bible.

0: Doznívá kapela Souznění, vystřídá ji Sima Makošinová a poté se už projdeme světem Bible.
1: Na konci tunela je král, který mi slovo chlapa dal, na to, aby ho dodržal.

0: Životní zkoušky a dějinné zvraty často otřásají našimi jistotami. Pohled do závěrečného starozákonního proroctví Zachariáše ukazuje pevný bod, který žádný zmatek nedokáže zničit. V pořadu Světem Bible se výklad teologa Johna Vernona McGeeho zaměří právě na dramatické obrazy druhého příchodu Mesiáše a definitivní proměnu lidstva. Čte Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, dnes spolu už 23. pořad věnujeme proroctví Zachariáše. Máme před sebou poslední část, kterou zahájíme 7. veršem ve 13. kapitole. Probuď se, meči, proti mému pastýři, proti reku, mému společníku, je výrok Hospodina zástupů. Bij pastýře a ovce se rozprchnou. K maličkým však obrátím svou ruku. Z celé země, je výrok Hospodinův, budou 2/3 vyhlazeny, zajdou, jen 1/3 v ní zbude. Tu 1/3 však provedu ohněm. Přetavím je, jako se taví stříbro, přeskouším je, jako se zkouší zlato. Ti budou vzývat mé jméno a já jim odpovím. Řeknu, toto je můj lid. A oni řeknou, Hospodin je můj Bůh. Tolik citát z 13. kapitoly Zachariáše, 7. až 9. verš. Někteří vykladači poukazují na to, že svým obsahem patří tato pasáž spíš do souvislosti 11. kapitoly Zachariáše. Skutečně, slyšíme tu ještě další slova o pastýři, konkrétně o pastýři dobrém, který zobrazuje Pána Ježíše Krista. Když byl tento pastýř zabit, jeho ovce se, alespoň na čas, rozprchly. Utrpení pastýřovo mělo dopad na jeho stádo. Zachariášova slova můžeme vztáhnout jak na církev Kristovu, tak do určité míry nebo v určitém smyslu i na budoucnost izraelského národa. V obou případech vidíme, že většina neobstojí. Vždycky bude mnoho těch, kteří sejdou z cesty, kteří nebudou následovat tu správnou boží cestu až do konce. Ale i ti věrní budou vydáni v mnohá soužení, v mnohá pokušení. Podle apoštolských slov, mám teď na mysli například začátek Jakubovy epištoly, jsou zkoušky jako takové k užitku a k posílení naší víry. Učíme se skrze zkoušky důvěřovat našemu Bohu, rosteme ve víře, boží lid je pročištěn a zůstávají jenom ti, kteří skutečně žijí pro svého Pána, kteří ho učinili opravdu pánem ve svém životě, ve svých hodnotách, ve svých rozhodováních. Budou to především ti maličcí uprostřed božího lidu, ti nejméně důležití, zdánlivě, kteří zůstanou. A k tomuto zbytku se Hospodin přizná a oni se přiznají ke svému Hospodinu, ke svému Pánu.

Hle, přichází den Hospodinův, budou se mezi vámi o tebe dělit jako o kořist. Zhromáždím k Jeruzalému do boje všechny pro národy. Město bude dobyto, domy vypleněny, ženy zahanobeny. Polovina města bude vysídlena, zbytek lidu však nebude z města vyhlazen. Hospodin vytáhne a bude bojovat proti o něm pro národům, jako bojoval kdysi v den bitvy. V onen den stanou jeho nohy na hoře Olivové, ležící na východ od Jeruzaléma. Olivová hora se rozpoltí v půli od východu na západ velmi širokým údolím. Polovina hory uhne k severu a polovina k jihu. Vy pak budete utíkat údolím mezi těmito mými horami, neboť to horské údolí bude sahat až k Asalu. Budete utíkat, jako jste utíkali před zemětřesením za dnů judského krále Uziáše. Pak přijde Hospodin, můj Bůh, a s tebou všichni svatí, Bože. V těchto verších se nám znovu objevují obrazy podobné těm, které jsme četli na počátku 12. kapitoly. Tehdy jsme si řekli, že zvěstované slovo se stejnou měrou týká izraelského národa a v určitém smyslu i božího lidu všeobecně. V tomto případě můžeme obraznou řeč proroctví vztáhnout k obojímu tomuto významu. Slovo o dobytí a vyplenění Jeruzaléma můžeme slyšet v souvislosti se zničením města a chrámu, ke kterému došlo římským císařem Titem. A stejně tak může Pán Bůh hovořit těmito slovy o utrpení církve v průběhu celých jejich dějin. Zvláště tehdy, kdy se církev v tomto světě příliš zabydlela a Pán Bůh ji musel vyhnat z jejich pozemských příbytků a připomínat jí, že občanství, které má, má mít v nebi u Otce. Lukáš nám zaznamenává, že Pán Ježíš se cestou na Golgotu, tedy na kříž, když už nesl svůj kříž, obrátil k ženám, které stály kolem, a mluvil o dni, kdy budou mnozí horám říkat: padněte na nás, a pahrobkům: přikryjte nás. O téže době zřejmě hovoří i Zachariáš. Ve stejné situaci ale budou i takoví, kteří budou utíkat pod ochranou Hospodinovou, kteří budou ze všeho soužení utíkat k němu, k přicházejícímu králi. To budou ti, kteří mu ve všem soužení zachovají věrnost. V tomto pohledu se Zachariášova slova vztahují až k soužení posledních dnů, které bude zakončeno příchodem vítězného Pána Ježíše.

onen den nebude světlo, vše vzácné stuhne mrazem a nastane den jediný, známý jen Hospodinu, kdy nebude den ani noc. I za večerního času bude světlo. V onen den poplynou z Jeruzaléma živé vody, polovina k moři východnímu, polovina k západnímu, v létě jako v zimě. Hospodin bude králem nad celou zemí, v onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno jediné. Zachariáš 14, verše 6 až 9. Slova 6. verše navazují na předcházející 5. verš, který hovoří o příchodu samého Hospodina. O tomto přicházejícím panovníkovi svědčí prorok Amos také v 8. verši své 5. kapitoly, že změní šero smrti v jitro a den, že zatmívá nocí. Před Bohem občas bývá všechno jinak nebo mnohé věci jinak, než jak by to čekal tento svět. To, co svět považuje za vzácné, bude, lidově řečeno, postaveno k ledu. Měřítka skutečných hodnot se ukážou úplně jinak, než jak se předtím zdálo. Tam, kde by lidé čekali příchod světla, se objeví temnota. Ale to, co nastane, to, co Pán Bůh přinese světu, to už nebude ani tma, ani světlo v našich současných dimenzích. Skončí den a skončí noc. Už nebude čas. Nebude nic, co by Pána Boha omezilo v jeho nárocích a taky v jeho slávě. Jeho suverénní vláda bude zjevena před tváří celé země. Když kraličtí vykladači psali nebo překládali závěr 7. verše a potom taky psali svůj výklad k tomu, tam se praví, že za večerního času bude světlo. Tak napsali, že tento výrok ukazuje na ničím neomezené působení evangelia na konci času. Možná i tento výklad postihuje něco z možných pohledů na dobu konce. A pak je tam řečeno, že v onen den poplynou z Jeruzaléma živé vody na východ i na západ, a to v zimě i v létě. K tomu si připomeňme slova proroka Izajáše, která nacházíme v jeho 44. kapitole, verše 2 a 3. Neboj se, Jákobe, můj služebníku, Ješurune, jehož jsem vyvolil. Já vyleji vody v místa sprahlá žízní, bystřiny na suchou zemi. Já vyleji svého ducha na tvé potomstvo a své požehnání na ty, kteří z tebe vzejdou. Tolik citát z Izajášovi 44. kapitoly. Voda, nebo tedy živá voda, či tekoucí voda, je v Písmu svatém někdy obrazem Ducha svatého, nebo Božího slova jako takového. Toto vylití ovšem se stalo skutečností v souvislosti s prvním příchodem Pána Ježíše. Tehdy byl vylit Duch svatý na všechny, kdo Pána Ježíše přijali. A znovu si tu můžeme připomenout, že první i druhý příchod Páně jsou dvě stránky téhož procesu. Není je možné od sebe úplně oddělit. Tak jako proud vody ve vyprahlé krajině přináší život, tak i Duch svatý bude v církvi nebo skrze církev nositelem života pro všechny.

Celá země se promění jakoby v rovinu, od Geby až k Rimónu, jižně od Jeruzaléma. Zachariáš 14:10 a pokračujeme dál. Ten bude vysoko a v klidu na svém místě, od brány Benjamínské až k místu první brány, totiž k bráně nárožní, od věže Chananélu až ke královským lisům. Budou tu sídlit a nebude už kladby. Jeruzalém bude bydlet v bezpečí. I tato slova mohou být vstažena na druhý příchod Pána Ježíše, kdy jak skutečný Jeruzalém, tak izraelský národ, tak i duchovní obraz Božího lidu jako celku budou vyvýšeny nad okolní krajinu. Kraličtí překladatelé psali také výklad a k tomuto místu píšou: prorok zde mluví podle způsobu položení města Jeruzaléma, o němž jest jisté, že horami bylo otočeno. Míní pak to, že nic nebude moci překaziti, aby Jeruzalém se všemi svými branami i věžemi zase vzdělán býti neměl. Nýbrž i ty hory jako ustoupiti a s zemí srovnání býti musejí. Aby to město bylo vystaveno a slávou svou všecko převyšovalo. To vše ne tak dalece tělesně na onen Jeruzalém, ale více na všechnu církev slyšáno býti má. Proti ní, jako hory nějaké, ďábel rozličná pokušení vzbuzuje, aby vzdělávána a rozšiřována nebyla. Průchodu žádného neměla, překážky veliké činí a těmi horami ji překvačiti usiluje. Tak, že někdy z těch i o něk léček, jako církev sotva výjíti a nohu vytáhnouti může. Avšak duch páně slibuje to, že pán Bůh všecky ty překážky, byť jakkoliv veliké byly, mocí svou z cesty složí. Z nesnadného snadné učiní, z příkrých hor roviny. To jest volnost způsobí, tak aby církev přece z těch hor vynikla, nad nimi zvítězila, proti vší vůli ďáblově se rozmnožila a rozšířila. Všemu světu známa jsouc, těmi horami zasypána a utlučena nebyla. Tolik citát kralických vykladačů, jaký psali v průběhu nebo na závěr 16. století. Ano, pán Bůh se postará o místo, kde je zvěstováno a zpřístupňováno Boží slovo. Tato Boží péče je rovněž součástí posledních dnů, které ale v tomto smyslu prožíváme už my dneska.

A toto bude porážka, kterou Hospodin připraví všem národům, jež vytáhli do boje proti Jeruzalému. Tělo jim zhnije ještě v stoje, oči jim zhníjí v důlcích a jazyk jim zhníje v ústech. V onen den je Hospodin uvede do zmatku tak velikého, že jeden bude chytat druhého za ruku, ale ta ruka se pozvedne proti ruce přítelově. Také Juda bude bojovat proti Jeruzalému. Nazhromáždí se bohatství všech okolních národů, zlato, stříbro a nesmírné množství oděvů. Stejná porážka postihne koně, mesky, velbloudy i osly a všechen dobytek, který bude v jejich leženích. Všichni pak, kdo zbyli ze všech pronárodů, které vytáhli proti Hospodinu, budou každoročně putovat, aby se klaněli králi, Hospodinu zástupů a slavili slavnost stánků. Jestliže některá z čeledí země nebude putovat do Jeruzaléma a klanět se králi, Hospodinu zástupů, nedostaví se jim déšť. Jestliže nebude putovat a nepřijde egyptská čeleď, ani jí se nedostaví déšť. Utrpí porážku, kterou připraví Hospodin pro národům, jež nebudou putovat, aby slavili slavnost stánků. Prohřeší se Egypt a prohřeší se každý jiný pro národ, který nebude putovat, aby slavil slavnost stánků. Milí posluchači, to jsou verše 12 až 17 ve 14. kapitole Zachariášova proroctví. Život církve pod milostí Božího požehnání a pod ochranou Hospodinovou bude v čase druhého příchodu Pána Ježíše završen. Toto završení bude nedílně spojeno i s potrestáním a potřením nebo likvidací protivníků. Nový Jeruzalém, který Pán Bůh připravil pro svůj lid, už nebude mít nepřátele. Zachariáš popisuje tu jejich porážku značně realistickými slovy. Používá popisu projevů malomocenství, paniky mezi nepřáteli Božího lidu a výsledkem zničení většiny protivníků bude ještě i pokání některých z nich, kteří se spojí s Božím lidem ke slavení slavnosti stánků. V těchto Zachariášových slovech můžeme rozeznat připomenutí Boží milosti, která je i v poslední chvíli ochotná přijmout hříšníka, který činí pokání. Tak jako Pán Ježíš přijal ještě na kříži jednoho ze svých spolutrpitelů, který visel na vedlejším kříži. Ovšem ti, kdo nepřijmou nabízenou milost v Pánu Ježíši, nemohou počítat s Božím přijetím, které je tu zobrazeno darem deště.

onen den bude na zvoncích koní nápis Svatý Hospodinu. A hrnce v domě Hospodinově budou jako obětní misky před oltářem. I každý hrnec v Jeruzalémě a v Judsku bude zasvěcen Hospodinu zástupů. Všichni obětníci budou přicházet a brát si z nich a v nich vařit. A nebude už kramáře v domě Hospodina zástupů v onen den. To jsou závěrečná slova knihy Zachariášova proroctví, milí posluchači. Po všech bojích a zápasech, po všech zmatcích, soudech a trestech, nastává závěrečné bohoslužebné shromáždění chvály, kterému nebude konce. Celý boží lid bude očištěn, proměněn a připraven ke službě svému Bohu. I koně, kteří mimochodem byli v Izraeli vždycky pokládáni za jaksi nečisté anebo alespoň cizí pro jejich svázanost s kultem slunečního božstva, se teď stanou svědky boží velikosti, když na svých zvoncích ponesou nápis Svatý Hospodino. Takový nápis totiž byl vyšit na turbanu velekněze na té jeho čepici. Takže všechno bude sloužit Hospodinu, všechno bude konat kněžskou službu svému králi, tedy Hospodinu. Tu větu, že v božím domě už nebude kramářů, chápejme v souvislosti s hebrejským významem slova kramář, což tam znamená něco jako kenánec, obchodník, tulák. Znamená to tedy, že slovo o vymícení všech pohanských kultů, čili těch různých jiných náboženství, bude naplněno. Hospodin, vítěz v ukřižovaném Pánu Ježíši Kristu, se pak ujme vlády. A tak, milí posluchači, končíme náš společný pohled na proroctví Izajáše, proroctví naděje. Tak bychom si moc přáli, aby z ní v každém dalším čtení více a více pro nás vynikal pohled na boží cestu spasení v Pánu Ježíši Kristu i na naději konečného vítězství a naší osobní budoucnosti s ním, s Pánem Ježíšem Kristem, uprostřed všech ostatních, všeho ostatního božího lidu, který si on vykoupil svou obětí. Bůh vám žehnej.

Myšlenkami doktora Johna Vernona McGeeho nás provázel Pavel Vopalecký. V pořadu Světem Bible, který najdete na stránkách ttb.bible, jsme dokončili proroctví Zachariášovo v příštím vydání, tedy ve 20 hodin a 15 minut zítra, otevřeme proroctví Malachiáše.

0: jak prozíravé.
1: Tak co, už jdeš?
0: Já nevím. Nezapomněla jsem něco?
1: Teď nic nepotřebuješ.
0: A vážně ani ty šaty ne?
1: Šaty.
0: Opravdu nic?
1: Opravdu nic.
0: Tak jo, tak já jdu.

Když spatřil zástupy, vystoupil nahoru. A když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Tu otevřel ústa a učil je. Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské. Blaze těm, kdo pláčou, neboť oni budou potěšeni. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny božími. Blaze těm, kdo

tupit a pronásledovat a lživě mluvit proti vám všecko zlé kvůli mě. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích.

Jiří Smrš není hudebník, který by sázel nové desky jako housky na krámě. A tak než vznikla nahrávka nazvaná Nedokončené, uplynulo od té předchozí 6 let. Proč o svých vycizelovaných písních, které tolik vybrušuje a dotahuje, uvažuje zároveň jako o nedokončených? Poslechněte si více v intervalu, který začíná s 9. hodinou večerní.

FM, Radio 7, CZ, křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.

21. hodina čtvrtečního večera 28. května za námi. Příjemný čas ve společnosti Rádia 7 vám od mikrofonu přeje Broňa Procházková. Před námi hudební týdeník Interval, ve kterém se Lucie Endlicherová vydává za tvorbou Jiřího Smrže a dnes i slůvkem nedokončené.

Jsou interpreti a nahrávky, u kterých si skoro automaticky pořídíte nový počin s vědomím, že netřeba znát dopředu, ochutnávat alespoň v ukázkách jednotlivé skladby, zkoušet co a jak. Vše je jasné jen podle jména. A jistě, i mně už se stalo, že jsem se spálila a někdo, koho jsem dlouho poslouchala a obdivovala, se posunul ve své tvorbě natolik, že mě čekalo jen hořké zklamání. To ovšem neplatí o tvorbě Jiřího Smrže. Písničkáře, u něhož jednu desku od druhé dělí vždycky dlouhé období, ale od kterého pak můžete čekat dílo dotažené do nejposlednějších detailů. S podivem se pak může zdát, že se jeho další album, které spatřilo světlo světa v roce 2019, jmenuje Nedokončené. Až budete poslouchat jednotlivé

skladby, právě nad touto slovní hříčkou vám nejspíš zůstane rozum stát. Když nová deska spatřila světlo světa, zaujal mě komentář pod jednou její fotkou na Facebooku. Jeden z přispěvatelů pod fotkou, nutno říci, že ten snímek nebyl na stránce samotného písničkáře, připsal: chtěl bych ho zase neznat. Jet jen tak z nedělní nudy na koncert do Neratova, vůbec nevědět, co mě čeká, a nechat se Jiřím totálně rozsekat, jako tenkrát. I to se vám možná při poslechu písniček Jiřího Smrže stane. I tohle hrozí, nebo spíš i s tímhle se můžete setkat a stojí to za to. Tak tohle je Jiří Smrž, verze roku 2019.

A k písničkám Jiřího Smrže je potřeba dodat ještě jednu věc. Totiž oni nepotřebují mnoho komentáře. Bylo by škoda k ním přidávat nějaká další slova. Takže dobré poslouchání a tady je plná várka nebo bezmála plná várka toho, jak deska Nedokončené zní. Osype

vyšuvám, protože nerozumím, proč cítím se jak vy. Osipe Emiljeviči, je mi teplo a jsem syt. A čtu si, kdy chci.

Řekla, že když ho ten kluk střelil do břicha, on aby ho chránil, styčil se a před ní si stoul. Řekl jen, miluji tě, a obrátil oči v slovu.

kousek mne. Chtěla si trochu odpočinout, ukázat moře dětem, aby neměli z hloubky strach. Nevadí, koukáme, jak teče řeka a o moři si čteme v novinách.

kraje, když jsme se potkali na chodbě cestou do práce, kde kraj má hranice, ach paní, jste to vy, kdo zná je. Řekla jste něco vtipného,

postel široká, že nedohlédnu kraje. Mnoho stromů, mnoho rukou, žádný plot. Ach paní, všechny dřevory ty ráje, ještě nejsou.

klasů, zvony večera ze stichlých slavonic. Tak jak dnes večer, když slyším oknem vaše vzdechy, kdo ví, proč jsme okna oba nezavřeli,

hlavy, jak zmizela jsi z dohledu. Rozloučili jsme se už přece, jak to, že zapomenout nesvedu. Fátimovi, padni z mé hlavy, nemáš tušení, co nás to může stát. Stalo se to přece všechno, všechno už tisíckrát. Proč tak bezbraně se spodí?

Musíš být pro někoho všechno. Všechno tam, kde jsi. Přece nemůžeš být můj osud.

spolu. Pro boha, proč začínám závidět? Fátimo, vypadni z mé hlavy, proč ses tam znovu vrátila? Což nemáš ani ty, kam hlavu složit.

Nahrávka Jiřího Smrže s názvem Nedokončené je všechno, jen ne nedokončená. Když přehlédnete seznam hostů, nebudete se stačit divit. Co jméno to Perla, ať už jde o zpěváky Rydnu Ahmedovou a Roberta Křesťana, nebo hudebníky, violončelistu Pavla Barnáše, kytaristu Petra Novotného, kytaristu Jiřího Kováře a další a další. Výčet by mohl pokračovat ještě pěkně dlouho. Nutno dodat, že pokud se vám podaří najít někde koncert Jiřího Smrže, a je to vzácnost, protože příliš často nevystupuje, určitě na něj zajděte. Lhostejno, že bude na pódiu sám. Ve své syrovosti mají možná jeho písničky ještě větší sílu, ale tím vůbec nemá být řečeno, že v onom pestrém nástrojovém obsazení, v jakém je najdete na desce, v těch barevných aranžích by šlo snad o něco méně cenného. To vůbec ne. Takhle jsou ty písničky prostě jiné, odlišné a stojí za to je zakusit i v té oholené, jednoduché formě. Ostatně, ať tak či onak, tahle věc prostě stojí za to, aby byla slyšena. Je dobré Jiřího Smrže vnímat a především je dobré přemýšlet o jeho textech. Stojí to za to, skutečně.

nic víc, vlastně nevím, co s ní dělat. O puškách nevím nic, mám vše, nemám nač šetřit, přesto třeba jsem s tou koupí vedle šláp. Ale paní domácí, co pamatuje staré časy, říká ne, pušku má mít každý chlap. A paní domácí žije sama, co tu bydlím, co ji znám.

přímo do očí a dobro věděl, to je ta chvíle, kdy s ním zatočí. Bylo to však náročný, když slunce zašlo za mraky. Film není vhodný pro nenáročné diváky. Dobro vystřílelo zlu mozek z palice. Hlavní hrdince to trochu cáklo na líce. Cáklo trochu i na role vedlejší.

kdybych s ní nežil. Věřil bych jen, že krása je jen přechodný stav některých žen. A jen díra ve zdi, okno do zahrady.

kdybych s ní nežil. Na všechno měl bych odpověď. V mých černobílých očích tajemství jen šel.

Nebude to ani příliš velká nadsázka, když budeme tvrdit, že Jiří Smrš je jakýmsi Janem Křtitelem české hudební scény. Jako hlas volajícího na poušti, volá k proměně a cestě dovnitř, k sobě samotnému a tedy i k Bohu. Jiří Boha zmiňuje v písních často a možná v neobvyklých konotacích. Pro uši zvyklé spíše na útěšné texty chválových písní mohou ta slova, která dává Jiří Smrš do svých písní, znít možná tvrdě a nepatřičně. Právě tak bychom mohli vnímat Smržovy verše o tom, že s boží spravedlností je zbytečné snažit se pohnout, protože s ní nic nepohne, nebo jim podobné. Ale pokud si dovolíte podívat se na sebe sama i na svět kolem sebe touhle nabízenou optikou, možná uvidíte nečekané. Prostě zkuste to. Jiří Smrš k tomu zve nejen na své desce, která se jmenuje Nedokončená. Dnešní interval je ovšem u konce. Od mikrofonu se loučí Lucie Endlicherová, těším se na slyšenou zase příště.

0: Krátce po 22. hodině vám příjemný čtvrteční večer 28. května z Rádia 7 přeje Broňa Procházková. Čas do té hodiny 23. bude patřit klíčovému slovu, kterým se tentokrát stane sebelítost. Slovo dostává Kateřina Hodecová a její host.
1: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
2: Vítám vás u poslechu pravidelného pořadu, ve kterém se snažíme jít věcem na kloub. Dnešním mým hostem je kazatel církve bratrské a také senior pro oblast Těšínska, kazatel tedy ze sboru církve bratrské v Třinci Ližbicích, Zdeněk Kašpárek. Moc vás vítám a děkuji za váš čas.
3: Já děkuji za pozvání a taky všechny zdravím.
2: Naše dnešní klíčové slovo bude sebelítost. To je věc, kterou asi známe všichni. Je to takový ten protipol časům radosti a energie. A týká se sebelítost každého? Nebo jsou šťastlivci, kteří vůbec neví v tuhle chvíli, o čem mluvíme?
3: Já se obávám, že se to týká opravdu každého. A jestli nějaký takový šťastlivec existuje, tak mu teda srdečně blahopřeji samozřejmě. Ale ono samozřejmě se to o těch lidech nedovíme, že? Málo kdo se k tomu přizná. Ale já mám pocit, jak z vlastní zkušenosti, tak z toho, co čtu v Bibli, že někdy ta sebelítost opravdu převálcuje v zadě kohokoliv, i včetně takových těch hrdinů víry, které na stránkách Bible obdivujeme, ať už to byl David, ať už to byl Eliáš, třeba Mojžíš, Jeremiáš, Job samozřejmě. A dokonce si myslím, že i ten apoštol Pavel občas tam nějakou jako strunu té sebelítosti brnkne. A i současní kazatelé, pastoři, evangelisté samozřejmě s tím bojují, včetně mě samotného, manželka by mohla vyprávět. A pamatuju si na

0: No, takový velmi známého kazatele, kterého samozřejmě nebudu jmenovat, který vzpomínal kdysi na nějaké konferenci, jak má problémy se sebelitostí, se svojí, po setkáních nějakých sporných se svojí manželkou, kdy se cítil teda nějakým způsobem zhrzen. A on to řešil tím, že si zalezl do obýváku a snad zalezl pod nějaký konferenční stůl, který tam měli. A vyléčila ho z toho manželka tím, že ho jednou takhle vyfotila a ukázala mu tu fotku, jak přitom vypadá. Tak to je jeden z takových léků na sebelítost. Možná, když trošku s nadhledem nám někdo přiblíží, co všechno přitom jsme schopni vyvádět.
1: Tak předpokládám, že dnešní pořad bude velmi praktický podle toho, čím jsme začali. Jak by se sebelítost vlastně dala definovat?
0: Já si myslím, že je to taková ta lítost nad sebou sama v podstatě vždycky, když věci nejdou tak, jak my bychom si přáli. Když se nenaplní nějaké naše potřeby, ať už tady jsou oprávněné nebo neoprávněné, nějaké naše tužby, sny, představy, plány. Když nám prostě do toho někdo šlápne a teď ty věci jdou jinak a my se musíme s některými představami rozloučit. Někdy to zkousneme docela dobře, někdy prostě je z toho vážný problém. A taky ty příčiny samozřejmě jsou různé, někdy jsou to banální věci. Člověk je doma přehlasován zbytkem rodiny v tom, kam se pojede v létě na dovolenou. On by rád do hor, ale jede se k moři. Takže výsledkem tedy je to, že má pocit, že vlastně ta dovolená je naprosto k ničemu a to, na co se celý rok těší, tak vlastně jak si vyšumělo, dostracená. Tak to jsou takové ty banální věci, ale samozřejmě sebelítost nás může přemáhat i v mnohem vážnějších věcech, ať už jsou to nějaké zdravotní problémy, nějaké fatální diagnózy, anebo třeba vážný manželský konflikt, mezigenerační konflikt mezi rodiči, dětmi, pocit nějakého zneužití nebo pocit, že někdo je nevděčný vůči tomu, co jsem pro něj udělal a tak dál. Tak to jsou všechny ty případy, kdy máme nějakou představu, nějaký plán a teď někdo do toho šlápne a najednou je to všechno jinak.
1: A může mít sebelítost nějakou krajní a tím pádem třeba i nebezpečnou polohu?
0: Asi možná otázka trošku i na psychologa. Myslím si, že ano, jakože když člověk se v tom tak nějak zamotá a uzavře, kdy ta sebelítost vede opravdu k tomu, že se zapouzdří a už si do toho nikoho nepustí, tak si myslím, že to může mít fatální důsledky. Nevím, jestli to může třeba vyústit i v nějaké sebevražedné sklony, ale minimálně takové uzavření se okolnímu světu, neschopnost pak řešit jakékoliv vlastně problémy ve svém životě, takový permanentní pocit, že vlastně to všechno k ničemu a všichni mi ublížili. Já si myslím, že pak můžou nastoupit i takové ty psychosomatické problémy. Když jsem slyšel nebo četl o tom, že někdy z takových věcí vzniká třeba rakovina. Nevím, jestli tomu tak je, není, ale určitě to zajímavý pohled, že člověk prostě se tak utápí v té hořkosti, že nakonec ho přemůže i takováhle fatální nemoc.
1: Takže když jsme v krajnosti, tak jsme vlastně slepí vůči ostatním věcem. Je to tak?
0: Tak nějak.
1: Neměl by mít věřící člověk vždycky víru na to, aby se životním nepříjemnostem nějak postavil a nedostal se do těch krajností nebo takových těch sebelítostivých stavů, kdy já jsem největší chudinka na světě?
0: Asi by bylo hezké, kdyby měl na to tu víru a použil všechny ty páky, které na tom třeba Boží slovo má, ale prostě ta realita někdy hodně míjí ten ideál. No, tak já se obávám, že prostě to tak jako často není, že prostě tu víru neumíme uplatnit nebo minimálně ne hned na první dobrou. A zase to vidím i v té Bibli, že to tak bylo a myslím si, že nám křesťanům to trošku ještě komplikuje jedna skutečnost, a to je totiž to, že my věříme v Boha, o kterém věříme, že je současně milující a současně všemohoucí, že? A ono, když s tou uděláme nějakou takovou jako rovnici, tak nám z toho vypadne, že když teda někdo, kdo je všemohoucí a ještě nekonečně milující, je na naší straně, tak že vlastně se musíme mít pořád dobře, že? A ono to tak jako úplně není v tom křesťanském životě a V ten okamžik si klademe otázky, které tu naši sebelítost můžou prohlubovat a to jsou takové ty momenty, kdy si říkáme, jestli to není nakonec i ten Bůh, který nás zapomněl, ten Bůh, který se postavil proti nám nebo se přestal zajímat o ty naše potřeby. A to zase vidím i v Bibli, že tam ti autoři různých textů kladou prostě takové ty otázky někdy až drze nebo skoro až rouhavé, bych řekl, kdy říkají, bože, bože, prostě proč neslyšíš? Jako, kam jsi odešel? Proč jsi na nás zapomněl? Co mám dělat? Proč jsi nás opustil? A k tomu se ještě přidá takový ten moment, který teda mi se taky občas stává, když teda mám nějakou tu bolístku, se člověk podívá kolem a teď vidí ty lidi, kteří třeba Boha ani nevěří a žijí všelijakým způsobem a jsou happy, tak pak zaznívají ty otázky, bože, jak to, že ten nespravedlivý nebo ten nevěřící, který si vůbec s hříchem nedělá těžkou hlavu, se má líp než já. Jako, kde je to tvoje požehnání? Že jo? Proč jsi na mě zapomněl? Proč jsi mě opustil? Takže já se obávám, že jako křesťané to někdy máme možná ještě trošku těžší s tou sebelítostí kvůli tomuhle tomu jevu.
1: A je možné vlastně klást Bohu ty rouhavé otázky? Proč zrovna já? Proč já trpím a soused se má dobře, přestože, jak jste říkal, třeba se vůbec netrápí nějakými tvými zákony, Bože?
0: No, tak já to vidím, že ty biblické postavy v Biblii prostě tyhle ty otázky kladou, nebo tyhle ty výčitky vůči Bohu. A nemám pocit, že by Bůh za to zavrhl. Asi to není úplně ideální způsob komunikace s Bohem. Na druhou stranu nám to pomůže ventilovat ten přetlak emoční a na Boha to prostě nějak vysypat. A když čteme třeba knihu Job, že jo, tak tam dělá ještě horší věci. Že? Proklíná den vlastního narození, jo? Vyčítá Bohu kde co, takže tam někdy ti boží muži prostě opravdu jdou takhle jako na krev do těch věcí. Ale nakonec stejně to končí vždycky dobře, jo? Že Bůh se k ním jako přizná a tu odpověď jim dá. Oni z toho nějak z té sebelítosti a z těch svých bolestí vybruslí. A tak to vidím jako to světlo na konci tunelu, no? Když už jsme teda takhle do toho zapadli. Otevřeme si na Hospodina trošku tu pusu drzejíc, než by možná jsme měli. Takže on ve své lásce to nějak přikryje a nakonec stejně zase to jeho milosrdenství na nás nějak jako spadne. No.
1: Takže je nějaká lepší otázka než Bože, proč zrovna já?
0: No, taková jako košer otázka by byla asi Bože, jak to mám vydržet, no. Mě napadá teď teda v tuhle tu chvíli. Protože samozřejmě se nabízí otázka, Bože, proč se to stalo, a to je ještě horší, že jo? To prostě v okamžiku, kdy člověk začne přemýšlet, čím si to způsobil, proč se to stalo, kde je ta vyhýbka, kde se to prostě přehodilo ta kolej, tak to jsou nekonečné otázky a končí to v nějaké depresi nakonec, že jo? Takže já si myslím, že na to si taky musíme dávat pozor a spíš prostě hledat u Boha tu sílu, no, Bože, dej mi sílu, dej mi milost, ukaž mi, jak z toho vyjít ven, protože apoštol Pavel vlastně má krásné zaslíbení, že Bůh nedá zkoušku nad naše síly a z každé zkoušky dá nějaké to východisko. Jo? Tak někde být musí. Takže Bože, kde je to východisko? Já ho nevidím, neslyším tě, nevím, co mám dělat. Dej mi moudrost, dej mi milost udělat další krok, který mě tím vším provede. No?
1: Zdá se mi, že lidé se dělí na jakési pomyslné dvě množiny. Někteří se litují a proto okolí je to velmi dobře pochopitelná emoce a litují toho človíčka, tak nějak se snaží mu pomoct. A pak jsou někteří, kteří svojí sebelítostí úplně dráždí to svoje okolí. V čem je problém?
0: Tak když pominu nějaké přirozené sympatie, antipatie, které k některým lidem chováme, ještě dřív než otevřou pusu, tak ta otázka zní, jako co tu sebelítost teda způsobuje, že? Co je tam příčinou. A já si myslím, že to, co nejvíc lidi dráždí, je, když člověk má takovou tu dětskou sebelítost. Jo? Když dospělý člověk se chová jako dítě, kterému prostě na tom pískovišti někdo vezme kyblík a lopatičku, ono se tam rozbrečí, vzteká, jo? A teď prostě celý svět se mu hroutí. Jo? Jde o banální věc, která se vyřeší prostě v jedné minutě, maminka vstane, prostě zase mu tu lopatičku jako vrátí. Že? Ale Někdy dospělí lidé se takhle chovají v takových jako banálních situacích a to vidím jako problém a to může fakt to okolí naštvat a s takovým člověkem asi málo kdo chce být v nějakém užším vztahu. Na druhou stranu, když někdo trpí sebelítostí prostě proto, že mu teď sdělili, že má rakovinu v terminálním stádiu, a nebo mu prostě zemře někdo z jeho blízkých, tak to je tak silně pochopitelné, že tam se nám chce plakat s ním a litovat ho spolu s ním, že? Takže tady asi bude někde ta hranice mezi tou akceptovatelnou a neakceptovatelnou sebelítostí.
1: Vy jste říkal na začátku, že sám máte zkušenosti se sebelítostí. Můžu se zeptat, jakou?
0: No spoustu, spoustu. To bychom si mít asi seriál těch pořadů, ale samozřejmě, tak jak už jsem mluvil na začátku o tom kazateli, tak já nevím, jestli to problém každého muže, ale můj teda určitě někdy prostě ta sebelítost v tom manželství, že teda ty věci, jestli nerozumíme, nebo že manželka udělá něco jiného, něco jinak, než já bych si přál. Asi každý známe tu situaci, kdy třeba partner zapomene na výročí svatby nebo na naše narozeniny nebo na něco, nebo koupí nevhodný dárek jiný, než který jsme si přáli. Tak to jsou takové ty sebelítosti, které nás dokážou pořádně otrávit, když jde o banality. Pro mě třeba osobně vždycky takovým jako lékem tady na to bylo přečíst si znovu 13. kapitolu 1. listu Korinským, protože tam, když pak si člověk přečte, že teda láska všechno vydrží a nepočítá křivdy, tak to tak jako člověka zahanbí natolik, že pochopí, že je hloupý, když kvůli takovým banálním věcem upadá do sebelítosti. No ale pak jsou samozřejmě vážnější věci, že jo? Tak když vám začne nějakým způsobem růst nějaká kolize, nějaká nedůvěra uvnitř vedoucího služebního týmu v církvi, kdy někdo špatně pochopí nějaké vaše rozhodnutí a vy třeba nedokážete nebo ani nemůžete třeba vysvětlit, proč, ale teď se na vaši hlavu snese nějaká kritika, tak ta sebelítost tam má samozřejmě nějaký prostor. A teď aktuálně, prostě to prožívám v těch zdravotních oblastech, už dlouhodobě zápasím vlastně s chronickými bolestmi, lékaři neví, co je příčinou a tak taky jsem musel hledat způsob, jak z těchto těch věcí se dostat ven, abych nezůstal prostě jenom ležet, nekoukal do zdi nebo na strop a nelitoval sám sebe, že?
1: To je těžké. Když vás to zmáhá, máte nějakou první pomoc? Nějakou tu 13. kapitolu?
0: No tady v těch věcech zdravotních se vždycky vracím s těch různým božím zaslíbením a k té elementární pravdě, že prostě Bůh nás miluje. A i když já tomu nerozumím, nedokážu si vysvětlit to, co se děje a připadne mi to hrozně nespravedlivý, protože jsem sportoval a snažil se žít zdravě a nejsem na ničem závislý, tak to nechápu, tak v tu chvíli si připomínám takové ty texty, takový ten známý text třeba v knize Přísloví v 3. kapitole, že máme prostě důvěřovat Hospodinu a nespoléhat na svoji rozumnost, nebo jak praví, nebo píše Izajáš na jiném místě, že prostě hold ty boží cesty a boží myšlení převyšují ty naše cesty a to naše myšlení tak jako nebe převyšuje zemi. A já prostě ty věci nepochopím, já nedokážu je vysvětlit, ale důvěřuji tomu, že Bůh ví, co dělá a že někde snad v té neviditelné oblasti, někde kolem mě, za mnou se děje nějaký zápas. Tak jako ten Job, že? Tak on taky nevěděl, proč se mu ty věci dějí. My to víme, protože to máme referované v tom jeho příběhu, ale on netušil, proč tak strašně trpí, že jo. Ale probíhal nějaký vlastně duchovní boj, který měl prokázat, že jeho víra je opravdová, tak snažím se vracet k těmhletěm textům a samozřejmě k zaslíbením nebo k takovým těm momentům, když mám pocit, že Bůh nic nedělá, nebo říkám si, jestli Bůh vůbec ještě dělá dneska zázraky, tak si rád připomínám ty zázraky, které už jsem zažil v minulosti, že? Tak jako ať už ve svém životě nebo životě své rodiny, sboru, mnohokrát jsem zažil nějaké nadpřirozené uzdravení, vysvobození, takovéhle věci. Si říkám, no když to Bůh udělal prostě před 5 nebo 10 lety, tak je mocný to udělat i teď. A pokud to prostě teď nedělá, tak asi k tomu má nějaký důvod.
1: Říká Zdeněk Kašpárek. Od mikrofonu vám hezký den přeje také Kateřina Hodecová. Po písničce budeme pokračovat.

0: Hospodin, že vyslyšel mé prosby. Hospodin je má síla a můj štít, na něj se mi spoléhá.
1: Zachraň
0: Hospodin, svému dědictví.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: Hostem dnešního pořadu je kazatel církve bratrské v Třinci, Lišbicích a také senior této oblasti Zdeněk Kašpárek. Dnes si povídáme o sebelítosti. My jsme tady v tom prvním vstupu se snažili zmapovat, jak se vlastně taková sebelítost projevuje. A mluvili jsme i o tom, že se nevyhýbá nikomu z nás. Pojďme teď do Bible. Právě proto, že Bible je vzácná kniha, která nic nelakuje na růžovo. Můžeme si projít některé konkrétní případy sebelitování. Vy jste říkal, že tam jsou, tak pojďme na ně.
2: No, tam je spousta takových třeba kratičkých momentů. Já třeba miluju tu pasáž příběhu Eliášovi, který v podstatě na Karmelu nejprve zažije úžasnou boží moc, že se stoupí oheň z nebe na vodou nasáklou oběť. Prostě on tam porazí několik set proroků a kněží pohanských božstev a různých model a prostě je úplně na top pozici a v zápětí na to tam čteme, jak utíká do pouště a sedá si tam pod nějaký ten keř a chce umřít. Jo? On prostě, rozumíte, prostě člověk, který před chvíli zažil tak úžasný boží zázrak, prostě padá na zadek, je vyčerpaný, unavený fyzicky, duševně, duchovně a říká, bože, dost, prostě já chci umřít. Jo? Tak mě to hrozně pozbuzuje, že člověk tohohle typu může dojít i do téhleté fáze. Ale jinak jsou tam i takové jako pasáže jako delší, které jsou takovou anatomií nebo genezí možná sebelítosti. A to jsou třeba některé ty příběhy z doby exodu Izraele z Egypta do zaslíbené země. A já třeba mám moc rád ten text v Numeri v 11. kapitole, který popisuje právě ten moment, kdy už zase Izrael na poušti reptal proti Hospodinu. A mě jich strašně líto vždycky, protože já si dokážu představit, co prožívali, když z toho Egypta vycházeli. Prostě dostali vizi zaslíbené země, která oplývá medem a mlékem, kde bude strašně dobře. A živý Bůh, kterého viděli před chvíli dělat ty úžasné zázraky v Egyptě, tak je s nimi a teď jim ještě rozdělí to moře a oni teda přejdou suchou nohou přes něj. To bychom všichni byli strašně happy a všechno bychom viděli růžovými brýlemi. Si znáte vlastně ten animovaný film Prince egyptský, tak tam je to krásně, jak prostě projdou tím mořem a teď prostě zpívají, tančí, ty tamburínky tam mají a chřestítka a radují se z Hospodina. No a pak přijde realita, že jo? Přijde realita té pouště a teď jsou tam nějací ti nepřátelé a vypadá to, že Bůh jako nějak nezvládl logistiku, takže oni najednou jako nemají potravu pro sebe ani pro děti, nemají vodu, nemají potravu pro dobytek, pro ty stáda, která sebou táhly. No a právě v té 11. kapitole Numeri tam je krásně vidět, jak ta sebelitost roste a jak je vlastně jako nakažlivá. Jo? Tam oni vlastně v určitém momentu, kdy jim všechny ty věci nutné pro život jako chybí, tak začnou reptat, že? Začnou reptat, začnou se litovat, začne to o to přimíšeného lidu, nebo jak má český studijní překlad, tam má, že lůza, to znamená ti nežidé, neizraelci, kteří se k tomu průvodu směřujícímu do zaslíbené země připojili, zřejmě taky bývali otroci z Egypta, a ti začnou reptat jako první, jo, protože oni neznají Hospodina. Vlastně. Oni tak jako šli po těch zázracích, po těch emocích a najednou tváří tvář problémům reptají. A ty si stěžují, jo, ty si stěžují a začnou vidět tu minulost svoji otrockou nesmírně pozitivně. Jo. Najednou si idealizují minulost a proklínají přítomnost. Jo.
1: No. To je hrozně zajímavé, co říkáte, že sebelítost, ty splasklé představy vlastně vedou k reptání.
2: No. A teď oni tam je to, Bible to nádherně barvitě popisují, jak říkají, no, když jsme byli otroci, tak jsme se přežírali prostě tím pórkem a cibulí a melounama a ryby jsme měli zadarmo, jo. To, že jim někdo tloukl dozad bičem a dutkami, tak to už jako zapomněli v tu chvíli. No a teď tím nakazí ale i ten Izrael, že jo? Protože na začátku je to ta lůza, pak se k ním přidá ten Izrael, který začne mluvit stejnou řečí a nakonec je to i ten Mojžíš, který jako už jako ani, no on vidí samozřejmě ty Izraelce, jak trpí, ale začne vidět hlavně sebe, jo? A říká tam prostě, jako já tak trpím, jo? Prostě, bože, prostě, proč mě necháváš tak trpět, jo? Takže tam to nevím, jak se to přenáší, jak se to množí, ta sebelítost. A já si myslím, že to taky jako známe, že to známe z práce nebo ze školy. Prostě třeba je nám i relativně dobře, ale někdo začne reptat na šéfa nebo na učitele nebo na pastora v církvi. A hned se k němu někdo přidá, teď to bují, že jo, teď to bují a ta sebelítost začíná tím větší, protože to živí těmi slovy. Nakonec je to nějaká katastrofa, že jo. Oni nakonec nevstoupili do té zaslíbené země. Kvůli tomu svému reptání samozřejmě. Protože ono se pak projevilo ještě v dalších nějakých momentech a vlastně nakonec Bůh vystavil stopku a řekl, tak ne, no, tak jako, když to pořád všechno vidíte tak negativně, tak ta zaslíbená zem prostě nebude, no. Tak to mě děsí, jo, z toho mi
1: no,
2: běhá
1: to
2: trošku
1: mě
2: mráz
1: taky.
2: Na zádech.
1: To mě taky, to je tedy šílený důsledek toho, že se člověk nechá strhnout.
2: No. Já si myslím, že pro ně byl obrovský problém třeba v tom, že fakt jako nevěděli, on jim ten Mojžíš ani Bůh nikdy neřekli, jak dlouho na té poušti teda budou, že jo. To až potom se, po tom průšvihu s těmi zvěry, že jo, víš, že to bude 40 let, ale předtím to neví a teď, já myslím, že to je jedna z nejtěžších věcí, když člověk trpí a neví, jak dlouho to ještě bude trvat. Jo. My jsme schopni vydržet velké utrpení, ale jo, když máme dostat injekci nebo nám mají vrtat zub, no tak máme nějakou představu, jak dlouho to bude trvat, tak to vydržíme, že jo? Pokud teda chováme dospělé, ale jako malé děti zase. Ale když nevíme, jak dlouho to bude trvat, jo, jestli ta nemoc bude trvat měsíc, nebo bude trvat rok, nebo bude trvat 5 let, nebo už je to trvalý stav, jo. Jestli to naše manželství za měsíc bude nádherný a zase se budeme mít rádi, tak jako jsme se měli, když jsme se brali, anebo prostě do konce života si ponesu kříž, jestli s tím člověkem prostě nebudu rozumět. No. No to je těžký, to je těžký. Jo. Já si pamatuju, když si, já miluju Jeseníky, teda, já z nich pocházím a v podstatě jsem tam vyrostl. A když jsme s rodinkou vyrazili na túru po hřebenech Jeseníků od motoristů z Křítek, vlastně nahoru na Ztracené kameny, kde to tam znáte, směrem na Pradět a došli jsme k Jelení Studánce a teď jsme měli zpátky k autu. Říkal jsem si, tak nepůjdeme zpátky tou samou cestou a vidíme taky něco jiného z těch nádherných hor. Sejdeme po svahu dolů a půjdeme po vrstevnici. No a jako logicky bylo jasný, že teda dříve nebo později, když půjdeme po té vrstevnici, po takové té cestě pro těžaře dřeva, takže musíme protnout tu turistickou cestu, že se k ní dostaneme. No, ale mě v tu chvíli teda, samozřejmě to extrémní hloupost, ale mě v tu chvíli vůbec jako nedošlo, že ta cesta po té vrstevnici může být x-násobně delší než po tom hřebenu. Že jo? A teď my jsme šli a za každou zatáčkou jsme si mysleli, že už tam protneme tu turistickou cestu, že na ní navážeme a sejdeme teda na to parkoviště k autu a zase nic. Jo? A že už to bylo po 10. nebo po 15. jo, a fakt už nám jsme měli nohy dřevěný a furt jsme nevěděli, kde vlastně jsme. A jestli za dalším rohem tady už ta turistická značka bude, anebo ještě nás čeká dalších třeba 10 kilometrů, jo, tak to bylo šílený, jo, psychicky to bylo šílený teda.
1: S váma bych nechtěla jít na túru asi. Existuje nějaké řešení, nějaký lék na tu sebelítost, nebo jakým způsobem zpracovat situaci, kterou jsme tady teď popsali na tom izraelském lidu, i tom přemíšeném lidu, který vyšel do pouště? Začalo to tady těmi přemíšenci, ale nakonec to skončilo až u Mojžíše. A to opravdu je problém, když vedoucí se nechá strhnout. Takže co s tím?
2: No, vždycky je to o tom, že se musíme prostě vrátit zpátky k Bohu. No. Vždycky je to o tom vrátit se do písma, do biblických textů. Někdy nám v tom můžou pomoct přátelé nebo nějaké blízké osoby kolem nás. Tragédie je, když jsme v tom teda sami. No. To je pak jako hodně těžký, ale já věřím, že někdy nám prostě nezbyde nic jiného, než fakt jako řvát k Bohu, jako řval ten Job a jako řval Jeremiáš, když byl v té studni, prostě topil se v bahně a Bůh nic nedělal pořád. Nebo David, že jo, v těch žálmech je to xkrát, kdy on dlouhodobě prožíval nějaké tlaky, nepřátelství, věci se mu sypaly, volal k Bohu a Bůh jako vypadal, že fakt jako ohluchnul. Ale stejně nakonec je to o tom, že nakonec se s tím Bohem prostě setkám. No. A Je řada textů, já už jsem tady některé ty texty jako nakousnul, ale myslím, že takovým úplně klíčovým je ten známý text ze 4. kapitoly listu Filipským, který prostě mluví o tom, že nemusíme být úzkostliví, ale můžeme v modlitbě všechny ty svoje starosti vložit na Hospodina společně s díku vzdáním, je tam teda napsáno. A ten jeho pokoj přijde. No. A tady k tomu se vždycky potřebuje nějak jako propracovat. Prostě nakonec stejně nezbývá, než to vložit na Boha. Mně se ten text moc líbí, protože on teda nemaže met někomu kolem pusy, protože on říká, že ty problémy mít budeme, že prostě budou ty úzkosti v tom křesťanském životě, že ta naše loď, to není ta výletní loď s těmi tenisovými kurty a bazény a koncertními sály, ale že to je nějaká ta válečná loď, jak řekl tuším John Wimber. Prostě jo, tak ten text říká, ano, prostě budou těžké věci, ale vy nemusíte zůstat v těch úzkostech, v těch straších, v těch bolestech. Můžete to vložit na Hospodina, můžete to Bohu říct, můžete mu říct o těch svých problémech, můžete to na něj vysypat, on kvůli tomu nikdy nikoho nezavrhl. A pak můžete důvěřovat tomu, že když zároveň se dokážete dostat do toho módu děkování, že ten boží pokoj přijde a tu vaši sebelitost prostě přepere, no.
1: Znamená to takové to děkování navzdory tomu, k čemu mě to možná táhne, nebo co mám na jazyku a co mě zaměstnává mysl i srdce?
2: No, určitě, určitě. Já věřím tomu, že když Bible říká, že máme dávat Bohu oběť díků nebo oběť chval, že jo, tak to máme jak ve starém, tak v Novém zákoně těch textů celou řadu. Takže to je opravdu oběť. My jsme si zvyklí na křesťanství, které má být takové jako spokojené, šťastné. No, já tomu jako moc nevěřím, no, nevidím to v Biblii. A my žijeme prostě v určitých zeměpisných šířkách, kde prostě se fakt jako máme dobře, jako prasátka v životě, ale to je spíš výjimka. No. My si myslíme, že to je normál, že to je samozřejmost, ale není to tak. V skutečnosti ten život je mnohem tvrdší a většina lidí na světě to tak jako prožívá. A prožívali to i ti apoštolové, prožívali to ty starozákonní postavy. A stejně se nakonec do toho módu děkování jako nějak jako dostali. Když vidíme ty Davidovy žalmy, že jo, tak on začne chválou, pak si Bohu postěžuje, pak vylije srdce, mluví o těch bolestech, o těch trápeních a zase skončí chválou a děkováním. No, to je takový úžasný sendvič davidovský. Já jsem si víckrát uvědomil, že když teda jsem třeba nemohl v noci spát jako nějakým bolestem nebo nějakým úzkostem, obavám, že to nemusím takhle jako být, jo? Že prostě můžu ten čas využít k tomu děkování, protože pořád navzdory teda těm problémům je spousta věcí, za které můžu děkovat. Můžu děkovat za úžasné lidi kolem sebe, za to, že nejsem sám, můžu děkovat za církev, můžu děkovat za to, co ještě mám zdravého, nebo co mi funguje. Proděkovat se až k tomu božímu pokoji, no.

0: Sebelítost je tématem dnešního pořadu, jehož hostem je Zdeněk Kašpárek, kazatel církve bratrské v Třinci Lišbicích a také senior této oblasti, oblasti Těšínska. My jsme v minulém vstupu skončili tím, že vlastně navzdory možná těm těžkým věcem, tomu všemu, co nás tlačí k zemi, je potřeba se nějak proděkovat k jinému úhlu pohledu. K jinému pohledu na věc, na sebe i na Boha. A vděčnost je v Novém zákoně skoro vždycky spojená s chválou, modlitbami, zkrátka slovy vyjadřovaným postojem. Je to tedy tak, že řeč, slova mohou změnit situace i to naše myšlení a životní postoj?
1: Jo, pevně tomu věřím. Mám moc rád jedno místo z knihy Přísloví ze 13. kapitoly. Tam se píše, že ovoce svých úst se každý dobře nají. To je úžasná věc. Že člověk se nají toho, co sám říká. A tak jako když prostě člověk je reptal a ta svá ústa prostě používá k reptání, k hořkostem, k pomluvám, výčitkám, tak ho může fakt jako sejmout i nějaká fyzická nemoc, nemluvě teda o těch duchovních problémech, které z toho pramení, tak to platí opačně. Věřím tomu, že když člověk děkuje, chválí navzdory, jak máme napsáno, i kdyby nevykvetl fík, kdyby pole nerodila, kdyby ve stájích nebyl dobytek, tak já budu s jásotem chválit Hospodina. No tak jo, to je mimochodem úžasná píseň. Tak Jde to a já si myslím, že to otevírá brány pro to, aby přišlo to boží požehnání, aby jsme vyšli teda z té sebelítosti a z těch hořkostí a byli naplněni tím božím pokojem.
0: To se nějak liší od propagovaného pozitivního myšlení, nebo je to to samé?
1: No, já si myslím, že to je trošku něco jiného než pozitivní myšlení, byť samozřejmě jsou tam nějaké podobnosti, paralely, ale pozitivní myšlení je prostě o tom, že člověk nemusí věřit Boha, že jo? Tak jako musí věci vědět pozitivně, musí být optimista, životní a ono to přinese nějaký efekt, ale my to stavíme na nějakém reálném základu, že jo? Nejde jenom o to, o nějakou autosugestci, že jo? Jde o to, že věříme, že tady dobrý Bůh. Že tady dobrý Bůh a že on opravdu, jak vlastně říká ten Job, jako nakonec ten Bůh postaví nade vším, postaví se nad tím prachem a i kdyby ze mě strhali prostě to maso, tak já uvidím Boha, já se s ním sejdu. A tak my úplně jako nemůžeme nikomu zaručit ani sami sobě vnutit myšlenku, že prostě jednou tady na zemi se všichni budeme mít dobře, protože to tak prostě jako nebude. Ale že jednou se mít dobře budeme, tak to pravda je, byť to samozřejmě možná bude až v tom božím království.
0: Takže mám prostě děkovat Bohu, i když to tak necítím, protože co se stane? Pocity se dostaví a změní situaci?
1: No já si myslím, že Bůh požehná. Jo? Že to není o tom, že my něco si v sobě vyprodukujeme, jo? Ale že prostě ta chvála, uctívání a díku vzdání nějakým způsobem uvolňuje tu boží moc, uvolňuje boží požehnání. Že i ty postavy Bible prostě dokázaly Bohu být vděčný. Já prostě přemýšlím samozřejmě nad takovým tím Abrahamem, když měl obětovat Izáka, jo, to muselo být strašný. Jo. A on stejně Bohu důvěřoval, nevíme tam, samozřejmě tam nevíme, jestli za něco děkoval, ale pravděpodobně ano, jo. Protože on prostě měl ten postoj důvěry, že Bůh mu toho Izáka vrátí vzkříšeného z mrtvých. Nebo si představuji to apoštola Pavla, který teda píše na jednom místě, kolikrát byl bičován, natlučen holý a pak tam taky píše, kolikrát ztroskotal na moři. A že den a noc strávil na širém moři. Jo? Ty si představí to Pavla, který prostě zakusil tu boží moc tolikrát, křísil mrtvé, uzdroval nemocné, vymítal démony a teď plave v tom moři, kolem něj možná nějací žraloci. On je tam jeden a půl dne v tom moři a volá k Bohu a Bůh se furt neozývá. Jo? Ale já věřím tomu, že když on říká, že máme být vděční, že máme bez přestání děkovat, takže to i na tom moři prostě dělal. A nakonec přistál úspěšně. Takže věřím, že to Bůh dojedná. Že to není, že my si něco vyprodukujeme v sobě, ale Bůh začne jednat.
0: Říkám si, když člověk taky jako tvrdošíně lpí na tom, že bude navzdory situaci, navzdory vlastním pocitům Boha chválit a děkovat mu, prostě Bůh mu musí stát za to. A teď, jak objevím takového Boha, který mi stojí za to?
1: No, tak na kříži asi, no. Tak bych to viděl, no. Protože to je gro, že jo, to je fundament všeho. Jestli Bůh tak miloval svět, že dal svého syna za mě na kříž, tak to je úžasný projev lásky, sebeobětování kvůli mně. Já jsem takhle v 18 letech v podstatě uvěřil, když mi to nad knížku Billyho Grahama Pokoj s Bohem nějak jako došlo, že teda Ježíše nepřibyli ani Římané, ani Židé, ale já svými hříchy, tak prostě v tu chvíli jsem si uvědomil tu boží lásku, proč ten Ježíš kvůli mně přišel. No, to je to, co mě vždycky nějak jako zvedne i v současnosti. No, nehledě k tomu, že si myslím, že nejde jenom o tu boží podstatu, ale my fakt máme i kolem sebe jako spoustu věcí, za které můžeme děkovat, a jsou takové každodenní všední věci. Nedávno u nás na shromáždění se jedna sestřička modlila už jasným způsobem, ona prostě taková delší modlitba a děkovala za takové banální věci, jo? Že prostě ráno je sluníčko a že měla chleba s máslem, a nevím, prostě, že mají auto, které mohli přijet na shromáždění, a že si měli co oblíct ráno. Přece tolik lidí na světě, kteří to prostě nemají, kteří to nemají. My jsme úžasně požehnaní, jenom prostě bereme ty věci jako samozřejmost. Takže když za ně začneme děkovat, bože, bolí mě ruka, ale díky, že ta druhá je aspoň zdravá. Díky za to, že jsem se mohl najíst, že nemusím trpět hlady, díky za to, že mám střechu nad hlavou, díky za to, že mám postel, díky za to, že mám auto, že mám přátele, že žiju v zemi, kde nepadají rakety. To je prostě tisíc věcí, za které můžu děkovat.
0: To je velká pravda. Ale ještě jinak, vlastně mířím k tomu, že je mnoho lidí, kteří mají nějaké ponětí o Bohu jako o nějaké entitě, jako o někom, nějakém soucnu. Jak vlastně můžu najít Boha jako toho, který je opravdu zdrojem požehnání a všeho dobrého v mém životě, s kterým o tom můžu mluvit?
1: No, jedině to vyzkoušet, no. Nedokážu si úplně představit. Tak samozřejmě apoštol Pavel třeba píše v listu Římanům, že člověk může poznat Boha, i když bude koukat na hvězdy, že jo. Když bude koukat prostě na přírodu kolem sebe, tak i takhle lze poznat něco z boží lásky, z božího milosrdenství. Ale asi většinou je to tím, že člověk prostě řekne, bože, jestli jsi, tak přijď do mého života, prostě, tak se mi zjev, tak se mi dotkni. A třeba moje zkušenost asi řady lidí je, že když člověk je na počátku té svojí cesty víry, tak to tak jako funguje docela dobře, ta boží moc. Jeden můj kamarád říkal, že když uvěřil, tak všechny vlaky a autobusy, kterýma jezdil do školy a ze školy, tak nejezdili podle jízdního řádu, jezdili podle toho, jak on se modlil. Tak to tak jako nějakou dobu to takhle funguje. Takže to jsou takové ty momenty, kdy Bůh si hýčká ty svoje děti, kdy zahrnuje svým požehnáním, no a pak přijde třeba ten čas těch zkoušek, no. Já nevím, jestli to je úplně odpověď na vaši otázku, ale...
0: Já myslím, že jo, že ta výzva to zkusit, že to už je opravdu na každém z nás a boží odpověď může být různá. Chce to asi jenom poslouchat.
1: No, ono je jedno místo, že Bůh v Biblii přímo na jednom místě říká, zkuste mě, jo, tak jo. Tak někdy chce to Boha vyzkoušet, no.
0: Přesně tak.
2: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
0: Zpátky k sebelítosti. I když nechci nikomu nic podsouvat, tak osobně se mi zdá, že sebelítost je velké téma v současnosti, protože někteří odborníci říkají, že je doba emocionální a že na těch emocích hodně stavíme, hodně jim dáváme velký prostor ve svém životě, přemýšlení, rozhodování a podobně. A to znamená, že když je člověk orientovaný na svoje emoce, tak si moc věcí moc bere. Tak proč to tak je vlastně? Proč je teď ta emocionalita tak pro nás důležitá?
1: No, tak to je prostě ten postmoderní svět, postpravdivý, nebo jak ještě se tomu říká postkřesťanský, kde prostě jako kdyby nejde o pravdu, jde o ty emoce. Někdy mám pocit, jako že pravda lidi až tolik nezajímá, jde jim právě o ty prožitky. No. Připadá mi to smutný, ale pochopitelný. Že jo? Tak člověk si chce ten život tady na zemi nějak užít a chce se mít dobře. Ale děsí mě to. Děsí mě to. A myslím si, že to souvisí trošku i s tím, že v podstatě od malička dneska ta společnost i ta výchova v rodině je nastavována tak, jako aby jsme se měli dobře, aby jsme byli šťastní a vlastně všechno nám jako fungovalo. Někdy to jde až do takové té podoby té hyperprotektivní výchovy a takové té ochranářské společnosti, kde lidi hlavně ví, jaké jsou všechny jejich práva a kdo by jim co měl dát a už nějak moc nepřemýšlí nad svými povinnostmi a co by měli dát oni, nebo případně jako oběť by měli dát oni. A to je velký problém. Já si myslím, že to je i odpověď možná na otázku, proč ty současné mladé generace jsou takové křehké, že jo? Ty generace těch sněhových vloček, jak se říká. No, prostě tak moc je všichni chrání od něčeho negativního, že nakonec je to prostě převálcuje ten normální život. Jo? My jsme to takhle asi neměli. No? Já teď nechci vypadat jako důchodce, který vzpomíná na starý dobrý časy, ale my jsme přece jenom byli jako zvyklí od malička na to, že občas dostaneme pár facek. Jo? Teď nechci, aby někdo si myslel, že teda jsem pro návrat fyzických trestů do školy nebo něco podobného, ale prostě tak to bylo, to byla realita. Že jo? Tak člověk udělal něco blbě, učitel mu dal na vybranou, jestli chce poznámku nebo facku. Když řekl poznámku, tak mu tu facku dali doma rodiče. No. Ale zase tak jako nás ten život tak nebolel. Jo? Já mám pocit, že někdy nastupuji třeba do zaměstnání, protože jsem dřív pracoval na nějaké manažerské pozici v neziskových organizacích a dělal jsem výběrová řízení. Tak jakože někdy nastupují mladí lidé do práce a jsou překvapení, že mají nějaké povinnosti a že na ně někdo houkne, když prostě nepřijdou včas do práce. A propadnou se do té sebelítosti, jo? Protože oni chtějí být happy, že? Oni chtějí být šťastní. Jako.
0: A je to opravdu problém mladé generace? Nebo jenom mladé
1: no,
0: generace.
1: No, hlavně, no. I když jako samozřejmě i ta starší generace, jako tak ono se to dobře poslouchá, když vám někdo pořád říká, máte práva, jako oni vám to musí dát. A když nechtějí, tak si najměte právníka a on vám to vyřídí, jo. No, ale pak neumíme snášet prostě bolesti, které jsou v podstatě jako neřešitelné. A oni jsou, jako v těch našich životech, o tom jsme dneska i mluvili, jsou věci, bolesti, které jsou prostě neřešitelné. Ať už bolesti vztahové, nebo emocionální, nebo fyzické, nebo finanční. Že? Samozřejmě vždycky si každá generace myslela, že když oni byli mladí, tak to bylo lepší, tak nechci vypadat jako staromilec, ale trošku se bojím toho vývoje. No. Pokud nedojde k nějakému zvratu, třeba k nějakému krásnému křesťanskému probuzení duchovnímu, tak se trošku bojím, kam to všechno směřuje. No.
0: No, na církev se vás teď chci také zeptat, jste kazatel, a tento trend se tedy musí prolínat nějakým způsobem i do církve. Vnímáte to i tam?
1: No, určitě, určitě. To je úplně to samé, jo? Jako v tom zaměstnání. No? Tak někdo udělá něco blbě a vy ho se vší láskou upozorníte na tu chybu a když mu předtím řeknete 50 slov pozitivních, tak jakmile mu řeknete ty dvě negativní, tak je průšvih. Jo? Tak je průšvih. Prostě má pocit, že ho nemáte rádi, že svět je plný lidí pozraňovaných církvemi a pastory. A jo, já chápu, že opravdu jako někdy církve nebo i my pastoři jednáme způsobem, který může člověka opravdu jako zranit a je pak potřeba teda samozřejmě z toho dělat třeba pokání, omluvit se, ale já se obávám, že většina těch lidí prostě jenom neunesla prostě elementární kázeň, napomenutí, prostě upozornění na něco, co fakt jako dělali špatně. No a když tam čtu prostě, jak apoštol Pavel píše Korinským, aby vydali tam toho svého kolegu, který teda žil v mimo manželském vztahu, ještě navíc se svojí nevlastní matkou, tak aby ho vydali satanu. No, dokážete si to představit ve svém sboru? Že by kazatel staršího z toho povstalo a říkal, máme tady člověka, prostě, který žije v cizoložství, dneska tady vydáme satanu. Jako, jo, no, tak to byste byli okamžitě v bulváru na titulní stránce jako sekta.
0: A to se říká, že už je jiná doba.
1: No, je jiná doba. No, je jiná doba. David říká v jednom žalmu, spravedlivý, ať mě třeba bije. Budu to považovat za voný olej, nebo tak nějak to tam je. Jo. Jako, takhle vůbec nejsme zvyklí myslet. Jo. Že když nás někdo napomene, tak bychom se to byli vděční. Jo. A to je špatně. Já chápu, že je jiná doba. My jsme prostě sformovaní tou západní civilizací, která to hraje na to prostě být happy. No ale pak se nám to fakt jako promítá do církve a někdy nevíme, jak řešit hřích, jak teda upozornit člověka na to, že dělá něco elementárně špatně, aby neupadl do té sebelítosti, nezahořkl a neodešel do jiný církve třeba.
0: Může být sebelítost někdy užitečná? Třeba jako signál něčeho, co jsme dlouho přehlíželi?
1: No, tak asi dokážu si to představit třeba v situaci, kdy někdo je třeba zneužívaný svým okolím. To nemyslím jenom jako na sexuální zneužívání, ale prostě zneužívaný k nějakým usluhám nebo je terčem nějakých posměšků a pořád to tak jako nějak nese, až prostě najednou padne do sebelítosti, uvědomí si, že vlastně to je všecko k ničemu. A dokážu si představit, že v takovou chvíli člověk konečně pochopí, že musí změnit přátele, že musí změnit ten tým, ve kterém je, že nemůže být prostě v nějakých patologických vztazích, destruktivních vztazích. Takže jo, dokážu si představit, že člověka, když se dostane do takovéhle fáze, tak může napadnout tak a dost. Já si postavím nějakou hranici ve svém životě, přes kterou tyhle ty lidi už prostě nebudu dál pouštět. Začnu si víc vážit sám sebe a jdu do toho. Dokážu si představit ženu, prostě, která je opakovaně třeba podváděna svým mužem a která si řekne, jako pořád to trpí, pak pláče sama nad sebou, probrečí noci, pak si řekne, ale proč bych to vlastně měla zůstávat? Jako, teď, pokud by byla věřící, že jo, tak by byla za těchto okolností rozvod připouští, tak já tomu prostě udělám tlustou čáru. Jako prostě řeknu ne, já už se nenechám zneužívat a začnu svůj život žít jinak. Jo? Takže jo, dokážu si to představit, že to takhle ten pozitivní efekt a sebelítost mít může, byť se obávám, že většinou nám hrozí spíš teda ten negativní efekt.
0: Tak abychom nekončili úplně negativně. Máte nějaké povzbuzení na závěr, jako tečku tomu dnešnímu tématu?
1: No, povzbuzení pro mě je vždycky jako povzbuzením vrátit se k té elementární pravdě, že prostě Bůh nás miluje a že u něho to řešení nějaké prostě je, jo? Že já tomu nerozumím, nechápu, nevím, kdy přijde, ale je postavit se znovu prostě na to boží slovo, na ty boží zaslíbení. Přece Bůh, který mě tak moc miloval, že dal svého syna za mě a připravil mi dokonce místo ve svém království, přijal mě za svého syna, udělal ze mě královského kněze, že jo, jak máme napsáno taky v Bibli. Ten Bůh má se mnou určitě úžasný plán. Takže i když teď prostě nechápu, nerozumím své bolesti, nerozumím tomu, kde se nacházím a kam jdu, tak věřím tomu, že někde za tím horizontem, za který nevidím, prostě je to požehnání, je ten pokoj, je ta radost Bohu a ta odměna. No. Takže vidím to pozitivně.
0: Tečku za pořadem o sebelítosti dělá kazatel Církve bratrské v Třinci Ližbicích a také senior pro oblast Těšínska Zdeněk Kašpárek. Děkuji vám. Děkuji za to, co jste s náma sdílel i jak jste nám nastínil, co dělat v takových těžkých situacích života. A přeju vám hodně moudrosti a sil do další práce a také to kýžené uzdravení všech věcí, které vás trápí.
1: Moc děkuju a taky přeju vám redakci i všem posluchačům opravdu boží požehnání a pokud možno každodenní setkávání s milujícím Bohem.
0: Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová. Přeji vám hezký den a někdy příště naslyšenou.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, archiv pořadů ke stažení a mnoho dalšího. 3x2tv.radio7.cz

Máme krátce po 23. hodině, čtvrtek 28. května. Večerním vysíláním Rádia 7 provází Broňa Procházková. Slib vrátit náprsní tašku zemřelého vojáka rodině je potřeba splnit. Povídka Mirka Vostrého pokračuje za 15 minut. Vladimír Hauser čte z knihy Muzikant na jezeře.

za naše rodiny. Ne, už není to, co dřív. Z dětí není radost, ale snad prokletím se zdá. Požehnaná zpráva, že ne jedno, ale snad dvě jsou pořád, jen slyšíš moje práva, moje peníze a co postava.

za ty, kdo jsou sami uprostřed nás a neví, jak nám to říct. A tak zbývá zpráva, řvoucí z plných plic, že osamění to je bolest, která život užírá a přitom stačí

V minulém čtení na pokračování knihy Mirka Vostrého Muzikant na jezeře otevřel Vladimír Hauser povídku Poslední Vánoce na frontě. Ve vyprávění se v ní střídají dvě časové roviny, za první světové války a pár let po ní. Pažoutova žena Anna a syn Jeník žijí bez otce. V roce 1920 přivítali na návštěvu Slávka Havrdu, který chlapci přinesl vláček. V prosinci 1917 se voják Otakar Pažout rozhodl riskovat život a vyjít z rakousko-uherského zákopu s bílým praporem k ruským vojákům, aby jim popřál veselé Vánoce. Navzdory obavám spolubojovníků se mu to podařilo. V nepřátelských zákopech se setkal s krajany. V srdečném duchu společně jedí, pijí a povídají si. Když se však vracel zpět, jiná skupina vlastních vojáků ho omylem považuje za dezertéra a zastřelí ho. Následně jejich velitel v hněvu zabije i toho, o kterém si myslí, že vystřelí.

0: Čížek už byl dávno pryč, když se Havrda konečně probral. Do hajzlu, dyť. Jo, souhlasil Šefelín. Havrda zapomněl na nedojedené veverčí stehínko a spěchal za Čížkem. Hlavou se mu honila spousta myšlenek a on nevěděl, co z toho chce Čížkovi říct. Čížka zastihl, jak na Bartolčíka, Grubera, Hládka a Majera chrlí, co se stalo. Pane poručíku, já pro něj dojdu, třeba je ještě živej, můžem mu pomoct.
1: Jasně, Havrda. A oni vás rozstřílejí na kusy. Viděli to tak jako my a musí mít pěkný vztek. Ať vás ani nenapadne vystrčit hlavu.
0: Půjdu, řekl Havrda. A z jeho hlasu bylo jasné, že ho žádný rozkaz nemůže zastavit.
1: Tak jo, rezignoval Čížek. Ale opatrně. Kapesník na pušku, plížice a my vás budeme krejt.
0: Havrda se vyplazil ze zákopu. Brzy poznal, že držet nad sebou pušku, na které vlaje kapesník, a přitom se plížit a krýt se za opelichanými křovisky je téměř nadlidský úkol. Po 5 minutách byl u něj. A nebyl sám. Z druhé strany se k Pažoutovi okamžik před Havrdou doplížil Masařík. Mířil na Havrdu puškou a česky nenávistně zasyčel.
2: Tak se vám to povedlo, vy sevině. Šel vám blbec jeden popřát hezký Vánoce, svátky míru a vy hovada jste mu to takhle oplatili.
0: Bylo mu fuk, že mu tenhle blbej rusák nerozumí ani slovo. Stejně ho za pár vteřin odpráskne, sviní jednu. Havrdovi dalo hodně práce vysvětlit Masaříkovi za prvé, že není Rus, a za druhé, že se jedná o nedorozumění, kterého všichni litují.
2: To je mu platný jak mrtvýmu zimník, že je vám to líto.
0: Když se Masařík trochu uklidnil, dokázal, aniž by musel Havrdu zastřelit, odpovědět na otázku, kdo to vlastně byl ten mrtvý.
1: Otakar Pažout Cíčína, všichni jsme mu říkali Otouš.
0: Měsíc vykoukl spoza mraku a pod Masaříkovýma očima se zaleskly slzy. Bylo mu teprve 35 a přežil celou vojnu od 14. Byl učitelem zpěvu a doma má ženu a ročního kluka. Pomohlo ti to? Cítíš se teď líp?
3: Havrda se cítil pod psa. Těžko říct, jak dlouho zůstane naživu, odhadoval tak 30 minut, Masaříkovi oči i prst na spoušti hovořili jasně, ale celou tu dobu bude mít na mysli, že tohle byla zbytečná smrt, ke které nemělo dojít. Najednou Masařík udělal něco, co Havrdovi vzalo dech. Odložil zbraň a třesoucí se rukou, mohlo to být zimou, ale spíš nebylo, rozepnul Pažoutovi kapsu a vytáhl náprsní tašku.
1: Na, vem si to. A jestli máš kouskat cti v těle, tak to dáš jeho ženě. Pokavác teda tuhle vojnu přežiješ. A buď si jistý, že jestli ji přežiju já, tak si to zkontroluju. A že se tě najdu, na to vem jet.
0: Havrda si náprsní tašku strčil do kapsy. Chvíli mlčel.
1: Dám, slibuju. Hele, nemáš mě rád a já se ti ani trochu nedivím, ale i tak hodně štěstí, kamaráde.
4: Toho kamaráda si strč výškám, jo?

0: Listopad 1923. Za okny visely souvislé nízké mraky, ze kterých už od rána pršelo a fičel studený severozápadní vítr. Jeník přišel ze školy celý zmoklý a když se převlékl a zahřál se horkým čajem, zhltl oběd, sekanou s bramborem a kyselou okurkou. Od té doby, co se u nich před léty poprvé objevil strejda Slávek, měli k obědu občas i maso. Jeník to nevnímal, tak nad tím nějak nepřemýšlel, ale strejda pokaždé, když přijel, přinesl vojenský batoh naditý potravinami, které by Anna sama nemohla koupit. A než odjel, nechal na kuchyňském stole několik bankovek. S těmi penězi Anna vždycky bohatě vystačila do další návštěvy a navíc mohla Jendovi koupit boty, kdykoliv je potřeboval, obnošený kabát po spolužákovi, když Jeník ze starého už vyrostl, a dokonce občas i něco pro sebe. Naposledy si u švadleny nechala ušít šaty. Zpočátku se cítila trapně, Slávek ale naléhal, ať nad tím nepřemýšlí, že on je rád, když jim může přilepšit. O to už se o ně bohužel postarat nemůže, ale on ano. Ty šaty si Anna nechala ušít hlavně kvůli Slávkovi. Chtěla se mu líbit. Otík by jí to určitě schválil. Pro samotnou ženskou je život s dítětem nesmírně těžký a kdyby si Slávek třeba jednou nechal říct, navíc je to pěkný a hodný mužský. Jenže Slávek se choval korektně. Na její vkus až příliš. Ne, že by ani nedával najevo, že se mu líbí, ale u toho pokaždé zůstal. Dokonce i tehdy, když si Anna na sebe vzala ty nové šaty. To jsou ty šaty, co jsem si nechala ušít, jak jsi chtěl, oznámila Anna. Už nějakou dobu si tykali. A předvedla se mu ze všech stran. Moc ti to v nich sluší, Andulko, uznale pokýval hlavou Slávek. A to bylo všechno. Anna si nebyla jistá, jestli se mu líbí ona nebo jen ty šaty. Tolik by si přála, aby ji vzal za ruku a řekl něco víc. Jenže už není nejmladší, uznala, a Slávka nejspíš nepřitahuje. Po obědě Jenda někam zmizel a Anna začala mít nádobí. Objevil se uprostřed odpoledne. Anna seděla v křesle, na stolku před sebou měla šálek čaje a štupovala Jendovi ponožky. Chtěla se ho zeptat, jestli si udělal úkol, Jenda ji ale předběhl. Trochu neopatrně odsunul maminčin čaj, div ho nerozlil, a položil na stůl papírovou krabici. Anna ji hned poznala. Léta ji měla uloženou ve skříni s lůžkovinami a doufala, že tam ještě nějakou dobu zůstane bez povšimnutí. Aspoň dokud Jenda nevyroste tak, aby se Anna na tohle vyprávění cítila. Jenže krabice byla tady a s ní i chvíle, kdy se Jenda zeptá na tátu. Mami, ten pán na těch fotografiích je můj táta, oznámil. Neptal se, bylo mu to jasné. Kdo jiný to taky mohl být? Ano, Jendo, je to táta. Posaď se. Anna odložila ponožky. Jenda ukazoval jednu fotku za druhou a Anna komentovala. Tady jsme na plovárně, tohle je z výletu do Prachovských skal, tady to jsou tátovi rodiče, děda s babičkou a tak dál. Na posledních dvou fotkách měl táta na sobě uniformu. To bylo, když narukoval na vojnu. A tadyhle, to se zrovna vrátil z války na necelý týden. Tenkrát jsem ho viděla naposledy. Aně se při tom pohledu zaleskly oči. A proč na těch fotografiích nejsem já? Zajímal se Jenda. Narodil ses až potom. Jenda nechápal, jak se někdo může narodit, když táta není doma, ale nezeptal se. Aně, která tu otázku očekávala, se ulevilo, nevěděla, jak by na ní měla odpovědět. Jenže ani následující otázka nebyla snadná. Ne teď, když byla Anna naměko a cítila se, jako by měla v krku pořádně vykynutý knedlík.
1: Jaký byl táta, mami? Povídej mi o něm.
0: Anna si chvilku formulovala odpověď a zároveň se snažila spolknout knedlík.
1: Byl to ten nejbáječnější člověk, jakýho jsem poznala. Měl moc rád muziku. Každý den si sedl k pianu a hrál a spolu jsme zpívali. Všechno jsme dělali spolu. Byli jsme šťastní. Jo, a taky se na tebe moc těšil, až se narodíš. Než tenkrát musel odjet zpátky na frontu, tak říkal, že se nemůže dočkat, až tě uvítí.
0: Poslední slova Anna vyslovovala mezi vzliky. Na to Jenda nebyl zvyklý. Mámu viděl plakat jen jednou, to když se u nich poprvé ukázal strejda Slávek. Nevěděl, co říct.
1: Ale mami, strejda přece říkal, že táta je v nebi a čeká tam na nás. Je to pravda, viď? Tak vidíš, neboj se, jednou budeme zase spolu.
0: Anna si ho posadila na klín a přitulila se k němu.
1: To víš, že jo, Jeníčku?
0: Jenda se na ní podíval.
1: Aspoň, že máme strejdu Slávka. Je tak hodnej a je tátův kamarád. To je skoro, jako by to byl táta, viď?

0: Červenec 1920. Předpolednem jako na objednávku přestalo pršet a spoza mraků problesklo slunce. Vojenská přehlídka by se byla konala, i kdyby trakaře padaly. Tisíce přihlížejících ale uvítali, že déšť je pryč. Zejména rodiče s dětmi. Vojenská kapela začala hrát řízný pochod a za okamžik se objevily vítězné legie z Francie, Itálie a Ruska. Některé jednotky dorazily z Dálného východu do Československa před pár týdny. S nimi i Havrda, který se 27. dubna spolu s 6. plukem ve Vladivostoku nalodil na americkou loď prezident Grant. Stejnou lodí cestoval i legendární generál Jan Syrový. Cesta Suezským průplavem do Terstu s mezipřistáními v Indii, na Ceylonu a v Arábii trvala přes 2 měsíce. Když prezident Grant zakotvil v Terstu, vojáci očekávali slavnostní uvítání, nebo aspoň nějaké uvítání. Toho se ale nedočkali. Museli si sami vynosit zavazadla, protože přístavní dělníci stávkovali. Úřady dokonce vojáky pustili na nádraží jen pod podmínkou, že na lodi nechají všechny zbraně. Vyčerpaní a zklamaní legionáři pak nastoupili do obyčejných nákladních vagónů. Žádný triumfální průjezd vítězné armády poraženými zeměmi se nekonal. Všude viděli jen krajinu zpustošenou válkou a vyhladovělé obyvatelstvo. Na každé stanici se k vlaku zbíhali děti a prosili o chléb a vojáci jim rozdávali z toho mála, co jim zbývalo. Přehlídka skončila a vojáci dostali 2 týdny volna, aby se podívali domů a přivítali se s rodinami. A pak zpátky ke svým útvarům. Některé čekala demobilizace a civilní život, jiní se měli zařadit do československé armády. Havrdovi, který teď měl výložky rotmistra, jel vlak až pozdě odpoledne a tak se rozhodl, že jít na Masarykovo nádraží a kdo ví, jak dlouho tam čekat, je nesmysl. Četař Karásek to viděl podobně. S Havrdou sdílel kajutu na moři i dobytčák na pevnině, tak s kým jiným by měl strávit ty 4 hodiny, než i jemu pojede vlak. Slávku, víš co? Pojď na jedno. Dobrý nápad. Co tady? Souhlasil Havrda. Kam? Ty to v Praze znáš, tak mě někam vem, jo? Karáska napadla hospoda u 2 koček na Starém městě, kam před válkou párkrát zašel, když byl zrovna v Praze. Havrda s Karáskem vzali své batohy a pušky, přešli Vyšehradský železniční most a chvíli na to už seděli u piva, cpali se tlačenkou s okurkou a cibulí a bylo jim dobře. Vlastně jim bylo skvěle. Teprve teď, po dlouhých letech strádání, si uvědomili, že člověku může být skvěle. Zaplavila je intenzivní směs pocitů a emocí, které nedokázali pojmenovat. Radost, štěstí, uvolnění, úleva, pohoda. Nejsilnější byla asi ta úleva. A taky překvapení. Ty, Vašku, podíval se Havrda nejdřív do 0,5 litru a pak na Karáska. Je to pravda? Nebo se mi to zdá? Co? No, jsme doma, je mír, máme vlastní republiku, můžeme jít domů a jsme naživu. My jsme to fakt přežili, celou tu podělanou válku, 6 let marastu. Václav Karásek chvilku mlčel, než si všechny své pocity dokázal srovnat. Jo, asi, určitě, je to tak. Ty vole, já jsem tak šťastný. Víš, co ale nechápu, ozval se po chvilce Havrda. No tak to teda nemám ani páru. No přece, fakt to nevíš. Přece, že jsme spolu takovou dobu, A já jsem se tě doposavat nezeptal, odkaď seš? Kam se teď vracíš? Taková základní věc a já to nevím. Havrda se rozkechtal. I Karáska to rozesmálo. Měl co dělat, aby se nezadusil soustem chleba. No tak jestli je to jediný, co tě trápí, tak s tím ti měla rád pomůžu. Až to tady dopijem a že tam padne i paráček žitný, možná dva, na to vem jet, tak chytnu klatovský vlak a tradá do Švihova. A pak po svých do Mezihoří, tam bydlím. Už se nemůžu dočkat, až otevřu dveře. A v nich žena, která netuší, kdy a jestli se vůbec vrátím. A Libuška s Tondou, 9 a 5 let, pane bože, jak já se na ně těším. Karásek najednou zvážněl a položil 0,5 litr. Slyšíš to taky? Ne. Co jako? O pár stolů dál seděli chlapi v nových československých uniformách a bavili se tak hlasitě, že to nešlo přeslechnout. Bojovali v rakouské armádě a byli rozčarovaní, spíš namíchnutí, jak teď oslavují jen legionáře. Přitom i oni si užili své a víc než vrchovatě, jenže po nich ale ani pes neštěkne. A navíc základ armády tvoří kdo? No přece perfektně vycvičení a všemi bitvami zocelení vojáci, co bojovali za císaře pána. Bez nich by Nová republika dlouho nevydržela. To oni tady po válce museli udělat pořádek a vysvětlit Němcům a Maďarům, že tahle země je Československo. No dobře, nejen oni, i legionáři z Francie a z Itálie, ale stejně jim nemohli přijít na jméno. Karásek vyskočil. Slávku, já to nemůžu poslouchat. V obejdové jedni. To by to nevadí? Pojď, jdem si s nima promluvit. Hezky ručně, po našem, aby tomu rozuměli. Tohle Havrda nechtěl. Musí Karáska sklidnit dřív, než se tady úplně zbytečně poperou. Neblbni, Vašku. Vzpomeň si, ty jsi taky narukoval do rakouské armády. Kdybys neměl štěstí a nezajali tě, tak se s Krusům nedostal a teď bys tamhle seděl s nima. Jsou to chlapi jako my a prožili si svý. Jenže Karásek už stál u jejich stolu a bylo jasné, že nastane vysvětlování ruční.
1: No, ty jsi nám tady chyběl,
0: zabručil třicátník s knírkem a s výložkami četaře. Otočil se na ostatní.
1: Legionář. Neměli bychom se mu tady hromadně poklonit, když to je teďka ten hrdina?
0: Všichni čtyři vstali a Havrdovi i Karáskovi bylo jasné, že se žádné klanění konat nebude. Havrda odstrčil Karáska a stál jen 0,5 metru od četaře, jehož výraz nevěstil nic dobrého.
1: Chlapi, tady Vašek, kývl směrem ke Karáskovi, měl docela dobrý nápad. Můžeme vám objednat panáka? Chtěli bychom si totiž s váma připít. Na republiku. Vy už ji nějakou dobu máte, jenomže my jsme se vrátili teprve před pár dněma. Co pijete?
0: Četař se pořád tvářil odhodlaně, ale svobodník, který stál vedle něj, ukázal na 0,5 litry.
2: Pivo. Točí tu rakovnický. Mohli bychom si ale spolu dát třeba myslivce, co, Fando?
0: Kývl na četaře. Četař po něm hodil pohledem, který Havrda přečetl jako Kryso, tohle bych od tebe nečekal. Nahlas ale neřekl nic.
2: Tak my si přinesem židle, může?
0: Navrhl Havrda.
1: Vašku, dojdi za hospodským. 6 myslivečků, jo?
0: Karásek chvilku zpracovával ten náhlý přechod z režimu, tak si teda dáme přes držku, když jinak nedáte, do módu, odjakživa nejlepší kamarádi. Neřekl ale nic a odmašíroval k výčepu. 2 hodiny na to byli všichni vláční. Karásek zkontroloval hodiny nad výčepem.
2: Slávku, měli bychom jít, za necelou hodinu mi to jede.
1: Tak to stihneme ještě jednoho, zhodnotil svobodník. To víš, že jo, objal ho kolem havrda. S tebou si dám kdykoliv, kamaráde.
0: Havrda s Karáskem zaplatili na půl, celkem 12 myslivců, 18 žitných a 6 kmínek a měli se k odchodu. Poplácali se s novými kamarády a před hospodou se rozdělili. Karásek se nejistým krokem vydal zpátky na Smíchov a Havrda zamířil k Masarykovu nádraží. Doma v Kopidlně musel Havrda mámě a tátovi všechno podrobně vyprávět. Byl k smrti utahaný a nejraději by se potichu uklidil do postele, jenže nic takového nepřicházelo v úvahu. Rodiče byli příliš šťastní, že mají syna zpátky. Povídání Havrdovi nakonec zabralo celé 2 dny. Obojích v rakouských zákopech, jak ho zajali Rusové, jak se na Rusy vytvořila československá jednotka, jak bojovali proti Rakušanům a o anabázi, během které na ně útočili bolševici, zatímco se Čechoslováci probíjeli směrem na východ. A jak se nakonec dostal domů. Značná část vyprávění se odehrávala v sadu, kde bylo potřeba sklidit letní jablka, a v chlívku, protože koza právě vrhla. 3. dne brzo ráno si Havrda oblékl uniformu, spěšně se nasnídal a že musí stihnout vlak.
1: Kam jedeš? Pobyl jsi tady 2 dny, po 6 letech a chceš zas zmizet? Vyčítala mu máma. Jo, jabka ještě nejsou pod střechou a vůbec je tady spousta práce, přidal se táta.
0: Havrda na vysvětlování neměl náladu. Večer jsem zpátky, teď si ale musím něco vyřídit, slíbil jsem to kamarádovi. Bez děky si sáhl na náprsní kapsu.

Knihu povídek Muzikant na jezeře napsal Mirek Vostrý. Vydalo nakladatelství Návrat domů v roce 2023. Četl Vladimír Hauser, hudební doprovod Jonatana Kaleta.

Ze čtvrtka 28. května zbývají poslední minuty. Večerem na Rádiu 7 provázela a krátce před půlnocí se loučí Broňa Procházková s přáním příjemného poslechu nočního vysílání.

Posloucháte Rádio 7, začal nový den, pátek 29. května a krátce po půlnoci začíná noční program s Lenkou Malinovou za mikrofonem. Dokážete si představit, jaké hodnoty obstojí v okamžiku, kdy skončí lidský čas a světu se plně zjeví boží svrchovanost? Tuto zásadní otázku před nás staví závěrečná kapitola proroka Zachariáše v dalším pokračování pořadu Světem Bible. S pomocí výkladu teologa Johna Vernona McGeeho nahlédneme do prorockých obrazů o nastolení dokonalého božího království ve čtvrt na jednu. Roku 1819 vzniklo na zakázku bohatého mecenáše dílo France Schuberta klavírní kvintet A-dur. Veselé a hravé tóny v podání houslí, violy, violončela, kontrabasu a klavíru uslyšíme v koncertínu v čase klasické hudby po jedné hodině. Slib vrátit nápresní tašku zemřelého vojáka rodině je třeba splnit. Povídka Mirka Vostrého pokračuje od čtvrt na tři, kdy Vladimír Hauser opět čte z knihy Muzikant na jezeře. Miroslav Makovička zažil rodící se novou denominaci. Apoštolská církev byla oficiálně ustanovena v roce 1989, těsně před sametovou revolucí. Pionýrské počátky i vlastní růst v poznání Pána Ježíše Krista popisuje v relaci Řeka života, kterou naladíte od třetí hodiny. Možná nám pokyn milovat sám sebe připadá nebiblický. Charles Stanley nás chce přesvědčit o opaku. Bůh nás všechny miluje naprosto stejně. A Bůh také chce, abychom měli rádi i sebe. Abychom i sami k sobě měli čistou a hlubokou úctu. Více si můžete poslechnout v relaci Doteky ve 4 hodiny a 15 minut. Jaká by měla být církev? Pět vlastností, nebo spíše hřiven, vnímá jako důležité Petr Hůšť. Inspiraci nabízí závěrečná část série Myšlenky o církvi v pořadu Klika v 5 hodin. Dívat se na svět božíma očima. To je touha zachycená v anglickém textu písničky, kterou vám představí rozhlasová lektorka angličtiny Elza v pořadu Live Plus od 17:30. To je tedy rychlý přehled pořadů, které jsme pro vás nachystali na celý noční čas. Příjemný poslech.

0: Životní zkoušky a dějinné zvraty často otřásají našimi jistotami. Pohled do závěrečného starozákonního proroctví Zachariáše ukazuje pevný bod, který žádný zmatek nedokáže zničit. V pořadu Světem Bible se výklad teologa Johna Vernona McGeeho zaměří právě na dramatické obrazy druhého příchodu Mesiáše a definitivní proměnu lidstva. Čte Pavel Vopalecký.
1: Milí posluchači, dnes spolu už 23. pořad věnujeme proroctví Zachariáše. Máme před sebou poslední část, kterou zahájíme 7. veršem ve 13. kapitole. Probuď se, meči, proti mému pastýři, proti reku, mému společníku, je výrok Hospodina zástupů. Bijí pastýře a ovce se rozprchnou. K maličkým však obrátím svou ruku. Z celé země, je výrok Hospodinův, budou 2/3 vyhlazeny, zajdou, jen 1/3 v ní zbude. Tu 1/3 však provedu ohněm. Přetavím je, jako se taví stříbro, přeskouším je, jako se zkouší zlato. Ti budou vzývat mé jméno a já jim odpovím. Řeknu, toto je můj lid. A oni řeknou, Hospodin je můj Bůh. Tolik citát z 13. kapitoly Zachariáše, 7. až 9. verš. Někteří vykladači poukazují na to, že svým obsahem patří tato pasáž spíš do souvislosti 11. kapitoly Zachariáše. Skutečně, slyšíme tu ještě další slova o pastýři, konkrétně o pastýři dobrém, který zobrazuje Pána Ježíše Krista. Když byl tento pastýř zabit, jeho ovce se, alespoň na čas, rozprchly. Utrpení pastýřovo mělo dopad na jeho stádo. Zachariášova slova můžeme vztáhnout jak na církev Kristovu, tak do určité míry nebo v určitém smyslu i na budoucnost izraelského národa. V obou případech vidíme, že většina neobstojí. Vždycky bude mnoho těch, kteří sejdou z cesty, kteří nebudou následovat tu správnou boží cestu až do konce. Ale i ti věrní budou vydáni v mnohá soužení, v mnohá pokušení. Podle apoštolských slov, mám teď na mysli například začátek Jakubovy epištoly, jsou zkoušky jako takové k užitku a k posílení naší víry. Učíme se skrze zkoušky důvěřovat našemu Bohu, rosteme ve víře, boží lid je pročištěn. A zůstávají jenom ti, kteří skutečně žijí pro svého Pána, kteří ho učinili opravdu pánem ve svém životě, ve svých hodnotách, ve svých rozhodováních. Budou to především ti maličcí uprostřed božího lidu, ti nejméně důležití, zdánlivě, kteří zůstanou. A k tomuto zbytku se Hospodin přizná a oni se přiznají ke svému Hospodinu, ke svému Pánu.

Hle, přichází den Hospodinův, budou se mezi vámi o tebe dělit jako o kořist. Zhromáždím k Jeruzalému do boje všechny pro národy. Město bude dobyto, domy vypleněny, ženy zahanobeny. Polovina města bude vysídlena, zbytek lidu však nebude z města vyhlazen. Hospodin vytáhne a bude bojovat proti o něm pro národům, jako bojoval kdysi v den bitvy. V onen den stanou jeho nohy na hoře Olivové, ležící na východ od Jeruzaléma. Olivová hora se rozpoltí v půli od východu na západ velmi širokým údolím. Polovina hory uhne k severu a polovina k jihu. Vy pak budete utíkat údolím mezi těmito mými horami, neboť to horské údolí bude sahat až k Asalu. Budete utíkat, jako jste utíkali před zemětřesením za dnů judského krále Uziáše. Pak přijde Hospodin, můj Bůh, a s tebou všichni svatí, Bože. V těchto verších se nám znovu objevují obrazy podobné těm, které jsme četli na počátku 12. kapitoly. Tehdy jsme si řekli, že zvěstované slovo se stejnou měrou týká izraelského národa a v určitém smyslu i Božího lidu všeobecně. V tomto případě můžeme obraznou řeč proroctví vztáhnout k obojímu tomuto významu. Slovo o dobytí a vyplenění Jeruzaléma můžeme slyšet v souvislosti se zničením města a chrámu, ke kterému došlo římským císařem Titem. A stejně tak může Pán Bůh hovořit těmito slovy o utrpení církve v průběhu celých jejich dějin. Zvláště tehdy, kdy se církev v tomto světě příliš zabydlela a Pán Bůh ji musel vyhnat z jejich pozemských příbytků a připomínat jí, že občanství, které má, má mít v nebi u Otce. Lukáš nám zaznamenává, že Pán Ježíš se cestou na Golgotu, tedy na kříž, když už nesl svůj kříž, obrátil k ženám, které stály kolem, a mluvil o dni, kdy budou mnozí horám říkat: padněte na nás, a pahrobkům: přikryjte nás. O téže době zřejmě hovoří i Zachariáš. Ve stejné situaci ale budou i takoví, kteří budou utíkat pod ochranou Hospodinovou, kteří budou ze všeho soužení utíkat k němu, k přicházejícímu králi. To budou ti, kteří mu ve všem soužení zachovají věrnost. V tomto pohledu se Zachariášova slova vztahují až k soužení posledních dnů, které bude zakončeno příchodem vítězného Pána Ježíše.

Onen den nebude světlo, vše vzácné stuhne mrazem a nastane den jediný, známý jen Hospodinu, kdy nebude den ani noc. I za večerního času bude světlo. V onen den poplynou z Jeruzaléma živé vody, polovina k moři východnímu, polovina k západnímu, v létě jako v zimě. Hospodin bude králem nad celou zemí. V onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno jediné. Zachariáš 14, verše 6 až 9. Slova 6. verše navazují na předcházející 5. verš, který hovoří o příchodu samého Hospodina. O tomto přicházejícím panovníkovi svědčí prorok Amos také v 8. verši své 5. kapitoly, že změní šero smrti v jitro a den, že zatmívá nocí. Před Bohem občas bývá všechno jinak nebo mnohé věci jinak, než jak by to čekal tento svět. To, co svět považuje za vzácné, bude, lidově řečeno, postaveno k ledu. Měřítka skutečných hodnot se ukážou úplně jinak, než jak se předtím zdálo. Tam, kde by lidé čekali příchod světla, se objeví temnota. Ale to, co nastane, to, co Pán Bůh přinese světu, to už nebude ani tma, ani světlo v našich současných dimenzích. Skončí den a skončí noc. Už nebude čas. Nebude nic, co by Pána Boha omezilo v jeho nárocích a taky v jeho slávě. Jeho suverénní vláda bude zjevena před tváří celé země. Když kraličtí vykladači psali nebo překládali závěr 7. verše a potom taky psali svůj výklad k tomu, tam se praví, že za večerního času bude světlo. Tak napsali, že tento výrok ukazuje na ničím neomezené působení evangelia na konci času. Možná i tento výklad postihuje něco z možných pohledů na dobu konce. A pak je tam řečeno, že v onen den poplynou z Jeruzaléma živé vody na východ i na západ, a to v zimě i v létě. K tomu si připomeňme slova proroka Izajáše, která nacházíme v jeho 44. kapitole, verše 2 a 3. Neboj se, Jákobe, můj služebníku, Ješurune, jehož jsem vyvolil. Já vyleji vody v místa sprahlá žízní, bystřiny na suchou zemi. Já vyleji svého ducha na tvé potomstvo a své požehnání na ty, kteří z tebe vzejdou. Tolik citát z Izajášovi 44. kapitoly. Voda, nebo tedy živá voda, či tekoucí voda, je v Písmu svatém někdy obrazem Ducha svatého, nebo Božího slova jako takového. Toto vylití ovšem se stalo skutečností v souvislosti s prvním příchodem Pána Ježíše. Tehdy byl vylit Duch svatý na všechny, kdo Pána Ježíše přijali. A znovu si to můžeme připomenout, že první i druhý příchod Páně jsou dvě stránky téhož procesu. Není je možné od sebe úplně oddělit. Tak jako proud vody ve vyprahlé krajině přináší život, tak i Duch svatý bude v církvi nebo skrze církev nositelem života pro všechny.

Celá země se promění jakoby v rovinu, od Geby až k Rimónu, jižně od Jeruzaléma. Zachariáš 14.10 a pokračujeme dál. Ten bude vysoko a v klidu na svém místě, od brány Benjamínské až k místu první brány, totiž k bráně nárožní, od věže Chananélu až ke královským lisům. Budou tu sídlit a nebude už kladby. Jeruzalém bude bydlet v bezpečí. I tato slova mohou být vstažena na druhý příchod Pána Ježíše, kdy jak skutečný Jeruzalém, tak izraelský národ, tak i duchovní obraz Božího lidu jako celku budou vyvýšeny nad okolní krajinu. Kraličtí překladatelé psali také výklad a k tomuto místu píšou: prorok zde mluví podle způsobu položení města Jeruzaléma, o němž jest jisté, že horami bylo otočeno. Míní pak to, že nic nebude moci překaziti, aby Jeruzalém se všemi svými branami i věžemi zase vzdělán býti neměl. Nýbrž i ty hory jako ustoupiti a s zemí srovnání býti musejí. Aby to město bylo vystaveno a slávou svou všecko převyšovalo. To vše ne tak dalece tělesně na onen Jeruzalém, ale více na všechnu církev slyšáno býti má. Proti ní, jako hory nějaké, ďábel rozličná pokušení vzbuzuje, aby vzdělávána a rozšiřována nebyla. Průchodu žádného neměla, překážky veliké činí a těmi horami ji překvačiti usiluje. Tak, že někdy z těch i o něk léček, jako církev sotva výjíti a nohu vytáhnouti může. Avšak duch páně slibuje to, že pán Bůh všecky ty překážky, byť jakkoliv veliké byly, mocí svou z cesty složí. Z nesnadného snadné učiní, z příkrých hor roviny. To jest volnost způsobí, tak aby církev přece z těch hor vynikla, nad nimi zvítězila, proti vší vůli ďáblově se rozmnožila a rozšířila. Všemu světu známa jsouc, těmi horami zasypána a utlučena nebyla. Tolik citát kralických vykladačů, jaký psali v průběhu nebo na závěr 16. století. Ano, pán Bůh se postará o místo, kde je zvěstováno a zpřístupňováno Boží slovo. Tato Boží péče je rovněž součástí posledních dnů, které ale v tomto smyslu prožíváme už my dneska.

A toto bude porážka, kterou Hospodin připraví všem národům, jež vytáhli do boje proti Jeruzalému. Tělo jim zhnije ještě v stoje, oči jim zhníjí v důlcích a jazyk jim zhníje v ústech. V onen den je Hospodin uvede do zmatku tak velikého, že jeden bude chytat druhého za ruku, ale ta ruka se pozvedne proti ruce přítelově. Také Juda bude bojovat proti Jeruzalému. Nashromáždí se bohatství všech okolních národů, zlato, stříbro a nesmírné množství oděvů. Stejná porážka postihne koně, mesky, velbloudy i osly a všechen dobytek, který bude v jejich leženích. Všichni pak, kdo zbyli ze všech pronárodů, které vytáhli proti Hospodinu, budou každoročně putovat, aby se klaněli králi, Hospodinu zástupů, a slavili slavnost stánků. Jestliže některá z čeledí země nebude putovat do Jeruzaléma a klanět se králi, Hospodinu zástupů, nedostaví se jim déšť. Jestliže nebude putovat a nepřijde egyptská čeleď, ani jí se nedostaví déšť. Utrpí porážku, kterou připraví Hospodin pro národům, jež nebudou putovat, aby slavili slavnost stánků. Prohřeší se Egypt a prohřeší se každý jiný pronárod, který nebude putovat, aby slavil slavnost stánků. Milí posluchači, to jsou verše 12 až 17 ve 14. kapitole Zachariášova proroctví. Život církve pod milostí Božího požehnání a pod ochranou Hospodinovou bude v čase druhého příchodu Pána Ježíše završen. Toto završení bude nedílně spojeno i s potrestáním a potřením nebo likvidací protivníků. Nový Jeruzalém, který Pán Bůh připravil pro svůj lid, už nebude mít nepřátele. Zachariáš popisuje tu jejich porážku značně realistickými slovy. Používá popisu projevů malomocenství, paniky mezi nepřáteli Božího lidu, a výsledkem zničení většiny protivníků bude ještě i pokání některých z nich, kteří se spojí s Božím lidem ke slavení slavnosti stánků. V těchto Zachariášových slovech můžeme rozeznat připomenutí Boží milosti, která je i v poslední chvíli ochotná přijmout hříšníka, který činí pokání. Tak jako Pán Ježíš přijal ještě na kříži jednoho ze svých spolutrpitelů, který visel na vedlejším kříži. Ovšem ti, kdo nepřijmou nabízenou milost v Pánu Ježíši, nemohou počítat s Božím přijetím, které je tu zobrazeno darem deště.

0: Onen den bude na zvoncích koní nápis Svatý Hospodinu. A hrnce v domě Hospodinově budou jako obětní misky před oltářem. I každý hrnec v Jeruzalémě a v Judsku bude zasvěcen Hospodinu zástupů. Všichni obětníci budou přicházet a brát si z nich a v nich vařit. A nebude už kramáře v domě Hospodina zástupů v onen den. To jsou závěrečná slova knihy Zachariášova proroctví, milí posluchači. Po všech bojích a zápasech, po všech zmatcích, soudech a trestech nastává závěrečné bohoslužebné shromáždění chvály, kterému nebude konce. Celý boží lid bude očištěn, proměněn a připraven ke službě svému Bohu. I koně, kteří mimochodem byli v Izraeli vždycky pokládáni za jaksi nečisté anebo alespoň cizí pro jejich svázanost s kultem slunečního božstva, se teď stanou svědky boží velikosti, když na svých zvoncích ponesou nápis Svatý Hospodino. Takový nápis totiž byl vyšit na turbanu velekněze na té jeho čepici. Takže všechno bude sloužit Hospodinu, všechno bude konat kněžskou službu svému králi, tedy Hospodinu. Tu větu, že v božím domě už nebude kramářů, chápejme v souvislosti s hebrejským významem slova kramář, což tam znamená něco jako kenánec, obchodník, tulák. Znamená to tedy, že slovo o vymícení všech pohanských kultů, čili těch různých jiných náboženství, bude naplněno. Hospodin, vítěz v ukřižovaném Pánu Ježíši Kristu, se pak ujme vlády. A tak, milí posluchači, končíme náš společný pohled na proroctví Izajáše, proroctví naděje. Bychom si moc přáli, aby z ní v každém dalším čtení více a více pro nás vynikal pohled na boží cestu spasení v Pánu Ježíši Kristu i na naději konečného vítězství a naší osobní budoucnosti s ním, s Pánem Ježíšem Kristem, uprostřed všech ostatních, všeho ostatního božího lidu, který si on vykoupil svou obětí. Bůh vám žehnej.
1: Končí pořad Světem Bible s výkladovými poznámkami doktora Johna Vernona McGeeho. Odvysílané díly hledejte na našem webu ve zvukovém archivu a také na našich podcastových místech. Pokud vás tento pořad oslovuje, budeme vděční za vaše ohlasy a také za finanční podporu. Děkujeme.

www.radio7.cz. Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, audioarchiv a mnoho dalšího.

Posloucháte noční program na Rádiu 7. První hodinka pomalu uplynula a ta druhá bude patřit pořadu Concertino.

0: námi nejste sami. Rádio 7.
1: Společnost vám dělá noční vysílání na Rádiu 7 s Lenkou Malinovou za mikrofonem. Je krátce po 1 hodině a začíná hudební pořad Concertino.

Concertino. Malý nedělní koncert vážné hudby. Dobré poledne, vážení posluchači. Náplň dnešního koncertína bude tentokrát tvořit jediná skladba. A to skladba komorní. Bude to klavírní kvintet A-dur Pstruh od France Schuberta. Proč se této skladbě říká Pstruh? Odpověď je jednoduchá a možná si ji pamatujete i z hodin hudební výchovy. Kvintet byl pojmenován podle Schubertovy písně Pstruh. Důvod je prozaický. Skladbu si totiž objednal jistý, bohatý hudební amatér, jenž měl právě onu zmíněnou píseň v oblibě. Schubert se zachoval, řečeno dnešním výrazivem, tržně a umístil do díla variace na tuto píseň, aby se svému mecenáši zavděčil. I ostatní věty skladby jsou ovšem melodicky výrazné, jak je u Schuberta ostatně zvykem. Dílo jako celek působí dojmem radostné pohody a uvolnění. Schubertův život ovšem zdaleka pohodový nebyl. Nedařilo se mu se existenčně napevno uchytit, ač měl významné podpůrce svých žádostí. Určitě v tom hrála roli i jeho poněkud bohemská povaha. Schubert byl zvyklý žít chudě, ale obklopen dobrými přáteli z uměleckých kruhů, s nimiž žil v srdečném vídeňském prostředí. Tvořil neobyčejně lehce a jeho melodie jsou dodnes, jak se říká, velmi chytlavé. Nikdy však nejsou vyloženě banální. Na to měl Schubert dostatečně vytříbený vkus. Bohužel se mu nepodařilo prorazit s jeho nejserióznějšími díly, se symfoniemi, operami a mšemi. Ty byly odmítány pro obtížnost a neproveditelnost, což se nám dnes zdá sotva pravděpodobné. Ale nezapomeňme, že tehdejší měřítka a interpretace byla nastavena jinak. Co muzikanti prostě nezahráli z listu, s tím už neměli chuť se dál zatěžovat. Podobné obtíže s prosazováním svých skladeb mýval tehdy i Beethoven. Obecně se dá říct, že vídeňské hudební prostředí bylo vždycky poněkud konzervativní a nepříliš nakloněné novotám. Schubert si Beethovena nesmírně vážil a ve svých vrcholných dílech se snažil na něj navázat. Beethoven nakonec tak trochu způsobil Schubertovu předčasnou smrt, i když v tom byl vlastně nevinně. Schubert totiž nesl jednu z pochodní na Beethovenově pohřbu, ale ve špatném počasí se nachladil a jelikož tehdy měl již tak dost podlomené zdraví, mělo toto nachlazení pro něj fatální důsledky. Schubert začal s komponováním velmi brzy, byl tak trochu zázračné dítě. První symfonii složil, když mu bylo 16 let. Největšího ohlasu ovšem dosáhl jako autor písní, tedy míním tím solové písně s klavírním doprovodem. Ty doslova chrlil. Za svého krátkého života, zemřel v 31 letech, jich složil na 600. A to je možné, že se některé nedochovaly, protože Schubert v dobrém rozmaru často píseň kdekomu věnoval a ta se potom ztratila. Jeho bohemský způsob života vysvětluje také, proč jeho 8. symfonie zůstala nedokončená, ač nebyla

symfonií poslední. Schubert ji musel pro nával jiné práce odložit a jelikož nebyla nikým objednána, počase na ní prostě zapomněl. Nedokončená partitura pak ležela zahrabána mezi vrstvami notových papírů až do roku 1865, to jest 43 let po Schubertově smrti, než byla nalezena a poprvé provedena. Avšak zpátky k našemu klavírnímu kvintetu. Ten, ač je dílem 22-letého skladatele, je dílem zcela vyzrálým a suverénním. Nejrozsáhlejší je první věta Allegro Vivace, druhá, pomalá věta Andante, má jednodušší písňovou formu. Třetí větu pak tvoří podle Beethovenova vzoru rychlé skerco s lyricky kolébavou střední částí. Čtvrtá věta jsou ony již zmíněné variace, jichž je celkem pět. Poslední rychlá věta Allegro giusto má rozmarné pochodové téma, jehož druhá část zní jako lidový škádlivý popěvek. To bývá vykládáno jako vyjádření družnosti a pohody uprostřed kroužku přátel, s nimiž se Schubert tak rád scházel. Hraje Kaspar da Salo Quartet s klavíristou Richardem Webrem. Od mikrofonu se s vámi loučí a příjemný poslech přeje Ondřej Kias.

0: Dnešní koncertino nabídlo hudbu France Schuberta a to další v neděli si můžete poslechnout zase v 15 hodin.
1: Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě.